0: tunelem, nebo...
1: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
0: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
1: To právě tady nestojí.
0: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
1: No, právě.
0: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
1: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
0: No právě.
1: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
0: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
1: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
0: Jo. Na 3 metry, nebo...
1: Ne, na 3 písmena.
0: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
1: Patrně, ano, patrně.
0: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
1: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
0: No to já právě nevím, to je...
1: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
0: No
1: a že bychom vzali další otázečku, ne?
0: Třeba, no.
1: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
0: Ale jo, to budeme mít hned, to je pro, není
1: no,
0: problém.
1: Tak, to, aj, no, to budeme mít hned.
0: Ano,
1: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
0: Třeba, ano.
1: Třeba nějakou tu svislou.
0: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
1: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
0: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
1: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
0: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
1: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
0: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
1: Jo, vy už to víte?
0: No tak ještě ne přesně, že, ale ono v těch zácných zvířat tam tolik nebude.
1: Samozřejmě, kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
0: Pár, ano, nebo ještě míň,
1: co no, právě.
0: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
1: A to ne.
0: Co?
1: Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
0: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
1: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
0: No a proč myslíte, že...
1: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
0: No to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
1: No.
0: Třeba nějaký docela jiný.
1: Víte, že máte pravdu.
0: Jo.
1: Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme, no, víte. Teď ještě vědět o tom jaký.
0: Ano, jenom tak jak. To už nebyl takový problém.
1: No, to se nám vystříbří, a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
0: Ale jde nám to dobře, že jo?
1: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
0: A, samozřejmě, to bude mít.
1: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
0: Jo.
1: Umíte italský?
0: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano.
1: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
0: Výběrčí činže italský?
1: Jo.
0: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako,
1: italský je psáno.
0: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
1: Já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
0: Ano, člověk se úplně vypadne.
1: Ono právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
0: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
1: No jo, no, tak je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
0: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
1: Činžáno. To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, no. To je správně, činžáno.
0: A jo, činžáno už
1: činžáno,
0: nevím, činžáno.
1: To by musela bezpečně.
0: Ano.
1: A je to tavenej sejra.
0: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává. Já.
1: No tak ono jeho víc druhů, víte. Oni jsou i mimo flaškový takový.
0: Taky, jo.
1: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
0: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
1: Jo. No takže bychom ho nechali stranou.
0: Třeba,
1: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
0: Ano.
1: A vezmeme další otázku.
0: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
0: Něco vodorovního.
1: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu. Množné číslo, slova hudebník. No to je jasný.
0: Tak pro děti.
1: Přijme na nás, víte.
0: Tak to hned napište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo, slova hudebník.
0: No jo.
1: Orchestr. Safra.
0: Co je?
1: Safra. Přebývá mi jedno pole.
0: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
0: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu vzadu.
0: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
1: To se potom špatně luští.
0: No právě, tohle je těžký. No jo, tak co bychom...
1: Takže bychom šli kousek dál, ne?
0: Třeba vezmeme něco. Vezmeme
1: ještě nějakou tu vodorovnější.
0: Třeba,
1: takovou,
0: ano,
1: jo?
0: Třeba, ano.
1: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
0: Jo, co C? To je C. Vitamin, jo, nebo co?
1: C, otázka.
0: Jo, otázka
1: písmeno
0: C.
1: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
0: No to chci ho znám všechny.
1: Jo.
0: To je leden, únor, březen.
1: Ano, podzim, zima.
0: Ano, to.
1: No jo, ale tohle to všechno má být na 3 písmenka, víte?
0: 12 měsíců no. Na 3 písmena?
1: No je to tady ta.
0: To je nějaký nesmysl, ne? To je určitě něco popletli. No je.
1: Takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do 3 písmene.
0: No vole, jo. To
1: bychom takhle mohli důmat celý rok?
0: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
1: Co s tím?
0: No já nevím. No,
1: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
0: Ono se jo, to zkuste něco.
1: On se to vystříbří.
0: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
0: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
0: To je zase taková nejasná otázka tohle, jo.
1: Ačkoliv počkat, nemohl by to být papoušek.
0: Papoušek tažný.
1: No ten přece tahá z kastlíku ty planety.
0: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo? Píšu papouš.
0: No.
1: Safra. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
0: Bez eku papouš?
1: Pepouš.
0: Ale poprosím vás. Papouš. To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
0: No voleť, ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
1: A víte, že mám.
0: Jo?
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
0: No to co, nemůže být všude špatně.
1: Počem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
0: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
0: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. To, kdo, co?
0: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
1: Co to je idiot? No, jo, idiot.
0: Naletět,
1: jo, to je pták, to já vím.
0: Ne, tak, idiot, no. To je člověk, jako vy a já, člověk.
2: Jak jsou starý děti teďko?
3: 12 a 10, to si pamatuju.
2: No a oni tam, vy jste ve Špindlu nebo kde?
3: No tady chodí...
2: Tak tam chodí do školy?
3: Sika, nejsem jistý, jestli to můžu říct nebo ne.
2: Jestli může říct, že chodí do školy? Aby se to jako bulvár nedozvěděl?
3: No, oni do té školy
2: no,
3: právě...
2: No máme hned Zádrhel, že jo? Tak jak je to s dětma?
3: No...
2: Takhle, kde jsou teďko? Jsou v bezpečí?
3: Teď jsou ve Špindlu.
2: Jsou ve Špindlu.
3: No.
2: A tam chodí do školy?
3: Tam ne.
2: Tam ne? Aha, a kam chodí do školy, když jste ve Špindlu?
3: Musí to dohánět.
2: A jak to dohánějí?
3: Doučej se to.
2: Ale kde pak?
3: Doma.
2: Můžeš se tam učit doma?
3: No. Když nemají trénink, aha, tak se učí doma.
2: Čili oni do školičky nechodějí?
3: Ale jo, chodějí. Ale v Praze.
2: Čili v Praze chodějí a když jste pak 6 měsíců tam nahorá...
3: My tam nejsme 6 měsíců.
2: Tak ani ťuk, jo? A nebo se učí doma?
3: Učí se doma.
2: S maminkou?
3: Jako a s tatínkem.
2: Jo?
3: No, taky no.
2: Ty se taky s nima učíš?
3: No.
2: To budou mít pěkný vzdělání. Na co je učíš?
3: Ne, to je jako... No, oni potom přijedou, vedou si ty sešity. Jako
2: tak to je hezký od vás, že to tam děláte úplně jako ve škole.
3: No.
2: Čili mají a sešity. A
3: občas prostě přijedeme do Prahy zkontrolovat, jestli jsme správně s tou látkou. A potom...
2: Tak to, vy jste hodně takhle jako otržený, to se nedím, že ten bulvár po tobě nejde. To vy jste hodně schovaný.
3: A potom tady to přijdou do školy a zjistí se, že všechno umějí, tak jo. Jako kdyby tady chodili, no.
2: A co jste teď probírali naposled, jestli se můžu zeptat?
3: No, Jonáše věka začala angliština, tak tu si jim dělám já, protože jinak mají němčinu a tu já neumím.
2: No, my se učili jenom jazyky, ne?
3: No. No ještě potom taky matiku, že jo.
2: Matiku,
3: ještě, no. Na matiku zatím stačím, ale jo. Myslím, že tak ještě půl roka už to bude.
2: No a jaký mají další předměty ještě?
3: Má ještě vlastivědu.
2: Jo? No. Co jste brali teď z vlastivědy?
3: No, my jsme brali Přemyslovce naposledy.
2: Přemyslovce jste brali?
3: No.
2: Ve vlastivědě?
3: Aha. No ne, no to je, ale jako to je
2: záleží,
3: látka.
2: Jakou máte vlastní vědu.
3: Jsem teďka...
2: Kdo ne, to
3: Je to ve vlastní vědě.
2: Takhle, Přemyslovci jsou v pořádku, to je jako dobrý. Ale tak záleží, kdo tu vlastní vědu píše. To píšeš ty?
3: No je fakt, že já jim to vyprávím...
2: Takhle, ty vlastně to vyprávění je vlastní věda.
3: No, aha. Ale máme knížky, máme normální
2: máte učebnice. Máte knížky, no tak to je dobrý. A paní je taky učí teda.
3: No, taky.
2: A ta je učí co? Písanky nebo?
3: No tak ta je učí všechno to, co je nestihnu naučit já.
2: Aha, a co to je?
3: To je většina to.
2: No ne, tak ale počkej, zatím máš angličtinu, němčinu, matiku, vlastivědu.
3: Češtinu.
2: Češtinu. No. Co jste měli z češtiny teď?
3: Kde známky?
2: Ne, kde jste? Jako?
3: No, kde jsme?
2: V Osnovách, myslím.
3: No, já jsem zjistil třeba, že vyjmenovaný slova jsou prostě jiný, než jsme měli my. A vzory jsou jiný. Se zmizela nůše, tam růže.
2: Nůše, pryč, jo?
3: Žena, nůše, píseň. Žena, růže, píseňkost.
2: Žena, růže, píseňkost?
3: A víš proč?
2: Ne.
3: Že cizinci nevědí, co je nůše.
2: Tak... Já to taky skoro nevím už. No. Čili žena, růže, píseňkost, no. To možná vylítne i kost časem.
3: A potom zmizelo tenhle. Bidžov vypad, Přibyslav zůstala.
2: Si asi Přibyslav koupila. Bidžov na to neměl tak letě.
3: Bidžov už tam není.
2: A ty je umíš, ty pobo?
3: No, to bych dal dohromady. Mám to udělat?
2: Zkusíme to, no já, že bych si to připomněl.
3: Já si právě pamatuju ty starý Bík, Babika, Bidžov, Bidlit.
2: Bík, Babika, Bidžov, no, to já taky.
3: No, a teď tam ještě, oni tam ještě...
2: A bylo tohle stačí pro děti to pár aspoň, ne? No. Aby věděli vlastně, o co jde. Taková ukázka. No ale, čili oni tam do školy nechodí, by tam se učí doma, v Praze to pak jako takhle zkontrolujete, jak jste daleko. Aha, a jakou máš, teďko chodí do který třídy?
3: Šestá, pátá.
2: Pátá, šestá, čili takhle byste udělali tu základní, no ale pak asi už budou muset někam chodit, ne?
3: Asi budou mít individuál.
2: Pořád? Čili oni by si s tebou mohli udělat i práva, takhle myslím?
3: To se dá dělat dálkově?
2: No nedá, no, ale jako může to být těžký pak už. Jako oni taky ty děti si můžou odvyknout od lidí úplně, že jo?
3: A my je pouštíme normálně do kolektivu.
2: Jo. Aby se pak nevyděsili, když viděli lidi pohromadě.
4: Ztráty analýzy ředitelství. Ne, prosím, to musíte Kaprovu ulici volat. Kaprova ulice, ano, tady je ředitelství, prosím. Ano, nic se nestalo, prosím, naschledanou. Po pátý snad, porad.
5: Dobrý den, Mrzena.
4: Dobrý den.
5: Já jsem tady ohledně té ztracené tašky.
4: A, dobrý den.
5: Našla se.
4: Taška. Jo, taška, ta suma obrovská.
5: No
4: našla.
5: Tak, zaplat.
4: Tak, prosím.
5: No, já vám řeknu teda, já měl nervy.
4: To vám věřím.
5: Taková suma peněz, ve 3 hodiny chci koupit pozemek, že jo, výhodná koupí a najdu peníze nemám.
4: Peníze nejsem, tak mi popište přesně, jak ta taška vypadala, abychom ji mohli vám vydat.
5: Jak vypadala,
4: prosím. Přesně, jasně, stručně, tak, prosím.
5: Jel jsem tramvají, pak jsem se sedal na autobus. Autobus je na zadním sedle, jsem ji nechal.
4: Ano, no, to se stane. Vydechněte si, pryč.
5: Mám jede. Víte, jak vám nejede, že jo?
4: Nejede. No. Času moc není, ale prosím. Tak. No. Tak prosím.
5: Takže, byla to tovka.
4: Prosím? Co to bylo?
5: Pardon. To.
4: Klid, to v pořádku.
5: To víte nervy, tohle no. Se klepu.
4: Věřím, já mi takový
5: tenhle. Tenhle se přitloukal obraz a takhle to dopadlo.
4: Tak prosím, byla to co, taška
5: takže,
4: nebo
5: byla tovka? Tak, tovka.
4: Ne, co?
5: Pardon. Tovka.
4: No. Prosím? Já neslyším pořádně, musíte pořádně, hezky.
5: Pardon.
4: Co?
5: Tovka.
4: Tutovka? Nebo já opravdu nerozumím.
5: Ne.
4: To víte, tady jde o velké peníze.
5: Ktovka?
4: No tak to přejdeme, prosím. No. Jakou to mělo barvu?
5: Barvu to měla žovou.
4: Co?
5: Žovou.
4: No to může růžová, fialová, no prosím, ne, vás, tak ne, přesně jakou barvu, prosím.
5: Růžovou to nemělo.
4: Tak jakou, prosím?
5: Ani hnědou, mělo to oranžovou.
4: Oranžovou?
5: Pardon, promiňte, já jsem takhle rozrušený. Klid! Když dovolíte, já...
4: Samozřejmě.
5: Já snad zadržím dech na chvilku,
4: ano? Pokuste se, ano. Času máme dost, i když vy málo. Tak co? Už to snad půjde, ne?
5: Tak.
4: Tak, prosím. Tak, hezky.
5: Byla to aktovka.
4: Ano, no. Výborně, tak jsme to řekli. Povedlo se to.
5: Měla džovou barvu.
4: No tak to zase nevím nic, no.
5: Džovou barvu.
4: No tak to radši přejděte, prosím. No. Iniciály, jaké tam měly? Iniciály?
5: Měla, pardon, dovolíte.
4: Prosím, prosím, rozchoďte si to pěkně. Tak.
5: Ne,
4: no, prosím. No, tak, hezky, klidu.
5: Já. Dovolíte, můžete mi takhle?
4: Ano, no,
5: už tady
4: všichni,
5: tak?
4: Jo, dobrý.
5: Pozor, tady.
4: No.
5: Tak, možná. Takže aktovka, oranžová.
4: Oranžová, barva, ano, iniciály. Co? No tak,
5: pardon.
4: No prosím.
5: Iniciály tam měl...
4: Oh, a... Prosím vás, jste opravdu příšerný tohleto.
5: Pardon, já za to nemůžu. Já skutečně, skutečně na to nemůžu.
4: No, tak. Prosím vás, tak já nevím, tak...
5: Iniciály tam...
4: Oh, dýchejte, dýchejte!
5: Já dýho, očkejte, já to zkusím snad zajíst, možná tady s tím tohle tu zelenou trávu, nebo co to tady máte. Budeme se můžeme...
4: Prosím vás, já mu to jsem ještě tady nezažil. Pracuji tady 3,5 roku a to jsem opravdu... No prosím vás, co to děláte? Co to děláte tohleto? Prosím vás, člověče,
5: ale...
4: Prosím vás, vypadněte! Prosím vás, odejděte! Přijďte jindy! Prosím vás! Jděte pryč, vykonujte kancelář, člověče! Ven! To jsem neviděl tohleto, co si o sobě vůbec myslí? Šašek jeden. Pak to můžu vydat tohleto, pak to je pravej a já budu jak blbec. Přejmeším blbeček.
5: Dobrý.
4: Co tu ještě?
5: Je to pořád.
4: Co tu ještě?
5: Nic, vůbec nic.
4: Copak?
5: Vidíte? Vůbec nic.
4: Vy jste se asi napil, ne?
5: Já jsem si dal vodu, je to pořád.
4: Tak.
5: No, já mám teda.
4: Tak, rychlosti.
5: Tak, aktovka.
4: Aktovka.
5: Oranžové barvy.
4: Ano.
5: 1 300 000 tam.
4: Ano, souhlasí všecko. Pořádku.
5: Teď iniciály, vám řeknu... iniciály I plus je.
4: Výborně, teď vám řeknu, kde ji najdete. No. Prosím vás, asi 500 metrů od toho, prvá ulice.
5: Prosím?
4: Jak říkám, asi 500 metrů od toho, prvá ulice. Tam
5: půjdete... Já jsem špatně rozuměl.
4: 500 metrů, 500, 600 metrů od toho, prosím, prvá ulice. Tam půjdete a tam ve třetí patř...
5: Ještě jednou, prosím, ulice.
4: Co?
5: Ova? Jaká ova? Fuková ulice. To na mě neskoušejte, to na mě neskoušejte.
4: Ale ne!
5: Já potřebuji tu tašku. Jestli si myslíte, že si necháte tu tašku, pod vašem už kytáru, tak to teda
4: ne.
5: Tam bylo 1 300 000. Já ve 3 hodiny chci koupit ten pozemek.
4: Já vás...
5: Prosím vás, jaká to byla ulice? Řekněte mi tu ulici.
4: Já vás papu.
5: Řekněte tu ulici, jaká ještě mrtavla.
4: Pro ulice tam, prosím vás.
5: Jestli si myslíte, že já jsem předtím než kytávku, že tak budete škutat, tak to ne. Já chci tu moji tašku. Prosím. Já jsem na 1 300 000.
4: Já vám říkám,
5: že na mě to přišlo, to je zase. No.
6: Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
7: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
6: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal.
7: No, to, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzindzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafát.
6: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec.
7: No. Alebo skoba.
6: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
7: A dobrú náladu ste mali prakticky furt.
6: No, nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškárnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, no chážo, to je môj vlastný.
7: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. Vidíte, čo mi zostalo.
6: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
7: Odhryzol mi ho.
6: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
7: Bol to Filadelfi.
6: Kto?
7: Filadelfi. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
6: No tak pravdu povedať, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korun.
7: Prosím.
6: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Filadelfi z nosa len tak, bez príčiny?
7: No, celkom bez príčiny to nebolo. Aha. Ja som mu totiž povedal svoje.
6: Vy ste vedeli, že ten Filadelfi hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
7: A čie som mu mal povedať?
6: Ja vám poviem.
8: tomu hovorím odvaha.
7: No nie, nie, nie, nie. Nerobte zo mňa hrdinu, nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
8: S kým?
7: S manželkou.
8: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
7: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už končiť. Všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už

ve štábním vagoně rozhovor o nově utvořených válečných poměrech zasáhnutím Itálie do války, byl by býval jistě velice fádní, když zde už nebylo slavného vojenského teoretika kadeta Bieglera, kdyby byl, jak si ho nezastoupil, poručík Dub od třetí kumpanie. Poručík Dub byl v civilu profesorem češtiny a již v té době jevil neobyčejný sklon k tomu, aby všude, kde to jen bylo možno, mohl vyjádřit svou loajálnost. V písemných pracích předkládal svým žákům témata z dějin rodu Habsburského. V nižších třídách strašil žáky císař Maximilián, který vlezl na skálu a nemohl slézt dolů, Josef II. Jako oráč a Ferdinand Dobrotivý. Ve vyšších třídách byla ta témata ovšem spletenější, jako například úloha pro Septimány,

0: císař František Josef I. podporovatel věd a umění, kteráž práce vynesla jednému Septimánovi vyloučení ze všech středních škol říše Rakousko-Uherské, poněvadž napsal, že nejkrásnějším činem tohoto mocnáře bylo založení mostu císaře Františka Josefa I. v Praze. Velice dbal vždy toho, aby všichni jeho žáci při císařských narozeninách a jiných podobných císařských slavnostech zpívali s nadšením rakouskou hymnu. Ve společnosti byl neoblíben, poněvadž o něm bylo jisto, že je též denunciantem mezi svými kolegy. V městě, kde vyučoval, byl jedním z členů trojlístků největších pitomců a mesků, který se skládal z něho, z okresního hejtmana a z ředitele gymnázia. V tomto úzkém kroužku se naučil politizovat v rámci rakousko-uherského mocnářství. A též nyní počal vykládat své rozumy hlasem a přízvukem z kostnatělého profesora. Celkem za to mě naprosto nepřekvapilo vystoupení Itálie. Čekal jsem to již před 3 měsíci. Pamatuji se dobře, že asi před 2 lety jsem prohlásil v rozmluvě s panem okresním hejtmanem, že Itálie, bylo to v době balkánské války při aféře našeho konzula Prochasky, že Itálie čeká na nejbližší příležitost nás zákeřně napadnout. A teď to máme! Vykřikl takovým hlasem, jako by se s ním všichni hádali. Ačkoliv všichni přítomní aktivní důstojníci si při jeho řeči myslili, aby jim ten civilista žvanil v les na záda. Je pravdou, pokračoval už mírnějším tónem, je pravdou, že se ve většině případech i ve školních úlohách zapomínalo na náš bývalý poměr s Itálií, na ony veliké dny slavných vítězných armád i v roce 1848, i v roce 1866, o kterých se mluví ve dnešních příkazech po brigádě. Já jsem však vykonal vždy svou povinnost a ještě před ukončením školního roku, takřka na samém začátku války, jsem dal svým žákům slohový úkol Unsere Helden in Italien von Vicenza bis Circus Stotza oder, a blbeček poručík Dub slavnostně dodal, oder Blut und Leben für Habsburg, für ein Österreich ganz einig groß. Odmlčil se a čekal patrně, že ostatní ve štábním vagoně též budou mluvit o nově utvořené situaci. A on, že jim ještě jednou dokáže, že to už věděl před 5 lety, jak se jednou zachová Itálie ku svému spojenci. Zklamal se však úplně, neboť hejtman Ságner, kterému přinesl batalion z ordonanc Matušič ze stanice večerní vydání Pestr Lloydu, řekl, dívaje se do novin, ha, tak vida. Ta Weinerová, kterou jsme viděli v Bruku vystupovat po hostinci, ta tady hrála včera na scéně malého divadla. Tím byla zakončena ve štábním vagoně debata o Itálii.
1: Za stanicí Ščavné počaly se objevovat opět v údolích nové vojenské hřbitůvky. Z vlaku bylo vidět kamenný kříž s bezhlavým Kristem Pánem. U Kulašné bylo vidět dole v říčce z železničního náspu zřícený rozbitý vlak Červeného kříže. Tento zjev vzbudil pozornost ve vagoně, kde byl Švejk. Nejvíce se rozčil kuchař Jurajda. Co pak se smí střílet do vagónu Červeného kříže? Nesmí, ale může, povídá Švejk. Šusta to byla dobrá. A on se pak každej vymluví, že to v noci nebylo vidět na ten Červený kříž. Ono je vůbec moc věcí na světě, které se nesmějí dělat, ale můžou se provádět. Hlavní věc, aby to každý zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to mohl. To já znám takový případ, co se stal u nás. Tam bydlel nějaký pan Karlík v 1. patře. A o poschodí nějaký konzervatorista Mikeš. Měl rád ženský a taky mezi jinýma počal chodit za dcerou toho pana Karlíka, který měl špediterství a cukrářství a taky měl někde na Moravě knihařství pod nějakou docela cizí firmou. Když se ten pan Karlík dozvěděl, že ten konzervatorista mu chodí za dcerou, tak ho navštívil v bytě a povídá mu, vy si mou dceru nesmíte vzít, vy jeden otrapo, já vám ji nedám. No dobrá, odpověděl mu pan Mikeš. Když si nesmím vzít, tak co mám dělat? Mám se roztrhat? Za 2 měsíce přišel pan Karlík znova. A oba mu řekli souhlasně vypacholku. Vy jste připravil naši dceru o čest? Zajisté, odpověděl on jim na to. Dovolil jsem si ji skurvit, milostivá paní. No a ten pan Karlík začal na něj zbytečně řvát, že mu přece říkal, že si ji nesmí vzít, že mu ji nedá. A on mu docela správně odpověděl, že si ji taky nevezme. A tenkrát, že nebylo o tom žádná řeč, co s ním může nebo nemůže dělat. Že se o tom nejednalo, on že drží slovo. A my byli bez starosti, že on ji nechce, že je charakter, že není kam být tam plášť a že drží slovo, že když něco řekne, že je to svatý. A jestli bude kvůli tomu pronásledovaný, takže si z toho taky nic nedělá, poněvadž má čistý svědomí. A jeho nebožka maminka ještě na smrtelný posteli ho zapřísáhala, aby nikdy v životě nelhal a on, že jí to slíbil rukou dáním a taková přísaha, že je platná. V jeho rodině, že vůbec nikdo nelhal a on měl taky vždycky ve škole z mravného chování nejlepší známku. Tedy tady vidíte, že se lecos nesmí, ale může. A že cesty můžou být rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou. Milí přátelé, řekl jednoroční dobrovolník, který si dělal horlivě poznámky. Všecko špatné má i dobrou stránku. Tento do povětří vyhozený, polospálený a z náspu svržený vlak Červeného kříže obohacuje slavné dějiny našeho batalionu o nový hrdinný čin budoucnosti. Představuji si, že asi tak 16. září, jak jsem si už učinil poznámku, přihlásí se od každé kumpanie našeho batalionu několik prostých vojnů pod vedením kaprála, že vyhodí pancéřový vlak nepřítele, který nás ostřeluje a brání našemu přechodu přes řeku. Čestně vyplnili svůj úkol převléknutí za sedláky. Co to vidím? Zvolal jednoroční dobrovolník, dívaje se do svých poznámek. Jak se mě sem dostal náš pan Vaněk? Poslyšte, pane Rechnungsfeldwebel, obrátil se na Vaňka. Nějaký krásný článeček bude o vás v dějinách batalionu, tak pozor. Tuším, že už jste tam jednou, ale tohle bude rozhodně lepší a vydatnější. Jednoroční dobrovolník četl povýšeným hlasem. Hrdiná smrt účetního šikovatele Vaňka. K odvážnému podniku vyhození nepřátelského pancéřového vlaku přihlásil se též účetní šikovatel Vaněk, již se převlečen jako ostatní v selský kroj. Přivozeným výbuchem byl omráčen. A když se probral z mrákot, viděl se obklopen nepřítelem, který ho okamžitě dopravil do štábu nepřátelské divize, kde tváří v tvář smrti odepřel jakékoliv vysvětlení o postavení a o síle našeho vojska. Poněvadž nalézala se převlečení, byl odsouzen jako vyzvědač k oběšení provazem, kterýžto trest vzhledem k jeho vysoké hodnosti byl mu změněn k smrti zastřelením. Exekuce byla ihned vykonána u hřbitovní zdi a statečný účetní šikovatel Vaněk žádal, aby mu nebyly zavázány oči. Na otázku, má-li nějaké přání, odpověděl. Vyřiďte prostřednictvím parlamentáře mému batalionu můj poslední pozdrav a že umírám s přesvědčením, že náš batalion bude pokračovat i ve své vítězné cestě. Dále vyřiďte panu hejtmanovi Sagnerovi, že podle posledního rozkazu po brigádě zvyšuje se porce konzerv denně na 2,5 konzervy na jednoho muže. Tak umřel náš účetní šikovatel Vaněk, vzbudiv svou poslední větou panický strach u nepřítele, který se domníval, že bráně našemu přechodu přes řeku odřezuje nás od zásobovacích bodů, způsobuje nám brzké vyhladovění a tím i demoralizaci v našich řadách. O jeho klidu, s kterým hleděl smrti vstříc, svědčí ta okolnost, že hrál s nepřátelskými štábními důstojníky před svou popravou cvíka. Mnou vyhraný obnos odevzdejte ruskému Červenému kříži, řekl stoje již před hlavněmi ručnic. Tato šlechetná velkomyslnost pohnula přítomné vojenské zástupce až k slzám. Odpusťte, pane Vaňku, pokračoval jednoruční dobrovolník, že jsem si dovolil disponovat s vašimi vyhranými penězi. Přemýšlel jsem o tom, má-li se to snad odevzdat rakouskému červenému kříži, ale konečně předpokládám, že ze stanoviska lidskosti je to jedno, jen když se to odevzdá humánní instituci. Mohl to ten náš neboštík, řekl Švejk, odevzdat polívkovým ústavu města Prahy. Ale takhle je to přece jenom lepší. On by si třeba pan starosta za ten obnos koupil i trnici na gábl. Inu krade se všude, řekl telefonista Chodounský. Hlavně se krade u Červeného kříže, s velkou zlostí prohlásil kuchař Jurajda. Měl jsem v bruku známého kuchaře, který vařil pro sestřičky v baráku a ten mi říkal, jak představená těch sestřiček a vrchní ošetřovatelky posílají domů celý bedny malaga a čokolády. To nese sama sebou příležitost, to je sebeurčení člověka. Každý člověk prodělá ve svém nekonečném životě nesčíslné přeměny a jednou se musí objevit na tomhle světě jako zloděj v určitých obdobích své činnosti. Sám jsem už prodělal takový jedno období. Kuchař okultista Jurajda vytáhl ze svého batěchu lahev koňaku. Zde vidíte, řekl otevřeně lahev. Neumilný důkaz mého tvrzení. Vzal jsem jim před odjezdem z důstojnický mináře. Koňak je nejlepší známky a mělo se ho používat k cukrovým polevům na linecké dorty. Byl však předurčen k tomu, aby ho ukradl, stejně jako já jsem byl předurčen státi se jeho zlodějem. A taky by nebylo špatný, ozval se Švejk, kdyby jsme byli předurčeni k tomu, aby jsme byli vašema spoluviníkama. Já aspoň mám takový tušení. A předurčení se opravdu ukázalo. Lahev šla kolem přes protest účetního šikovatele Vaníka, který tvrdil, že koňak se má pít z esšálku a spravedlivě rozdělit, protože je jich všech dohromady na lahev 5. Takže při lichém čísle se lehce může stát, že se někdo určitě o jeden lok z lahve víc napije než ti druzí, k čemuž podotkl Švejk, no to je pravda. A jestli chce mít pan Vaněk sudý číslo, no tak ať vystoupí ze spolku, aby nebyly žádné nepříjemnosti a hádky. Vaněk tedy odvolal svůj návrh a podal jiný, velkodušný, aby se dárce Jurajda umístil do takového pořadí, aby se mohl napít dvakrát, což způsobilo bohuci odporu, poněvadž se již Vaněk jednou napil ochutnávaje koňak při otvírání lahve. Konečně byl přijat návrh jednoročního dobrovolníka pít podle abecedy, což on odůvodňoval tím, že to je taky jisté předurčení, jak se kdo jmenuje. A náhem dorazil Chodounský, první v abecedě, provázeje hrozivým zrakem Vaníka, který si vypočítával, že když je poslední, že bude mít o jeden log víc, což byla hrubá matematická chyba, poněvadž bylo 21 loků. No, potom hráli obyčejného cvíka z 3 karet. Objevilo se, že jednoroční dobrovolník používá přitom při každém rabování náboženských průpovídek z písma svatého. Když raboval Spodka, volal: pane, ponechejš mě tohoto Spodka i tohoto léta, ať jejíš okopám a ohnojím, ať mě přinese ovoce. Když mu bylo vytýkáno, že dokonce se odvážil rabovat osmičku, zvolal hlasem velikým: ale žena některá mající grošů 10, ztratila-li by jeden groš, zdališ nezazže svíce a nehledá pilně, dokud nenalezne. A když nalezne, zvolá sousedy a přítelkyně řkouc: spolu radujte se se mnou, neboť rabovala jsem osmičku a v kartách přikoupila trumpového krále s esem. Tak sem dejte ty karty, spadli jste tam všichni. Jednoroční dobrovolník Marek měl opravdu velké štěstí v kartách. Zatímco druzí přebíjeli si trumfy navzájem, on byl jejich přebité trumfy vždycky nejvyšším trumfem, takže tam jeden za druhým padali a on bral sásku za sáskou a volal k poraženým: a země třesení veliká budou po místech a hladové a morové hrůzy a zázrakové z nebe velicí. Konečně už toho měli dost a přestali hrát, když telefonista Chodonský prohrál svůj žolt na půl roku napřed. Byl nad tím zdrcen a jednoroční dobrovolník na něm žádal úpisy, že při vyplácení žoldu účetní šikovatel Vaněk vyplatí Chodounského žolt jemu.
0: Neboj se, Chodounský, těšil ho Švejk. Když budeš mít kliku, tak padneš při prvním gefechtu a Marek utře hubu o tvoje lénunky, tak mu to podepíš.
1: Zmínka o padnutí dotkla se Chodounského velice nepříjemně. Takže řekl s určitostí, já nemůžu padnout, protože jsem telefonista a telefonisti jsou vždycky v blindáži a dráty se natahují nebo chyby se hledají vždycky až po gefechtu.
0: Jednoroční dobrovolník se zmínil, že telefonisti právě naopak vydání jsou velkému nebezpečí a že hlavně na telefonisty má spadeno vždycky nepřátelské dělostřelectvo. Žádný telefonista není jist ve své blindáži. Kdyby byli 10 metrů pod zemí, tak ho tam nepřátelská artilerie přece najde. Že telefonisti hynou jako kroupy v dešti v letě, o tom svědčí, že když opouštěl Bruk, tak tam právě otvírali 28. kurz pro telefonisty. Chorounský se díval před sebe utrápeně, což pohnulo Švejka k přátelskému dobrému slovu. No, máš to zkrátka pěkný švindl. Chorounský odpověděl vlídně. Kušte, tetičko. Podívám se na písmenu H ve svých poznámkách o dějinách batalionu. H, H, H, Chodounský, Chodounský, aha, tady to máme. Telefonista Chodounský zasypán minou. Telefonuje ze své hrobky na štáb. Umírám a gratuluji se mu batalionu k vítězství. No to ti musí stačit, povídá Švejk. Nebo chceš ještě něco k tomu doplnit? Pamatuješ ty se na toho telefonistu z Titániku, který, když už loď se potápěla, porád telefonoval dolů do zatopené kuchyně, kdy už bude oběd?
1: Mně na tom nesejde, řekl jednoroční dobrovolník. Po případě se může předsmrtný výrok Chodounského doplnit tím, že on nakonec zvolá do telefonu: pozdravujte ode mě naši železnou brigádu.
2: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal: a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempo, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer, samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi: dáte si něco k pití? On pá, no dal bych si 2 deci vína. On pá, prosím, za chvilku jsou tady. On pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pá, ne, ale nemám kam dávat drobný.
3: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snadá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty vompa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, vompa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, vompa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci, a zpívavým hlasem pronese: o, přijdi, pane, k nám, a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
4: Potká Cvrček Prcka, a Prcek povídá: co děláš, Cvrčko? Ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcku? Ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
5: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
6: Nudle.
5: Jaký nudle? Máme pivo?
6: Pětivaječný. Nemáme.
5: Co nemáme?
6: Pivo.
5: A ty jsi ho nekoupila?
6: Ne.
5: A prosím tě, co je to s tebou?
6: Nic.
5: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
6: Ale se ti jen zdá.
5: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
6: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
5: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
6: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to co bych vůbec mluvila?
5: Počkej, moment, moment, dvaž slova. Jak se tvářím?
6: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
5: A co to, prosím tě, za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
6: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď. Družka.
5: Tak moment, moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. Oh. Že ti nebylo 18, ale 22.
6: No,
5: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
6: O 20. A co jsem taháš Kalába?
5: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
6: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
5: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
6: Čoch, Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
5: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
6: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
5: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc
6: nebo,
5: hezky.
6: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
5: Kdyby byla, kdyby byla. To bych si tě hned vzal.
6: Tak bude. Zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
5: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
6: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
5: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
6: Co to...
5: Bude tam náš starý lidi z ministerstva, já mám hlavní referát.
6: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
5: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
6: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
5: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout mě rozum.
6: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
5: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
6: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
5: Co to?
6: No, on byl vždycky gentleman, no.
5: Ale to není možné.
6: No, je, je, je.
5: Ano, no, no, vidíš, no. Já Kalábovi taky... Já vždycky o něm jenom dobře, no.
6: No,
5: no.
6: Stále,
5: jen si vzpomeň, no.
6: No právě.
5: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
6: No. No jo, no tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
5: Ano, ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
6: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
5: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
6: mě
5: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
6: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
5: Bětko, ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj, jsem tvůj, no. Jsem tvůj.
6: Von Kaláb neumřel.
5: Já jsem tvůj, já jsem tvůj, já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
6: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
5: No. Ty mě jen tak zkoušíš.
6: No ne, už jsem tě vyzkoušela. Jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
5: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
6: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
7: Prosím vás, bude tak laskav, kde tady stěžovací oddělení?
8: To my nemáme.
7: Já totiž jsem dostal zuby. A já zuby nepotřebuji, páči, já mám zuby jako hladová zeď. A já bych právě vám to rád
8: řekl. Chce mi do toho první dveře vpravo.
7: Tak dobře. Mám poklona, prosím.
9: Co si přejete?
7: Mám poklona. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladny. Já jsem k vám poslán, já tady mám všechno sebou.
9: Stručně.
7: To jsem si nevzal.
9: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
7: Ano, já taky jsem ty zásady. Já nemám rád rozvlákné hovory, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k poentě.
9: Račte ke kořenu.
7: A oni ale říkají, abych šel k vám. Vy jste kořen?
9: Dovolte, já?
7: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
9: Upozorňuji vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
7: Ano, zcela správně. Dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
9: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dáno zahradník.
7: No, a možná, že byste viděl víc, než tím letím škrábáním tady.
9: Dost, pane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
7: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal. Já ho mám.
9: Co sem k čertu tady lezete?
7: Tak podívejte se. Já jsem dostal tohleto. Pete.
9: To jste vy?
7: Že to jsem já?
9: No, pochopitelně.
7: No, vidíte, a domovník říkal, že je to počta turno.
9: To je
7: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
9: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
7: A co s ním mám dělat?
9: No patrně je potřebuje.
7: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
9: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádáte si o ty zuby?
7: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby. Na co? To by se na tu nemocnou nohu těma zubama ukol.
9: Prosím, nerozčilujte se.
7: Já to nerozčiluju, já to konstatuju.
9: U nás se vina nestala.
7: U nás taky ne, já jsem sám doma.
9: Myslím, v kanceláři. Byl jste u úředního lékaře?
7: Ano.
9: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
7: Já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, a když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel?
9: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
7: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
9: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
7: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
9: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
7: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát skleněný v oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vidla baďuliček, ne?
10: Prosím vás.
7: A je, už je tady druhej. Tenhle už je utáhnej, tak potali rezervu.
10: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomalučku dost, ano?
7: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
10: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
7: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
10: Tak krátce a jasně, tu spřejete.
7: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
10: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je jaké ASO, TETA nebo bazár?
7: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
10: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vyprete nahoru do druhého poschodí panu šéfékaři.
7: A co tam bude dělat?
10: Ať on rozhodne.
7: A co?
10: Uználi, že trpíte jinou chorobu, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
7: Brejle! To já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplej pytlík s otrubama, že jo?
10: Prosím, tak si dávejte otruby.
7: No kde mám vzít?
10: Vaše věc.
7: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát koním z pytlíku.
10: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se vám.
7: Pokonám.
10: Malca.
7: Čert by tohle ružen, ví. Hugenoti.
11: Nemůžete dát pozor.
7: To jste byl vy?
11: No ovšem.
7: Já jsem se to byl já?
11: Vždyť jste mi vyrazil palec.
7: Ukažte. Ale to nic není, je to jenom povrchní.
11: Povrchní?
7: Tamhle si podejte žádost a dostanete na to pupeční pas.
10: Kláním se, pane Rado. Buďte nám srdečně vítá.
11: Uctivá poklada, pane tajemníku. Málem mě vyvrátil celý palec.
10: Nějaký odmítnutý žadatel, tak bych sem přijde strašná spousta.
11: Tak. Mimochodem řečeno, pane tajemníku, měl bych vám malou prosbu.
10: Prosím.
11: Telefonoval mě můj přítel, předseda Procházka, stran žádosti primáře z nemocnice svatého Jakuba.
10: A A to je doktora Marka.
11: Doktora Marka. Ano. Prosím vás, kdyby přišel, ujměte se ho laskavě.
10: Samozřejmě, pane Rado, tu věc jsem mu sám zaslal. Pane Patočko, slyšel jste?
9: Prosím, pane Rado.
10: Kdyby přišel pan primář z nemocnice svatého Jakuba, tak jsem mu ve všem vyhověl.
9: A pan primář z nemocnice svatého.
10: Poznamenejte si.
9: Tak jsem tady. Tak já jdu od toho doktora nahoře.
12: Co vám říkal?
9: Neříkal mi nic, vzal mě zuby a dal mi tenhle to, tohle to. A já to nemůžu přečíst. Co to tam je napsáno?
12: Já vám to rozluštím. Jo, tak si máte dávat teplý.
9: Aha, no to je teda ale vážný nápad. A na to studoval doktora. Na teplý. Tak, ale teďka, kde je to bahno?
12: Jaké bahno?
9: No on mě přece vzal zuby a dal mě bahno. A to tady...
12: Pane, tady o bahnu vůbec nic není.
9: Ale musí tam být.
12: Není, prosím.
9: Tak se dívejte, tadyhle někde, no. No tady, no, ad vitrum a blátum. Blátum, sajerajtum, marastum, no.
12: Ad vitrum a blátum, to znamená do přinešené nádoby, prosím.
9: Tak vy bahno nedáte?
12: Ne.
9: Tak zuby zpátky.
12: Dovolte, pane.
9: Zuby zpátky, já už na ně někde hubu najdu a já je prodám.
12: Pane, ty zuby vám vůbec nepatřily.
9: Ale bahno mě patřilo.
12: Pane, od toho je směrodatný lékař, prosím.
9: Tak kde je ředitel od tohohle tobogánu?
12: Dovolte, jaký tobogán?
9: Kde je to tobogán, protože nahoře tam vždycky vlezu a dole mě to vyhodí.
12: Náš pan ředitel má ve druhém patře kancelář, prosím.
9: Taky jdu. Já už jdu dneska podruhé do druhého patra. Jestli tam ale půjdu ještě jednou, tak se s tím barákem rozlučte, nebo vám z něj udělám chyši jenovou. Pokona. Ano, prosím, promiňte, pan ředitel, prosím.
13: Já nejsem ředitel, já jsem definitivní kancelářský sluha.
9: Aha, tak to je něco jiného. A kde, prosím, pan ředitel?
13: Pan ředitel tu není, nebyl tu.
9: A nebude tu. Z toho já ovšem vyvodím důsledky. Pokona. Tak nahoru jsem letěl po čtyřech schodech a dolů jsem jel po kandu. A musel u vás tady nahoře prý od roku 1924 nebyl.
12: Pane, potom má vůbec nic není, náš pan ředitel má také ještě jiné povinnosti.
9: No tak to je správně, a kdyby to měl málo, tak u nás se uvolnilo místo nočního hlídače a nemocnice u svatého Jakuba, to není k zahození, pane.
12: Vy radšte být z nemocnice od svatého Jakuba.
9: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
12: No ale proč jste nám to neřekl dříve?
9: Když se nepustíte ke slovu, jste nám jako rasy
12: poradili. Promiňte laskavě, všechno dáme do pořádku, co budete potřebovat, dostanete.
9: Já vím.
12: Každopádně.
9: A dostanu bahno?
12: No zajisté, zavolám pana tajemníka.
9: Pan tajemník šel do sklepa, říkal mi sluha, že přišel stáče šaratici.
12: To bude omyl. Prosím, račte dát, zavedu vás, pane tajemníku, prosím. Všechno dáme do pořádku, prosím, račte. Pane tajemníku, je tady ten pán.
10: Jaký pán?
12: Ten pán.
10: Už zas? Prosím vás, to si nevíte s tím člověkem rady sám? Pane, žádám vás naposledy a slušně, abyste nás přestal obtěžovat. Bez debat, prosím, tam jsou dveře.
12: Panečku, to je omyl, ten pán je z nemocnice od svatého Jakuba.
10: No, proč to nevíte hned? No jak teďko vypadá? No pojďte. Prosím, jen račte dál,
9: prosím,
10: jen
9: račte. Já se držím za ruka.
10: Prosím, jen račte dál. Prosím, buďte nám srdečně vítán. Malé strpení, prosím, úplně všechno zařídíme, ano? Tak pane Patočko, co jsem říkal? Panu primáři se vaše vyhoví, ano?
12: Ano, pan asistent doktora Brunera to zamítl.
10: Ale blbost. Prosím. Nahoru, ať to přepíše, ano?
12: Okamžik, malý okamžik.
10: Malé strpení, už jste ovšem uvědomění.
9: Ano, ano.
10: Ano.
9: On přece telefonoval.
10: Ano, panu Radovi a ten nás ovšem uvědomil.
9: Aha.
10: Kdybychom byli dušili, doračte být.
9: Ne, on se tady žádný nikoho na nic nezeptá, i tady se to vyhazuje inkognito.
10: No, prosím, promiňte mě, prosím. To víte, přijde sem taková spousta různých žadatelů s různými malichernostmi. A kdybychom měli každému vyhovět,
9: to by musel pan říct slevit z gáže.
10: No, na to, jak to kdo bere?
9: Každej takhle.
10: Pan Rada, zapomněl jsem si zde rukavice.
14: Rukavice, pravě.
10: Děkuji srdečně.
9: Pokona.
10: Má usta. Zase vy?
9: Zase vy.
10: Pane tajemníku, prosím vás, řekněte mi, co je tohle za chlapa.
9: Ne, neříkejte mu to, ať hádá.
10: Pane?
14: Dovolte, pane Rado, to je přece váš chráněnec z nemocnice svatého Jakuba.
10: Cože, z nemocnice svatoše?
14: To je on.
10: Vy hráčíte být z nemocnice svatého Jakuba?
9: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
10: No to mě ohromně těší, prosím, ano. Že poznávám nositele tak slavného jména.
9: Vy víte, jak se jmenuju?
10: Ale strašně již dlouho, jenže bohužel jsem nevěděl, komu vlastně to jméno patří.
9: Mně, bo jak živa mě.
10: No to mám velikou radost.
9: A co podívá prstiček?
10: Ale to je maličkost. Sám jste říkal, že to rázu docela povrchního, na když to řekne odborník vašeho zrna.
9: No, odborník to se nedá říct, tedy trošičku tomu rozumím, protože člověk sem tam za ta léta něco pochopí.
10: To je rozumím, člověk za ta léta sem tam něco pochopí.
14: Ale myslím, že nemístná skromnost.
10: Ano, krajně nemístná skromnost, no, ale teď bohužel musím se odporoučit.
9: Můžete pryč?
10: Ano, musím. Odvážím dcerušku do Lažan, do naší vily, protože ona by se tady chudinka přes sobotu a přes neděli nudila.
9: No,
10: já jedu totiž do
15: Plzně. To si dáte plzeňský.
16: No, všem s mírou. Tak bylo mě skutečně velkým potěšením.
15: A vy vám to nezmáte.
16: Velkým potěšením, že jsem vás poznal.
15: Potěšení na mé straně.
16: Kladím se. Na shledanou, pane tajemníku.
15: Pane Rado? To je zajímavý a zvláštní člověk, co? Ze začátku byl na mě jako raz a teď úplnej mílius. Taková změna.
17: Pane tajemníku, pan doktor Brunner prosí, aby ten pán laskavě přišel nahoru k prohlídce.
16: Výborně, doprovejte pán.
17: Ano,
16: prosím, laskavě. Hned jsem za vámi.
17: Prašte laskavě, prosím.
16: Uklon.
18: Pánové, přijde sem kolega primář z nemocnice od svatého Jakuba. Kapacita takhle, abyste se některý přebrepnul. Pozor.
17: Prašte dál, prašte
18: dál. A, pan kolega. Vítám vás, no tak ještě dál. Tak kde pak máme to revma?
17: Ischias, pane doktore.
18: Aha, ischias, no tak to se na to musíme podívat. Tak ještě se laskavě obrátit.
17: Aha. Tak, kreště. Mám se slíknout.
18: Ale ne, to zbytečno, pane kolega. Postavit rovně hezky, tak. Prosím, pánové, to je klasický rigorózní případ vleklého zánětu sedacího nervu, pánové. Evidentní ischias, každý na první pohled to musí poznat. Tak hotovo, pane kolego.
17: Já to mám na vrchu. To je zajímavé, tohleto. Já před chvilkou jsem vypadal jako simulant a teď je to docela něco jiného. Jestli to nebylo tím, že mě prvé prohlíželi zepředu.
18: A víte, pane kolego, že můžete mít pravdu? Protože zepředu jeví se končetina proporcionálně zcela odlišně, tak i příznaky zepředu nejsou tak jasně patrné, protože tomu brání, abych tak řekl...
17: Puky na kalhota.
18: Průběh nervů, pane kolego.
17: To je nerv? Ne, to je vážně, jaký máte poznatky. A ty uzávěry? Na vás může být pojišťovna hrda.
18: No, pane kolego, příliš mi vychotíte, to víte člověk za ta léta praxe jaksi. No, ale zázraky se nedějí.
17: Ale vy jste zázračný člověk, opravdu. Jenom mě mrzí, že jsem sem vůbec jezdil. Já jsem vám mohl poslat kalhoty počtou a stačilo to.
18: Pane kolego, takový genius ze mne sotva kdy bude. Pane Patočko, vyplníte formulář, pojďte.
19: Tak, spokojen.
17: Jo, prosím vás, co tohle je za doktora?
19: Náš, to je doktor Brunner.
17: To je Brunner?
19: Ano, ano.
17: Je to já znám? Brunner!
18: Prosím, pane kolego!
17: Poklona, já jim váš sejra. To je pěkný smraďok.
16: Prosím vás, kde jste tohle doktora vzali?
19: No, to myslím, že je zásla našeho generálního ředitele. Oni jsou totiž nějak zpřízněni, víte, švagr nebo tak nějak.
17: A, tak proto on je tak dobrý.
19: No tedy hlavní věc, že představenstvo je s ním spokojeno.
17: No, ale oni tady nejsou pojištěni u vás. Hmm.
18: Tak napište diagnózu D15.
17: Prosím vás, co to je?
19: D15, to je naše úřední statistická značka, tedy D nemoce čivstva a 15 tuším neuralgie sedacího nervu.
17: A tak, já myslím, to nějaká ponorka.
18: Tak pane kolego, tak co pak bychom tak předepsali?
17: No, já bych vás moc prosil o pár kostek píšťanskýho bahna.
18: Ale pane kolego, to přece nestojí za to ani škrtnout pérem, já myslím, že vaše choroba potřebuje takového odborného léčení, řekněme, takový pobyt v lázních, v rádiových lázních, v Rochově.
17: A to byste mě dali hned?
19: No ovšem, co nejdřív, ještě dnes.
18: Prostě. No, to je
20: pohled. Půjčte mi prosím ten časopis.
21: To je pro pana primáře Marka. Prosím.
22: A děkuji.
20: Dovolíte prosím, abych si přisedla.
22: Prosím, vy jste seděla tamhle, ne?
20: Ano, svítí mi tam slunce. Bylo mě řečeno, že račte
22: být... Vy zaměstná, dobře vás informovali.
20: O, jistě, že. O, to je docela pochopitelné. Člověk vašeho zrna je přece vyhledáván. Máte jistě v nemocnici plné ruce práce. Zdravý člověk nikdy nepochopí, jaké má nemocní svízele. Mně příkladně hrozně sužuje hlava. Mám takový zvláštní pocit, jako když mi najednou z hlavy vyrůstá strom.
22: Strom? A úplně máte pocit stromové takhle, a vítr taky také s váma clouma? A taky brabci na vás, taky se dají na vás brabci? A prosím vás, mohla byste mě říct, jakýho druhu ten strom je?
20: Jabloň je to.
22: Tak to máte fajn. To máte ohromný, to se můžete vždycky česat až na podzim.
20: Věřte mi, že mám někdy úžasné bolesti. Přes den to jde, ale večer. Jak přijde 10. hodina, začne mi to v hlavě dloubat, vrtat. Do 3 hodin nezamhouřím oka, v posteli nemohu vydržet.
22: A proč si nehlednete na kanapce? Třeba máte v posteli tyhle ty...
20: Ale to ne. Chtěla jsem se vás jenom zeptat.
22: No.
20: Mohlo by to snad být vážné?
22: No, víte, já vás nechci strašit, protože to není mým úmyslem. Ale nikdy se nemá žádná vědykrát z nepatrnosti, se může vyvinout dalekosáhlý následek. Jo, a já už musím jít von.
20: Tak to já si to z toho operace ještě rozmyslím, jako vám srdečně.
22: Já ti dám babo otravovat.
18: Tak, výborně. Nechte tady tu lahev, co byste se zbytečně namáhal. Úspornost především. A pan nadkolega, tak co? Co pak děláš? Co myslíš, kolik tak může vážit takováhle sklenička?
13: Jo, milé kamaráde, asi 30 gramů to má.
18: 30 gramů, výborně, 30 gramů. Tak to máme 30 gramů whisky, je 15 gramů alkoholu. Kolik jsem vypil tak skleniček?
13: Jo, kamaráde, to nevím, kolik vypil?
0: 7, prosím.
13: 7, prosím.
18: 7. 7, výborně, tak 7x, 15 je 105, tak řekněme tak přibližně 100 kalorií. Rozumíme? To je ovšem málo pro mě. Tedy já musím mít nejméně 1000 kalorek v sobě, abych se dostal do takové formy, rozumíme?
13: Pozdraň, kamaráde, víš, co se mě od tebe hrozně líbí? No. Že na tohle jdeš vědecky, víš? Člověk teda může být notorický alkoholik, ja. Ale jak proto má vědecký podklad, tak mu to veřejnosti projde, víš?
18: Výborně, jenomže tohle to není žádný alkohol.
13: Nýbrž?
18: Nýbrž utajené teplo, které se teprve uvnitř v organismu uvolňuje.
13: Pozdění, kamaráde, ja. A pěstuješ ty už hodně dlouho tohle vnitřní vytápění?
18: Jo. Proč?
13: Že nemáš ještě propálený kotel a stržený manometr, víš?
18: No tak zlý to není, kamarádičku. Tu máš na napísku.
13: Depoka.
18: Napíš
13: se. No, já to nepiju.
18: A je to whisky.
13: Já, ať je to lidský, víš, ale já to nesnáším.
18: Ale no lidský, whisky.
13: Jo?
18: Whisky, na, napíš.
13: Není to moc silný?
18: Ah.
13: Voda z akumulátoru, voda z akumulátoru.
18: Ah.
13: Nejednou. Pozrhni, nemáš ty tohleto plechový, když to není možný. Pane, já jsem se tě chtěl něco zeptat.
18: No.
13: Jak oni ti vlastně říkají křestním jménem?
18: Osvald.
13: Osman?
18: A Osman, zopak jsem nějakej Turek. Osvald.
13: A Osvald, jako Schwarzwald, víš?
18: Jo.
13: Pozrhni, ale řekni mě jednu věc.
18: No.
13: Proč ty vlastně tady máš takhle tu flašku stát, když ti stačí 1000 kalorií?
18: Jemilka, 1000, aby si se zvedl od stolu a šel domů. 1000, než vlezeš do postele, 1000, než usneš a máš po flašce. Je přesně všechno vypočítané.
13: No tak ty vlastně ani tak moc nepiješ, když na tebe nepospíchá.
18: Ale jo, jde to. Já ti naliju.
13: No.
18: Já ti naliju.
13: No, já jsem příjemně vytopenej, víš?
18: Tak já sám. Ale koňák. Haló, koňák.
1: Ty si myslíš, že já jsem špatný doktor, když jsem tam piju? Jsi moc dobrý doktor a já ti řeknu, veřejnosti musí být vděčná, když se také zrychtuješ a ještě jdeš operovat, že jo?
18: Výborně. Pozorně, Štouf, je tady takovej hic?
13: Ale není, takový... ale když ti přikládáš pořád jak blázen. Já ti řeknu, to je hrozně, já se jenom v tobě bouchnu sad. To bude rána. To bylo mi komunitní berajíčák.
18: Výborně. Mám si ještě nalej?
13: Ale ne. Pozor, já ti řeknu, víš, že to bude hrozný, až ti dostaneš delirium tremens.
18: Jak to? Já že dostanu delirium?
13: Ještě 10 flašek a máš ho. Pozor, Švajdi, znáš ti tu baladu o delirium tremens?
18: Štofi, nemám pojistit.
13: Tak já ti recitnu. Dávej pozor.
18: Buď tak láska.
2: Do šera večera bílé kachlíky vrhají matné pablesky. Ta nemocniční cela vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně, že tesknota jak ovověné ještě ubožejší nese. A celek v hrozném neklidu se třese, jako když číšník sulc na talíři nese. A široce rozevřených očí dvojice vybalené jak dvě vodnice. A všech děje se v hrozném tremoru, od dlan nahoru, od paty po zuby, tisící záškovy, jak i pak orace, hladce a obrace. Však zkušený lékař na první ráz by řekl tu, vydá to mrákotné zastření intelektu, jež funkci duševní brzdí a zastaví. Delirantní představy. V tom slyš, jak s vychřicimi závod měl, ke Karlštejnu jezdec uháděl. A kde si v
0: koutku. Čup. Ve víru křeči se zachvěl trup. Již ze všech stran se průvod myši rojí. Uprostřed čtyř stupy se osmi stupy bojí. Tak právo, vlevo, příč, dvě boji ubočně v síli. Já vedu jejich vůdce. Myšák bílý a svižným pochodem zamilil je skočné. Těch myši tisíce svou defilírku počne. Když skončen myší voj, zas jiné hnusné stvůry z děrzenských vězají housenky štíří můry. Otvorní chrobáci, lepkaví slimáci, vyzábílých pakobilek, stíny mátožné a s rukama sepjatýma kudlanky nábožné. A všechna ta zvěř po vyhublém těle vzhůru se šplhá zuby a kusalí na bezvládné tělo se vrhá. Jak pod čarovným proutkem všechna ta hnusota mizí, když ozvou se tóny od někud jakés psisí. Nikde si v tajemnu, jak něžné jsou a luzné. Tam ozve se volání od někud jakési hrůzné. Ech, tím výstrahou to končí. Ty povaho čunčí. Bál jsi se?
3: Bál.
0: Tak pojď spát.
3: Kamarádičku,
0: no.
3: Prosím tebe, doprovod mě do mého pokoje.
0: Ne, počka,
3: ti přísahám, já už alkohol pít nebudu.
4: Musíme se vrátit nějakým krásným historkám, nějakým dopisům. Teď mě psala nějaká paní, abych si vzpomněl taky na to, že ona žádnou historku osobně nemá, abych si vzpomněl na to, jak se vyprávěl historky různý s Věrou Chytilou. To znamená historky zatáčení. Ale bylo i několik, bylo byly krásné, protože s Věrou se ona je temperamentní a ona se s ní strašně dobře spolupracuje a taky se jí dobře pozoruje. Že? Tady jsme v Holšanech u Roustinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví Janeb Kurohoši Guten Tag. Že? A Věra Chytilová režíruje. Já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
23: Neříkal jsem mi to? Povídej.
4: Víš, jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A já říkám, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A nejenom se říkám, stop, stop! Se zastavím. On říká, proč necháješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče!
24: Čověče, ty jsi říkal o tom natáčení s paní režisérkou Chytilovou. Já jsem si vzpomněl na takovou historku, která se stala při natáčení Bakalářů. To už je taky dávno, dávno.
4: Ty jsi natáčel to Chytilovou, já jsem si vzpomněl na jinou historku.
24: Jo.
4: Historku.
24: Historku.
4: No.
24: To bylo na nádraží, teda ono to nebylo Masarykovo, Střed, tehdy to byl Střed. Později Masarykovo nádraží, kdy si pronajmula Česká televize celý jeden peron a celý jeden vlak. A točili se tam nějaký bakalář, taková scéna, jak se loučí, někam odjíždějí. No tak tam byli statisti a kufry a všichni byli pěkně nalíčený a na té jedné lavičce tam byli ty maskéři, tam to všecko dělali. Hezky ve 3 hodiny v noci, pochopitelně, aby na tom nádraží byl pořádný klid. A přišel produkční plán, tak šup, šup, šup, všichni na plac. Tak všichni zalezli, dělali ty určený pohyby, vystupovali, nastupovali, mávali, no, a i zvoňáci dělali jako ten výpravčí takhle, čo, tou zelenou. A tam seděl jeden ten statista s tím kufrem nalíčený. Furt. A ten produkční pán, tak pojďte, pojďte. Tam furt seděl. Říká, na vás to neplatí, nebo co? On říká, já jedu do Kolína. Ale on tak zůstal stát, kouká na něj a říká, počkejte, no tak proč jste se nechal nalíčit, člověče?
4: Jo,
24: a on říká, já nevím, já jsem myslel, že to nějaký nový nařízení.
25: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
26: Vím-liš.
5: Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
6: Nebo cukatura.
5: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín Wericha a Voskovce.
7: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
8: Na co?
7: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
8: Proč?
7: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
8: Kdy?
7: Až se to lano napne.
8: A lanoli nenapneli se?
7: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
8: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
7: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitej napnelismus.
8: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
7: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
8: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
7: Kotva není?
8: Kotva není. Co? Připevněna.
7: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně... Přivázaná?
8: Není.
7: Není?
8: Není.
7: Není.
8: Není.
7: Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
8: Přivázat. Pane, mě to bylo hned divný, že jí dávám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
7: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
8: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no, tady není ten konec, není, no.
7: Já ho nebral, že jo?
8: Tak ho někdo uříz, že jo, to je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde.
11: Je to už hezkých pár let, co jsem v České televizi ukončil cyklus Na kus řeči. Tehdy jsem se domníval, že těch 25 setkání s neobyčejnými lidmi je tak akorát. No a vidíte, uplynul nějaký čas a jsem tu s trumfy. Ano, se skutečnými trumfy naší současnosti. Bylo by na škodu se s nimi nesetkat.

večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za to krásné uvítání. Vítám vás tady v divadle U22 v Uhříněvsi a pochopitelně i vás doma u televizních obrazovek. Dnešní večer bude věnován trumfům, kteří z Moravy úspěšně zaútočili na Prahu. Ano, není nás málo, kteří jsme z Moravy přišli sem do Prahy. A troufám si tvrdit, že kdyby v Národním divadle odmítli ti, kteří dosud měli nebo mají něco společného s Moravou hrát, tak první scéna má problém s repertoárem. Ostatně mý dnešní hosté, dnešní trumfy, budou toho dokladem. A tak mi dovolte, abych vám je představil. Vynikající český herec, pan Radoslav Brzo Bohatý. Velisto, Radečku. Ten druhý trumf bych mohl téměř vytáhnout z rukávu, neboť ho velmi důvěrně znám. Skvělý mim, herec, klaun, básník, poeta, poeta života, vynikající kamarád, dlouholetý kolega, Bolek Polívka. A víte, pan domácí má starost, aby měl větší potlesk než Radek. Zatím se to daří. Říkal jsem si a napadlo mě, že tuhle tu výhradně pánskou společnost by taky mohl někdo zdobit. A tak jsem si dovolil pozvat jedno zdobítko, které s Moravou má taky leco společného. Co? To se v průběhu večera dozvíme. Výborná, mladá, talentovaná herečka, zpěvačka Jitka Čvančarová. Čvančarová.

0: tam asi kolik? V 41. roce nás bratr Tiso poslal zpátky. Upřímně řečeno...
1: To jenom pro informaci, to není Radkův bratr.
0: Ale zase na druhé straně si říkám, že kdyby nás tam Tiso jako nechal, tak já bych vyrost na Slovensku, vyštěroval bych slovenské školy. No a takhle jsme se vrátili do toho Valmezu, na Valachy.
1: Valašské Meziříčí.
0: Valašské Meziříčí.
1: Já musím furt překládat.
0: No já to vlastně říkám Bolkovi tady,
1: no jasně, ty to říkáš Bolkovi, o Bolkovi to všichni vědí, že je valašský král, no, že se narodil ve Vidovicích.
2: No,
1: já
0: jsem valašský prezident.
1: No, to vím, valašský prezident, valašský král, dneska jsme v nejvyšší společnosti.
2: Radek původně začínal jako ministr financí.
0: Financí.
2: A to jenom kvůli jménu.
0: Ano.
1: Dotáhl to až na prezidenta. Jenom takovou odbočku, jak spolu vycházíte, takhle jako...
2: My skvěle, my se máme navzájem pod kontrolou.
1: Kdo víc?
2: No tak, ten prezident důležitý, to je ta výkonná moc, že? A já jsem takový ten houhe, ta noblesa, to, co tomu dává, jak si naznačil tu poezii vlastně. Tomu vládnutí našemu, víš?
1: Radku, pokračuj dál, no. Tak to, dostali jste se do toho Valašského Meziříčí. No. No a tam už začala celá valašská eskapáda.
0: A tam jsem poznal fantastický lidi. Já to nebudu takhle moc vychvalovat, páč. Zase by si říkal, že v Třebíču je to lepší.
1: Ale neříkal, ale vy Valaši se rádi chválíte.
0: Co?
2: Vévoda, on je, jak se... Ty
1: jsi horác.
2: Ty jsi horácký vévoda.
1: Ne, já jsem horácký kníže.
2: Já jsem
1: kníže,
2: se stal králem, a jo, on se hned stal knížetem, pan Donutil. Já jsem říkal,
1: je.
2: To už se bojím, bojí se koupit si brusle, aby si do ně nezlomil nohu.
3: Já žádnou funkci nemám teda ještě.
1: K tobě se dostaneme, miláčku, neboj se.
3: Bolečku.
1: Ty zatím zdob.
3: Mám zaujmout něco? Jako
1: no, každou chvilku
3: přehoď. Já mlčím a zdobím.
1: Každou chvilku přehoď trošku přes nožku.
2: Na to, že sedí, má docela vysoké podpatky, že?
1: Každou chvilku přehoď nožku přes nožku a zdob. Dívej se do lidí, usmívej se a budou s tebe mít krásný pocit. Za chvilku se tě budeme ptát taky. Až nám to dopoví Radek, pač
0: zatím... No dopovím, ale pořád, to je ode mě.
3: Nejdu.
0: Jo?
3: Já se
0: no takhle, no.
1: A teď už to vůbec nedopovíš, no.
0: O čem jsme tam mluvili?
1: No vidíš.
0: Tak jsem tam poznal prostě vynikající lidi, hlavně hodně muzikantů, páč z Valachů, tam všichni na něco hrajem. Na rozdíl od Třebíča.
1: No jestli si myslíš, že se budeš do mě pořád takhle navážet, jo, já ti to raz, dva
0: vrátím. Ne, já to říkám jako, že to je jako...
1: Já vím, že jsi vystupoval v různých orchestrech už na střední škole, na co zhrál?
0: Já jsem hrál na housle, na basu, na kytaru, na trubku.
1: No to je slušný repertoár teda. To zas my, ty taky...
2: Já jsem skvělý fujerista.
1: Dobře, takže... Teď jsme se dozvěděli vlastně genezi vzniku valašské rodiny Radka Brzo Bohatého, ale o Bolkově je to všeobecně známo, no tak tam je jasno, že jo, Vizovice, valašský král. A teď se dostáváme k tobě, Jituško. Tak já jsem říkal, že máš s Moravou taky něco společného, to něco je Janáčkova akademie muzických umění, což je naše společná alma mater, Bolek, já a ty jsme tam studovali, ty o mnoho let později a to je snad zřejmé už z toho, co jsme řekli na začátku. Nicméně narodila se, řeknu to správně, na Mělníku. Je to tak?
3: Je to tak.
1: Ano. A jak tě napadlo jít studovat Janáčkovu akademii muzických umění do Brna?
3: Já jsem chtěla pořád zpívat spíš. A to herectví bylo tak jako, bokem to šlo ruku v ruce s muzikálovým herectvím, které je možné studovat jenom na JAMU, vysokoškolsky. Takže jsem šla na JAMU, tak to bylo jako, to herectví bylo takové spíš podružné k tomu zpívání.
2: Za hudbou.
3: Jituška
2: s náma hraje ve dvou hrách, minus dva s Hlasicou hrajeme a potom garderobě a Jituška shodou okolností tam hostuje a musím to říct, jak jsme stáli s Hlasicou v portále a Jituška tam s Martinem Hofmanem něco zkoušela a Hlasica říká, jaké by se malo o 20 rokov menej. A já vedle něj říkám, já o 10.
1: Každopádně si vychválila JAMU a já jsem rád, abych všem posluchačům DAMU, kteří studovali společně s námi, rád zkázal, že tady mají jasný důkaz toho, jaký JAMU má zvuk. Prostě JAMU měla zvuk, tam byli vynikající pedagogové, byla to opravdu velmi proslulá škola, velmi rádi na ní vzpomínáme, strávili jsme tam nakonec 4letý mejdan, co si budeme nalhávat.
2: My jsme, když už jsme se dostali do těch vyšších ročníků, tak už jsme používali ty

0: Když ročníky jenom asi naráží na tohle, tak oni nám jenom sloužili. To byli naši číšníci a slouhové.
1: Na to si nepamatuju.
0: Teď se slečna dívá, jak je to možný, pan donutil, že by sloužil.
1: Slečna se dívá právě, víte, pan donutil že... nesloužil. To...
0: Pan donutil nesloužil.
1: Já jsem měl totiž...
0: Když jsme měli tak vytvěčený, stačilo jenom luskat.
1: Já totiž musím
0: víno,
1: říct, já
0: pivo.
1: Jsem měl jednu nevýhodu, já jsem na rozdíl od nich, kteří bydleli na koleji, bydlel doma, protože jsem v Brně tehdy měl rodiče a bydlel jsem doma, čili já
0: ano,
1: jsem...
0: Ano, on spoustu, sloužit docházel.
1: Já jsem v podstatě měl nevýhodu ohromnou.
0: Já, když jsem přišel poprvé na jamu, napřed byly ty zkoušky a pak jsem přišel, to bylo v září, ten najednou ta budova voněla tím, tou budoucností a najednou vidím jedna dívka tady cucflek, druhá dívka také cucflek. Říkám, no tady se bude žít. A pak se zjistil, že to jsou houslistky. Mají to od hously tady takhle.
1: Oni se nás půjčovali do té Mahenovy činohry, která tenkrát byla velmi slavná. Dneska je to Národní divadlo Brno, tehdy to byla pouze Mahenova činohra a nás si tam půjčovali jako studenti, aby jsme si hráli. Najednou přišla paní a řekla, donutil do Mahenky. Tam tenkrát byl ten slavný herec, pan Schläger, František. Pamatuješ si na něj? To byl tvůj ročník, myslím, víc. No. František Schläger, no, tak ten už samozřejmě tehdy měl problémy s pamětí i se sluchem, že jo, tak ten, jako když hrál, tak potřeboval tu nápovědu, ta nápověda tam seděla v tom portále a on přišel do prostřed jeviště a udělal nahoď. Ona z toho portálu mu hodila kus matčiny minulosti. Nahoď. Kus matčiny minulosti. Kus matčině času dosti.
2: Když jsi vzpomněl tu napovědku, víš? Tak to jsem hrál na Vinohradech Fausta. A tam jsem měl takový obrovský krásný monolog. Aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v potu mučit, mám-li co nevím jiné učit.
1: To je pavě.
2: To napsal Goethe, víš?
0: Goethe se dobře pamatuje.
2: No. No a teď byla nějaká repríza, nevím kolikátá, a teď jsem začal jako říkat, aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v moči pučit. Tak jsem zarazil. A blbom se to vzal znovu. To jsem neměl dělat, pas, to se nedělá. Ale vzal jsem to znovu a povím, aby mi duchu poselství zjavilo mnoha tajemství, bych nemusel se v puči močit. To bylo ještě horší teda, ale hlavně jsem zapomněl další verše. Tak jdu právě k ty napovědce, to byla strašně fajn a vynikající. Tak jsem došel jako... aby mě řekla dál, a ona rozesmátá, na mě kouká, pá. Radošku, pokračuj, je to strašná stranda.
0: Já řekl si Petru.
1: No?
0: My jsme zkoušeli s Jirkou Pechou čekání na Godota, byli jsme angažováni v městském divadle, a to je složitá hra, na ta nápověda nás říká, napovídáme, vzduch je plný našich výkřiků. A my stojíme s Petrou. Vzduch je plný našich výkřiků. Už byl čurda, vzduch je plný našich výkřiků. Říkám, já vím, my ti rozumíme. A kdo to říká?
3: Divadlo Brno, to je mateřské, tam je jedna vynikající nápovědka, úžasná bytost, která strašně fandí těm hercům. Komedie, konverzačka, takže rychlé repliky, musí to všechno navazovat, tempo a teď to graduje. A moje úžasná kolegyně, pilíř českého herství, Zdena Herfortová, měla malinké okénko a tak na tu paní nápovědku, tak jako v té improvizaci ještě se snažila to zachránit a tak pořád jako na ní koukala a ona jenom z toho portálu tam ukazovala.
1: My máme taky v Národním divadle, pochopitelně tam nápovědka sedí v tom portále, já ji teda neslyším. Jednou jsem ji potřeboval, to bylo v Shakespeareovi, kde jsem hrál Šaška a byla to hra Jak se vám líbí a mě to trošku vypadlo a tak jsem na ní do toho portálu dělal takhle, jo? Což jsem si myslel, že stačí. Ona mě taky zdravila. Jo? A já jsem si nevěděl rady, jak dál, tak jsem jako Šašek, protože Šašek v tom Shakespeareovi přece jenom má pouvoir klecimus, tak říkám, já vám něco řeknu, k těm divákům jsem se otočil. Tadyhle v lese, v Ardenském lese, sedí baba. Ta vám má pomoct, když jste v nouzi. Tadyhle ta tam sedí a neřekne nic. To není všechno, pač já jsem říkal, já vám ji ukážu. A takhle jsem ji vzal a přivedl jsem ji tam. Ona tam stála, takhle čuměla, že jo. Od té doby, když se blížím k tomu portálu, zahazuje texty a prchá pryč. Ale opravdu s nápovědkami je legrace. Já vím, že mě třeba Eva Urbanová, která zpívala jednu árii v italské opeře, velmi těžkou, že jo, pak už nevěděla, tak už zpívala jenom jste v jen, řekla, těme jen, tady ještě dím, tebe jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen. A ona na ní řvala, paní Urbanová, skvěle, naprosto skvěle, nenapověděla ani ně, prostě. Ale ti zpěváci to mají jednodušší, pač ti, když si nevzpomenou, že jo, no tak můžou dělat čente, čente, čente, čente. Zkus to udělat v činohře, že jo, to je konec. Uděláš dvakrát čente, čente a mají tě za blba, že jo, to prostě, to už dál
2: nejde. No počkej, to zase ne vždycky je to pravda. Já jsem čeště jako študák, jak jsem startoval v tom Národním divadle, tak jsme hráli takovou nějakou hru, to byl 51. rok, i přišel ta Štěpa s Jirkou Plachým a oni předtím hráli karty a přitom chlastali. A je přišli a měli 4 potlesky na otevřené scéně.
0: Neber si to jako mustr.
1: Co?
0: Tohle to, co říká.
4: Ne.
1: To v žádném případě herec má být střízlivý.
0: No ježišmar.
1: Nemůže hrát vůbec podvrzený.
0: No můžeš hrát jako střízlivý, opilého zahraje.
1: Ano.
0: Ale opilý střízlivý ho těžko.
1: Mimochodem, taky si na to velmi dobře pamatuju, když jsme na tom provázku hráli takovou hru, která se jmenovala Kvadratura kruhu, kde opět zmiňovaný Jiří Pecha se zde přítomným Bolkem Polívkou vedli krásné dialogy a já jsem se tam občas objevil. A objevil jsem se tam v momentě, kdy jste mě nalili vodku. A ta vodka do mě padne na ex, že jo? No, oni mi tam nalili slivovici. Já jsem to do sebe kopnul, já jsem nemohl vůbec dejchat. Já jsem dělal... Tak to nezahrajete vůbec. V ten moment, kdy prostě vám někdo nečekaně naleje alkohol, tak to je opravdu velká zrada. Velmi jsem na vás tenkrát byl naštvaný a myslím si, že jsem ti to dokonce tenkrát i nějak vrátil, ale už si nepamatuju, jak mám pocit, že ti přibyl bačkory k podlaze nebo něco takového. Ale jako jo, já na tohleto období strašně rád vzpomínám, protože ten provázek v té rané období, a to je Jitko období, kdy my jsme začali jezdit do světa a ty ses narodila. Jo, čili takovej je mezi náma rozdíl.
3: Proto já celou dobu mlčím, pánové, bavte se, pozor, zdobím, přehazuji nožku.
1: No. Myslím, že toto přehození se obzvlášť povedlo.
0: No, ale s těma nohama, to pamatuji, my jsme hrávali spolu hokej a hrávali jsme spolu taky fotbal. Mirek je výborný fotbalista, už horší hokejista. Když jsme měli náš útok, Peca donutil Polívka, tak jsme si vzali černý brejle a hráli jsme s bílýma holema.
1: To byl velmi památný zápas herci z Prahy, herci z Brna. Mě osobně hlídal Jirka Hrzán, ležel na mě. To bylo velký vysvobození, protože já opravdu bruslit neumím, ani lyžovat, to jsem se nikdy nenaučil. A tehdy Franta Kocourek byl v brance, chytal jenom...
0: A za ně chytal Růžička, mladej.
1: No, a chytal puky do sukně jenom, jo. On měl, byl oblečený za tetinu a chytal ty puky do sukně, jo. A my jsme tam měli jednoho hráče, a tehdy Láďa Smoljak, který hrál za Prahu, tak přijel k naší střídačce a řekl, jestli hráč s číslem 26 ještě jednou tak prudce vystřelí, tak se okamžitě odebereme do Prahy. Ten hráč číslo 26, to byl Bob Friedl, zpěvák, mnozí si pamatují, který trénoval s brněnskou Kometou a chtěl vyhrát. Takže v zápětí opět prudce vystřelil, přijel Láďa Smoljak a řekl jenom, my jsme vás varovali. Vy jsi nestěžovala, Jitko, že se ti nevěnujeme. Hned teď budeme věnovat. Prosím tě, ty jsi po škole nastoupila do... Tehdy se to už jmenovalo Městské divadlo?
3: Městské divadlo Brno.
1: Městské divadlo. Za nás to byly...
3: Bratří
1: Mrštíkové. Divadlo Bratří Mrštíkové. My jsme tam chodívali se smát těm hercům a řvali jsme na ně, lepíte si fousy. Dneska si je lepím taky. No, ale v tomto divadle si ty hned od začátku začala zářit ve velkých muzikálových rolích. Aspoň tři jmenuj, které to byly. Ty jsi byla vždycky skoro nominovaná Natálií, to není žádná legrace.
3: Já jsem nějak záhadně, mě si pan ředitel Stanislav Moša tak jako vyhlédl na té jamu, vlastně od druhého ročníku jsem tam začala hostovat a ve druhém, ve čtvrtém...
2: No, řekni, jo. Tak ne.
3: To se samozřejmě zajímá o nové studenty a tak ty talenty z jamu hned jako stahuje. Tak si mě nějak vyhlédl. Někdo řekl, že Čvančarová jako dobrý.
1: Zajímavý, tak se na mě šel podívat. A byly taky talenty. No dobře, no.
3: Tak se šel na Čvančarovou podívat a od čtvrtého ročníku jsem byla v angažmá. A byla jsem přijímaná tak jako královsky, no, v roli My Fair Lady, v roli Lízy, no. Tak pak následovaly různé věci, Marie Stuartovna, Schillerova, Činohry velký, tak já jsem měla docela takovou, jako dostala jsem drezuru závodního koně, myslím, u Mrštíků v Městském divadle. Myslím, že lepší školu bych jako nikde nedostala, nebo jsem hrozně ráda za tu školu tam.
1: My na Brno vzpomínáme, já teda na ně taky vzpomínám jen tak pasivně, protože tam jezdím za maminkou, za sestrou, za kamarádama a jsem tam každou chvilku a Brno ve mně taky zanechává jen ty nejpříjemnější vzpomínky. Asi.
0: No je tam to napětí, je mezi Brnem a Prahou, je. Tam, tak no, moje Marcelka, ona je ze své Mysric, Praha východ. A jeden můj kamarád, potka, ty seš Marcelo? A Marcel říká, já jsem z Praha východ. No tak to si Morava západ. Já ještě o tom Brno, Brno zimně mě říkal, pochopil jsem Brno. Hledali jsme tě tady s Honzou Kratochvílem a teď jsme potkali nějakého Brňáka a říkám, prosím vás, kde je tady náměstí Družby národů? A ten Brňák říká, koho tam hledáte? On říká, jdeme za Bolkem Polívkou. A co mu chcete?
1: Tak já si myslím, že doba nazrála, abych vám představil ještě jednoho hosta, který s Moravou má velmi, velmi společného. Já ještě jich pár
0: čekají přijde. Chlapi ve Vinotéce, čověče.
1: Ve Vinotéce.
0: Ty tady máš ještě hosta.
1: Ty děláš umění, tak nemyslí na Vinotéku, prosím tě. Teď,
0: a proč myslíš, že to dělám?
1: No proto, abych
0: si mohl koupit dobré víno, no.
1: Tak si ho koupíš o něco později, pače, přijde zajímavý host. Zajímavý host, který pochází z Třince zase, pro změnu, víš, ne tam od nás, ale z Třince, tam, co se říká, bo kura není čas, že jo, tak... Teď přijde...
0: Tak jenom ty dva ve vlaku. Teď přijde... Vy jedete do Prahy a co vás tam táhne? Lokomotiva, ty piči.

po věstná jarní apatie a dlouhé fronty před apatikou. Já a ty kouříme u Slávy dál, pak po nábřeží elektrikou.

otočila, co nejde rozumem, musí jít silou. Kam pak se mrška skryla? Zápisy vznešených dialogů, citáty velkých mužů i žen, kouřové signály úst demagogů. Jste domov můj, má rozkvetlá zem, oteklá.

0: Rád, ty jsi natočil celou řadu filmů, televizních inscenací, televizních filmů, nemluvě ani o rozhlasových inscenacích, o dabingu a tak dál. Máš určitě takové své favority, na které rád vzpomínáš. Které to jsou?
1: To, co já beru a co zůstane zřejmě se mnou až do konce života, to je Atentát, Ucho a to třetí nevím.
0: Radku, to přece všichni dobří rodáci, ne?
1: Aha, všichni dobří rodáci, no, to jsem právě chtěl kvůli. Jako,
0: to máš bylo, měl jsi to krásně připravený, aby my jsme to řekli, protože to je jasný, no, tak jako...
1: Ne, rodáci, to je celý původ toho příběhu, je skutečný a je z Valašska. A točil to Vojta Jasný, který je taky z Valmezu. A vybral si mě v podstatě, když ještě já... jsem natočil jenom asi dva nebo tři filmy a potkali jsme se na Borandově a my jsme spolu mluvili pouze valašsky s Vojcou. A pán Radušu, tož Asati to objeví v Ksichtu, tož mám pro tebe scénář. A pak jsme se potkali za dva roky a pán Radušu, tož ještě to ve Ksichtu nemáš. A pak v roce 67 přišel za mnou, pán na mě kouká, pán, tož už to v Ksichtu máš, Radušu, tož jdeme na to. A začali jsme točit Rodáky, no.
0: Bylo bývalo hezky, kdyby řekl, už to v ksichtu máš, Radušu, ale ještě nemám ten scénář. Prosím tě, Bolku, a ty co?
2: Jsem to taky dost natočil na svůj věk.
0: To my víme.
2: No, tak určitě Zapomenuté světlo, nebo ten, nebo Pupendo, nebo takový, nebo Spolu to dědictví, tak doufám, teď můžeš, vidíš, máš příležitost veřejně slíbit, že si zahraješ dědictví po 20 tomu, letech.
0: Já se tě ptám teď na
2: favoritě. Už máš na to ksich.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu dědictví. To je dost nevyřešená problematika. Ale tak zapomněl jsi ještě minimálně...
2: No jo, já nechci jmenovat všechny filmy, které se mě povedly, že?
0: No tak ještě jeden máš.
3: Kurva, už je guten Tag.
0: No ne, to no, teď
2: to
0: říkal.
2: To říkám. Já tomu říkám dědictví, já nerad říkám ty vulgární výrazy.
0: Přitom si na tom tak lpěl, aby se to tak jmenovalo.
2: No protože jsem si představoval tu no, ty hlasatelku, no. Která řekla, vážení diváci, už víš, že už se to blíží. Ve 20 hodin. Film Věry Chytilové, to si jak však ještě dobře říká. Dědictví a ne... Kurva, já to neřekl.
0: A stejně to kamuflovali. Stejně to kamuflovali. Já si pamatuju tu babu na té premiéře, jak to uváděla. Říká, dámy a pánové, teď uvidíte premiéru nového českého filmu Věry Chytilové dědictví, ale možná, že tak. To, ještě nechtěla to dát, jo, na plnou hubu. No, dobře, no, tak ty jsi to zmínil, tak já jsem do toho nechtěl vrtat, ale neustále se někdo ptá, kdy už to bude, jestli je to pravda, jestli píšeš dvojku, jestli bude dvojka, kdy se to bude točit a tak dál. A já říkám, ptejte se pana Polívky, já s tím nemám nic společného, on je autor, on to píše. Jestli ano. To píše, nevím.
2: No jo, je to.
0: Teď to můžeš říct.
2: Krásně, no tak je to. No, příští jaro by to mělo být, jako začít točit. By se to mělo začít točit příští jaro, příští
0: to
2: jaro.
0: To nemůžu zrovna, no.
2: Jak dneska už se to dá dělat jako jinak. A to je taková pikantery, že jak no, Dáša Havlová, že volala naší Marcelce, že bys to nějak nechtěla dělat, že už to je mimo její, že hraje přece jenom, no hraje už ty královny a tak dál. A ty najednou tu vlastičku a... Já jsem to vyřešil velice rychle, elegantně, takže to začne jejím pohřbem. No a tam se všichni sejdou, že jo, co tam byli před těch 20 lety, kdo žijí, tak se tam sejdou, no. Ale ona totiž ještě, jak to musím
0: říct, já tě rád poslouchal,
2: a jenom jsem... Dáše si říkám, vem to, ještě jsme četla scénář, tak ona to doufám, že nakonec bude hrát, ale ona bude hrát svého ducha. Ona se mě bude tomu Bohušovi zjevovat, zrovna v okamžici, kdy on to není potřebuje. Umíme si, pánové, ty okamžiky představit.
3: Počkej,
2: protože on je bohatý,
3: bude oblečená.
2: Co, ona oblečená?
3: Jo,
2: ale on ne.
0: Aha.
2: Ale ne, a potom jako má ten bohužel právo na tu příšernou větu. Kolikrát je to horší, než když žila. Víš? No a budeš tam hrát teda, jo?
0: Nebo no tak nevím ještě, no.
2: Oni tady jsou lidi, no, tak moc lidí tady, viď? Nechceš to takhle lehkomyslně slíbit.
0: Nevím, ale tady mám, to bude to závazné a...
2: No právě, závazně.
0: Třeba si přišlo, bude to blbé. Já se na to těším, Bolku, já se na to moc těším. To víš, jako spolu, když máme tu možnost, když si vzpomínám na ty pelíšky. Já nezapomenu na tu...
2: No pelíšky, na ty jsem zapomněl.
0: Kdybych ti to, ty kmete, o dva roky starší, neustále takhle nenahazoval, jak ta nápovědka, tak
2: se nedivím. Pelíšky to musíš dělat jinak, to musíš no, jako pelíšky.
0: Ale jako, pelíšky, no, jako nezapomenu na to, to bylo nádherný prostě, co tam jsme se navyváděli, zaskopičili.
2: No právě, on je ten řebej dobrý, že nechá nás, jako no, by si to vytvářet, no, si situace obohacovat a tak.
0: A teď to bylo krásně, jak ta Stelinka Zázvorková vzpomínala vždycky na to, na těch besedách, říkala, to bylo vám neuvěřitelné, pan režisér Hřebek vyhlásil pauzu a pánově Donutil s Polívkou zrovna točili tu scénu, jak pan Donutil sedí panu Polívkovi za krkem a maluje tam toho medvěda Kodiaka. A oni byli natolik ukázněni, že v této pozici odešli na oběd. Moc rád na tohleto natáčení vzpomínám, protože to bylo takový zvláštní. Tam si lidi, herci, partneři sobě darovali vlastní zážitky. Si vzpomeň na to, jako když jsme točili třeba tu scénu, kdy Stella Zázvorková nás volá, že jo, to je Bolkův zážitek. Bolek se svýma ochotníkama byl Hronově. Tam se seznámili prostě s ruskou skupinou divadelní, trošku se spumprdlikovali, on říká, až přijedete do Vizovi, stavte se, zazvoňte, já vám dám slivovici. No a druhý den...
2: Vy to u nás přespat, co
0: no, přespat. Druhý den vyspával Kocovin, maminko, budí, Bolino, vstávaj, jsou tady Rusáci. Bolek říká, mamo, ať kurva chvíli počkaju. A to byl 21. srpen 1968.
2: Ale žádní ochotníci to nebyli teda.
0: Nebo když jsme byli s Provázkem na zájezdu v Estonsku, tak jsme hledali divadelní budovu a ten náš tlumočník, Bristlík, víš, pamatuješ na něho?
2: Bristl.
0: Franta. Tak Frantík, tak se ptal tam nějakého dětka estonského, co šel z holí. Izvini, tovariš, kde je teatr? A to teatr už nebylo slyšet, pak ten dědek ho zalazil holí do země. Jako. Každý chtěl slyšet tu ruštinu, jo? Tak jsme si na to vzpomněli, jsme točili tu scénu a Jirka konečil po chodbě a ten Dušek se ho ptá, hledáš něco, soudru? A ve scénáři bylo, hledám třetí B, ale nějak se tu nemohu zorientovat. Říkám, zkusme tuhle tu verzi s tou holí. No tak se natočili dvě, že jo, Dušek dostal holí, prostě Jirka ho srazil a bylo vymalováno. No? A scéna je to památná.
2: Ale Dušek byl tak zaskočen, že okamžitě vstal a šel dál.
0: No to mě trošku vykrádlo z toho dědictví, když jsem padal u toho auta, že jo,
2: to bylo zase, to musím říct jako mistrovství tvoje, jako že tam opravdu, když tam je prostě scéna, vychází z auta, tady pan doktor a uklouzl tam jako náhodou a bylo to dobrý, ale ještě se to netočilo, tak Věra mu říká, tak to bylo krásný, zkus to ještě jenom pětkrát to zopakoval bez problémů. Vždycky to bylo autentické, vždycky to bylo uvěřitelné. Nevím, jestli to Jeti je první nebo poslední, vždycky to bylo...
0: Páté, to já vím,
2: no, že jo, no tak vidíš, tak to poslední.
0: Páté Jeti, ale to vzniklo tak, že já jsem měl boty, které byly koženy a měly koženou podrážku a napršelo. Já jsem vystoupil z toho auta, chtěl jsem tak snaživě k té brance, já jsem podklouzl a šel jsem na čuňu. A v ten moment ta Chytilová zařvala, to je přesně ono, takhle by si to... A já jsem rychle vstál a pokračoval jsem dál, že jo. A tak jsem to pětkrát opakoval, no a ona si to vychutnávala. Ještě to není ona. Ještě, no, až na popáté. Teď je to ona.
2: My pořád jsme hledali nějakou paní, která by hrála. Nakonec to byla místní školnice, paní Pantučková v tom svým domku tam a tak dále. A teď ta najednou. Paní Pantučková, 83 roku.
4: Paní Rožiženko, na mě neřvěte.
2: Já mám 83 roku, já to nemám zapotřebí. A Věra se stáhla jako. A jenom si na ně někdo dovolil. A za týden paní Batočko říká, ale ať ona si zařve. Já už jsem to pochopil a ona je blázen.
0: Já jsem si úplně vzpomněl, Bolku, jak jsme kdysi na tom našem milovaném provázku hráli takové inscenace, jako byl Don Kichot. Bolek hrál Dona Kichota, já jsem hrál Sancho Panzu. Hráli jsme to venku, na nádvoří. Kolikrát jsme ani nehráli.
2: Taky to bylo krásné, svůdeš už, Maria. Jak Pece, my jsme měli s Pecou, tam jsme měli souboj a rytíř Don Kichot, on Sancho Panza. A Peca hrál rytíře lesu a tam jsme měli souboj spolu a měli jsme takové dlouhé tyče, batony a měli jsme nacvičenou tu sestavu celou a najednou Peca něco zapomněl a teď mu to skončilo tady.
0: A no na, níž trochu.
2: No jako tady no prostě v rozkroku, ale no. No a teď jdeme na tu pauzu. To se šlo takovou chodbou, že jsme hráli venku v domě pánu z Kunštátu a taková renesanční prostě nádvoří a tak tam jdeme a Peca, ty jsi vůl. Říkám, co je, Jirko? No dívej se, jaké mám kule. A já říkám, já nevím, jaký jsi měl předtím, mě to nezajímá. A já teď opravdu najednou bledl a ono se mu opravdu, ta krev se mu hrnula do pytle, do...
0: Tak nebuď až tak zase úplně.
2: No ne, přesný, no tak jo, tak jenom pro jako je mnoho.
0: No Peca se zvětšil, no.
2: No zvětšila se, napřed byl barán, tak začal být bíkem a už za chvilku už byl sloní samec a doktora, jsme volili doktora, teď přijde dvě doktorky, lékařky, jedna byla mladší a druhá starší, Peca byl úplně bledý, protože ta krev mu šla z hlavy do... Tam ten ležel a... Ty starší paní a mladší paní, takový lékařky dvě, a Peca říkal, tu starou pošlete pryč. A ještě si zachoval takový hrdinský.
0: To byl zrovna v té fázi toho býka, jo, ještě. No, pak byl... si, jak se dostával do slodího samce, už i do starou.
2: To toro.
0: Já jenom to dopovím. On ještě ho Franta Kocourek chodil potom navštěvovat do nemocnice, kde on s tím ležel. A jak končili ty Pecovi nohy, tak on ho u těch špiček hladil. Říkal, už to máš lepší. Tam měl ještě Pavlíka Zednička, neboli Čmaňu, který tam měl menší roli takovou. A to začínal tehdy. Kluk, spolužák můj milý. A on zase byl pověřen režisérem Pospíšilem, aby když Sancho Panza pojí hodně bobů, vytvářel zvukovou kulisu. Takže on byl zastrčený, nebylo ho vidět a neustále na ruku dělal... A já jsem musel dělat. To dělal kolikrát 25 minut třeba. Určitě jste i vy měli takovéhle krásné baladické tóny ve svých představeních.
1: Jo, když mluvíš o tom tónu, právě který si takhle dělal, tak to mě připomnělo, my jsme před lety dělali s Bolkem jedno takové krásné představení, které se jmenoval Klaun. On dělal mladýho klauna, já jsem dělal starýho klauna, ale co mohl jinýho, že jo. A tam jsem hrál na trubku. Když člověk začne hrát, tak musí mít vlhký rty, aby na ten nátisk prostě jako tam byl. No a jak jsem byl nervózní, tak jsem měl suchý rty úplně. No a tak jsem jako slez tyhle jako na pódium. Bolek tam něco jako říkal. A já jsem jako začal hrát, odpovídal jsem mu jako trubkou. A teď jsem jako dal. A já to cítil, že tam mám suchý rty, že prostě, já jsem měl takovou písničku, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, že jo.
0: To je hezká písnička.
1: No. No a zkus to dát na trubku.
0: No ještě, že?
1: No.
0: To už vůbec.
1: No a teď na dobro. Kouknu na Bolka a Bolek jak takhle stál proti mě, pa.
0: Máš taky nějakou takovou vzpomínku?
4: Já se teprve užiju, já si zažívám teda velkou legraci, když hrajeme dvě představení s Bolečkem a s Milanem Lasicou. A to je velká legrace. To vlastně člověk neví, jako kdy má přijít, kdy kluci, jim říkám kluci, kdy kluci dokončí svoji myšlenku. Když to pokaždé jinak, tak člověk stojí za těma dveřma, teď má jít na narážku a teď ona je pokaždý trošku jiná. Jo? Tam se ten text tak jako pohybuje, takže člověk stojí za těma dveřma, prostě dokud se neprosadí, musí se prosadit, prostě vejít hotovo. Takže tam je legrace hodně, no.
0: Když jsi říkala Milan Lasica, mě připomněl, jak jsme točili s Věrou Chytilovou jí zde zmiňovanou film Pasti, pasti, pastičky. Ona se tam tehdy jako neustále hádala s nějakým garderobě, to nebylo podstatné, ale kameru dělal Štěpán Kučera, její syn, který ho měla s Kučerou manželem, taky vynikajícím kameramanem. A vždycky před záběrem Štěpán říkal, mami, chceš to v polodetailu nebo v polocelku? A Věra říká, prosím tě, mně je to jedno. Ty seš kamerámán, tak si to dělej podle sebe. Seš celý tata. Ten se taky furt jenom celý život vyptával. Dobře, mami, já si to udělám podle sebe. A přišel Milan Lasica zmiňovaný. A říká mě, počuvaj, Miro, proč stále ten kameraman oslovuje tu režisérku mami? Říká, my tak všichni říkáme, Milan. Je to taková trochu naše máma a zároveň nemá moc ráda to oslovení režisérka. Já toto jsem já nevěděl, lebo prvý raz s ňou robím. A v zápěti se ozval režijní pokyn charakteristický. Lasico, do záběru! Ano, mami. A pak už jenom celým placem zněla. Cože? Volku, podej mě ruku, pojď si dát tu z toho kichota, jenom tak kousek, co? Vzpomínáš si stromík.

0: vyslechněte.
1: A jsme zase v té náladě, to je balení.
2: To bylo moje jasně.
3: Ale to, jak tady vzpomněla Jitula o tom, že nevěděla přesně, kdy má jako vyjít, co se mě stává teď u mě v divadle, víš?
0: No, oni mají oba svoje divadlo, že Bolek dokonce dvě, že jo? Vítám vás všechny ještě jednou v Bolkově novém působišti. Normálně reklama v televizi je nepovolená, to je takový, ne. Jako, že prostě říká, po domácku.
4: Že no. první moravské brněnské divadlo, které má pobočku v Praze.
0: No ale
2: jako... Vínečko bílé.
0: Co s tou vinotékou? Zavoláme tam, nebo jak to chceš udělat?
2: Já bych chtěl zavolat.
3: Tudy je to asi 2-3 měsíce jsme s Bolkem předávali Pepikovi Masopustovi, vynikajícímu fotbalistovi. Českému jsme předávali tu cenu, nejlepší fotbalista století. No a skončilo to a já jsem měl připravený vůz, teda, že mě odvezou jako do Říčan domů. A Bolek povedal, mluvíme valašsky spolu, že jo, tady takhle.
0: Ty to máš tady, co bys šutrem dohodil.
3: Teda. No než právě, no ale tak jako, kde jsme to točili?
2: No, v Karlině.
3: Jo, jo.
2: V Karlině.
3: No.
2: Nebo v Opeře, ne, to bylo v Opeře.
3: V Opeře, no.
2: V Opeře.
0: Kluci, kde jste to točili?
3: Ale
2: těch,
3: ne, ve Stavovském divadle.
2: No.
0: Čili u nás doma.
3: No, u tebe doma, no. Na pár Radošů pojdeme tam, jako do vinárničky, tam mám takovou... Bolku, dobře, tak jsme poslali pryč toho mýho šoféra. Když jsme tam, skutečně krásná vinárnička to byla. No, já jsem řekl doma, že budu doma, já nevím, za půl hodiny. No a Bolek hned, pač víš, že piju červené víno, hned bylo, ale to bylo snad během 5 vteřin. Tam víno a pořád mě to dolejval, víš. No, skončilo to strašně, no. Ale to my máme normální, my když máme...
0: Prosím tě, na... doufám, že dneska s tím do ty vinotéky nejdeš.
2: Ale jo.
3: To právě nevím. Jo.
0: No ne, no to ne, to je... Já volám Hance okamžitě. Říkám, hele, máš od tady kousek v Uhřiněvci, ty si v Říčanek přijet si pro něho, on se chystá na trošku vína, to nebude troška.
4: Vždyť je to zdravé, to je doporučené.
0: Víno je zdravé, no.
4: Půl litru denně a žena 2 až 4 deci denně. V té pravidelnosti, že je ta
2: krásný.
4: Zásada.
0: Jitko, ty jdeš taky s nima do té vinotéky?
2: Jo.
4: Protože jak jsem říkala, že to je lékařsky doporučené. No ale to vážně.
2: Jitka tam půjde jako lidský štít.
0: Ale ještě si chvilku počkáte, chlapci, no. Pojďme zavzpomínat na to, respektive zavzpomínat, co je teď, co jste dotočili, co se chystáte točit.
2: Aha.
0: Radek?
3: Co chceš?
0: Co? Tak Radek už je v té vinotéce. Co točíš, Radušku, teď?
3: No, teď točím 2 seriály a 1 film.
0: Výborně, stručná, jasná, krásná odpověď. Asi se nedozvíme, o čem to je. Co ty, Jitko?
4: 2 filmy a 1 seriál.
3: No i.
0: 3 filmy a 3 seriály.
2: Já teď bude premiéra filmu Muži v naději, se to jmenuje. A teď bude v nejbližší době premiéra. A
4: už?
2: Je to ten, no, ten Vejdělek, který udělal ty, natočil ty ženy, v pokušení, tak to bude takový pandát.
0: Teď bych tě poprosil, abys to řekl ještě jednou, bez časového upřesnění, neboť Bůh ví, kdy tohle se bude vysílat.
2: Tohle? Aha, bez toho teď se to, bude to mít premiéru. No, teď jsme dokončili film. No a nevím přesně, kdy se to bude toto promítat, takže nemohu říct.
0: A nemělo to už náhodou premiéru?
2: Uděláme 2 verze, jo? Uděláme verze, no teď v nejbližší době by to mělo být premiéru.
0: Nemá to už náhodou premiéru za sebou?
2: Je to možné.
0: Já myslím, že lépe jsme se z toho dostat nemohli. Já jsem nedávno, no už je to hodně dlouho, točil takový film, jmenovalo se to Román pro muže. A strašně ráda to vzpomínám, protože to je první film v českých poměrech, který se točil v luxusu. Já jsem se s něčím takovým ještě nikdy nesetkal, protože většinou máte k dispozici nějaký autobusek, nebo maringotku, nebo stan, nějaký takový upachtěný catering, neboli stravování. Tady? Ne, tady to byl pětivězdičkový hotel, Tatry, nádhera, jo, točili jsme tam měsíc v těch Tatrách. Je to zvláštní teda, protože když tam přijedete, postavíte se na ten balkon, podíváte se na tu nádhernou scenérii Tater a Štrbského plesa, říkáte si, to je nádhera. Je to možné, že to vůbec existuje? Za tři dní se na to díváte, říkáte, Tatry, no. Za týden furt to tam je. Jo? Ale krásně byli, my jsme točili třeba scénu s Mirkem Vladikou, kdy jsme jeli lanovkou na Chopok. Oni nám řekli, vemte si na hubu návleky, chlapci. Říkám, proč návleky? No, nám nebude vidět na pupulu, já tam mám text a mám ho říkat, to ani neřeknu přes ty návleky. Vladika, poučenej horama, si vzal návlek, já ne. Jeli jsme lesem, tou lanovkou nádherný výhled, všecko překrásný, vyjeli jsme za les, severák foukl zleva zprava, mě to takhle zmrzlo. Já jsem nebyl stavu mu říct, že mu nabízím romantiku jinak, než taky nabízím romantiku, takže jsme to jeli asi čtyřikrát po sobě, až jsem konečně mírně rozmrznul. Pak jsme sjeli dolů, tam už nás čekali slovenský lanovkáři, kteří okamžitě nám ponukli tu slivovicu, tu hruškovičku, tu marhulovičku, aby jsme ochutnali, že teraz přivezli novou a čerstvou a je vynikající. Tak jsme to ochutnali a pak jsme jeli do hotelu Tři studničky a tam jsme měli večeři. Já si pamatuju jenom, jak jsem vzal za kliku. A druhý den jsme do toho hotelu jeli na oběd. A když jsem seděl u toho jídelního lístku, tak jsem se díval a zaujalo mě jídlo kačací prsia s brusnicami. Říkám, toto mi přineste, pane vrchní. A on se ke mně naklonil a říkal, majestri, to jste si už dali včera. A říkám, a chutilo mi to, hej, tak mi to přineste. To musím říct, že na tohle natáčení já vzpomínám rád a můžu s klidným svědomím říct, to už mělo premiéru tohle.
2: Krásný film, krásný film. A to myslím, a skvělá pointa, já myslím, tímhle šluz numerem by se to dalo krásně ukončit.
0: Čili ještě si
4: tak pozor, já si ještě přehodím teda nožku.
0: Ano, přehoď nožku, Jitko. Myslím si, že můžeme stále všichni přehodit nožku. A myslím, že to bude působivé na závěr. Radku, přehoď nožku, pokud ti to ještě půjde.
3: Druhou.
0: Přehoď, kterou chceš, u tebe už je to jedno.
3: Počkej, tak to, ale to zase půl
0: majitku. Ať máte každý jinou, no, tak hoď levou ke mně.
3: Tak dobře, tak chceš.
0: Dej si to dolů. Tak,
3: dobře, no.
0: Dámy a pánové, a závěrečným přehozením pravé na levou a levé na pravou skončili dnešní trumfy. Konečně se chlapci dočkali, přeji vám, pánové, příjemnou vinotéku, neboť vy za to, co jste pro českou kulturu udělali, a dámo, na tebe samozřejmě nemohu zapomenout, si to přehození i ten odchod do té vinotéky zasloužíte. A my všichni, myslím, také. Naschledanou!

0: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
1: A jo, jistě.
0: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
1: To nic. Mě to v šatnách už ukradli víc.
0: Dobře.
1: No, prosím.
0: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
1: No, tak vás... jak to běhá.
0: Jo, včera jste prý byl v Rokycany. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
1: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
0: Rád to píšu, rád. Ano.
1: Krutá.
0: Krutá, ano.
1: Tenkrát nebyly žádné školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takového, víte. Amu, tenkrát, kdepak amu. A muselo se žít.
0: Tak.
1: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
0: Rádi.
1: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez rekvizita, bez kostýmů.
0: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
1: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů.
0: Bez kostýmů?
1: Ano.
0: Co jste hráli?
1: No tak většinou adamity, víte? No a zas nás hnali dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
0: Čili i neúspěchy se dostavili taky.
1: Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
0: Ano.
1: Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
0: Vydrželi.
1: A zas aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
0: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
1: Já si všechno dělám sám. Na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte. Nezbytné kafíčko. Uj, to jsem si spařil držku. Takhle horký, jo. Sakra.
0: To nic, mistře, můžu... Mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
1: Jen pařte, když vám to udělá dobře.
0: Takovej doušek.
1: No, prosím.
0: Logr zase. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
1: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
0: Tíhnul, to já to napíšu.
1: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
0: Aha.
1: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek,
0: ano.
1: Víte. To byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk, nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte?
0: Yeah.
1: Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyším, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér. Ale porád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte?
0: Ano.
1: Taky blechy porád do vás skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený. Víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
0: Na lidské nohy. Ano,
1: homo erectus, ano. Jak se říká.
0: Jak to? Homo
1: erectus.
0: Ano. Já si to poznám.
1: Ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno.
0: A co jste tehdy říkal?
1: No tak první moje role byly bez textu. Víte, ale bože, co jsem si všechno myslil.
0: Co jste si všechno myslil?
1: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl.
0: A
1: kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
0: Ano.
1: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk. Pinda. Či čurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
0: A není?
1: Není.
0: Já jsem teď nevěděl, jak to...
1: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
0: Ano, není.
1: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky,
0: jo.
1: Na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.
2: Haló, lahve. Paní lahve. Neruším? To je zajímavý, vypadá to jako samoobsluha, je to univerzitní knihovna, čítárna tady. Paní, tady je zákazník, haló?
3: Pán, který nemá košiček, není pro mě žádný zákazník.
2: No ale já žádný košík nepotřebuju, já jsem nejdu nakupovat, já jsem jdu vrátit flašku, paní.
3: Tak dáme tu flašku vám, pane, neberem, tu ne. To teda
2: jak to?
3: Ne.
2: No dovolte, paní, já jsem tu flašku hezky vymýl jarem, cítit není.
3: Nakuka, že jste tohleto víno dostal u nás.
2: Ale to ne, to já vám neříkám. Já jsem to koupil na zájezdu v Karlových Varech. No ale flašku vám chci vrátit.
3: A my vám je nevememe, protože jste to víno nekoupil u nás.
2: Ale furt koupil, nekoupil, jaký pak. Vy musíte říct, pač to je nařízení, ne?
3: Podívejte se, která prodejna vám utržela za obsah, no. Ta ať vám dá korunu za sklo.
2: No, to je bezvadný nápad tohleto. Já půjdu na Florenca, pojedu s prázdnou flaškou do Karlovej Varu, že?
3: To si prosím rozhodněte sám v tom, já vám nemůžu radit.
2: No, ne. Ani nemusíte radit, pač, tu flašku mě hezky tady vezmete. Nebo víte co, zavolejte vedoucího.
3: No jo, no, on vám taky nevede, pane vedoucí.
2: Služebník, Mařenko, pane vedoucí, tady ta Mařenka mě nechce vzít prázdnou flašku.
3: Pane vedoucí, pojďte se, od čeho ta flaška je.
2: A to přece není důležitý.
3: A to je od cvičky, no řekněte mě sám, kdy my jsme měli naposled cvičku.
2: Ale co vy tam furt, vy jste to měli, já jí říkám tady, ta flaška je z Karlových Varů, ale vám ji vrátí.
4: Vy jste byl v Karlových Varech?
2: Jo, já na zájezdu.
4: Tam je krásně.
2: No pěkně je to tam, no.
4: Karlovy Vary já mám rád, kolonáda, festival, stále vzruch a přitom oáza klidu. Poslyšte, vezměte si košíček, projdeme pro dino, to vyřídíme.
2: Ano, ano, děkuji, to jsem rád, to jsem rád, ano, tohle jsou správný slova, ale no, ta paní je nějaká pošahaná, ne?
4: Poslyšte, nebuďte zlý na Mařenku, nebuďte zlý, ona je v zoufalé situaci. Ona je v zoufalé situaci.
2: Jaký situace?
4: Ona je chudá, utekí manžel.
2: No dobře, ale ne se mnou.
4: No já taky netvrdím, že?
2: No dobře, ale ona se taková, kdyby ten manžel utek se mnou.
4: Poslyšte, slyšel jste někdy o pozdní reakci?
2: Kde, jako
4: oni... No, podívejte se, jste atakován s ní, ovšem vy se nepoložíte hned.
2: Jako, jo tak, to je zajímavý, to slyším poprvé. Jak to ale souvisí s tou mou prázdnou flaškou?
4: No, podívejte se, nechte mě volně pokračovat, já budu tu situaci precizovat. Představte si, že ten stres odezněl,
2: ano.
4: Vy už ho nemáte, normálním ano. způsobem by došlo k relaxaci,
2: ano.
4: Ovšem v momentě, kdy se relaxace má dostavit, ona se nedostaví a s váma to sekne nebo praští. To je jaksi prostě případ od případu.
2: Aha, no. A s Máňou už to prasklo, nebo na to teprve čeká? No ne, že bych si skočil ze zubama zatím, víte?
4: Posíšte, nebuďte zlí, vy to bagatelujete.
2: Ale no ne, já jsem přijel s flaškou, ona mi tady pojádkujíli věci a nakonec, podívejte se, odejde.
4: Prosím,
2: no,
4: odešla. A já vás chápu, ale já vám to vysvětlím.
2: No prosím.
4: Já se snažím to precizovat.
2: No prosím, já se snažím
4: podívejte
2: vás pokopit.
4: Podívejte se, ono v té předvánoční době dochází k takovému atakování.
2: Ale máme leden, prosím.
4: No prosím, já vysvětlím situaci, no, pozvolna. V té předvánoční době je ten nákupní trh, ta prodejní síť, tak by se to dalo říct, atakována ohromným množstvím zákazníků.
2: A to je dobře, ne, o to tady jste
4: no, prosím,
2: to...
4: prosím, dobře, nedobře, já to vysvětlím.
2: No.
4: Oni požadují věci,
2: ano.
4: No a my je musíme prodávat. No, moment, no ano, jistě, ovšem, my pracujeme na hranici sil. Aha. My děláme možné i nemožné.
2: Ano.
4: My často děláme víc, než musíme a víc, než můžeme.
2: Ano.
4: Nakupuje se, prodává se. Ta zátěž, abych tak řekl, aha, psychická zátěž, ta je příšerná. A potom co? Překulí se nový rok, přijdou ty leden, únor, měsíce, no a co, ten zájem není takový. Tržba klesá,
2: ano.
4: No a my jsme stále u té věčné otázky, splníme, nesplníme.
2: Ale pane, to já znám, to je u nás taky.
4: No vidíte, práci taky v obchodě?
2: Ne, já v porodnici, no to je všude stejné. Ten leden je všude slabší,
4: no,
2: že jo?
4: No, moment, a teď si prosím, představte, soustřeďte se, já věřím, no. že jste soustředit.
2: Ne, já vás poslouchám.
4: No, ano, vy jste člověk, který se dovede soustředit,
2: ano.
4: že v této situaci vám, ano prosím, vám uteče manžel. No?
2: No to je hrozná přestela. Víte, že už se na tu Máňu přestávám tak zlobit, jako bych řekl?
4: Ale...
2: Že už je mě taková pochopitelnější.
4: Vy máte rád.
2: Co?
4: Vy máte rád.
2: Ne, Máňu ještě ne.
4: Ne,
2: no vidíte. Přestávám se na ně zlobit.
4: Já ji mám rád a mohu vám říct, že to je v pořádku. Protože, jak bych to řekl...
2: Podívejte se, kdybyste byl tak laskav. Já na tyhle ty věci nemám čas, víte? Kdybyste byl tak hodnej, vy jste mě sympatický, já vás mám rád, buďme si, co jsme si, to jsme si, vy si vemte flašku, dejte mě korunku, já bych šel poučenej od vás, že vás pokojený.
4: Ne, prosím, pozor, co? Ne, ta lahev je stále ještě váš majetek, ale já, jestli dovolíte, já bych vám poradil. Já si myslím, že pracuji na půdě, kde vám mohu poradit, vy byste měl nakoupit teď. Teď hned, protože vy čekáte radostnou událost.
2: Co?
4: Nehněvejte se, až se dostaví. A ve vašem případě si myslím, že se dostaví poprvé v životě. Vy budete uveden ve zmat. Vy nebudete vědět, jak správně reagovat. Vy budete pobíhat.
2: Počkejte, pane vedoucí.
4: Vy nakonec nekoupíte nic.
2: Moment. Já vám nerozumím, o jaký události radostný mluvíte.
4: No tak vy jste jaksi naznačil předtím, že žena v porotnici, že? Tak...
2: Jako, no to u mě těžko, já jsem starý mládenec. Já o ženskou nezakop 40 let, pane.
4: No ne, moment, ovšem, jak si to porodnice, to slovo, jak si to mi tam zaznělo?
2: No to zaznělo, no jistě, pač já jsem v porodnici. Ale nic tam nečekám, já jsem tam jako údržbář. No jistě.
4: A posíšte, co tam udržuje?
2: Plot, tam natírám vždycky, začnu tady, skončím tam. Mezi tím tamhle to zase zrezavý, víte, tak fut, když mám volnic, tak pomáhám a přikládám v kotelně, no. No takže to chápete, ale kdybyste byl tak hodný, já nemám čas, víte, já mám naspěch, kdybyste to se mnou provedli.
4: Vy spěcháte a kam do porodnice?
2: Ale do co mě furt zpěte do porodnice, chlape jeden? Vy jste veselá kopa, no, tak já jdu v tetě, víte, moje teta Berta z Brd. Má 80, tak gratulovat tam, no.
4: A čím hodláte překvapit?
2: Ale teda překvapit, každý roky překvapu, koupím mi vždycky takový bačkolí s bambulkou a ona je strašně překvapená.
4: Takový bačkora s bambulí. Není to příliš, abych tak řekl, obligátní dár?
2: Já tomu nerozumím.
4: No ne, jestli teta jaksi...
2: Jestli malo teplý,
4: vám,
2: nebo...
4: Ne, jestli vám nenaznačuje, že třeba se stále opakuje.
2: Ne, vůbec ne, ta je vtipné. Vždycky strašně překvapená, akorát říká, že vyhazují furt za stejný blbosti.
4: No, ano, samozřejmě, no. Protože vy jste, prosím, ve vaší s prominutím tetě vybudoval jistý dynamický stereotyp. Vy se opakujete.
2: Ale...
4: Ta teta je zklamávána, ta si zoufá. Já bych se nebál říct, že ona frustruje.
2: Ale ona nedělá už vůbec nic, ona je ochrnutá.
4: Ale ne.
2: Tam mi chodí jedna holka, tam voda proti uplíze to všecko. Teta už se ani nehne, ta je tvrdá.
4: Ne, vy mi prosím nerozumíte. Frustrace, prosím, to není revma. To je psychický, to je psychická záležitost. No ona jo, jaksi no, je tak... zklamávána. Ona doufá, touží, naděje a pak nic.
2: Ale pane, ale vůbec ne, i ty bačkory jsou formální, když nechodí, že jo?
4: No.
2: Tam má 16 párů bačkor pod postelí a kouká na to jen tak. Vy myslíte, jako abych jí koupil něco jiného, tak to
4: no,
2: myslíte?
4: No, podívejte se, koupil, to není to pravé slovo, víte, to se tak řekne, plácne a nic. Ovšem, co takhle vložit do něčeho podíl vlastní práce? Koupil, to není to pravé slovo, víte, to se tak řekne, plácne a nic. Ovšem, co takhle vložit do něčeho podíl vlastní práce?

0: Prosím, vy máte láhev. Vy máte, prosím, zde spektrum, vezmu láhev, podržte láhev a ano. Já budu demonstrovat. Vezmete červenou svíčku, to můžete začít, i když otázka barvy je čistě formální.
1: Ano.
0: Vezmete, umístíte na svrchní hranu láhve.
1: Ano.
0: Zapálíte, necháte volně otevřít.
1: Ano.
0: Potom vezmete žlutou.
1: Ano.
0: Ovšem to pořadí není podstatné.
1: Ano.
0: Opět zapálíte, opět volně necháte
1: ano.
0: stékat. Co se děje?
1: Budu mít pěkně spálenou ruku v orgosku.
0: Ale ta láhev přece bude dávno, abych tak řekl, uložena na nějaké podložce, pokud možno centrálně.
1: Já tak, jako to naznačuje
0: no, jistě, to stran těžiště, že? Potom zapálíte třetí. Co se stává? Na chladnoucí láhvi, respektive na chladné láhvi, vytváří teplý vosk takovou amorfní hmotu. Já bych se nebál říct takový zastydlý vodopád, že?
2: Na ty flašce.
0: Ano, na ty flašce. A vy jste vytvořil pomocí těchto dvou barev a tří svíče, což je zajímavá kombinace, dvě barvy, tři svíčky, vytvořil jste jistý média. No a co? Potom je to už jenom na vás. Vezmete poslední svíčku v pořadí.
1: Zapálím.
0: Pozor, ne, to by byla chyba. To by byla krutá chyba, ta by se vymstila. Vezmete poslední svíčku, umístíte nahoru a nezapálí. A v tento moment máte co?
1: Dáreček pěkný.
0: Vy máte, prosím, originální svíce s vlastním podílem vaší tvořivé práce, který jste do něj uložil.
1: Ano.
0: Vy máte maximální šanci na úspěch,
1: ano,
0: jako
1: ano.
0: darovatel,
1: ano.
0: jako donátor, ano. pokud bych to měl precizovat latinsky. No a co navíc? Je to, prosím, ještě perfektní lapak cigaretového kouře.
1: Ano, to je dost zbytečný, paštětka nekouří, no, baba 80letá, že
0: jo? No, vidíte, teta nekouří, no ale potom, co zde máme? Osvěžovat vzduchu, lesní vůně, spozon. Ono se točí spozon, to je francouz.
1: A na co to jako je?
0: No, na co to, prosím, je? Vy to vezmete, děláte a teta má od jak živa pocit, že žila v lese.
1: No jo, ale ten pocit má teta furt. Teď ona žije v lese, teď žije v hájence, je vdova po hajiným, pane. Co bych jí kupoval takovej sprej?
0: No vidíte, vy tím její pocity, libosti, pokud to tak mohu precizovat, jenom násobíte.
1: Ta...
0: Je to 16 korun, je to pakatel,
1: ano.
0: já to tam dám.
1: Ano, ano, ano.
0: Podívejte se, takže rezíme.
1: Ano.
0: Suma sumárum, 16 korun osvěžovací spozon z lesní vůní. 10 korun komplet svíček, lahev samozřejmě váš
1: ano.
0: majetek. Já bych přidal dvoje krabičky zápalek, ovšem to větší balení,
1: ano.
0: to jsou dvě koruny, jak se říká, máslem kaši nepokazíš a můžeme volně pokladně.
1: Posledně.
0: Hej, jenom jsem chtěl říct, všimněte si, pokladna je vlevo jako v Monte Carlo. No to je takový můj žer, to přidávám.
1: Ty jak radši, no. já tam nikdy nebyl. No.
0: Ano, tak... Maničko, kasa, kasičku máme.
1: To, vypadá to jako, že to s ní někde mrzká, ten srdíček, ne? V nějakým skladu.
0: A já to můžu vzít sám, je to 28 korun, prosím.
1: Tak, velice rád, pane vedoucí, já jsem s váma velice spokojený.
0: 28.
1: Děkuji, 30, to je pinka, to je v pořádku. Tak. Opravdu, takhle, dobře jsem ještě nenakupoval.
0: No, to
1: už tam lepšího nic neexistuje, jedině, když vyloupíte prodejnu. Nashledanou.
0: A pozdravujte, prosím, moc tetičku.
1: Děkuji,
0: jako bych byl s váma. Děkuju, to víte, nakupujte u odborníků. A... Vy se to, Mařenko, furt učte. Vy se
3: ano?
0: to furt učte, prosím.
3: Ano, pane vedoucí. Vy jste mu tu prázdnou flašku vzal?
0: Já? Co pak jsem dnešní? Ten si odnes prázdnou flašku, nakoupil ten ležák, ještě poděkoval, ještě má dobrý pocit.
3: Poděkoval, jo? No to se mu nedivím. On si odnes flašku plnou ještě zadarmo. Totiž ta prázdná flaška od svíčky je tady.

0: miele, modlitwy. Padáte mi z ruky, padáte mi z ruky, z ručičky. Co myslíš, teďko přijdou všichni?
1: To nemůžu vědět. Přemýšlím, jak je oslovit. Pro začátek jim řeknu přátelé. No a pak se uvidí.
0: Řekni jim drazí, taťko, za to nic nedáš.
1: Drazí? No to by šlo.
0: Ty, taťko, ještě můžeme zhasnout a dělat, že nejsme doma.
1: Nic takového. Je to sice kruté, ale musí to být. Kolik přijíždí ten vlak, mamko?
0: 7, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel vlakem,

0: Už je tady.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Mé jméno je Pícha Ladislav.
0: Láďa!
1: Já jsem Žíla a to je moje choť. Posaďte se, pane Pícha.
2: Já jsem dostal tady ten dopis, abych se dostavil, že nebudu litovat.
1: Souhlasím. Dostavil jste se na správnou adresu.
2: A vypadá to, že nás přijde ještě víc.
1: No tak není jisté, kolik se nás sejde, ale doufáme, že tu nebudete sám.
2: A co vás vedlo k tomu, pane Žílo, že jste napsal zrovna mě?
1: Jen trpělivost, všechno se včas objasní.
2: Aha, tajemství. A víte, že jste kápli na toho pravého?
1: To víme zcela bezpečně.
2: Já totiž sám rád takové věcičky organizuji.
1: Jaké věcičky máte na mysli?
2: No, výlety s překvapením, bojové hry a tak.
1: Výlet s překvapením? No, dalo by se to tak nazvat. Vyť, mamko.
0: Bože.
2: To není vůbec nic hrozného. Loni jsem organizoval bojové pochodové cvičení pro naši školu. To se dělá úplně jednoduše. Každá třída dostane několik obálek. Teď v první obálce třeba stojí ostrým pochodem na mšeno.
1: Kolik máte hodin, pane Pícha?
2: 70 přesně.
1: No, dobře. V kolik přijíždí ten autobus, mamko?
0: 7:07, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel autobusem...
0: Už je tady.
2: Hejte, neměl bych se schovat, já se schovám, ne?
1: Seď a neblbni.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: To jste mi poslal vy to psaní?
1: Ano, já. Vy jste, tuším, pan...
3: Síra Bedřík.
0: Beda!
3: No, já vlastně nevím, kvůli čemu sem jedu, protože já toho prodávám víc, ale počítám, že máte zájem o tu parcelu.
1: Klidně se posaďte, pane Síra, tohle je pan Pícha.
3: No, podívejte se, co bychom kolem toho chodili. Místo je to pěkný, je tam rybník, je tam les, no pochopitelně nejste sami, kdo o to má zájem, takže levný to nebude.
0: Jak je daleko na dráhu?
3: Ta parcela leží hned u trati.
0: Tak to je krásné.
3: Na nádraží je to zkratkou přes les hodinku a půl. Mimochodem, zaplatil jsem 20 korun za autobus, to mi doufám někdo uhradí.
1: No jo, to víte, že ne.
0: No.
2: No tak já vás tedy na jednu stranu chápu. Vy jste dostal dopis, abyste se dostavil na určitou adresu a vás teď pochopitelně zneklidňuje, že nevíte, co se z toho vyklube.
3: Tak to mě pochopitelně zneklidňuje.
2: No jo, ale to je na tom právě to pěkné, pane Dreslí.
3: Síra.
2: Podívejte se. Co byste ku příkladu dělal dneska večer, nebýt toho dopisu?
3: Tak hlejte, do toho mám vůbec nic není, co já bych dělal. Jestli chcete cement, seženu cement. Jestli vám jde o krytinu, bude krytina, ale v tomhle to musí mít jasno. To.
2: Já bych například teďko koupal děti. Tedy mám děti rád, to je pochopitelné. Jinak bych si taky těžko zvolil učitelské povolání. No, ačkoliv. Ale víte, někdy je to trochu moc. Po celodenním vyučování koupat 3 děti najednou, to vám taky z ničeho nic ujedou nervy, a jak tak ty na nic se piští a vřeští, tak já šup hlavičku pod vodičku.
0: Ale ne.
2: A je klid. No ne, že by se utopili, to ne. Ale napijou se.
1: Kolik přijíždí ten parník, mamko?
0: 7:20, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel parníkem...
0: Už je tady.
4: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
4: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
4: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
4: Doktor Turnovský.
2: Pícha Ladislav, učitel Lužná Lišany.
4: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
4: Doktor Turnovský.
0: Žílová.
4: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
4: Vás tady ale je. My, sexuologové, máme v dnešní době pomalu víc práce než praktičtí lékaři.
3: Poslyšte, nejste vy z Děčína?
4: Jistě.
3: A vzpomínáte si na mě?
4: Abych pravdu řekl, teď hodem nevím,
3: no, kam vás... No, to já si vás pamatuju.
4: Ano?
3: Jo, vy jste mi tenkrát moc dobře poradil.
4: Ano?
3: Moc dobře.
4: No, to jsem rád. Víte, ono je toho skutečně moc. A zvláště u nás, v severočeském kraji, je manželství v kalamitním stavu. To máte to nahuštění průmyslu, mlhy, exhalace, do toho noční směny, v tom nám ta nevěra bují. My s kolegy v poradně často nevíme, kam dřív skočit. Vás, pane Šílo, jsem si musel vzít jako takový melouch. Naštěstí tady mám kousek vedle jednu velice silnou erotomanku. Těžký případ. Takže vás vezmu jedním vrzem.
1: No, mamko, přines to kuře a láhvičky. Hmm. Mám dojem, že se nás víc nesejde.
2: Jestli dovolíte, prosím. Já jsem velice rád, že jsem se setkal s člověkem právě vaší profesor, pane doktore. Víte, mě totiž zajímají dospívající žákyně.
4: Aha, neže tak na to pozor, pane učiteli, na to jsou dost vysoké tresty.
3: Tedy, vážení a milí, já jsem z toho jelen. Nejdřív jsem měl za to, že se jedná o parcelu, pak mi bylo řečeno, že bude společenská hra a teď do toho doktor začíná s erotikou. Já vám říkám na rovinu, že jsem ochoten to kutátko tady ještě sníst, ale pak jdu domů.
1: Tak, tak. Začněme, chlapci. Začněme. Zrazu. Jsem malý.
2: To jsem si myslel.
1: Vystudoval jsem, můj milý, u profesora Suchdolského a přišel čas absolventské výstavy mého ročníku. Mě tam tehdy visel jeden akt.
2: Aha,
1: a sednout a sedět. Ten akt se nezachoval. Respektive někdo ho koupil a já nevím kdo. Něco se však přece zachovalo. Článek kritika Wintra v rozvedech. Mamko.
5: Žílova síla je bezesporu v aktu. Rasance a vášeň tahů jeho štětce v jediném tak robustním aktu, který vystavil, jsou prostě famózní.
1: Koho by to nepovzbudilo, chlapci? Pustil jsem se do práce. Mládí, chlapci. Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
3: Chlapci.
1: Všechno bylo. Objevil jsem krásnou modelku. Byla úžasná. Stojí před vámi, chlapci.
4: To jste ještě nebyli na světě.
1: Ano, ano, to jste ještě nebyli na světě. Potkal jsem Markétu na Žlutých lázních a hned jsem věděl. Je to ona. Paže, chlapci, boky, chlapci. Všechno měla takové, jak jsem potřeboval.
4: Ale dlouho mě musel přemlouvat. Styděla jsem se.
1: Styděla se, poštolka moje plaká. Ale nakonec přece jen přilétla do mého podkrovního ateliéru, v něm jsem také bydlel, a já mohl začít svůj osudný obraz. Říkám osudný. Máte možnost dílo spatřit. Mám to já sám.
4: Jistě.
2: No, nejsem sice odborník, mám češtinu dějepis, ale to je obraz.
3: Co byste za mě chtěl, mistře?
1: Není dokončen a nikdy nebude.
2: Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplečka, já vím. Někdy totiž supluju kreslení. Ale kdybych to dotáhl takhle daleko...
1: Všichni sednou, všichni. A honem. No ty taky. To musím vědět já, jestli to za to stojí, anebo jestli to za to nestojí.
4: No tak, není, pane Žílo, klid, klid, nic se neděje. Vás možná trochu znepokojuje, že si neustále dělám poznámky. To je tím, že já o těchto těch věcech chystám knihu.
2: Ano, a jak se bude jmenovat, pane doktore?
4: No tak, o názvu nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale myslím, že to názvu, tuhle mě to tak napadlo. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Chtěl bych se na tu problematiku podívat takovou úsměvnou, možná vtipnou formou.
2: To je hezký název, ale jestli nebude... Na titulu knížky trošku dlouhý. Já bych to, jestli vám do toho mohu mluvit,
4: prosím.
2: Já bych to zestručnil. Co se schumelí mezi manželi?
1: Drazí,
3: jo. Já bych to nazval chumelenice.
1: Drazí. Víte co? Myslete si, že tu nejste.
2: Zavřeme oči, jo? Nebo já se schovám. Když hrá, tak hrá.
1: Láďo, ty mě štveš. Pamatuj si to, ty mě štveš ze všech nejvíc. Drazí, myslete si, že tu nejste. Je květnové odpoledne roku 1936 v mém podkrovním ateliéru. Zde, v těchto místech, pohovka. Přichází Markéta. Toto plátno, chlapci, bylo čisté a netknuté. Čekalo na můj štětec, o jeho štazích napsal kritik Winter v rozhledech, že mají razanci a vášení. Bylo mi 24 let.
4: A mně 19 a půl.
1: Říká vám to něco, chlapci? Cítíte to se mnou?
2: Já to cítím.
1: Nebývale teplý květem, téměř dusno. A pod oknem žalují černí kosové. Dokázal jsem nakreslit jen kontury hlavy. Nic víc. A tak ses narodil Piláďo.
2: Já jsem tomu teď trochu nerozuměl. Jak zněla ta poenta, pane Díle?
1: Právě jsem ti tady názorně předvedl, jak došlo k tomu, Láďo, že jsi vůbec na světě.
2: No povídej, vypravuj, Ládíčku, jak ses celou tu dobu měl. No,
3: třeba na stravu, jak jsi se měl.
4: Tak moment, já si to tady potřebuji kapku utřídit. Tak vy, pane Žilo, tvrdíte, že tady pan Pícha Ladislav...
1: Je můj syn, ať vám ukáže pravé zápěstí. Mamko, ukaž chlapcům také pravé zápěstí.
4: Aha, a dokládá to mateřským znamením na pravé ruce.
2: A víte, že je to možné?
4: Přiznávám.
2: Ano, je to možné. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy.
3: Jak se k tobě chovali, a... neubližovali ti?
2: Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy a tatínek, to si pamatuju, jednou na zahradě povídal. Až budeš velký, něco ti povím. Ale když jsem to potom chtěl vědět, otec řekl, že už na tom nesejde. Ale já jsem věděl, že v tom něco takového bude. Já mám totiž prazážitky.
3: Co má?
2: Prazážitky, takové rozmazané vzpomínky na rané dětství. Já k vám přijdu, pane Žíva, a vidím tamhle ten stojan. A něco mi říkalo, hrome, že já ho od někud znám.
3: Ale, budeň bys ho neznal. Vždyť se pojď podívat blíž. No pojď sem. Vidíš tady tu čmáranici inkoustovkou? No kdo pak myslíš, že to jsem tačkovi udělal? A kdo byl za to bacanej? No?
1: To jsi mě tenkrát nasral, kamarád. Teď jsi mi šel vůbec na nervy.
3: A jak to uteklo? Dneska je kluk učitelem.
1: A říkal jsi, že máš nějaké děti.
3: 3. A jak se jmenujou? Teď bába chudera ani neví, jak se ty chudery jmenujou.
2: Alenka, Klárka a nejmladší je Barborka. Tady mám barevnou fotku.
3: O, oh, pěkný. Vy.
1: Samý holky. Jak jsi to dělal, chlape mizerná?
2: Dělal jsem to na orvo.
1: Cože je z tebe učitel?
2: Tatínek totiž, pane Žílo, chtěl, přesně řečeno, pan Pícha tatínku chtěl, aby byl ze mě učitel.
1: Vidíš, to bych byl do tebe nikdy neřekl.
2: Ne.
1: Ne, ty jsi byl takovej, jaký on vlastně byl, mamko?
3: Takový připitomělej.
1: Vždyť ty se s nám do 4 let podělával. Bylo to s tebou k nevydržení. Ne a ne se naučit na nočník. Vždycky to bylo v kalhotech.
3: Já jsem ti pořád musel vyměňovat plevy.
2: Já vím, to mi nemusíte říkat. Co já kvůli tomu zkusil ve škole. Ale ve druhé, ne, ve 3. třídě, jako když utne. Ale to mi řekněte, jak to, že jsem se vám takhle zaběhl.
1: No všechno se dostaneme, chlapci. Tak tedy modelka otěhotněla. Já jsem se ještě mnohokrát pokoušel pokračovat v práci na obraze, ale pokaždé s týmž výsledkem, který jsem vám tu demonstroval. Nebylo mi souzeno malovat ženské tělo. Neboť kdykoliv jsem je spatřil, zhoubný démon mi vyrval paletu i štětec z ruky a poručil mi běsnit.
3: Taťka byl hrozný.
4: Tomu se říká zvýšená erotická aktivita.
3: To já znám, tohleto. Erotika, proč se nás tak mocně týká? Oč by bylo méně bolu kolem kamen, kolem stolu? Oč by bylo více síly pro sekiry, dláta, pily, pro lopaty, pro motiky? nevidíte erotiky. Já vám řeknu, já nemít tohle to hříšný tělo, tak tady s vámi nesedím.
4: To řekněte, pane Síro, vás já si potom vyšetřím zvlášť. Teď pan Žíla.
1: Z celého aktu jsem dokončil pouze hlavu. Takhle pocať to bylo. Když jsme v obchodním domě Arra koupili kočárek tadyhle pro Láďu.
2: Nebyl bledě modrý s bílým štupováním?
3: Byl.
2: Vidíte, prazážitek.
5: A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, chlapci, odchovala všechny.
3: Všechny.
4: Počkejte, to jako myslíte nás všechny?
2: I tady tohle.
5: Vás, co jste tady, a ještě Manču a Karlíka, to jsou dvojčata.
1: A žijí obě, právě poslali telegram.
5: Ty moje drobátka, jak už jsou samostatný, jdou na poštu a pošlou telegram.
1: Prosím tě, vždyť jim každému 32.
4: Pane Žíla, prosím vás, netrpíte vy občas halucinačními stavy?
1: Ne, já tady při plném vědomí prohlašuji, že ty Láďo ses narodil tady, ty Bedřichu tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem zde, byť mamko.
5: Níž.
4: Podívejte se. My sexuologové máme takovou zdravou zásadu. Ničemu se nedivit. V naší profesi bychom vlastně z údivu ani nevyšli. Ale dnes mi dovolte, pane Žilo, abych udělal výjimku. Já už jsem se dlouho tak nepodivil jako u vás. Dávejte dobrý pozor. Jmenuji se doktor Turnovský Josef.
5: Pepa je doktor, taťko?
1: A co jsi myslela?
5: Vypadá jako holič.
4: Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana. A teď mi tady najednou tvrdíte, že jsem se narodil někde tady. Myslím vás, máte pro to nějaký sebevětší důvod, nebo snad důkaz?
1: Důkazy jsou připraveny, hoku. No? Ty máš, Pepo, jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny ve tvaru pravidelného kruhu, anebo budeš muset to i především dokázat, že ji tam nemáš. Tak co?
5: Hele, bráko, tak tohle bych přiznal radši.
4: Tak si to, prosím tě. To já nakonec nepopírám to, co se tady snaží pan Žíla naznačovat s tou kružnicí. Ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec.
1: Znamená ho.
4: Tu jizvu, tu mám náhodou ještě z porodnice. To mi udělali při porodu, poněvadž jsem měl dost komplikovaný takzvaný kruhový porod.
1: Kruhový porod, mamko.
5: Pepo, vždyť ty jsi přišel na svět jako hrášek z lusky. To bylo za 5 minut hotový.
1: Ukaž mu ten kastrol, mamko.
5: Jo.
1: Byl na vařiči, když mě mamka opékala škubánky od oběda. No, můžeš si ho zkusit, Pepo. A protože stál vařič na podlaze, ty susedl na kastro v domnění, že je to nočník.
3: Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do 3. třídy neudržel stolici. Teď ty bratře doktore s tím optickým na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal.
5: Ty jsi věčně lízal stěny.
3: Stěny, jo.
1: Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď.
2: To bylo nedostatkem vápníku.
1: Starou belu, nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřil. Lumpárna to byla. A dvojčata se navzájem je škrtili.
2: Škrtila.
1: Když nespali, tak se škrtili.
5: Ale byla roztomilý.
1: A v tom blázinci jsem měl dokončit svůj obraz. Ukažte mi génia, Který by to dokázal?
2: Promiň, tati, že tě přerušuju. Mně pořád nejde do hlavy, jak se tohle všechno mohlo stát. No, já bych šel zítra do ředitelny a ohlásil tam do svých materiálů celou řadu změn.
1: Nikde se nic ohlašovat nebude.
2: Bratři.
1: Kvůli čemu myslíte, že jsem se po vás tolik let pídil, lítal po úřadech a po útulcích pro pohozené děti? Snad abych vám to vysvětlil, ne? Měli jsme 5 dětí a jeden nedodělaný obraz. Žili jsme nuzně, chlapci. Všechny nás živila tadyhle mamka, neboť je vyučená kloboušnice. Chodila do závodu v Pirst a Synové a tam od rána do večera píchala kloboučky, zatímco já jsem vám vařil, přeboloval tebeláďo, trestal Bedřicha, aby nelízal tu zeď a odtrhával od sebe dvojčata, aby se navzájem neuškrtila.
4: Dobře, pane Žilo, ale prosím vás, k věci.
1: Tak, ty jsi byl taky pěkný pravý, Pepo. Neustále si čmáral po zdích kosočtverce.
4: To je běžná chlapecká pubertální záliba.
3: Jo. Takže co by poradil tady bratr doktor?
5: Co? Pepa je doktor, taťko?
3: Přišel jsem za ním a povídal jsem... Pane doktore, manželství se mi sype, žena vyčítá nevěru, co byste radil? On povídá, dopřejte manželce určitou volnost, jo, a jde do zaměstnání, přijde na jiný myšlenky, no, ta přišla pěkně na jiný myšlenky. Bagrista Adamec na toho přišla, spolu mají dvě děti.
1: Drazi, vás nezajímá, jak to bylo dál? Vám hostejno je, kam vás osud hnal.
2: Mě to zajímá, tati.
1: Je listopadové odpoledne roku 1941. Jste malý, z velké části se batolíte. Z kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak zvolna padají k zemi. A tu mi poskytli příměr. Také já nenávratně padám dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi, než srolovat to prokleté plátno s žalostným torzem 19leté Markéty a přiznat si, že můj olbřímý genus si dokázal přivést 4x do jiného stavu a nic víc. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se ve mně náhle vzedmul. Žílo!
5: Někdo tě volal, taťko!
1: Žílo! Řekl jsem si.
5: Jo.
1: Což pak je opravdu konec s těmi tahy plnými razance a vášně? Zkus to ještě. Však nemohl jsem za uměním světí. Byla tu smečka rozjívených dětí. Hle, jedno s druhým bez ustání žvatlá. Třetí pak barvy mé na tváře si patlá. Další to batole poplátně mi čmárá. V srdci put umělců s otcovským se hára. Raď můzo kumštíři, jak tu nezešílet. A můza pravila, stačí malý výlet. Jak byste, chlapci, povyskočili, když jsem vám to oznámil. To bylo nějaké radosti, to bylo nějakého těšení. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tebe, Láďo, tebe jsem poslal do Lužné Liša. Tebe, Bedřichu, a ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc, tebe jsem poslal až do Děčína. A tadyhle Pepu to jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jednu starší dámu v kupé, aby ho v Klánovicích laskavě předala výpravčímu. Dvojčata byla ještě tu ze malé. Posadil jsem je do lanovky a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. Tak co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
4: Pane Žilo, už jste byl někdy trestán.
1: Ne.
4: Tak budete.
3: To je neuvěřitelný, on by klidně udal vlastního tátu.
4: Vlastního tátu, Bedřichu. Povinností rodiny přece není jen pouhé plození potomstva, ale i jeho řádná výchova, včetně hmotného zabezpečení. A zákon nám tu naštěstí jasně říká, kdo neplní požadavky výživného, bude trestán.
3: Sazbou od 2 do 3 let.
4: No, vidíš, jak to znáš.
3: No, když jsem taky 3x seděl, kamarád.
2: Mě by spíš zajímalo, co tady mamka. No, nezlobte se. Nezlobte se, ale 5 dětí zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit?
3: Já jsem to šla hlásit!
1: Ale klid, mamko. Já sám. Ukaž chlapcům čelo, mamko. Dobře si ho prohlédněte. Co vidíte?
2: Takové... jakoby čtverečky.
1: A teď se podívejte na tohle. Co vidíte?
2: Takové jakoby čtverečky.
4: To je ovšem jasná brachiální agresivita.
1: Cože? To je normální palička na maslo. Volil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem jí řach.
3: Taťka byl hrozný.
1: Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Když se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás okamžitě zahájil pátrání a převzal vaši zaostalou výchovu.
5: Taťka za to taky nemůže. To už je osud.
3: Ale tohle to já nemám rád. Já mám rád veselý lidi. Jsme na světě, jsme, tak se napijeme.
2: Pojďme. No prosím, no. Jemu prostě stačí, že je živ a zdravý. Hlavně, že je co jíst, že To si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být, kdyby tě nepohodili.
3: No co třeba?
2: Kdyby jsi byl vychován řádnými rodiči, jak si dneska mluvím ku příkladu nejmíň.
3: Jo.
2: No, nebo aspoň, že jo. Ano, no. Průmyslovku, no.
3: Průmyslovku, no tak to ti pěkně děkuju. Největší pitomci, co jsem znal, byli Kocián a Bílek. Oba měli průmyslovku a oba jsou do dneška zašití v kartouzách. I s tou jejich průmyslovkou. Průmyslováci.
4: Stejně se mi to všechno nějak nezdá. Tak tady pan Žíla.
3: Hele, myslíš taťku?
4: Podívej se. Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju od teďka, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady vyšetřuju pacienta. Hej, babku, už!
3: A já si vyprošuju, aby někdo, kdo má odsejchovaný zadek, říkal vlastnímu tátovi Žílo.
4: Podívejte se, pane otče. Vy jste přece musel vědět, že tady s matkou ten obraz nedoděláte, když vám to vždycky končilo porodem. Tak proč jste si po prvním, maximálně po druhém dítěti nevzal jinou modelku?
3: To byste byl na světě, ty hlavo.
2: Ale nedošlo by k trestnému činu.
3: Tak to je radši trestný čin, jen když jsem na světě.
2: Pozor. Pozor. Ono to není tak jednoznačné. V případě, že by si tady taťka vzal jinou modelku,
4: no.
2: Možná, že by tady Pepa taky přišel na svět, ale pravděpodobně...
4: Pomalu, ať to stačím snad.
2: Pravděpodobně by to byl úplně jiný Pepa. A možná, že by to ani Pepa nebyl.
3: Jak se ptal na tu jinou modelku, tak ti musím říct, že taťka chtěl, ale já jsem nechtěla.
4: To byla ovšem základní chyba.
3: Co pak by jí maloval?
4: To je fakt. No,
3: zase by ho popadl ten jeho démon, hochu.
1: Má pravdu, mamka. Byl jsem hrozný. Ale dnes, a to musím zaklepat, dnes už nade mnou nemá démon takovou moc jako před léty. A věřím, že brzo přijde den, kdy se mi bude moci sebe krásnější modelka směle postavit a pak moje plátna nezůstanou prázdná.
4: Pane Žíle, a co, já nevím, co lidé z okolí, sousedé, úřady, nebylo jim divné, že jste z čista jasna bezdětní?
1: Okamžitě po činu jsme se přestěhovali sem. Nikdo nás tu neznal. A také jsem, a to připouštím, provedl nějaké drobné retuše v osobních dokladech.
3: No, taťko.
4: Tak tím je to jasné, pane Žílo. Jak já to vidím, jediný, kdo vás může zachránit před trestním stíháním, je schopný psychiatr. Je dobře, že jsem sebou vzal toto vyšetřovací kladívko. Dávejte dobrý pozor a mluvte ve vlastním zájmu pravdu. Nemáte vy občas takový vtíravý, neodbitný pocit, že jste někdo jiný? Třeba se vám zdá, že jste svůj vlastní dvojník. Co říkáte?
1: Ne!
3: Prosím vás, já nevím, co pořád máte. Já už si myslel, že se nikdy nedovím, komu jsem se vlastně narodil, a najednou tady taťka s mamkou přišli a řekli, tady nás máš, Bedřichu. No co pak to není pěkný?
2: No dobře, ale my jsme mohli prožít úplně jiný život. Tady já například, nebo doktor Pepa.
0: Pepa je doktor, taťko.
2: Hele, ty, Bedřichu, se tváříš, jako by se tě to netýkalo, ale možná, že se tě to týká víc než nás dva.
3: Jak jsi to myslel, že jako víc?
2: No promiň, bylo naznačeno, že jsi už byl trestán.
3: No a,
2: došlo by bývalo k tomu, kdybys byl vychován řádnými rodiči. No řekni, Bedřichu, komu děkuješ za to, že ses odstl našich mé půjčky?
3: No řekni, Bedřichu, komu děkuješ? Čoče, ty mi připomínáš jednu ředitelku z dětského domova.
2: Slyšíte?
3: Tam měla taky takovou netrvalou.
2: Trvalou. To mi ovšem napovídá, že jsi byl vychován v dětském domově.
3: Jo, ty šikmá plocho.
2: Slyšíme?
3: No já vám řeknu, že až na těch pár let v klátku jsem si nežil špatně. Jednou jsem se seznámil s nějakým Frantou Pávkem a ten dělal s vodíkovejma bombama.
4: Cože?
3: A s těma plynovejma. On mě zadarmo poskytoval ty bomby a já s nich na poutích plnil balónky. Balónky za 2 koruny 1, maminko, dítě vám pláče, až se cizí ustrne a vy mu to potěšení nekoupíte.
4: Ne.
3: A jednou, bylo to tuším v Lounech, jo, v Lounech. Taky takhle vyvolávám a najednou koukám, mezi 2 lípama někdo stojí a dívá se na mě. A to byla Máňa. My jsme se na sebe s Máňou podívali a hned jsme věděli, co bude. A bylo.
4: No jo, Louny, severočeský kraj, tam je to hned.
3: No. To je právě ta Máňa, co teď žije s bagristou Adamcem, jak jsi mi tak dobře poradil, víš?
2: A proč se nám to, Bedřichu? Co je tady tak sáhodlouze, že jo? Ale zajímám je. Vyprávně.
3: Tak to jsem říkal proto, aby bylo jasno, že si tady někdo lituje, že ho rodiče pohodili, tak já to nejsem. Měl já bych ty krásný okamžiky s Máňou? Neměl. Místo toho bych měl možná i tu tvoji průmyslovku, ty šikmá plocho.
0: Neboj se, Bédo, taťka by tě do školy nedal.
3: Že ne?
4: Přátelé, když vás tady tak poslouchám, něco na tom je. Tak ku příkladu já shodou okolností jsem jako jediný z vás graduovaný.
3: Ježíši, ochu, kdo ti to udělal?
4: To znamená, maminko, že mám akademický titul.
0: Aha, ale tak z toho si nic nedělej.
4: A z tohoto hlediska za to. Já bych v podmínkách této, pravda, zvláštní rodiny dost těžko mohl pomýšlet na studium medicíny. Čili já bych měl vlastně panu Žílovi poděkovat nejen za to, že mě splodil.
1: Ráda se stalo.
4: Vlastně i za to, že mě pohodil.
3: Víš to, brácho, takhle se mi líbíš. Důležitý je, že jsme na světě, to je důležitý. Mimochodem, nedal bys mi adresu na tu erotomanku, co k ní jde?
4: No, tak nemá se to, no. Ale pro bratra...
0: Co chce Béda?
1: Vyměňujou si adresy.
2: Nemůžu si pomoct, mě to dojímá. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy. A je to můj otec, to mi nemůžeš mít za zlé, tati.
1: Řekl jsem něco takového. Já naopak pana Píchu pěkně pozdravuju.
2: Děkuju, taťko, já to taťkovi vyřídím. Ale chtěl jsem vám říct, když si tak pomyslím, že bych v tom životě běžel docela jinou pěšinkou, víte, že bych nikdy nešel tou naší ulicí v Lišanek, že bych nikdy nejedl rozpíčky.
4: Ty prosím tě, co to je rozpíčky?
2: Tak to si napiš, to jsou buchty se švestkama.
4: No.
2: Dělá se to z normálního těsta.
4: Těsto nezajímá.
2: Tedy jsou věci, které by na té jiné pěšince byly třeba lepší. Dejme tomu, že bych nepotkal svoji manželku. Ale když si zase pomyslíš...
3: Smrdí, že jo?
1: No, ale to je něco příšerného. Láďo!
2: Nezlob se, tati. Mně se to stává jenom, když jsem dojel. Co bych vám to neřekl? Nakonec to zůstane v rodině. Já jsem se vám například jednou na jedné školní oslavě tak dojal, že museli vyklidit tělocvičku.
1: Chlapci, mám z vás radost. Obejměte nyní mamku, chlapci. To ona vás nevychovala. A na čele má napsáno proč. Ale je to zásluhou jejího krásného mládí, že jste na světě vyblbouni. A zdraví.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak, jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
1: Dobře.
0: No, jak si jí to řek?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: A řekl jsi tak, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řek, nejsem hloupé.
0: No tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo. Když jsi doktor, proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dáte.
0: Ty tydly dáte.
1: No ty tydly, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: No, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírat.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu, 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak to je teda nejdřív tydli dát, já teď jsem doktor.
0: No, že ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
0: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No?
0: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: No to abych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý fort. Třeba o tom chlapu, jak se převlík.
0: No tak ten už vůbec ne. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
1: Dobře, tak já to tak udělám.
0: No, buď ta hodnej.
1: No, ale co když bude chtít ukázat občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože? Příslušnice?
1: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zelené.
0: To je možný. No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda, a proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej,
1: měla pistoli. Má tu pistoli.
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš. No.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme, družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys si ji vidět už dneska?
1: Chtěl, já už se nemůžu dočkat, no, ona je věří. Tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no, určitě
1: to, bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je tohle? To, tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: No to se má,
1: to jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, protože
0: a mi ten chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělat. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Prahy.
3: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprával, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, veď?
1: Je a hezký.
2: Hezký. Těšíš no. se na ní, veď?
1: Těším, strašně no. se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dokáže. Jo,
1: slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
3: Přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím,
4: no jste dárky.
3: Ne, žádné dárky. Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu taky.
4: Čeveče, to je nějaká voda, dobrá. Dobrý.
3: Tak.
4: Čeveče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchuť.
3: Cože?
4: Jsem měl s citronovou, to je broskvovou, ale tohle je švestka.
3: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě. Včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď, jak jsi to propláchl, tak to má furt ještě 40.
4: Co to sedí? Radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
3: Nech je v klidu
4: sedět. Já myslím,
3: sedět.
4: Že se měníme.
3: Ne, neměníme se.
4: Aha, tak pardon.
3: Co říkáte...
4: Já už to říkám další dotaz.
3: Počkej, to není celé.
4: Já mám to zdržovat.
3: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
4: Jo.
3: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše politiky.
4: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
3: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
4: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži v FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. A když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To Šíp zakázal.
3: Co je na tom špatného, tak si zapomněl hodinky, no.
4: Severní moře je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
3: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
4: Aha, no tak...
3: No já sebou nosím sluneční.
4: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
3: Ano. No štangle, ze stožárku stín takovej. Tak jsem si myslel...
4: Kouká se dá Majka! Stožárku. Klepne.
3: Pane Náhlovský, jste volný. No, já nevím, jak komu, ale mě ano.
4: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No, je podepsaný.
3: Karel.
4: Karle, nejsem volný.
3: To byla samozřejmě legrace. Tady není napsáno Karel. Tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Náhlovský hraje?
4: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v Českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který byl on musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běží. co? Kdo umí, umí.
3: Přátelé, dostali jsme se k poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
4: To je optimismus. Květnu.
3: To je nádhera.
4: Měsíc lásky.
3: Přátelé, děkujeme. To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Nálovský.
4: Josef Mladý.
3: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

0: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
1: No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
0: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
1: No, asi takhle. Mladý chlapče, ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
0: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
1: Co to?
0: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
1: No. A co? Máte nad proti tomu něco?
0: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal, co? To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch.
1: Co si to dovolujete, člověk? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel.
0: To dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
1: To ještě skázalo, člověče, mě tady napadne hned na začátku.
0: Ne, nezlobte se, pokročíme
1: no,
0: dále.
1: Nic se nestalo, no, prosím. Nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
0: No prosím, tak no, proč prosím. Sportujete?
1: Co?
0: Proč sportujete?
1: No vaš, a už je to zase tady. A zase ta původní otázka. Jak s udělání?
0: Dále.
1: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
0: Teď jste to řekl dobře,
1: mistře. Člověče, tohle to mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju. Já mám strach, abych nezůstal viset na startu. Ten mi dává.
0: Tak promiňte, ano.
1: No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali?
0: Ve zdravém těle.
1: No, co je tam?
0: Zdravý duch, mistře.
1: No to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde, víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém.
0: Ano, tak to jistě ne.
1: No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. No. Víte, já vím svý. Pokládejte mi otázky.
0: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
1: Jak myslíte omezené?
0: No, ve vašem omezeném...
1: Myslíte omezené?
0: Ano.
1: Máte na mysli Šimka nárožní?
0: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
1: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
0: Ano. A co v zimě?
1: V zimě se kouluju. Někdy se kouluju tak dlouho, až se úplně skouluju.
0: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
1: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava. V životě sportovce je nezbytná.
0: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
1: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
0: To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře.
1: No,
0: víte, že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
1: No to se ani nedivím, člověče, teď taky já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. Jako kniha.
0: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Jako kniha. Uj. Mistře, no. Existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte nebo který nemáte rád?
1: Já jsem docela rád, že tady napřed padla tahle otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přímo. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím.
0: Já hořím nedočkavost.
1: Co?
0: Který sport to je?
1: A to vám neřeknu.
0: Neřeknu.
1: A kdybyste po mně dupal, tak vám
0: to
1: neřeknu. Já se někdy začnu.
0: Diváci jsou právem zvědaví.
1: No. Nenutte mě.
0: Ale
1: chci říct, nenutte.
0: Ale mistře, no, tak když už...
1: Nenut,
2: Když už jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbím.
1: Tak si klekněte.
2: Ne, mistře, to
1: ne.
2: Něco jiného, co
1: ode mě chcete. Máte nový kalhoty. No. Ne, no jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou.
2: Pod jakou?
1: Že se potom budeme spolu koulovat.
2: Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím.
1: No, prosím.
2: Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte.
1: Bumerang.
2: Bumerang, jak to?
1: To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco říkám, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy. Teda, do hlavy. To snad bolí ještě víc.
0: My se jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
1: No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá.
2: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
1: No to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava. Že?
0: Ano, to je vlastně pravda. Mistře, jak se připravujete na sportování? Myslím, když vás to popadne. Co si berete na sebe a tak dále?
1: No normálně, popadnu bumerang a dube.
0: Pardon, jen tak beze všeho úplně holí?
1: No ne, někdy si beru bederní pás teda, kvůli domovnici, víte. Ale jinak, on bumerang, to je záležitost australských divoků. A já si nějak tak potrpím vnitřně na to, abych každý ten sport pěstoval v tom prostředí, vznikl.
0: Adekvátním prostředí.
1: Advokátním prostředí. Ačkoliv nevím, co bych tam dělal, ale...
0: No konkrétně, jak to vypadá u vás?
1: No, popadnu bumerang a duver, ještě teda někdy, abych si udělal Austrálii, vypustím králíky, víte? Zazvoním na...

0: Mohl, no. Za to nic nedá.
1: Ne, to nedáte, no.
0: A kde bydlí?
1: Kdo?
0: Co?
1: Kdo?
0: Mládež.
1: Ale ne, my si nerozumíme, jestli byste mohl vzkázat něco naší mládeži na téma mládež a sport.
0: No mohl.
1: No prosím.
0: No ale...
1: Tak už vzkažte.
0: Vzkažte.
1: No vzkažte.
0: No, milí mladí přátelé.
1: No vidíte, jak se vám to rozběhlo.
0: No, a ještě to dlouho trvalo. Ale. Milí mladí přátelé, asi takhle. Vystříhejte se nám jednostrannosti ve sportu. To je nebezpečná záležitost. Podívejte se, vystříhejte, ostříhejte se. Mladí přátelé, nenoste nám už ty dlouhý vlasy. Podívejte se, není to moderní už. Už se vám to taky lepí, mastí se vám. Nikdo to nenosí, akorát vy pořád to nosíte.
1: Komisře, promiňte, vy jste nám trochu vjel do vlasů, víte, já vím, jak tomu došlo, vy jste řekl, vystříhejte se jednostrannosti a najednou jste, jak si byl v holírně, vraťte se ke sportu, prosím.
0: No, aha, vystříhejte
1: ano.
0: jednostrannosti a vemte si ze mě záporný příklad. Přátelé, já jsem se sám ze zoufalství a z vlastní vůle vrhl pouze na dva sporty.
1: Ano, to bylo to problematické bumerangování a ten oblíbený...
0: Koulování. Koulování a bumerang.
1: Ano, koulování.
0: A víte, já mám od té doby hodně co dělat, abych si udržel nejen zdravé tělo, ale i zdravý duch.
1: No, tak mistře, my vám přejeme, aby se vám to podařilo. Děkujeme vám za rozhovor.
0: Ne, počkejte, nastojanou. Chlapče, vy jste mi něco slíbil.
1: A co?
0: Že se budeme koulovat.
1: No prosím, a když není sníh?
0: No ale je tam bláto.
1: Aha, bláto, to budeme vypadat.
2: James!
3: Prosím, paně.
2: Už vyšla na nebo moja šťastná hvězda.
3: Nevím, paně, zase jich je tam najmenej 10.
2: James, ty maďarský moreplavec. Já se tě nepýtám, kolko jich je, ale či je tam aj ta moja.
3: No, v tom případě si myslím, paně, že už tam určitě bude. Akurát nevíme, že kde.
2: Mal jsem to v horoskope, James. Dnes víte? Vaša šťastná hvězda.
3: Ak můžem nesmelo a bezočivo podotknout, pane, tak to bylo před pol rokom, keď jste to čítali.
2: No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, já nechcem žltú, já chcem zelenú.
3: Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorní zopár našlo. Aj s baranicami.
2: Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci zo samopalmi nechceli predať?
3: Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie.
2: Nevydržali to zasraní. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
3: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
2: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďaleko hľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
3: Prepáčte, pane. To mi iba zamrzla polovica tváre.
2: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
3: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
2: James, ty nadopovaný šachista! Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
3: Kdeže, pane, vy to určite viete.
2: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
3: Áno, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí.
2: Literatúru mám v maličku, čo?

0: Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
1: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
0: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
1: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
0: Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
1: Skvelá technika. Tuším impresionizmus.
0: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
1: Aj s krídelkami?
0: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
1: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
0: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
1: Prebačte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
0: James? Ty prechorený baleťák. Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
1: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pane.
0: No, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
1: Ale najprv sa otrávil.
0: Kto? Julia?
1: Ale nie, pane, Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak?
0: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
1: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
0: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
1: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
0: No, ale to bolo od teba pekné gusto, James.
1: Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane.
0: No, čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla?
1: Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo keby ste si jednu vybrali, pane?
0: Myslíš? A ktorú?
1: A čo tamto vľavo hore, pane?
0: Taká malá. No to mi je načo. Zase si zo mňa robíš našich 9.
1: Žiadna nie je väčšia, pane.
0: A čo tamto tá najväčšia, James?
1: No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pani.
0: No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumie. Keď mu zajtra pri obede ukážem.
1: To teda bude, pane.
0: No, v poriadku, James. Tak ideme domov. Aj tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš, vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš?
2: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí jak kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkala o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučel do mě jako beran, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Je totiž 14. Ještě chodím do školy. Mám brejle. A jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No a tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Byl tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě a vážně dodal. Žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že má strach. Neměl smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto byl jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo jo, úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili 2 světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravý, všichni jsme to viděli. Jediný, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastily ty řetězy. Principál mával v ruce 3 stovkami a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Arthur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbli, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se narbil. Díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se na to vypadáděl, komediante. V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistěl, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Arthura se zde přítomným atletem prohlašuji za otevřený. Marina vykročil. Šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arthurovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: Tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se žen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arthurem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil 1 metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlap. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmelec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim z vděčnosti kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhla a řekl, tu kůži se mu nemohl zaživýho boha roztrhnout. Asi používá nějaký speciální nitě, člověče. Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma. Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby ses vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda. Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou si mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obličeje. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrovej pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Marini jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval a pak jsem šel domů. Od maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

Jak jsem se stal učitelem? Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat a řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2x až 3x, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy. Kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst, aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den, 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě, a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu,
okounil po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je, ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi dva žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jako by nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevily hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou, učiteli. Neslo se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.

0: Haló?
1: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
0: Tady Sovák, dobrý večer.
1: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer. 3, 4.
2: Dobrý večer.
1: No, no máme...
0: Já jsem si připadal jako Franz Josef.
1: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
0: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát jsem tady měl poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topějí. Což se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňují to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu. Páč oni to 5 dní lepili. Takže jsem na tom vůbec neviděl.
1: Takže jste si to vybral najednou vlastně.
0: Přesně tak.
1: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
0: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
1: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
3: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
1: Na čem právě pracujete?
3: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad... Když se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad bychom... Ne, že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.

0: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se
0: jo. Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
0: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. Já si myslím, že nemůže škodit, že v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak halabala. To máme přesně organizovaný a specializovaný úkoly. Já napřed najdu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
0: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
0: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
0: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ode mě smál. No já jsem o něm už to řekl a napsal hodně. Už jsme spolu prožili spoustu zážitků, ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
2: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: Spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou řadu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenskýho. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka zvláštních zkušeností. On skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu a on říkal, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl jít do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani neobuli, přišli v trepkách jenom, že? A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že? Podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuská. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakuckal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všechno vylil, protože už jsem mu tak třásli ruce, že neudržel nic. A ten vždycky přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, takhle zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Tak si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Jirka říká, měl výtah na prcka. A pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Já jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopitama do těch žbrlení a tohle to šílej, že jo? A tady se pozoroval tak, takový starší hřebec a žral vůbec. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šli kolem klisny, tak on udělal a on žral. Jirka mi říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrát.
2: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
3: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem uj, kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
2: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
3: Nouze, no.
2: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
3: ano.
2: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
3: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
2: Si dáváte do trumpety?
3: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už, prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19. už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel, 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den a to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo. Jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 skoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. A to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas. To ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo, každý den se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšenej samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se Subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám 2 dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě oholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova. A moje žena, ta Subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta Subreta, tam u nádherný klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu, a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pála, ne, to ne, to ne, a odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A on mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
2: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
3: na nohách.
2: Vy jste Jak kdo? Vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
3: No, to je horší.
2: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko?
3: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tom pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant a muzikant a muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako řekněte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede Jihočeška, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdalka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Říkám, tak něco uděláme, mu pánu, tak to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já pám, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se tam jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, jo. No, teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
2: A po vojně jste nastoupil do divadla?
3: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někde jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často sám, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který někdy ho vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kg. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu a já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá. Je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká. Prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má. Jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili. Prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný. V tom divadle to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on byla, proč, jak budete hrát na housle? A on byla, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle, tom prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, protože na to nemám nárok ještě, ví. On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídal, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
2: Nevyužívají pracovní dobu.
3: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent byl, no, oni mají totiž některé pauzy, víte? A on pál, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný bylo na tom Vojtovi Bačkoru, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pát, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
2: Koukal nad vámi.
3: Jistě.
2: Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, Tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
3: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour, jako i k těm houslím. A on si mě vyhlídl a řekl, hele, pojď a hraj divadlo. Já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu. A já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje. A tam ten Orfeus hraje na housle. A vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy. Takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šlápl na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšenej. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle. A pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal. Já jsem tam hrál, zpíval a tohle. A pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na

0: Jim ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takový jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Ten Lala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lalo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
1: Když jste hrál první housle, to jste taky podal ruku dirigentovi.
0: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a zpamětil. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromný recesista. Jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, jo, tak jsme prostě jeli, pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě. Jako skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všecky muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí, až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo? Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo? Když jsme tam přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je a divný zvuk takovej. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt. A říkal, to je divný. A přišel Peer Gynt, tam se hrály různý věci, že jo. Přišel Peer Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.

0: Řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě, a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
0: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský fór. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat. On řval jak v opice příšerným hlasem. Páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fort, když jsem on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama. Pic! A bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej půra, jo. To vůbec nemělo kulturu. To bylo... A teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to? Takže co a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč, ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo, to... Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, že jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběhl to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. A tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jseš známý divoch. No, on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo, protože to byla premiéra, že jo. A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednou můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? Prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pač jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pač jsem vyl vysoko příšerně, pač tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pač je na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš, ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jítrku. Já mám rakovinu hlasivek. Já mám rakovinu hlas. A nemám. Teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabe, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No. Strašný.
1: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu.
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jaký ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. A Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. A když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mi se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. on třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhletu historku. Jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky. Ten mladej teda, jako ten mladej tým do hlediště. No a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu. Že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile, Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile, oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle, ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo, a takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který vyhrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste, a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. Tak, a takhle jsme to také tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pláč, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, lid máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, a mladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad byla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam, že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. ženská, takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, vy volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle, ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne. Akorát, že se vidím, že se zvolám. Ale vevnitř to nebylo, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě nechá žít samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, to, šup tam s tím, a hop, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A já pán, jo, tak je hravej, tak pojď se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja, pán Nekuda, no já vás miluju, já když vás že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu. To se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce. To je nádherný. Já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
3: Ostříhat.
2: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomilou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pane, jo, vy ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
3: Ale dejte pokoj, aby s tím něco neto.
2: Jo, tohle už jste slyšel, víte, kdo je sám sobě hrobařem?
3: Ne.
2: Ten, kdo fandí Slávii. Dobrý, co? No. Pane, to není mančák. to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slavista?
3: Ne.
2: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slavista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slavistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho otříhám na blbečka.
3: Ale to snad... Jo, au.
2: Nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malý pupínek, no a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
3: Jo, zase. No prosím vás, dávejte pozor.
2: Pardon, já za to nemůžu.
3: Jo.
2: Já když si vzpomenu na Sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
3: No proč?
2: Podívejte se, já vám řeknu tak. Takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
3: No, to máte... Prosím vás.
2: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
3: Zase pupínek,
2: ale ne? Trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
3: No, ale proč mě? Mně teče krev.
2: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
3: Ale to
2: aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slavista?
3: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
2: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
3: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
2: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slavista?
3: Ne, to bych se neodvážil.
2: A to
3: ne,
2: byste
3: to ne.
2: Taky byl blázen, když jsou to lazaři.
3: Jau, to bolí, to mě bolí.
2: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
3: To vidím, to cítím.
2: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
3: Pálí
2: pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
3: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
2: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
3: Ano, profi jste mě několikrát. No,
2: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
3: To nic,
2: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
3: Ne, nikdy.
2: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem, jaký bláze nebo co? Ježišmarja, že to byl slavista.
4: Teď jsem měl tělocvik v 6. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj, pardon.
5: Děkuji.
4: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
5: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
4: Kolegyně, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
5: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
4: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
5: Tak, že bych zkusila dát diktát.
4: Výtečně čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
5: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
6: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
5: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
6: Kalhous.
5: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
6: No a mě by to zajímalo.
5: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
6: A co tam šel dělat?
5: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
6: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
5: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
4: Počkejte, to řekl syn?
5: Ne, to říkám já.
4: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. No. Taky čelíte, koksartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do pl. No, jděte do pl. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
5: Tak pl. Pilný syn pílil to na lesní pich.
4: No, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového. Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
5: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
4: Třeba.
5: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
4: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
5: Pilný syn pílil na lesní pych.
4: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými parohy. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pionýra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
5: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
4: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
5: Ano, všimla.
4: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo? Kolegyně.
5: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
4: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si mládenci ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrat svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první pros.
7: Bylo 22 hodin. Vážení poslucháči, vážné chvíľky teraz vystrieda úsmevná scénka z repertoáru Radošinského naivného divadla. Jej autor, Stanislav Štepka, jej dal názov O našom Moľovi. A ešte tu máme jedno malé upozornenie. Vysielače Bratislava 1, Banská Bystrica 1, Košice 1, Žilina, Orava, Rimavská Sobota 1, VKV Bratislava 1, VKV Košice 1, Devín, Bratislava 2, Košice 2, Banská Bystrica, Kráľova Hoľa a Krížava majú do 23. hodiny technickú prestávku. Príjemné počúvanie.
8: To je divadlo. Keby nás tak videl Urbánek alebo Shakespeare, smiechu by sa nezdržali.
9: Prč hubu a zabíjaj.
10: Prekliaté mole, už mám utlískanie svalovú horúčku. A zo skrine vyletujú ďalšie a mladšie.
8: A oci, čo keby sme bez upozornenia zatvorili skriňu a začali s nimi vyjednávať?
10: Môj kabát, no. Môj slovenský kožuštek až z Liberca.
11: Mamo. Tvoj? A odkedy tvoj? Môj.
10: Tvoj, ale ktorý raz mal byť môj?
9: No, už nepatrí ani tebe, ani tebe. Natrvalo patrí mojom.
8: Oci, a čo keby som ja osobne vošiel dnu a tam v skrini by som si to s nimi osobne vyjasnil medzi štyrmi očami?
9: No, zastaviť lieskanie, zastaviť celú akciu až do odvolania, zastaviť!
11: S Bohom, synu, a dávaj na seba pozor. Keď vojdeš, pekne pozdrav. A hovor iba vtedy, keď sa ťa pýtajú. A mlč, keď budú hovoriť dospelí.
10: Povedz im na rovinu, bratku, ako to vyzerá so slovenskými kožuchmi. Nech teda nerobia moľoviny.
8: Pravde žil som, mole byl som. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
11: S Bohom, synček. Teplo sa obliekaj. A píš.
8: Áno.
10: A keď úspešne splníš úlohu, skomponujeme pre teba stupnicu A moľ.
8: Dobre.
9: A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Moľ nebyť.
8: Haló? Je tu niekto? Haló, dobré mole, kde ste? Nerobte hlúposti, lebo budete mať vytriasačky s pracherom. A okrem toho tu mám vyslovene diplomatické poslanie.
12: Pozor, zlý človek.
8: Aha, čo zlý, no prečo zlý, áno? Čo je, vyjasníme si to, pán môj, hneď tu, prečo?
12: Mlácite nás, kade začáhnete, jak bez rozumu. A kde sú súčasné výchovné metódy? Komenský bol len pre parádu. No,
8: pán môj, dovolte mi oponovať.
12: Mol má tiež len jemný nervy a toľko úlok, že ani neví, kde mu hlava stojí. Kuknite, koľkými problémami sa musíme prehrísť.
8: No áno, lenže ráčite vedieť, toto je náš dom, naša izba, aha, naša skriňa, náš pravý slovenský kožuch z Liberca.
12: No vidíte, všetko máte, akurát my sme vám tu chýbali. Všetko je vaše, aj moli sú vaše.
8: Ustúpi vždy hlúpejší. Som za rozumnú dohodu.
12: Ale výhodnú pre obidve strany.
8: Prosím. Zaručíme vám nerušený odlet z nášho domu.
12: Rýpalov, my sme sa tu narobili vyše hlavy, šrotujeme jak najatí a takto naľako máme dopadnúť.
8: V poriadku. Dostanete do trvalého žrania jeden kabát.
12: Slovenský kožuch.
8: Slovenský hubertus. Plus kožušinový golier. A už o tom nehovorme.
12: Plus rukavice.
8: Jednu.
12: Víš, grloši, ale lyžársku.
8: V poriadku. Spíšeme dohodu a vyhotovíme ju v dvoch exemplároch. V poriadku, pán Moľ.
12: Sedí.
8: Ťapneme si.

0: Dobré poledny, vážení diváci, vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináři a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad v palici jsem text. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď o rybičku docela zežral, pane. Teď to byla zakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebudete, na pohádky už jste velký. Houby jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
2: No tak já musím reagovat.
0: Ne, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Macáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
3: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne?
2: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
3: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: No, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň je třeba říct si. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
2: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezelux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste záky včera asi nakapal do strojku, co?
3: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás. Jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, jo. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládě.
3: Vždyť vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo? Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. To byl, z toho jsem mi dělal pěkně šloufl, že jo? Dřív dělal podskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spůně vidět, že v naší straně je svoboda.
3: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševíků velitel, to je teda fakláříc.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmovny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
3: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
3: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je tu, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tříkolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své safačnosti protahla do časných ranných hodin.
3: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je volební. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
3: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
2: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
3: Pane Klausi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
2: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
3: No tak to prr teda, prr.
2: Ano, málem bych zapomněl, samozřejmě PR na druhou.
3: Ano, tak z toho chápu PRD na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spolíhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
2: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
3: Aha, takže i pivo?
2: Ano, i pivo.
3: A víno?
2: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
3: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo? A fernit?
2: No taky.
3: Čili všechno, co se dá pít, jo? Hele, a co nájmy, elektrika, voda?
2: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
3: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
2: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandolinky, s nápisem Mandelinka Brok Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
3: Ale copak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
2: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po pánech.
3: A jej, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé krabiny, krabiny, zas jen krabiny. Na rozdíl od balíčku našeho.
3: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofr jak lapoštihli s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
2: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
2: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností. Hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze dvě výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopá.
3: Ona zdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma titulíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ano. Páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo. To by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithara, tam on je takový šťavňatoučko, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
2: Prosím vás, zpátky do reality.
3: O, a konec toho Luxe bych taky stláskal, jo, ale takový Ransdorf, ježiš, to bych plil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pánové, díky, příští týden naslyšenou, naschánou.

0: Reklama.
1: Ty motyl, motyl, motyl, zálo 73, jsme u restaurace, bojíme se dovnitř, nějaká strašná rvačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily.
2: Chlapče, nemám ani jeden volný úz.
1: Chlad, co máme dělat?
3: Hele, koukej.
4: Oříšková deli a je po prdě.
5: Ty, já se na to opravdu...
4: Eurotel vás najde všude.

0: volat do k vám kužáka.
1: 0609 36 36 00.
0: Sklejda, zavalej nám daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda!

0: zdá se mi. Hej, břízovíla, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým.
1: Vážené poslankyně, vážení poslanci,
2: jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináře ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partýny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním ti vidím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
3: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
2: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste ví, prosím, račte, dáte si něco na mě?
3: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou dvojku bílého.
2: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
3: Ne, dvojku bílého rumu.
4: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumo Samtax a pro Uhde Orectus. A prosím vás pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým. A pro Uhde Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.

0: Pánové, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 na kvadračníně přijde.
1: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselé je.
0: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
1: U hrďáku vysvětlím mu to.
2: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
0: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
1: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to je dobré.
0: No tak já radši půjdu dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo píší nígry.
1: Odčenášenci na nebesí.
0: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidní je snad jenom pan Výborný, ale neklidní z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brýle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívají se častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
3: A ty znáš je tu, Tavaris Čorný, rozcvětala jablona i gruše.
1: Hele, neprovokuj to, fun.
0: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner, na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře uděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmysli se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na Grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml, Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto, stav 101-99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny, spláchnu to napětí, celý se klepu, už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdí na dny Wagner, za ním Zeman.
4: Wagner, ty Chris, hnusné Chris.
0: Bitva je vyhraná, válka však ne, tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno, svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavující.
5: Hej, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, piju hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt. A proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci, a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočí, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti

0: Koho šrotu, naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. Třikrát za den si představíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám dvě příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete: rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli otřem čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. To ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briket a dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna vřála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne: rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici: slečno, jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to projít, promiňte, kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No, u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No, protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen výjímavé zkazky pamětníků přibliží nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď beta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby hnát rozporkama přes polního inseminátora, protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo. Jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže se na brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nyníčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takový odleštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u toho, ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek Filek, král ESO, ať vám padá karta!
1: Hrobařina je fajn řeveslo. Na žádným pracovišti nemáš tolik krásných pomníčků. Za B běhá nám tu živá veverka. A za E slunce, voda, vodka, vzduch. Už nám tady chybí jenom nějaký to děvče. A co Máry? Hele, kolik dostaneme od krychlovýho metru?
2: Jako obyčejně.
1: Takže to vezmeme na pásek.
2: Jako obyčejně.
1: Jo. No jo, ale jak velký budem dělat ty krychlový metry? 70x70x70x. A proč tolik, co pak to je pro expo? No ne, ale pro divadlo. Já nechci, aby mi nějaký v novinách napsal, že to nemělo žádnou hloubku. Máš rech, zapijeme to. Zapijeme to. A schutí tvoje do práce, chutí do práce. Ježiš, já přesek žížalu.
2: To je jedno, já tam mám leukopla.
1: Ne, ty už nic nepomůže, ta už dožížala. Zapijme to! Zapijme to! A chutí tvoje do práce. Já se vždycky ženu do práce s chutí.
2: Jo, s chutí, na pivo.
1: Jo, to máš těžký. Hele, třeba, když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký ten Lopatěnko. Když jí vymyslel, tak za to zaručeně dostal Volhu. A my tady s tou lopatou děláme už 20. rok a kde máš nějakou Volhu? Ani botič nemáme! A já? Ocho, a když ona vymyslet lopatu, to není jen tak? Zkusme to. No zkusme to. Už to ale vymyslel ten Lopatěnko. A před náma To bychom museli přijít na něco, co tu ještě není.
2: A nebylo. A nebude.
1: Tak pojď, vymyslíme to nejdříve, jak by se to mělo jmenovat. Název.
2: Název. Krambudona.
1: Hele, cítíme to. Ovatomanel.
2: Ovatomanel.
1: To je strašně dlouhý. Ale hrlíme to,
2: že? No, hrlíme to.
1: Ale odradí vám to lidi od koupy. To musí být kratší.
2: Dldlo.
1: To je to slovo.
2: Dldlo.
1: Dldlíčko.
2: Dldlíčko.
1: Dldlo. Dldlo. Dldlo. Zahrádo, zahrádo, hřbitové zelená.
2: Modulo, jo?
1: Zelená.
3: Pánové, objednávám 6 hrobů. Pro Polonia, pro Lita, pro krále, pro královnu, pro Ofélii. Pro Polonie, pro Lieta, pro Kláne, pro Kláno, pro Kláne, pro Kláno, pro Ofelie. A pro sebe. To jsem celý já na sebe nikdy nemyslím.
1: Tohle to. Tohle jo. Tak. Jsme vynálezci dlgla, žádný hroby nekoupem a utečneš tě zájdeme volhou.
3: Pánové, ale prosím vás, já ty hroby potřebuju, rozumíte?
2: Ale to je nám jedno. My jsme vynálezci dlgla.
1: My si jdeme vybrat foršus, pak už jenom vymyslíme, co to je. A máme do smrti postaráno. Pando, pojď.
3: Ale pánové, prosím vás, neblbněte, pánové, přece mě v tom nenecháte. Nechaj. Prosím vás, obracím se na vás. Jedná se skutečně o 6 hrobů.
2: Hej, teď když tak nějak všichni do toho společně, jo? Pojď, ty mě pustíme na hodně.
3: Tak společně, no. Tak to by bylo, aby 6 hrobů. 6 hrobů, prosím vás, to je směšný 6 hrobů. No tak směšný, ne, ale jako... No, tak nikdo, no. No nic. Tím tedy končí tragédie Královice Hamleta. A řeknu vám, není nic tragičtějšího, než když tragédie nemůže skončit tragicky. Jestli mě rozumíte. Tragédie, která končí jako fraška. Smutný příběh, který je zakončený radostnou písní, to je ta největší tragédie, co známe.

Dobrý večer. Dovolte, abych vám jako obvykle touto cestou poděkoval za krásný večer. Už dávno jsem se tak dobře nebavil. A zároveň, abych uvedl na pravou míru určité okolnosti týkající se dalšího přidávání. Jo? Totiž takhle. Počkejte, jak bych to... Takhle. Když jste si byli, zakoupili vstupenky u pokladny za ty 4 koruny, nebo kolik to stojí, co jsem řekl, nějakou blbost, jo? To je moc nebo málo? Málo? To jsou dražší, jo? No to mě musí přidat, to není... Tady říkají něco úplně jiného teda. No. Tak když jste, ať to stojí, co to stojí, prostě, když jste si zakoupili ty vstupenky, tak ty vás opravňují k zhlédnutí představení o určité délce. Jo, počkejte, to vám musím, to jo, říct, poněvadž, abyste byli jako diváci poučeni. Co se týká délky představení, zákon stanoví délku představení a sice minimálně hodinu a půl, minimálně hodinu a půl, takže když přijdete někam a mají to tam kratší, tak vy máte právo žádat zpět alikvótní část vstupného, jo? Skutečně, to je tak. Ovšem o maximální délce představení zákon nic nepraví, to je fakt. Ovšem, jaksi existují jakýsi takový, prostě, jak bych to řekl, takový vžitý zákony, který nikdo neuzákonil a přece jsou, třeba já nevím, že představení musí končit, jo? To nikdo nevyhlásil a přesto to, na to najeli už staří Řeci. Skutečně, a furt to přežívá nějak, jako. No, čili představení musí končit. Po skončení představení lze samozřejmě něco přidat, to bývá zvykem, ovšem, tady je to právě trochu takový napováženou, poněvadž vžijte se do naší situace. Ne v každém divadle se přidává. Jo. Ne v každém. Tak jsou divadla, kde herci nechtějí přidávat, nebo jsou divadla, kde nechtějí lidi, aby se jako přidávali. Že... A teď v těchto divadlech by mohl vzniknout pocit, že třeba jako... To, že nadměrně přidáváme, takže to jako nějak máme zapotřebí a že je to podbízení jakési. Víte, co to je podbízení? Podbízení je třeba, když přijdete k řezníkovi, koupíte si 1/4 kila hovězího a on vám tam přihodí klišku. A nepočítá jí, jo? Nebo když jste truhnář a on vám přidá překlišku, jo? Tak prostě vy potom budete samozřejmě to je krásné slovo, upřednostňovat toho, kterého řezníka nebo truhláře, že jo, který přidává. A to je v obchodním světě, se tomu říká nekalá soutěž. Nekalá soutěž. Tedy my smíme soutěžit samozřejmě. My musíme soutěžit, jo? Ale kale. Kdežto, tato soutěž by mohla vzbudit v někom nám nenakloněném dojem nekalosti. A tak a pracující z ostatních divadel, jo? To jsou pracující tady. Já vím, to tak nevypadá, že jo? Ale to jo, to byste se divili. Tak pracující z ostatních divadel by se mohli ohradit, dokonce věci by se mohly ujmout, odbory by se toho mohly ujmout. Víte jistě sami, jak odbory hájí zájmy pracující? Co, jsem řekl zase nějakou blbost. Co? Zkrátka, říkám, že ani vy, ani my, nikdo z nás nemá zapotřebí si to rozházet s tak mocnou organizací, jako jsou odbory, a proto bude výhodnější pro obě strany, když se tak nějak rozejdete na svá pracoviště, že? Dobrou noc.

Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhlo mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvořením, jejím stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem. Prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No, tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejsky? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado. Radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bálte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak bálte? Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne, ne, ne, ne, ne.
Strach nebo strachu? Strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne. Nebo prospěšná? Co to je, když ano? No a vy se nebáte, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne. Začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tady začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té, že kůže vynelítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, ale než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské sloveso. No tož já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha, vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. On mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu.
Copak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojúhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora, ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat, nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučený děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Naše rodina je nevelká. Oproti šindelářům, kterých je 64, je nás hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, svůj zvuk máme. Praděd zabalený do lví kůže proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, než uhořel. Babička si podmanila svět odvážně tančeným kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě, sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem, že moje vrozená koktavost nebude na závadu, protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně a jaká je to populární figurka. I potlesk sklízí na otevřené scéně a musí mnohdy tři kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedalo mnoho mě známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar, Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal, jako že mě nezná, a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem a vtlačil mu do ruky 20 Spart. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez pobízení recitovat Máchu v máji. Bohužel se však už nedala zastavit, a tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily. A když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádat přídavek. Pan Ducháček se na mne zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pílius na scénu, pan Pílius na scénu, porota čeká. Dvěma mocnými skoky jsem běhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem tragéd. Z mnoha působivých etýd jsem se rozhodl pro Němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se plně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl, pantomima, pánové. Kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící Spartu. V tom jsem skolil bestii. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, volal předseda a omdlel. Vyhrál si, Píliusi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych opustil místnost. Nechtělo se mi, protože se mínil ještě přidat břichomluvecký kousek. Balkónovou scénu z Romea a Julie, kdy Julien part mluvím perfektně bránicí. Ale když mě i pan Ducháček jemně vybídl, abych vypadl a nezacláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varietních kousků, aby porota viděla, že Frigova doba se navrací. Soukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla obsílka. Nedočkavě se mi otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mne není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota laskavě povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to tak v divadle bývá. Ale nevadí, řekl jsem si. Dalibor také neměl konzervatoř a jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Podlesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V Podlesí mě přijali srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Pouze mě trochu zarazilo, že šlo o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze 0,5 litru kozího mléka s malým rumem za představení. Takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila. I když musím říci, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektriku vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsem díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudoval Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mě přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si zahlédnout novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litru koziny a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak mocně a silně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozina, anglický trik a jsem opět před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvil se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Zařval se mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem stále křičel text role. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Schovej si svou ebenovku, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný park. To mě režisér srazil zákeřně k zemi a podal mi písemnou výpověď. Tak skončila má první a poslední role. A já dodnes přemýšlím, byli to úspěch či ne.
1: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: No tak ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadanej
2: no,
1: mužík.
2: No, takový unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, no, že potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo, a uděláme kurz tleskací.
2: Jsme trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat spolení.
2: Já bych byla pro ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano, všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano, potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, no, zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano, samozřejmě, no, protože to každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně. Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku. Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně. Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: Doktor Plácal uvádí 48, no.
1: Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dobře, to je můj. Prsty, pozor. Prsty to uvádí též, doktor Plácal. Prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady je nikdo nemá.
1: Pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás Zkusíme start, jo? Dalejte pozor. V daném pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku prava, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo, já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli jste něco?
2: No.
1: Naopak,
2: neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no, například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
1: No dobře, no, tak tady nebudeme honit.
2: To není potlesk. To
1: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
1: Že ano. Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky. Počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne.
1: Jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
2: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. No. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
1: že? Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. To já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, praktice, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás...
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
1: Vlažný.
2: Vlažný.
1: Vlažný. No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý, zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
1: No.
2: Pozor.
1: Ano, to už byl téměř u bodu varu. Ano.
2: Jo,
1: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
2: A teď pozor. Teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
1: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborné. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každý jsme nějakej, to nevadí. A příště sem nechodí.
2: Ale no to když nevím.
1: No ne, no tak pak.
2: Čemu plácat, že tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
3: Barbra Streisand.
1: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
2: Vladimír Dvořák. Měl jste pravdu.

0: business. Yo, money, money, change. Hello, boys. Come on, baby, please. Coca-Cola. Vážení přátelé, teď, když jsme poslali děti spát, můžeme vás dospělé přivítat na veřejné nahrávce naší dlouhohrající desky. Na nahrávce, kterou chceme pojednat jako veliké barevné show. Proto jsme k natáčení přizvali Franka Sinatru,
1: Gilberta Beckoda,
0: Muslima Magomájeva,
1: Charlesa Zahura,
0: Tina Martena,
1: Mireille Mathieu,
0: Bruno Oju,
1: Thomas Jones
0: a Karla Gota. Přejeme vám příjemný večer. Show! Come on, baby! This is my umbrella! Hello, boy! Come on!
2: Dovolte mi, abych vás důrazně upozornil, že dnešní nahrávku nikdo pozvání nepřijal.
3: To nepřijal nikdo?
4: No, vůbec nikdo.
3: Coca-Cola show. Tak usmívejte se aspoň.
5: No v tom případě si připadám jako blbec.
4: Já trošku taky.
3: Já vyloženě.
5: A co budeme dělat?
4: No nic. V klidu dotančíme. Divák by neměl nic poznat. Mílo, hraj! Show! Come on!

0: takovýhle malé rušičku utečou, já tam ve s těma rumba kolem jako motel. Kdo tam teďka bude zpívat?
1: Teď musíme všichni, oni, my dva, vy taky.
0: I já.
1: No teď budeme zpívat i
0: tak. A kdo začne, já ne.
1: Tak začneme my, ale vy si to ohlásíte.
0: Prosím, já to ohlásím, máme to trapas.
2: Vážení přátelé, jak jste si jistě povšimli, na naši veřejnou nahrávku pozvání nikdo nepřijal. No ale nic se nestalo. Jak již leta velmi vtipně a pohotově podotýkám, nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Takže, jak... Ano, děkuji. Děkuji, vidím, že jste mě pochopili. Takže, jak vidíte, budeme zase vařit z toho, co dům dal. Hoď tam cikána.

0: te lasera. Rád, rádio, mi tě ať sebe víc, mu srdce pláče zrývá. On vy písně své ti, já to tady přečtu trošku, všecky dá, tak...
1: Vážení přátelé, já myslím, že z nejhoršího jsme venku. Tu atmosféru, která je pro nás tak důležitá, tu jsme, myslím, celkem pevně chytili, takže můžeme přejít, abych tak řekl, k hlavnímu tématu, k besedě nad nejzajímavějšími dotazy, které se nám sešly za posledních 5 let. Já bych prosil své dva pány kolegy, jak se familiárně říká, vezměte místo.
2: No, děkujeme.
1: A já se ztratím.
2: Pojďte tak vlastně. No, kolego, ty se toho ujmeš.
0: No tak, vážení přátelé, já to již nakousnu. No, podívejte, tak zde je například dotaz první. Ano, přátelé, adresa je přesná. Ovšem dotaz chybí.
3: To snad ne. No. Takhle bychom si nerozuměli.
0: Tak tohle to je nějaký tučný dotaz. Tak se podíváme. No tak to snad ani není dotaz. Tak to je svačina. Ano, je to tak. Slávkovi máma.
3: Ah, tak jsem se nemýlil. Je to moje. Promiňte, přátelé, já jsem to nechal na Almárce, maminka mi to posílá. Já mám hodnou maminku.
0: Ano, tak čili mamince Slávka děkujeme, že? A necháváme, jestli dovolíte, my ji necháváme zahrát. Tidáda. Čili děkujeme. No, a nyní k dalším dotazu. Tak, jestli dovolíte, tady nám píše Jiříka, tak když dovolíte, já se do toho již pustím.
3: Já konečně taky, děkuji, maminko.
0: Děkujeme, paní Šimková. Tak, pánové, velice si vážím vaší činnosti, píše Jiříka. Klid, kolego. Vypadá, že ani si 14 dní nejde. Vaší činnosti, především pak vaší činnosti, vy jste... Skutečně, píše Jiříka, pravým vyslitelé.
4: To je Šunkovej, hele.
0: Zasloužili byste Šunkovej. Zasloužili byste cenu, ano. Sršíte nápady, koukám, že... Já bych ti podržel Šunkovej, kolego. Myslím, adresováno též tobě. Já bych zatím podržel Šunkovi. Děkujeme, maminko.
4: Nefalšovaný přístup k lidem, bezvadné oblečení, pohybové nadání se snoubí s inteligencí.
3: No to všechno víme. Zátele, to já přeskočím, dotaz bude asi až na konci dopisu. Hodně plodných let. Moje děti jistě o vás budou číst ve slovníku. No. PS, promiňte, musel jsem vám to napsat, bylo to ve mně jako v koze. Někdy chvála zdržuje, přesto děkujeme za milý dopis a já otvírám další obálku. Tady, jak vidím, podpis chybí a jak zní otázka. Vysičáci nedoštudovaný. No takhle. No klid, to je omyl. To já vezmu další hned tady. Ano, tady je konečně konkrétní situace, kterou s Gustem vysvětlíme. B. Zoubele se ptá, má se ve vlaku zapřádat rozhovor se spolucestujícími? No tak, kolego, kdyby si se k tomu vyjádřil laskavě.
2: No tak... už polikám. No, já myslím... To nevím.
3: Kolego, já myslím, to nevím. Tak co děláš besedu, když nevíš? Když nevím, tak přemýšlím, ne?
2: No, když nevím, tak nemusím.
3: Jak to? Já taky nevím a přemýšlím.
2: No, vidíš to, asi je ti to platný.
3: A ti moc ne, ale alespoň myslím, že vím, jak na to, kolego. Přátelé, to bych chtěl, abychom se teď společně zvedli. Odešli někam na opuštěné nádraží, na vedlejší kolej našli odstaven vagón, usalašili se tam v kupé a na místě si ten problém rozřešili. Co říkáš, kolego?
0: No já musím, kolego, už abychom salašili.
3: No, takže, kolego, nebudem to prodlužovat. No. Pojď, kolego.
0: Prosím vás, já bych si vzal tu organizační stránku na starost. Přátelé, vy, kteří sedíte uprostřed svých řad, že ano, Vy byste šli nejprve.
5: Odejď, to je nesmysl, kolego, prosím tě. Přátel, neposlouchejte ho, jak jste přišli, tak odejdete, ostatně já jdu příkladem.
0: Ano, ještě jedna organizační připomínka.
6: Co je zase?
0: Prosím vás, peronky má kdo?
6: Ale peronky mám já.
0: Peronky máš, jak se jmenuješ?
6: No, Šimek se jmenuju.
0: Prosím vás, Šimek, když tak peronky
6: tak jsou prosím vás, pojďte vy.
0: Prosím vás,
6: třeba, no, musíme všichni, přátelé.
1: Prosím vás, zastavte tu akci, co je to za nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, zatáhnu vás na Tišnov. Co to je? To je přece ryze jevištní akci, já to kupé tady postavím sám. Já mám ruce jako bagr. Hrabnu do těch židlí, já to tady postavím. Kam byste, prosím vás, podívali? No podívejte se, je to tady. Příčná ulička, podélná ulička, tamhle jsou okna, takhle je vagon, tamhle to jede a hrajem.
0: Tak jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka, to se nesmíte zlobit.
1: No prosím, prosím, tak sedíte u okýnka. Stejně jdeme pádní krajinou, samý tunel jako do Vranýho.
0: Já se ještě koupím na peroně busta.
1: To si kupte busta, ať vám to neujede.
0: No já si pospíším.
1: No to si prosím pospěšte, nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
0: Já už.
1: No, my pomaličku budeme moc začít, že?
6: Co jste mi říkal?
1: Že budeme pomaličku moc začít.
6: Co začít, já už dávno jedu. To bude veselo, on tady padá. Protože co je, vy se neudržíte na židli, co je, co je?
1: No co by asi bylo, vyjíždíme z ranžíru šíblou veksle.
6: Nemusíte zvyknout, to přeci dělají voda, oni vůbec neberou na lidi ohled.
1: Halejte se, nechte si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, jak chci spát.
6: Takhle, to je hezký, to mám za teplý slovo. No dobře, tak si zpěte, zpěte. Oni vás stejně zbudí.
1: Kdo?
6: No kdo asi průvočí, nepřijde vám štípnout lístek.
1: A průvočí chodí až za Kolínem.
0: Co jste to říkal?
1: Že průvočí chodí až za Kolínem.
0: Za Kolínem. Víte to jistě.
1: Jasně.
0: Čověči, já jedu jenom do Kolína. Vy byste mě nemohl poradit, vy byste si nekoupil ode mě lístek.
1: Hejte se.
0: Zbytečně utratil peníze.
1: Já vám povídám, ten loket pryč, to koleno pryč. Já to znám. Nejdřív teplý slovo, teď se vlezete celý. Já vám říkám, že chci spát.
6: Ne, spěte si, spěte si. Vám bych ho stejně neprodal, vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu s mrožem, jestli to chcete vědět. 16:20 já vyhodím za lístek. Komu já bych ho střelil? Já se ho optám ještě jednou, možná bude povolnější. Čoče, probuďte se. Vy kdybyste viděl, jak vypadáte, když spíte, tak stejně prodáte postel. Vstávejte, lístek
1: co,
6: do, co by bylo poříčany, ale tady je jiný problém. Lístek do Kolína, vy byste si ode mě nekoupil lístek do Kolína.
1: Necháte mě spát.
6: Ano, když si zpěte, no jistě.
1: Je nesnesitelný.
6: Ale no proč?
1: Já jsem vás dvakrát.
6: Ale klidně si lehněte, dneska máte volno v kupé.
1: No výborně, teď si lehnu, teď jste to za ksik. Plný kupé lidí, ještě takové ksichty sem lezou.
6: Já jsem nemohl tušit, že vám nastoupí příbuzný.
0: Ale stejně víte, co si říkám. Vy byste měl upozornit, že jste ospalej, aby vás potom nebudili.
1: Je to možný.
0: Aby se chovali tíši.
1: Je to možný, že s váma budu
7: jít neustále. Dovolením, dovolíte, prosím vás. Jede to na kolí
6: dole. Ale jede, čeče, kam se hrnete? Nevidíte, že je tady plno?
7: No vidím, právě proto jsem chci. Já mám strašně rád lidi.
6: No je tak,
7: jede to na kolí.
6: Dejte někam tu diplomatku.
7: No jo, ale kam? Kam to mám dát, když tady nejsou regály?
6: Ale vy si pomůžete.
7: Já si pomůžu, hejte se, něco padá, dejte ruce nahoru. Já jsem ti pomohl.
6: No, hodí vám tady držejku, proto jsem měl jít.
7: Yeah, vy jste takový srdečnej, dílnej, teda jste se jistě řekl, ale já vám za to řeknu toho hodně. Hejte se, já mám rád sympatický lidi.
6: Vonce.
7: Já jsem taky upřímný, já
6: jsem upřímný.
7: A tak si nás pokoumě. Se mnou lidi rádi jezdějí ve vlaku, já s tím a sedím vedle nich. Hejte se, já byl
6: na chatě. On si mě vybral.
7: Já jsem si vás vybral. Já byl na chatě. Kamarádičku, tam už to kvete.
6: Já vám věřím, ale nezajímá mě
7: to. Ty begony! Já jsem to zalejval celý den.
6: Kdybyste laskavě se zalejváním přestal.
7: No, tak já jsem si tam nechal přivíst humus. No, to je hnusný, teda humus. Od starýho Procházky. Tako, počkejte, já to řeknu každým, aby z toho každý něco měl. Já nejsem sobecký.
6: Tak vidíte, tenhle člověk se vám moc nelíbí, že jo?
8: Co koukáš,
7: Nedo? Ten vypadá, já jsem rád, že jste si sem sedl.
9: Že on s takovýmhle obličejem leze do vlaku?
7: Takový má jezdí v uhláku a ještě ve spod, ten musí mít protekci.
9: Tak to, že ho strojů se pustil do vlaku.
7: Já vás nechci hrycovat, ale začněte to s tím.
9: Oblu do jedna, je to možný tohle z toho, vy si sednete, takhle, vy takhle, já takhle. Je to možný a s takovýmhle obličejem, že je úplně z toho šoufr. Ale koukej se, a už je tady zase. On si sedne, vidí z té strany, kde jsem já. Ty si sedneš takhle, ty takhle a já takhle. No viděl jste ho? No ne, teď byste si vyvedleně být na mým místě, ne? Marko, tak mi tak.
1: Ale co to děláte? Já mám normální nárok.
9: Vy takhle a já takhle, no?
1: To každej, ne?
9: To večer.
10: Už ho nechte být, už je vidím.
9: Takhle to mohlo být od začátku. Jak to bylo předtím? No, ale vy jste mi stejně sympatický, vy máte takový vlastně jako vodník, hejte se, já vám něco řeknu. Nedal byste si jádu, a já vám dostal takový hla, jestli ten čerstvý vzduch v tom vlaku, jak jede tou krajinou, vlak jede krajinou, hele, nedejte si, nedal byste si taky, třeba kuře.
7: Co jste to říkal, kuře jsem rozuměl
9: před... Koko, dáte, jestli byste si nedal kuře.
7: No dal bych si, jestli máte kuře.
9: Vám, tak si dejte, ale svoje, víte, já si dám taky svoje, helejte se, dovolíte, dámo se, čo? Dovolíte, prosím vás. No tak ona nedovolí, sakra, ona tady zepí jako krůta. Ukažte, půjďte mi tělo, sedněte si, takhle si vylezte, vidíte? Já si vás podložím vaším vlastním tělem. Děkuju vám.
7: Počkejte, co se to děje, já se nechci mailit a vy po mně lezete. Čeče, no. Já vás cítím na zádech. Kdybyste si ode mě nekoupil lístek do Kolína.
9: Koupil? No. Na kolik by to přišlo, takovej lístek?
7: 16,20.
9: 16,20, dobrý by byli. No, podívejte se. Kdybyste mi to dal na splátky...
7: Kolik by byla první splátka?
9: 20 korun.
7: No to beru, lezte dolů, no, prosím. Au! Takže vy jste mě dupnul na ruku.
9: Vy jste mě jako v obličem do nohy, čověče. Vy si to můžete ochladit zvok. Vy si to můžete ochladit zvok. Vy si to můžete ochladit zvok. Vy si to můžete ochladit zvok. Vy si to můžete ochladit zvokna.
7: Myslíte?
1: To nedělejte.
7: To je to lepší. Au!
1: No vidíte, to byl semafor, máte po ruce.
9: No a... Tady máte dvacku.
10: Tady máte lístek, už o vás nechci slyšet.
9: Hele, ale já o vás jo. Je, vy jste mi stejně tak sympatický.
10: Čověče, když jste chtěl to kuře, dejte si kuře.
9: A taky jsou sympatické. A helejte se, chápete to lidským rozumem? Oni mě drží tíží kufr nad její hlavama.
10: Tak na ně zažvete.
9: Dejte to kufr dolů, ať to můžu jít. Je to možný.
1: No člověče, co pak jsem služební sedadlo.
9: To mě houpe, jak malý dítě.
1: No co pak jsem houpací kůň, dejte toho. Vážení přátelé, já myslím, že jako pregnantní ukázka toho, jak takový rozhovor v kupé, respektive ve vlaku, nemá vypadat, by tohle to úplně stačilo. Podívejte se na to, jak to tady vypadá.
10: Slyšíš to, on to ukončil. Místo, aby dal do placu kuře a mohla se hrát dál, tak on to ukončí. On šetří na kuřeti. Tohle neuvěřitelné.
1: Já jsem to ukončil. Já šetřím na kuřeti.
10: Samozřejmě.
1: Pánové, já vám něco řeknu. Nikdo nic neukončil, nikdo na ničem nešetří, ten vlak existuje, jede pěkně dál, my v něm sedíme, Holenkovi, já vás ještě vytrestám. Malý moment. Revize, Jízdenek!
10: Podívej se, prezně je revizor.
1: A rychle. Revize, Jízdenek, slyšno. Nedělejte, že čtete. No, moc se nesmíte, už taky hodně dlouho jezdíte na ten poloviční, že? Revize, Jízdenek! Novou fotografii. Máte rok 77. Revizej se, Nek.
9: Dobrý den.
1: Dobrý den. Poslyšte, vy ještě s někým spolu cestujete?
9: Je teplo. No, to je teplo. Teplo, víte?
1: No, je teplo, no.
9: Když se zatopí, no. Tak je teplo.
1: Co mi řeknete ještě, no?
9: Ale já byl na chatě, tam to kvete. Teďka já jsem si tam nechal navíc humus. Vy byste nevěřil, jak taková
1: ale begonie... Ale dejte mi pokoj s hnojem, mě to nezajímá. Já se vás tam zdal, ještě s někým spolu cestujete.
9: Spolu cestuju.
1: Co to máte z ústy?
9: Spolu cestuju z ústy. Já tam mám... Já jsem... A zdáli spolu cestuju. Vy jste to říkal dobře, čověče. Já cestuju zdáli do blízkosti. Abych byl brzy doma a tam bude taky teplo. Je, to je teplo.
1: Hlejte se, jedete solo.
9: Solo, do Sušice nejedu.
1: Tak jedete sám.
9: Sám, vždycky sám své koníčky osedla.
1: Tak proč máte dvě jízdenky?
9: Aby mohl
8: vedle sebe.
11: Člověče, nedělejte ze mě hlupáka.
8: Ne.
12: Helejte se, proč mám dvě jízdenky, rychle, vykoupejte mě z toho. Kdybyste jednu ztratil.
8: Kdybych jednu ztratil.
11: No to je vaše věc, že podporujete železnici, že?
8: Jo, buď zdravej.
11: Vlašte slova, bez stykání jsem úřední orgán. Mohl bych vám zatracit, zkomplikovat život.
8: Já už jsem si ho zkomplikoval sám.
11: Revize jízdenek.
13: U mě je to zbytečný, já žádnou nemám.
11: Výborně, vy nemáte žádnou. Ne. A proč?
12: Proč já nemám žádnou?
8: Kdybyste nějakou našel.
12: Kdybych nějakou našel.
11: To je dobrý, ale žádnou jste nenašel.
12: Ne, já ji nehledám.
11: Tak zaplatíte pokutu.
12: Přestaň kokrhat, máš po sezóně. A běž domů, já si na tebe budu stěžovat, ty tady nemáš co dělat, ty máš přijít až za Kolínem. Neprovokuj.
11: Malá Mírka, která bude stát veliké peníze, průvočí má přijít až za Kolínem. Já jsem revizor, maličko mě vidíš, maličko mě nevidíš. Teď jsem tady, dostanu 325 korun.
12: Já mám pochůzku.
11: Ale ne, ne, ne, ne. Na tyhle ty ptáčky má železnice háčky. Dostanu 325 korun.
12: Kolik?
11: 300 korun pokuta, 20 korun manipulační poplatek, 5 korun je obslužné, je to zrychlený.
12: Nestačilo by obslužné?
11: To v žádném případě.
12: A vy byste mi nepůjčil?
11: Nejsem vůl.
12: Tak tolik nemám.
11: Nemáte. Ne. Takže vy nemáte jízdenku, vy nemáte peníze, takový občan samozřejmě nemá ani doklad. Jménem železnice pete se mnou. A jdeme.
13: Kamarádičku, zachraň mě.
12: Co? Já zrovna?
13: Ano,
12: zachraň mě. Toho Prahy. Neboj se, kamarádičko, já si zatočím, že to v životě neviděl. Pasen.
13: Co?
12: Co? Co? Do. Do. Ty s tím temerem.
11: Pasen. Nic na mě neskoušejte. Mám revizorský sebezáchovný kurz České Třebové. Jsem dvojnásobný přeborník výtopny v Nymburce. Špatný pohyb a udělám z vás lampárnu.
12: Nastav šraňky. Kolik jsi říkal?
11: 325.
12: A teďka dávej bacha. 100, 200, 325. Je to tam?
11: Jo, sedí.
12: Tak, ty. A koukej maza. Koukej maza a vy paní voza.
11: Jsem říkal, že je to hlupák. Dal to bez potvrzení.
12: A kamarádičkové, a ještě nám tady zbylo pěkně 360 a já vás všecky zvu. Jdeme do jídelňáku.
14: Ano, přátelé, dobře. Já jsem tady nyní nahmátl nadmíru zajímavý, i když na první pohled velice stručný dotaz. Jak správně telefonovat? F. Poupě se ptá. Velice stručný dotaz. Jak správně telefonovat? F. Poupě se ptá.

0: Nazývá halo. Chápete to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já vám něco ačky vytrestávám, jo. Tak, on řekne halo, jo, a já řeknu těší mě. A smějí se. Přátelé, já se směji.
1: No, já myslím, že by neškodila praktická ukázka telefonního rozhovoru.
0: Přístroj.
1: Přístroj.
2: Prosím, zde je Belův přístroj.
0: Tak, přátelé, zde je přístroj starého Beli, že... A já myslím, že nebude od věci, když si nejprve přístroj popíšeme pro ty, kteří vidí přístroj.
1: Prvně. A popíšeme, kolego, jistě, já zde mám tušku.
0: A se jedná o ústní popis přístroje, kolego.
1: Kolego, prosím tě, to jsem pochopil, buď rád, že se vtipnou narážkou snažím obracet věci v žert. Tady přeci nemůžeš popisovat, kolego, telefon, to je podceňování diváka. Tady všichni diváci snad telefon znají, ne? To je nošení dříví do lesa.
0: Ale jaký dříví, prosím. Ale prostě, kolego, vy se na ně neznají nic podělit.
1: Ale tak, kolego.
0: No prosím vás, rozsvítá, ať na ně vidíme. No.
1: Ty se zapomínáš.
0: Teď už vidím, že nevědí vůbec nic. No podívej tamhle na toho, ten například neví úplně vůbec nic.
1: Laskavě toho nech na pokoji, to je můj bratr. Nech laskavě naši rodinu na pokoji, to neděláš prvně, kolego.
0: Nazdar. No tak to ne, to je tamhle, já myslel na druhý straně, a je, to je Jindra.
1: Ano, to je od vás zase, že jo.
0: Nazdar, Jindro, kde se tady bereš? Je, kdo tě sem prsk? Je. Jindra je tady, ty příbuzní jsou jako vši. No, jsem rád, že tě vidím, pozdravujte tu. Prosím vás, zasněte, ať na něj nevidím. Jindra je tady. Vážení, my příbuzní.
1: Neděláš pořád to příbuzní, ne?
0: Pardon. Milé vši.
1: Kolego, zpamatuj se, dokud je čas.
0: Milý Jindro.
1: Nech Jindru už.
0: Vážení přátelé, tento přístroj, který se zde nalézá před mými zraky taky.
1: Tak on to bude popisovat.
0: On to bude popisovat.
1: Kolegovem rychle aspoň.
0: No, tak ten spočívá na stole, neboli jak my odborníci říkáme též na stolní desce, že ano, která je elipsovitého charakteru, ze které vybírají čtyři nožní části, které jsou zakleknuty do podlahovité části, že ano, z podlahovité části potom...
1: Ano, tam je strop, kotelna, kotelník a koks. Kolego, laskavě zůstaň u přístroje, když už musíš něco popisovat.
0: Přátelé,
1: jen to rychle řekni, jaká je to typa.
0: Přátelé, typa, tohle je známý, tady to není, ale to je H2SO4, ano, takzvaný oddělitelný. Typ takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, která spočívá vlastní vahou na elipsovi, to je tabuli.
1: Nech tu desku být, i tabuli.
0: Ano. Která spočívá vlastní vahou, to je část nazvaná těžká, neboli sedací, až ona vlastně ve skutečnosti nám sedí.
1: Latinsky, kolego?
0: Sedací latinsky bidetní. Ano. A tato část, kterou já držím v ruce, která je z mojeho pohledu vůči vám momentálně levá, tak to je část nazvaná lehká, neboli zvedací, neboli taky latinsky rukodržadlová, že ano. Ta se ještě skládá z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půjdu až zítra.
1: Co si myslíš ty, kolego? Zítra půjdeš s hlavou. Už volali třikrát.
0: Přátelé, je to skutečně tak, zítra půjdu s hlavou. Něco mi tam klepe. To už budou zase ventily.
1: To oni ti řeknou,
0: no,
1: kolego.
0: Oni to trošku obrousek. No, tato část, kterou momentálně vůči vašim zrakům pozvedám, to je část nazvaná těžká zvedá, má zde ještě číselnicový okruh. Zde jsou například čísla, jako například 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nebudu je jmenovat všechny.
1: Kolego, nezapomeň na šňůru.
0: Já se ke šňůře, kolego, dostanu. Zde jsou zase písmena, jako například A, B, C, D, kočka přede, že ano, potom fliky, mlk, fk. Potom... Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Betnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7.

0: Proč ne, že ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená kupředu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, klid. Že ještě jedno, vetnu, vemu libový, libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
1: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domovu. Klid.
0: Jak malí chlapci někteří. No poslechněte, já mám času dost.
1: Kolego, to jsou jedni a ti, když vy byste měl přesadit.
0: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost, nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jsme se zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím, kolego, hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
2: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
0: Kolego, se svačinou. Kučero, co to u vás bučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost, chlapci, na úkor Kučery. No a nyní...
3: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
0: No ne.
3: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
0: Já se snažím látku zpestřit.
3: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Ano. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
0: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí, kolego, s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné, i tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jenom. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
1: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
0: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře dostal, říkej si to sám.
1: Prosím, přátelé, ta kolega napřed samý šprým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vybírá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Ergo, co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zoubky. Kolego, podej mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlátko.
0: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
1: Vevnitř je místo.
0: Místnost, a co je asi na té místnosti?
1: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
0: A jak tam asi vlezou?
3: No, jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
0: Šňůra, právě jsem ti vyvolal, tak si vlez nějakou šňůra.
1: No to jsem nelez.
0: No víš to, a kde jsi byl?
1: Místnosti.
0: No jenže tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, páče zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
3: On by to urval, nech to bejš.
1: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
0: Ta šňůra je kroucená, páč je zbytečná, to je stejně všechno jenom automat.
3: Automat. Jako bife.

0: No co hrajete? Ale kapelní, dal někdo pokyn? Co někdo pokyn? Dal jsem já pokyn. Podívejte se, jak to tady vypadá a vy hrajete. Muzikanti, muzikanti, či myslíte? Co? Čím? Kudy? Tady bude klid, jako v hrobě. Prosím, pánové, můžete pokračovat. Zajistil jsem klid.
1: Fuj, žrák, odhazuj dál. I z krabicí. Hle, tam leží on. Pláž zvolna spouští, věnž mě halí. Pláž zvolna spouští, jenž mě halí. Pláž zvolna spouští, pláž mě pořád halí. Pláž stále ještě mě halí.
2: Můžeš mi vysvětlit,
1: Luďku? Já to za sebe neservu.
2: Prosím tě, vysvětli mi svý podivný počínání před publikem.
1: Počkej, Neruš, já si hraju si ráno.
2: Ty si hraješ ráno, ty si hraješ večer, ty si hraješ furt. Nikde žádný výsledky. Co myslíš, že to lidem dá, když jim tady ve 20. století notabene na jeho sklonku začneš na jevišti odhazovat čiráky a tasit kordy? Luďku, uklidni se hlavně. Ty si musíš uvědomit, co od tebe diváci očekávají. Od tebe rozhodně nikdo neočekává žádný Otely.
3: No, Otely, jsem snad herec, ne?
2: Herec, herec, na to zapomeň. To s tebe udělali. Od přírody si milej, prostej, upřímnej chlape. Takovýho tě lidi znají a takovýho tě chtějí.
3: Jo? Co mám teda dělat?
2: Nic. Stůj a mile se usmívej. No prosím, teď to stačí. To je přesně ono, že jo? Teď na tebe je radost se dívat.
3: No jo, ale to snad není žádný herectví.
2: Jak to? To je to největší umění ani se nehnout a zaujmout.
3: No jo, no, ale něco přece dělat musím, aspoň něco, ne, přece
2: tady nebudu neberu.
3: Stát jako nějaký.
2: Ano, musíš něco dělat. Přirozeně reagovat. Hele, letí třeba moucha.
3: Kde?
2: No tady někde. Tak se ožeň.
3: Kvůli mouše. Se musím ženit.
2: A prosím tě, ty snad ani nemluv. Luďku, ty jak promluvíš, tak je to vždycky někde jinde.
3: No ale Slávku, musím přece trošku mluvit. Nejsem nějaký pantomy. Musím aspoň trošku otvírat trošku.
2: No, tak si snad broukej nezávazně.
3: No tak. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum, nezávazně. Brum,
2: no vidíš, a to je ono.
3: Brum, brum.
2: Trochu mluvíš a nikoho přitom neurážíš. Stále zůstáváš milej.
3: Jo? No já nevím. Nemůže si náhodou někdo myslet, že broukám najust proti němu?
2: Proč, prosím tě, teď jsi milej. Klidně broukej proti všem.
3: Proti všem. To jsou tři díly. To bych snad ani neubroukal. A navíc někdo může říct, že mu to nic neříká. To moje broukání.
2: Jak to? Tomu nevěř. Zabroukej mi ještě trochu.
3: Brum, brum, nezávazně. Brum.
2: No, jasně, když to říkám, to má myšlenku. Nic moc neřekneš, ale každý hned vidí, že jsi rád na světě. A kdyby si k tomu ještě takhle dělal rukou, já tě nechci nějak nutit, a kdyby si k tomu takhle dělal, no?
3: Jako když šroubuju žárovku?
2: Třeba, no, jako když šroubuješ žárovku, to by šlo. Tak hned každý uvidí, že ti taky do tance.
3: Do tance?
2: No.
3: To bych musel aspoň 500.
2: Proč? Stačilo by 20, kdy ti říkám. Musíš být jemnej, hlavně jemnej, přirozenej. Musíš dělat prostě, co se ti zrovna dělat chce.
3: Jo. Co si mi dělat chce?
2: No.
3: A jestli bych mohl dělat, co se mi teda dělat chce, mohl by se teda na chviličku natáhnout.
2: Natáhnout? A chce se ti? No, tak se natáhnu.
3: No jo, ale já nevím. Nebude to trošku hloupý před těma lidma tady?
2: Proč? Ty myslíš, že v hledišti jsou všichni vzhůru?
3: No to je pravda. Tak já se natáhnu. Tady není postel.
2: Jo, postel, ale místa je tady snad všude dost, ne? Luďku, prosím tě, buď taky trochu praktický, když už jsi tak milej.
3: No jo, to je pravda. Tak já se tady natáhnu. Třeba tady?
2: No jistě.
3: Já se tady natáhnu. Jak široký, tak praktický.
2: To je pohodička, vy?
3: Je, to je pohoda.
2: No a je to jenom tím, že jsi přirozený.
3: To je lahůdka. A prosím tě, Slávku, byl by si tak hodnej, mohl by si mě zbudit, až bude konec představení.
2: Pro?
3: Já bych si vybral peníze a šel bych domů.
2: Jen se neboj, on tě vzbudí potles.
3: Potles?
2: No jistě.
3: A to teda, kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
2: Ty mi nechceš rozumět.
3: Chci?
2: Kdyby tě vytleskávali, tak se musíš ještě na chvíli natáhnout. Pořád musíš zůstat přirozený.
3: Aha.
2: Tak jsme domluvený, jo?
3: Tak jsme domluvený.
2: Tak dobrou, Luďo, dobrou.
3: Tak dobrou. Já se natáhnu celý přirozený. Brum, brum. Tak už jsem chytal. Brum, brum.
2: Dobrou, brum, brum.
3: Kluci, já nějak nemůžu zabrat.
2: Je s tebou hrozný.
3: Neuspal bys mě, prosím tě.
2: To víš, že tě uspím, co mám s tebou dělat. No. Ale musíš mi říct, Luďku, jak jsi zvyklý.
3: Normálně jako doma, ukolébavkou.
2: Ukolébavkou, no to je radost, to jsem ještě nedělal. Tak já to zkusím. Spí, můj milý kamaráde, zavři svoje oči. Ty klidně můžeš spát, protože tě lidé mají rádi. Nepřibylí prostý a taky přirozený.
3: Je, ty krásně zpíváš, jako moje teta, než jí strejda zabil.
2: No jo, Luďku, ale spí.
3: Spím, Slávku, spím, ale ještě než usnu, prosím tě, Slávku, mohl bys si mě říct, čím to je, že ani nemusím hrát a ti lidé byli, mě mají tak upřímně rádi.
2: Jak bych ti to, Luďo, konečně vysvětlil, když ti to vysvětlu už dobu, tak ještě jednou naposled, dávej pozor. Lidé zkrátka dokáží ocenit, když člověk nic nepředstírá, je milej, přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej, ale v každý situaci, aspoň takovej, jaký je.
3: To si řekl, Slávku, moc hezky. A Slávku, jestli dovolíš, jo, dovolíš.
2: No poslušně.
3: Já bych ti taky něco řekl.
2: No prosím.
3: Podívej se, Slávku, aby lidé, ti milí lidé, aby tě měli taky rádi. Musíš pro to něco dělat. Přestaň filozofovat, sežeň si něco pod hlavu a v klidu se natáhni.
2: Asi jo, máš pravdu, Luďku, já se taky natáhnu. Ať lidi viděj, že my dva nejsme žádný fouňové. Tak dobrou.
3: Dobrou.
2: Brum, brum.
3: Brum, brum.

ten pocit kolen rozvyklaný a hlav bolestmi stíhaný. Působivost

0: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzdině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
1: Říká Dorazím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
2: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
1: ano.
2: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
1: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
2: Ano, Veno, že bychom jim tu nějak ukázali.
1: Ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
2: Já třeba, Venoušku, začnu.
1: Ano.
2: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
1: Prosím tě.
2: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
1: jo.
2: Potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
1: Podívej se.
2: No. A jak si jel ty, Venoušku?
1: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
2: mm-hmm.
1: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
2: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
1: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
2: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
1: To by měl.
2: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
1: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
2: Ne, dopak. To už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
1: Která?
2: Tam na tom rohu, víš? Tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu. No, na tom rohu, víš?
1: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
2: Ne, Venoušku, tam, jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Který?
2: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
2: víš,
1: počkej,
2: který?
1: No. Ten rohák, co vypadá dočista jako nový.
2: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: Aha, no vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
2: No a ještě by možná platili penále, vy. Jebe, no a když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města, Venoušku.
1: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
2: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
2: Venoušku, to ti byla krása.
1: To věřím, to si
2: takový
1: dovedu představit.
2: Obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
2: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
2: Ne, jenom 2 dělníci, Veno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
2: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
2: Jo.
1: Takový veliký, mohutný.
2: To byly hromady.
1: Tak, no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co, já. Ruku, takovej drapák, 3x lomený, já. To má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, pustí se z toho takovej drapák,
2: já.
1: Ty 4 dělníci k tomu skočí.
2: Ne, drapák 2 tam byli, ven.
1: Aha, no tak 2. Tak ty 2 dělníci k tomu skočej a hodí do toho 4 kostky,
2: no to
1: a ta
2: jo,
1: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
2: Teda Veno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
2: Pane Veno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
2: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýhlema novotama nezačínal,
1: že už to
2: zkusil jednou a ať je rád, že je zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
2: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
3: Teraz, co používáš, to je len také tvoje obyčajné ticho, alebo je to ta tvoja legendárna herecká pauza? Priznaj sa.
4: Ja se priznávam, je to ta legendárna pauza.
3: Tuším sa.
4: Ja dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
5: Ano. Já proto obdivujem mimou.
4: No.
5: Protože mima v jednej dlhej souvislej pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý deň.
4: Dej, přímo deň.
5: Činoherec tam by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ale mim nie, ten
4: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou.
5: Ano.
4: Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsané, nesmí promluvit. Někdy ten mim, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
5: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
4: kde,
5: tom brání.
4: Kde?
5: No tu.
4: Ale
5: tu nás za dverami splníme každý sen.
4: Ale
3: vy sa pamätáte obidvaja na tú pantomimickú klasiku, najklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
4: No!
5: To si zahráme.
4: To jsem viděl asi 6krát, vždycky s jiným motýlem.
5: No. To si zahráme, ty budeš motýl a my budeme tie květky.
4: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
3: No, samozřejmě.
4: No dobře.
5: No pojďme na veš.
3: To je jediná pantomima, z ktorej si pamätám text.
4: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
3: kvítky?
4: Vytvořím motýla.
3: Ano, já bychom si rád zahrál fialku.
4: Koho?
3: Fialku.
4: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
3: Ano.
4: A ty...
5: Já budem Půpava.
4: Kdo to je? To neznám.
5: Doktor Půpava, tvořecký Pampeliška.
4: Pampeliška.
5: Ovšem inženýr. No.
4: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
3: To jsou tyčinky toto.
4: Ty, já vím.
3: Alebo pěstíky. Nebo...
4: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten julo i tak voní.
5: Žil se.
4: Žil
5: se. A já jsem ta Půpava.
4: Půpava.
5: Ne, aby si do mě fúkol.
4: Ne. Už se odkvetle, jo?
5: No.
4: A jsme na louce, pán Filip, proč nás buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ty pece si motýl, tak máš prelietec z květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička,
1: no, na židli si set. Jiné pojetí. Já jsem slyšel o pantomimě, že například začátečníci, aby nepromluvili, že si přelepují i hubu leukoplastiky, aby se ovládli, ano. To je těžká disciplína, těžká. A tady vidíte, prosím tě, asi
0: je... Že teda to byla už melodráma teraz, čo?
1: Ano, přesně. Ty máš znalosti, to byla melodráma. Ano, ano. Čili vidíte, že ty prostředky se můžou, jak si bych řekl, volit různě. Tu drámu, tu komedie, tu tragifraška, jak ty si říkala, ty řekl. Tu balet, že někdo se vyjádří pohybem, někdo slovem, kde slova nestačí, už to musíme divákům i kreslit. Zažil jsem takový představení, že jsem tam musel divákům kreslit, co vlastně hrajeme a tak. A tam, kde nestačí ani slova, ani bych řekl gesto, tak potom na něj koukám a z herce vytryskne zpěv. A to je nádherný. No. A závidím, když někdo to, koukám se to z něj tryská, on to zpěv.
2: No tak prosím, nech se páči.
1: Já?
2: Ano, no, no, no, já poznám jednu krásnou pěseň, ale... ty si napísal text, potkal jsem Jelena, tak prosím.
1: To jsem napsal, teda no. Jiří Jirka Šlitr složil hudbu.
2: No.
1: Já už tohle neznám. No, a takže zpívat neumím.
2: Já to nevadí. Já začnem a ty se potom pridáš.
1: Jakmile pochopím, že nevíš dál, nastupuju já.
2: Ano.
1: Jakmile pochopíš ty, že já nevím dál, nastupuješ ty, jo?
3: Tak pozor, ale to budeš refren.
2: Dobře. Pozor, ideme, 3, 4.
4: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl, no kam bych jel, snad do Prahy, ne? Jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
5: Hergo, chlape, cenováš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?
4: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím. Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, a díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval. Kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě zpytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil, vyjezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. sermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koróze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícíma nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Dajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení. Nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakkoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje potěuchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dáli a nevěnoval mi ani... S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dáli

začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána, a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručeji zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Děkuji vám. Dobrý večer.
1: Já tě tady, Jiříku, pěkně vítám. Takže, Jiří, já bych se na tebe obrátil. Ty jsi chlapec mladý stále, i když už hodně pamatuješ. Nicméně...
0: Myslíš jako, že pamatuješ ještě, když mrtvý moře bylo marod, si chtěl říct.
1: Jo. A když Šemík byl ještě hřibětem. Ale přece jenom pro...
0: Hračany byly dřevěný.
1: Přece jenom pro herce je nejdůležitější paměť. Jak je to s tebou a s pamětí?
0: Tak s pamětí... Já vám řeknu takovej příklad. To se mně hrozně líbilo, to mě povídal můj kamarád, jak potkal svého známého a toho neviděl asi měsíc a pán, ahoj, já tě neviděl asi měsíc. On povídal, to jsi mě taky nemohl vidět, protože já byl teďka měsíc v tom... jak tam lidi pijou vodu, dávají tam ty masáže. Pa, myslíš v lázních, pa, v lázních, no. V kterejch? Pa, člověče, je to tadyhle hned u toho. Pa, u čeho? Pa, no, začím tadyhle. Pa, já začím, pa, ježiš, to jsem si teda vybral. Ty jsi ještě větší vůl než já, prosím tě. Pa, hele, takhle to bychom se vůbec nikam nedostali. Uděláme to jinak, hele. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Myslíš růže? Páno, růže! Růžo, jak se jmenovali ty lázně, co jsme tam letěli? Tak to je...
1: To už je skutečně vrchol skleróze.
0: A to je teda jako ze života, jo. A mě na základě toho právě se strašně líbil for, který určitě vznik na základě tyhle ty situace, jak ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten dědek povídá jako, že si já nepamatuju chleba a máslo, jo? Povídá, hele, máš sklerózu, jak čepici, napiš si to. Dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek povídá, já si nic psát nepotřebuji, já si to pamatuju. Odejde, práskne dveřma, za hodinu se vrátí a podpaždí takhle, má rouru od kamen. Ta babička povídá, no to jsem přesně věděla tohle. To já pám, napiš si to dvě věci. Kde máš kamna? Tak. To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi. To říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, paní s váma se ne...

Nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá: pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá: no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co? Jako to šlo za mlada. Pa, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká: prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil brilliantovou svatbu? Ten dědek povídá: pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli...

0: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí. Pardon,
1: ještě teda, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Pa, jo, v kterým? Pa, Ježíš, čověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten... Pa, myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa, myslíš Blaník, pa, Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím... No, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda: pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže máte...
0: Tak, sklerozu jsme probrali, nicméně, Jiří, já bych se ještě vrátil k tvému mládí. Já už jsem tě viděl, pravda, nebyly to němý filmy, nicméně už se ve filmech pro pamětníky objevuješ, jsou to tedy černobílý filmy. Krásný bylo, onehdá opakovali záhadu Hlavolamu. A to jsem teda opravdu se prohnul v křesle, protože ty jsi tam hrál mladého chlapce, tedy jako Fogler ve Foglerových dílech.
1: No mladý, Vonta jsem tam hrál, a to když viděl, to jsme tam hráli se Sloupem, ty Vonty, a když mě viděl Landovský, tak ten dostal hysterický záchvat smíchu, povídá: tak pánové, jednomu je 30, druhýmu 20 a oni hrajou děti. My jsme hráli děti, no. To je vždycky jako hrozná sranda, když hrajou mladý, jo. Já jsem zažil, jak jsem hrál mladýho, teda několikrát jsem hrál mladšího, nežli jsem. A tak jako když se to veme trošku z dálky, jako veme se to přes punčochu, tak je možná zdání, že někde tamhle stojí nějaký jakž takž mladej, ale když jsme dělali Synové a dcery Jakuba Skláře, tak tam byl předěl 40 let. Jo, a teďka jak udělat s tímhletím ksichtem země 17-letýho kluka? Tak to je dost teda jako makačka, to opravdu to. Tak se to dělalo tak, že Na obličej celý vám nalepějí takhle takový kousky gázy, gumičky, a teď vám ten obličej takhle vytáhnou. Vypadal jsem jako stažený králík. A teď jsem viděl Petra Kostku a ten pá: ty vole, nekoukej se na mě. Nebo to praskne a jsme vajzlo. Teď mi nalepili černou paruku, jo. A jak jsem měl tu černou paruku, tak jsem se na sebe koukal. Teď jsem se začal smát, protože jsem to nemohl vydržet. A vypadali jsme jako dva mladí Japonci. A přišel režisér Jaroslav Dudek a pá: dobrý kluci, dobrý. A já povídám: pane režisére, můžete mě vysvětlit, proč tenhle ten film režírujete vy, teda tenhle ten seriál, proč to režírujete vy? Proč to nerežíruje Kurosawa? A jak jsem to řekl, tak ten Kostka udělal... Já jsem začal smát a už jsme byli zase starý. No.
0: A mohli jste šít na novo. Nicméně, přece jenom bych se ještě vrátil k tvýmu mládí. Kdy vlastně vznikla u tebe ta představa, že by si se měl stát hercem? Já vím, že ty jsi chlapec ze Žižkova. Jaký vůbec bylo mládí na Žižkově? To je taková svébytná pražská čtvrt?
1: Tak... Rozdíl mezi tím Žižkovem a jinýma čtvrtěma je opravdu velice podstatný, to je každý ví, protože kdo vyrost na Žižkově, tak na tom Žižkově to je skutečně úplně je to něco jiného. A já mám na to takovou teorii, jaký je rozdíl mezi dětstvím Miloslava Šimka a dětstvím mým. Zatímco Miloslav Šimek, který vyrůstal v přepichové vile na Hanspauce, kde si v zimní zahradě hrál s drahými barevnými mechanickými hračkami, malý, pohublý, podvyživený, smutný Jirka bloumal dole na Žižkově a tahal za sebou na kšandě kastrol s pískem. A když si chtěl hrát, tak ho tatínek strčil do truhlíku, dal mu briketu a pá, tu máš hajzle, hraj si chvilku na horníka.

0: Jiří, vy jste třeba měli možnost si už v té době, kdy jste chodili do školy, zahrát v nějaký televizní inscenaci nebo někde ve filmu? Bylo vám to umožněno?
1: No to právě to byla doba, kdy, opravdu doba temna, kdy nikdo vůbec z posluchačů divadelní fakulty do třetího, dokonce třetího ročníku a vzácně ve čtvrtém ročníku směl účinkovat v televizi, v rozhlase, dabing tenkrát nebyl. To byla neznámá disciplína, tak mohl účinkovat jenom vzácně, buď v nějakých budovatelských hrách, nebo když hrál nějakého mladého komunistu, nebo takhle, ale jinak ne. A jako ne jako dneska, že každý, kdo je v prvním ročníku na konzervatoři, tak má 5 seriálů a 20 dabinků a v té škole se ty pedagogové ho vůbec neznají, tak to nebylo. Tak nás obsadil do první, vlastně to byla první role, kterou jsem dostal, já nejenom já, ale Vašek Sloup, Honza Tříska a Honza Odl jsme hráli odbojáře v hře, která se jmenovala Duhu pro můj den, se to jmenovalo. A tam hrál hlavní postavu Jan Pivec, národní umělec, a režíroval to František Filip. A my jsme teda chodili na ty zkoušky, teď skončila ta zkouška. Já povídám, pane režisére, my zítra na zkoušku nepřijdem, protože nás pan profesor Nedbal nepustí. Ten Pivec to zaslech a povídá, pojď sem, mladej, kdo tě nepustí? Já povídám, pan profesor Nedbal. Kdo? A pan profesor Nedbal. Ježiš Maria. Miloš učí? Já povám, ano, učí. Ty jsi na té konzervatoři? Já povám, ne, mistře, to není konzervatoř, to je divadelní fakulta, katedra herectví. No to je ještě horší. Miloš učí, Ježiši Maria. Ježiš, Miloš učí, no, to můzy pláčou. Ježiš, Miloš učí, a prosím tě, hochu, co Miloš učí, teď hovno umí. Tak my jsme, já jsem jako nevěděl, co mám dělat, tak jsme přišel na zkoušku, na hereckou výchovu, druhý den a povídám, pane profesore, ale měl byste nás do té televize pustit, protože mistr Pivec se strašně rozčiloval, že nás nechcete pustit. Nedbal povídá, on v tom Honza hraje? A co tam hraje? Já pám, no hlavní postavu. Ale ne, teď hovno umí. No a oni se takhle se pomlouvali a pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikdy, nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no, uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle. A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. Najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí! Dejte to pryč! Přiběh ten produkční, vzali obraz, onem dali tam jiný obraz větší, tam bylo akvárium. Pá, Ježiš! To mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježi, dejte to pryč, tak to odnesli a dali tam kytky. Pa ježiš, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů, domů. Tak sehnali auto, pivec odjel, ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, že jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběhl, seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem, otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídá, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.
0: Tak já myslím, že to musela být krásná léta, která si prožil na škole mezi takovýhle zajímavými lidmi. Nicméně, jaké potom byly vztahy, když už si přišel do divadla a vlastně se svými profesory si se potkával na jevišti, měl si s nima hrát už jako z očí do očí a sobě rovnými. Jak jste si třeba radili vám profesoři, ještě tedy vaši bývalí profesoři, jak na co nebo...
1: No ten tohle? Miloš Nedbal byl dojemný, on ještě 20 let, už jsem byl ze školy, jednou jsem ho potkal. V Karlově ulici, tam u disku ještě učil, a já pám, dobrý den, tatíčku. Pán nazdar, krampoule. Sleduju tě v televízi. Já pám, jo, a co dobrý? Někdy dobrý, někdy ne. Já pám, takže dobrý. Pá, povídám někdy. No a pak jsem ho potkal, to už byl opravdu, už jako, to už byl hodně starý a on pořád, oni ho chtěli jako dát do penze, on nechtěl, on se tomu bránil a ty žáci byli rádi, protože on byl skutečně vynikající pedagog. A to jsem ho potkal na letišti, kde měl poslední ročník a z dálky mě zahlíd, tak jsem volal, tatíčku, pa krampoule, pojď sem. Pojďte se podívat, děti, to je krampoul, můj nejhorší žák. Na ruštinu jsme měli paní, to byla stařičká dáma, aristokratka opravdu, která utekla v roce 1917 před komunismem, utekla k nám, takže to si polepšila opravdu.
0: A měla utíkat ještě dál. Učila
1: ruštinu, no a učila, tak rozdělila tu třídu, my jsme byli slábaje grupa a silnaje grupa. Já jsem byl v sláboj grupě. To bylo v tom, že třeba v sláboj grupě byl Jirka Kodet, který nikdy v životě se nenaučil, nepochopil azbuku. Ona říkala, kadet, vy ničeho neznajete. A Kodet jako na ní koukala, pá, čo? Ona vzala ty skripta, tu knihu a říkala, kadet, čitajte. Kodet Emo, medbebebue. Říká, je to medvěd. Říká, podívejte, paní Dikitino, já v životě tyhle žížaly, tyhle ty baráčky, to v životě nemůžu pochopit. A říká, co vy govoríte, pán? Podívejte, já vám to vysvětlím. Jak já můžu rozumět jazyku, kde píšou máma a čtou to táta. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten kodet udělal radost, tak přes léto všichni říkali, hele, nauč se něco, ať má radost. Tak on si napsal foneticky latinkou větu a přišel po prázdninách. On říkal. Takhle na ní dělal. Segodňa. Jako zdravstvuj
0: tě. Jako pozdrav, jako jo.
1: Segodňa. Ona mávla rukou, pán. Hej, poslouchejte. Krásná armia a svabadíla Čekoslovákie a germánských zachváščikov. Ona říkala, kadět úžasno je. Pá, to nic není. Mama varila rybu. To bylo
0: dobrkol.
1: Po 4 letech na vysoké škole, kde normálně se to učí 2 roky, a kodet byl v 8. semestru, jo? To neexistuje v dějinách žádný vysoké školy, aby někdo chodil 4 roky na ruštinu. A ona jako viděla, že to nemá cenu, tak pojá, index začot budet, index zápočet bude. Napsala mu jako dobrá, jako teda napsala mu tu 3. Kodet jako, a sáchar! Sáchar! Šel pryč prostě.
0: Spasíbo si přečet po svým prostě.
1: No ne, sáchar prostě. Takže to byla takováhle, jako takovýhle jsme měli. No a potom uplynul nějaký čas, ještě jsme dlouhý leta potkávali tu Olgu Pavlovnu Nikitinu a jednou jsme přišli do školy s Vaškem Postráneckým a ten, potřebovali jsme nějaký mladý kluky, nějaký holky do nějaký hry a ten Vašek Postránecký tam viděl tuhle Olgu Pavlovnu Nikitinu, jak tam sedí a něco říkala těm žákům a povídá, můžu vám říct, Olgo Pavlovno Nikitino, ruskej vtip? No říkal, no, davaj. Pa, podívejte to, jednou přišel nějaký chlap v Moskvě na Rudém náměstí do obchodního domu GUM, do oddělení obuvy a povídá tý prodavačce, batinky čorně, nomer 40 u vás jest? Ta prodavačka pojá, nět. Pa i batinky biolie, nomer 40 u vás jest? Nět. Pa nu u nás maladoj Boleslávy, vsio.
0: Za hlubokýho to táče.
1: A ta, to jako, že v té mladé Boleslavi byly ty posádky, že, a měli tam opravdu ten tuzek ruský. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá, pane Pastranecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba česká hlava, poněvadž žádný roz v životě to nemohl vymyslet. A proč myslíte? Poněvadž je to v Moskvě na Krasné площadi na Rudém náměstí trošičku v obchodním domě GUM znám. Žádná prodavačka v obchodním domě GUM v oddělení obuvi by se nikdy v životě s nikým takhle dlouho nevybavovala.

0: Pan František Šlápota byl pořádný člověk a prodával bombony. A protože pan František Šlápota byl velmi pořádný člověk, měl pořádek i v bombonech. Pralinky a jim podobné věci obecné obliby měl pěkně po ruce, jenom sáhl a vážil. Turecký med pěkně po levici, sučuk visel nad pultem, atlasky ve sklenici po pravé straně, cink! Do krámu vešel zákazník.
1: Máte, prosím vás, ta cukrátka taková, co když se cucají, jak jsou vevnitř ty takový čtverečky černý, tak to tak foukne do nosu, to tak foukne příjemně.
0: Ty myslíš s mátou peprnou?
1: Ano, s mátou peprnou za 2 koruny bych, prosím, prosil.
0: Za 2 koruny s mátou peprnou? Máta peprná je nahoře v nejhořejším fochu. Prosím, pan Šlápota veme žebřík, vyleze po žebříku nahoru, vezme z nejhořejšího fochu plechovou krabici, sleze s plechovou krabici dolů, postaví plechovou krabici na pult, sejme, prosím, víko, vezme lžici, nabere cukrdlátka, dá je pěkně do pytlíčku, naváží, přidá tady trošku ubere, zabalí, dá chlapci, vezme 2 koruny, dá do šuple, zavře plechovou krabici, vezme plechovou krabici, vystoupí s plechovou krabici pěkně po žebříku nahoru, dal do nejvyššího fochu, slezl ze žebříku, vzal žebřík, postavil pěkně do rohu, postaví se k pultu, cink, vyjde zákazník.
1: Máte, prosím vás, taková cukrátka, jak si bral Pepík, co když se to cucá, tak to tak fouká jako do nosu vítr. Máte za 2 koruny.
0: Pan František Šlápota vezme žebřík, vleze po žebříku nahoru, sejme plechovou krabici, sleze s plechovou krabici dolů, postaví plechovou krabici dolů na pult, otevře plechovou krabici, vezme lžici, nabere cukrátka, dá do pytlíku, přidá, tu zase ubere, zabalí, dá chlapci, vezme 2 koruny, dá šuplete, zavře šuple, zavře plechovou krabici, vyleze z krabicí nahoru, dá do fochu, sleze dolů, vezme žebřík, dá do rohu, postaví se k pultu, cink.
1: Máte, prosím vás, takový cukrátka za 2 koruny, jak to v tom nose dělá bouřku.
0: S mátou peprnou chceš?
1: S mátou peprnou.
0: Pan Šlápota vezme žebřík, vyleze nahoru, sejme z nejhoršího vlhu, se z krabici dolů, postaví krabici na půl, otevře krabici, vezme z lžíci, navede do pytlíka, zabalí, tu máš kluku, dej sem 2 koruny, dá do šuplete, zavře šuple, vezme víko, chce to zavřít, cink! Do krámu vyjde holčička.
1: Máte, prosím vás, taková cukrátka, co když...
2: Ty chceš taky ty cukrdlata, co foukají do nosu mátu peprnou za 2 koruny?
1: Ne.
0: Pan František Šlápota vezme víko a zavře krabici. Vleze po žebříku nahoru, dá do nejvyššího fochu, sleze bez krabice dolů, veme žebřík, dá do rohu, usměje se na holčičku a ptá se, a co pak by si přála?
1: Já chci za korunu.
0: A 3 dny po této příhodě nad krámem visela nová firma. Bylo na ní napsáno Františka Šlápoty, vdova.
3: Jak mama dodrbala mikrovlnky. Po Vánocách si mama mezi řečí postěžovala, že se jí Růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Tuž to je burdel. Ona ju má a mama ní. Růža to je jejich susedka, taká všetečná babka, co věčně vysedává v okně a má přehled, kdo kaj šel, kdo se s kým zastavil, který pes zesral travu před barakem a kolikrát a jiné nezbytné věci. V duchu se mamu proklel do 7. kolena, před očami hvězdiče jak v unii a zaspomínal jsem na anabazu před 2 roky. V ten čas přes jedného známého z toho bazaru, akurat tehdy sídlil inde a měl jiné jméno, tuž to je jedno, jsem měl možnost získat lacno tu trubu. Tuž jsem chtěl zrobit mamě radost a koupil jsem mi to pod stromek, ať má též moderní domácnost. Jak viděla tu kysňu pod stromkem, tuž začala pískovat, že na co novou televizu, že starou mají deprem 10 roků a funguje dobře. Tuž se mi vysvětlil, že to není televiza, i když, jak bude gůvno v programě, může čumět na to 1000 talíř. Zrobil jsem jí školení, co a jak se s tím robí, kaj se co strká a co všecko to umí. Byla nadšená a hned si všecko vyskúšala. Druhý den v tým pri uvaři oběd. No fajné. Na druhý den mě zbudil telefon. Mama volala, že pri jí mám zjistit číslo do opravní, bo ta mikrotruba je jaksi posrana. Tuž se ptám, jak to? No a ona mi říká, že to vůbec nefunguje. Ptám se, co to robí, a ona, že nic. Ani ťuk. Tože to nesu hodiny, tuž jaké ťuk, ne? Asi odešla pojistka. Jdu k ní, naštěstí bydli enem přes 4 ulice ode mě. Přijdu k mikrovlnce a malem se mnu jebně o zem. Přivodní špagát není v elektrice. Tuž se ptám, jestli si robí srandu. Prý ní. Tata večer řeknul, ať to na noc radši vypíná, že to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík. Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si kafe a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Včil prý, že se ten talíř netočí a jak si k tom iskři. Zas se ptám už celkem nasraty, jestli to vrčí. Na to ona, že já. Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky, no a z ní vylezlo, že tam narvala kastrol s gulašem. Že ho chtěl tata ohřať. Tuž řvu, ať to honem vypně, bo je mikrovlnka v žití. Tuž foter to vyrval ze zasuvky a žiskry jítali. Zopakoval se mi, že do toho nesmí strkať žádné železné věci. A jak se zoptala, jestli ani panev. Tuž se mi s tím telefonem jebnul. Potem už se týden neozvala, tuž jsem si řeknul, že se s tím naučila robiť. Gůvno. Za týden telefon ráno do roboty. Já ještě ve stavu vyoraného potkana, bez turka, očiska zalepené a mama pri esli mám odpoledně čas. Začal jsem cosi kčuť, tuž říkám, že ní. Ona prý, že by potřebovala odvést trubu do opravní, že má rozbité to sklo na těch dveřách. Tuž jsem se zoptal, jestli jí to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prý chtěla zrobiť fotrovi ráno vajca na snídani. Tuž tam narvala 4 vajca v misce a zaplačudel. Nachystala na stůl chleba, sůl, kafe a zavolala futraku snídani. 4 jeby jak zděla na celý barák a foter tak uhnul jednému vajcu ve skle. 2 rozbité hrnky na poličce, sklo na dveřách vysypané, smrad jak v babské šatni po tělocviku. Odpoledně jsem přijel pro mikrovlnku a jebnul jsem ju dole do popeláku. Mama enem nechápavě čučela z balkona. Tenkrát jsem ještě dostal nakonec vynadané já, co ji tahám do domu také moderní bebechy, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. A naraz, jak to má růža, tuž je to taky dobrý pomocník pro domácnost. Už mě aj paru razy napadlo, jestli moja babka s dědu nebyli sourozenci.

0: Pojďte. Tak pojďte, pojďte, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
1: Ano.
0: Dneska prvně. Jak se cítíte?
1: Velmi dobře. A vy?
0: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak pojďte. Pojďte. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No a že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů. Helejte, čověče, zarnete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval. Hele, chlape, tak hergotn, dupneš si na tu spojku, jo, nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte, vazou. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někdy, podmíněný reflexy.
1: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
0: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
1: Ano, ano. Poslyšte,
0: no.
1: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
0: Aha, tohle máte na mysli, no jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
1: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
0: Jo,
1: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
0: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
1: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
0: A perla.
1: Že?
0: No.
1: Řekl jste vražte.
0: Jo.
1: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
0: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady?
1: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo.
0: Tedy to by mě netrklo.
1: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
0: jo,
1: meč.
0: Nebo pár facek.
1: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
0: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
1: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
0: Facek já už v životě slyšel, ale...
1: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem. Víte,
0: pokoj.
1: Že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
0: Helejte, no. Pistole je do těch píšťalků... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
1: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídit se má nesporný základ ve staroindickém root, talk. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
0: ne.
1: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rucat, to je vrhati, slovenský rucat.
0: Já vím, le tu pesku, netrucaj, netrucaj. Jeďte.
1: Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
0: Jo.
1: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
0: Ježišmarja.
1: Řítiti se.
0: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícenina, helejte, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Je to je otrava. Je to otrava.
1: Ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
0: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to uznali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
1: Opět se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
0: Ne, náhodná, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase od slova hoditi, boží, hod, hody, hody, doprovody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě z vlzu, ženská! Halo! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
1: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
0: Nedám.
1: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
0: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte pryč!
2: Dobrý večer. Vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egyptian Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
3: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
2: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
3: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
2: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
3: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
2: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
3: Čeho?
2: Zítra hrajete s Kanadou.
3: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
2: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
3: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o 1 gól víc než soupeř.
2: Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
3: No, vyplašili mě tři věci. Za první, Švédi tady ve Štokholmu se cítějí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou jsem přijel Rusáci.
4: Jak to myslíte, trenére?
3: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
4: Proč myslíte horké léto?
3: No, páč budou Ivani pálit hokejky. A za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
4: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hlig Loben. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
3: No, hlavně obránci Švédů.
4: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
3: No, čertý, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
4: Ivane, díky za rozhovor.
3: Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějakej Ferda opruzovat z televize, ty vole.
5: Kurva, že má ječ! Přihraj mu to! Naser to tam do nich!
2: No a nyní zpravodajství o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
6: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
7: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
6: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebyl. Prosím?
8: Tu jsou.
6: No já nikoho nevidím.
8: Tu, vo vedlejší kabině.
6: Kdo jste?
8: Co jsi ma nespoznal? Mám na vyšší bafůd z Janku Liary.
6: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
8: Tak ma napadlo, že v tomto prostoru nikdo jde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A bůh jich chrán, či počuje něco zlého sebe.
6: No dobrá, ale teď to je odlucen. Jak to chcete provést?
8: Co já vím?
6: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
8: Ještě ma napadlo dojít s drevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
6: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na EKU.
8: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážne. Sme tu sami dvaja, pohovorme si ako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
6: No, nieco málo snad.
8: Tak mi požiť 20.
6: No, to by pro mňa nemiel byť problém, takže...
8: Čo sa hrabeš, vovačku? Ja chcem 20 miliard.
6: No tak to je veľký úvier. To by musela schváliť vláda, ano, parlament. Musíte podepsať prezident, ano. A...
8: Ja by som ich nakúpal do ríti.
6: No, východisko bych videl v dobře fungujícím obchode na principu clearingu.
8: Áno, to je výhodné. A ja mám auto na clearing.
6: No tak to ste tyto principy příliš nepochopil.
8: A čo myslíš, kradnúť?
6: Ja bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
8: To je další dezinformácia? Ano. Taký deficit mám už od 15 rokov.
6: No, pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu. No.
8: A půjdeme na pivo.
6: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
8: Čo, v angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastl?
6: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
8: Čo se hambíš za svůj jazyk?
6: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
8: Tak to by som si veru velmi nepokecal. A vím po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Chod si tam sám, ano, medzi tých svojich hotentotov, čo nevedia po našom, ano. Koľko je?
6: No bude 15:30, ja už budem musieť skutečne na letište.
8: A ja pôjdem. Nemám fúzi odlepiny. Ešte ma počúvaj. Však si kamoš, Klaus. Kebyže sa ťa moja stará upýta, ano, musíš jej povedať, že sme boli spolu v Davose.
2: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
9: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. V aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
10: Vážení přátelé, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přesvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením a když to tak vidím, no, potěžkošti.
11: Já, Jatičko, držma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
10: Neboj se, Zuzankou, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
8: Pripačte.
10: Viděla se Zuzankou černoch, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
12: Nechte mě být, mě politika vůbec nezajímá.
10: No ne, já jsem si chtěl učit pryč. No nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí, dokonce bez jedné boty. Co pak, vy jste ztratil botu?
13: Ne, já ji našel.
10: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase si nic nedostane. Páče jak cepelín. Ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečase?
13: Ne, pasací, vale.
10: No jo, tak to jsem šlap trošku vedle. A co ty, holčičko, to je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhý, dědo, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopněte to, prosím vás. Ať to neskusit raději Zuzanka, protože jsi měl reformy, takže kamera?
12: Jede.
10: Dobrý den.
12: Já, Wi-Fi?
10: Já těším a Bubilková. Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže pánové, odvěste ten cejk do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: první vydání pořadu Co jí jinda, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar.
1: Dobrý den.
0: A Milan Kňažko.
2: Dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepciu, alebo antikoncepciu, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilišek. Já už jsem ti nieraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 mesiacmi jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo filkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám s tou takový pocit, že se na vás splnilo to záměr činí o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, čo sa tam robí. Cigáni behajú za Klausom, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Keby si bol na Slovensku, tak už sedí šajty. Či behajú za Havlom, alebo za Klausom, to je jedno, ano, lebo obidvaja sú rovnakí. Jeden ako druhý je vašo. Ani máme svoje vaše, ano. A keď to je není prezident, je to vašu patejdl, sa volá, ano. Vyhráva, spieva, na jarmoky chodí a nekrkve sa do politiky ako ty, Kňažko.
2: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, Európske spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
1: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od hajzlu.
2: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
1: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zase naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, ano. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
0: Ale mne si zdá, pane premiére, že by si Slovensko mělo orientovať přece jen více na hospodársky silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, ktorá je na tom ekonomicky veľmi špatne.
1: Neboj sa nič. Stačí chvíľku počkať a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť? Áno, Poliaci vexľujú, Čehuňu sme nasrali, Maďarov tiež, Rakúšania nevedia hovoriť po našom, tak to nám ostáva.
2: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
1: Ty kurva, Milan, už ma ale nevytáče, lebo ti rebra dolámem.
0: Pánovi, klid, je to akademická debata, áno, diváci se dívají.
1: Čuž už, kurva. Držte ma jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
0: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští... Pánovi, díky a příští ty nenavidím.
4: A na závěr opět naše oblíbená reklama, o kterou nám všichni píšete. Proti imitátorovi Zdeňkovi Izerovi se sice již začínají ozývat některé politické kruhy, ale nic se neděje. Neboť, jak vidíte, jste právě svědky natáčení dalšího dílu našeho populárního seriálu s názvem Ve dne zataženo, v noci roztaženo.
0: Takže začneme. Dobrý den, dámy a pánovi, je tu další vydání, už ne nedělního, ale opět sobotního pořadu. Co se děje, co tam máváte?
4: No tady jsou nějaký lidi s kuklama.
0: Co se tam děje?
4: Já nevím, jestli budou točit Rambo nebo co.
0: Takže znova, nebo počkej, co tam nějaký helikoptery lítají, nebo
4: no to je hruza.
0: Letadla, probo, co tam dělají ty lidi?
4: Strašný.
0: Vyhoďte je z té režie, co tam dělají v té režii?
4: Já nevím.
0: Ulítněte tam odsáď, tady se nedá dělat.
5: Izora. Vidíte z rukama...
0: Co tam dělají v té režii?
4: Já nevím.
0: Ulítněte tam odsáď. Tady se nedá dělat.
5: Izora.

0: Po druhé. Petr prorokoval precizně. Pavla později porodila Patrika. 5kilový pořízek Patrik potřebuje přebalovat, přenášet, pochovat. Prostě pořád potřebuje pozornost. Petr prodal přepichové podkroví, přidal pěknou porci půjček, pak pořídil prostorný 5pokoják. Potřebovali peníze, proto Peťa praštil prací popeláře, pak přijal práci plzeňského policisty. Pitomec. Pátek podvečer. Petr předstírá podřimování. Přitom potají pozoruje Pavlu. Po porodu pěkně přibrala. Příšerně povadlá podlouhlá prsa. Plandají přes 25-palcovou pneumatiku Pirelli. Poněkud podhuštěnou. Postavou pak připomíná ponorku. Pochopitelně průměrem. Papůla podobná papiňáku pořád pouští páru, přičemž pronikavě piští. Pojednou papiňák pískne. Přebal Patrika, příživníku. Petr přeopatrně porozbaluje Patrikovi plenky. Pěkně podělaný. Příšernej puch. Petr přizvedne Patrikovi paty, povytáhne podělanou plínku, poutírá prdelku, popráší pudříkem, potom prckovi poskytne pěknou, provoněnou pampersku. Pavla přitom polehává před plazmou, polikajíc pátou pizzu. Přebaleno, prohlašuje poslušně Petr. Pozdě, Peťane. Právě papám poslední. Praskni, pixlo. Procedí Petr pod plnovous. Prosím, pískne papiňák. Povídám, papej, Pavlínko. Petr polkne pár piv. Později přidá pár panáků. Po přesně přepočítaném počtu panáků připadá Pavla Petrovi pořád přitažlivá. Petr přisedá, pohladí Pavlu po parovodním potrubí. Promiňte průmyslové přirovnání. Pohladí Pavlu po paži, pak políbí Pirelku. Počkej. Poodsedne Pavla. Přinášíš prachy? Potřebuju prachy, prudí. Prachy. Proč pořád potřebuješ prachy, pindá Petr? Pro Patrika. Podívej, předej prachy, pak přidržím. Podej párek, potřebuju papat. Petra přepadá poměrně příjemná představa. Připraví policejní pistoli, povolí pojistku, pak prásk. Projektil proletí přikrývkou, Pavle přerazí páteř, pokračuje pohovkou, pak propíchne parkety. Potom Petr představu poliká, předává Pavle peníze, Pavla přidržuje. Pak přijde pondělí, pátek, pořád pryč. Petr pracuje, pochlastává, předává Pavle peníze, podle předem připraveného postupu Pavla přidržuje. Podělaná perspektiva. Pokračovat příště? Pro Boha, proč?
1: Pane vrchní! No tak je tady někdo?
2: Kdo pak nám to tady řve?
1: No dovolte, já že zvu.
2: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
1: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
2: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
1: Ale jděte.
2: Jo.
1: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
2: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
1: Yeah.
2: Prát u sebe, dajdle.
1: Kde máte vrchního?
2: Vrchní šel domů teďka.
1: Teď v poledne?
2: Jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
1: On je v penzi?
2: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
1: Komeník?
2: Ano.
1: A dělá vrchního?
2: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
1: A vy sám jste taky jako...
2: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
1: Cizinců? Jo. To ovládáte jazyky?
2: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
1: No, a jakou funkci máte tady?
2: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
1: Co, vy vrchního?
2: Ano.
1: Víte, že na to nevypadáte?
2: A pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
1: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek.

0: S tím pryč.
1: No, pochop.
0: Ale dovolte, když jsou tady nějaký chlupy.
1: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
0: Ale jděte, jděte.
1: Před chvilkou ho odvezli.
0: No, tak ty si teda nedám.
1: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty no. Máme jenom pro cizince. A.
0: Tak máte jídelní lístek?
1: Na co, já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
0: No tak jsme tady na horách, tak no. Bych si dal tak srnčí na víně.
1: Srnčí na víně, no. Byste si dal? No. Jo, já taky.
0: No tak.
1: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Helejte, dejte si vánoční guláš.
0: Už je dávno po Vánocích.
1: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
0: Helejte, víte co? No. Dejte ho praseti, jo?
1: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
0: A lidem to nabízíte?
1: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
0: Ale já nechci vánoční.
1: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
0: Ale já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
1: Co, tady u nás?
0: Ano, tady u vás.
1: Šafravi, ale musíte být vyhladovilej.
0: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
1: Jo.
0: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
1: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
0: Jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
1: A to dělá ten váš obličej.
0: Jak to obličej?
1: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
0: No, dovolte.
1: Ale ten byl mladší.
0: No tak.
1: A šikovnější.
0: No.
1: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
0: No.
1: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no jo, ten zloděj byl mladší.
0: No vidíte.
1: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
0: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
1: Jo, a máte vůbec na to?
0: No samozřejmě.
1: Jo.
0: Teď já vykrádám chaty.
1: Co to?
0: No vykrádám chaty.
1: Vážně?
0: No jo.
1: Pochopitelně.
0: Pochopitelně.
1: A tak promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného, my se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
0: No, mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
1: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli.
0: Ne.
1: Ale měli bychom tam hrášek.

0: Chtěl byste ten hrášek?
1: No hrášek!
0: Jo?
1: No ten jaký to má?
0: Ano. Pane Prášek, jednou hrášek!
1: No počkejte, určitě vás neslyšel.
0: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No pro?
0: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
1: Yeah. A co se mu stalo?
0: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: Jo.
0: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobrý.
0: Tak ten prášek, hrášek, jo?
1: No hrášek.
0: Pane Prášek, jednou hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
0: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jeho ženou.
0: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
0: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
1: Hrášek.
0: Rozmyslete si to.
1: Hrášek.
0: Tak se to vánoční gula. Hrášek, jednou hrášek.
1: No určitě vás neslyšel.
0: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
1: Jak to, že tam není?
0: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
1: Sávajn.
2: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
3: Ano.
2: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
3: Ano.
2: A navzájem řekneme své...
3: Ano.
2: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
3: Ano.
2: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
3: I snoubenek.
2: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
3: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
2: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
3: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
2: No, přesto stále dojemná.
3: No, jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte... Víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
2: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
3: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
2: A co tedy navrhujete?
3: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohlo?
2: Prosím.
3: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci. Rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým? Který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku. Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu Jene Vodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
2: Děkuji za ukázku.
0: Vážení,
4: přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad.
5: Kdo by...
4: Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich rad, jak jsem říkal, z páté, z šesté, slovní říčka. Nikdo se ne... Že si vyberu sám!
5: Šefe, to je pošta ze zahraničí.
4: No tak řeknu hned! On řekne pošta, no tak co vezou? Pozor na to! Fragile, italsky, křehký, český, pozor na to. No tak to otevřete, no.
5: Není čím.
4: No takhle myslím. Klavír v obrátě, není čím. Prosím vás pěkně, nemáte někdo nůžky? Nůžky? Tady jsou, co? Máte nůžky? Ne, nůžky, já chci nůžky. Nůžky, to jsou dva nože spojené v jeden, které stříhají. Nože dva stříhají. No tak to... Nožnice, ze slovenského nožnice, nože dva.
5: Šefe,
4: co?
5: Je to asi tupý.
4: Tupější než vy, pánovi? Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No tak dejte ten kuchyňák. Proč nosíš do divadla kuchyňák? No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No daj házet! To mě připomíná, jak, připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, čověče, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestýjte tady, no. No, co to je kůže, tady je kůže. To je žena. Pánové? Hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Když se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody. A sice zeptám se všemi jazyky, které ovládám. A když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano! Ono! Italiano, ono! Italka to není. Kjuto, kua, čukuako. Jako. Valašsky neumí. Hablouste. Hablouste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzská to není.
6: Oui.
4: Ano! Co vy?
6: Ano.
4: No ano. Ano. Vy? Francouzská. Aha. France. Takhle budeme žertovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulain. Tak. Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage s'est passé bien? Voyage s'est passé bien sans problème? Hein? Sois bienvenue dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici.
6: Co? Já mu moc nerozumím, má takové varaši přizvuk.
4: Co mám?
6: Varaši přizvuk.
4: Varaši přizvuk. To je název nějaké písně.
7: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
8: Je Pepo!
7: 5 let jsme se neviděli, co dělat.
8: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, auto značky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a bohuž ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
7: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
8: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důl. Tak kutám, dokud sype.
7: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
8: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
7: Sakra, ty taky?
8: Sakra, já taky.
7: A taky nevině.
8: Taky nevině. No tak omylem jsem připsal takový sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
7: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej zrovna mě. Ale kde máš ten zlatý důl?
8: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
7: No, copak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
8: Tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
7: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou.
8: Ježiš, to byla ta srdzavá, to byla kočka.
7: Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
8: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
7: Jo, takže ty píšeš.
8: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
7: Co?
8: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
7: No počkej, ale za co tě teda platí?
8: No právě za to, že neuveřejňuju.
7: No jo, ale kdo?
8: No postižení.
7: No tomu nerozumím.
8: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam?
7: No, pošleš do časopisu.
8: A nefak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
7: No jo, počkej, to už...
8: No tak vidíš...
7: To mi svítá.
8: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
7: No to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
8: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
7: To bylo. Pak
8: jsme se potili.
7: A skočí ti na to každej.
8: Jo, každej podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD půlmetrákový sele. Živý.
7: Sele?
8: Sele.
7: Hele, neměl bys...
8: Sele?
7: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
8: No měl, já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ved korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
7: Beru a jedem.
9: Jak potopit Austrálii? Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiů, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl: vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel nataženej v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zved a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět. Jako tenkrát, když se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál, a to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl: a co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal 2 stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo 2 později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jiného, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty 3 dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
10: Kolik je v kabinetě map?
9: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
10: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
9: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
10: Zeptal jsem se ho, co chce dělat, a Prokop na to.
9: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne. Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný. Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to 3 velké mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout? Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou. Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohledil po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel. Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak si se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop si na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
11: Tohle je ono,
9: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
11: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
9: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
11: Bylo to zlý? Zauhlal.
9: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka. Dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu, bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí.
10: Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně a hrdě s napnutou plachtou. Vlastně z Austrálií. Vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: den.
1: Dobrý den.
2: Prošli si.
3: Jo.
1: Tak co vám chybí?
3: No, pane doktore. No, je to asi týden, co jsme hráli desovku s klukama.
1: Halo. Jo.
3: S Puckou. A byli jsme na hřišti. Puckou, jako s Merunou, jako s míčem, jsme hráli prostě s klukama,
1: ano.
3: Byl tam Mirek, že jo, pak teda se
1: no a co se vám stalo?
3: Prostě,
1: co se
3: jo, vám... protože měl hrát beka.
1: Pak co se vám stalo?
3: Se teda dostavil, no prostě, co se nám stalo, hráli jsme desovku, jo, najednou po půl hodině, jo, přestanu házet DS, jo, a najednou se mi tady vyrazil levej blok. Koukám, že tady máte pěkný obsa, pane doktore.
2: To si nevšímejte. No.
1: Ukažte, projděte se tady.
3: Co?
1: Projděte se takhle.
3: No jo.
1: No jo. No to je od páteře, to je jasný.
2: No.
1: To je levej blok, doleva to jde?
3: No doleva to takhle jde, ale
1: zpátky.
3: Takhle ne, takhle no. Ne.
1: Je to citlivý?
3: Cože?
1: Je to citlivý, to místo celý?
3: No, ještě.
1: Ukažte.
3: Ještě. Ne. Ne, necitlivý. Nic necítím nic.
1: Vidíte dobře?
3: Vidím.
1: Jo. Přečtěte mi tamhle ten vrchní řádek.
3: Ten vrchní, jo. Tak to nevidím.
1: To je jasný, jste krátkozraký žaludek.
3: No, ten snese všechno, jo, tak to je dobrý.
1: Posaďte se.
3: No.
1: Podívejte se. No. Je to vážná choroba.
3: No.
1: Nakažlivá a no. Není vyloučeno, že jste bacilonosič.
3: No, jo.
1: Co jste na to používal? Léčil jste se nějak?
3: No tak léčil, no. Kluci mě, co mě poradili, že jo. No, měl jsem ten stranicin. No. Pak jsem dvakrát denně užíval basilbilakrin.
1: Ano.
3: Hoffmanovy kapky, ráno teda, jo. No, dával jsem si zábal.
1: Pomáhal?
3: Stranický, cože?
1: Pomáhalo to?
3: Ne, to bylo úplně zbytečné.
2: Chaotin.
3: Chaotin taky, no. Chaotin
2: taky.
3: No. No, co ještě? Rudotel jsem měl, že jo?
2: No, to jo.
3: No a včera jsem si ráno jsem si udělal vývar z kabrhelníku, no a potom jsem se vám, pane doktore, doslova, jak se říká.
1: No. To víte, no. To je jako kdybyste léčil chřipku.
2: No, že? To je jasný případ, pane doktore.
3: Posra.
1: Sestro, předepíšeme chartin.
2: Dizidentol,
1: tím si to budete potírat zemně, každý den zevně.
2: Rumlovy pralinky,
1: ale pozor na klaustrofobii, protože to jsou vedlejší účinky. Přeci jenom ty léky nejsou ještě vyzkoušené. No a budete muset do izolace. Je to nakažlivá choroba, sestro, poučte pacienta.
2: No, tak jste hodně nakažlivý. Takže hlavně nesmíte se stýkat s lidma, vlastní příbor, vlastní sklenice, na nikoho mluvit, ani dejchat, ani do telefonu.
3: Předávám,
2: jo, hlavně se nestýkat teda s lidma, to jste pod zákonem. Jinak.
3: Pane doktore, to je pech, protože já tak strašně rád organizuju, víte, já tak rád žiju v kolektivu.
1: Ukažte mi krk. Řekněte
4: Ne.
1: Tak Piešťany Sliač.
2: Tak to už je jině bahno. A hlavně se nestýkat s lidma.
3: No jo.
1: Tady máte recept a zastavte se.
3: Až se ztratě.
2: Bratia.
1: Sestro, běžte další.

0: Takže zdravím. Lid. Takže pojďme na to, ať nestrácíme čas. Kde jsme minule skončili, ví to někdo? No, samozřejmě neví. Dobře, takže prosím vás pěkně, dneska si budeme povídat o obrněných transportérech. Je to to všeobecně známý OT, což je zkrátka pro obrněný transportér. O jako obrněný, T jako Tčko, základní. Klid. Základní součást vojsek NATO. Vidím mezi váma ženy, to mě těší. Si vzpomínám, že jsem se tuhle čistě náhodou zeptal nějaké paní na ulici, jestli ví, co to vlastně obrněný transportér je, a ona pá... Ježíš, jak ona to pá. Není něco s obrnou, prosím vás pěkně, ne, to je naprostý nepochopení věci, není to nic ani před, ani po obrně, ani to nespůsobuje žádný brnění, dokonce to ani není vyrobený v Brně, prostě je to OTčko. Je to OTčko a pasta. OTček je několik druhů, tam se to liší podle doletu, některý má klid! Některý má 500, jiný má 1000, jiný zase jinak. To se odvíjí od toho, jestli se s sebou veze nádoby s vodou, ne s vodou, ale s tou hmotou. S tou hmotou na ten pohon, teď mi to vypadlo. Muži určitě to znáte, hmota na pohon, jak? Ne, jinak ještě. Pohonná hmota, ano, pohonná hmota. Se prodává u benzinových pumeb, tak podle toho... Já mám času dost, já jsem to podepsal na furt, takže si to rozmyslete. Nevím, čemu tleskáte. Tak podle toho může být ten dolet buď to větší, nebo delší. Ježíš, já říkám celou dobu dolet, že jo? Omlouvám se, jsem se v noci vrátil z Bruselu, promiňte mi to přetaženost. Takže samozřejmě do jest, ne do let, ale do jest, to není důležitý, a tím se dostáváme k dostřel, a to si možná už napište. Dostřel je dráha, kam dopadne patron. Když do ničeho nenarazí, tak blíž, pokud ne, tak dál. Měří se to, prosím vás, pěkně v okamžiku výstřelu, to proto, aby třeba, když to OTčko jede a vystřelí takhle šikmo nahoru před sebe, tak aby se nestalo, že než ten patron dopadne, tak to OTčko si podjede a dopadne to do něj, takže ten dostřel by vyšel logicky nulovej, nebo kdyby to dopadlo za něj, tak dokonce zápornej, a to je blbost, protože nepřítel, kterýho jedeme zabít, musí být vždycky před OTčkem. Před. Nikdy ne za. Pravidlo číslo 1. Co se týče vnitřního vybavení OTčka, tak tam je to takový stísněný, takže vojsko, než nastoupí, si musí sundat bundy. Tomu se v terminologii vojenský říká, že vojsko provede svlek bunet. A jsou tam různý součásti výbavy přichycený různýma, kdyby to nadskakovalo. Je tam taková malá kuchyňka, kde si můžete uvařit, já nevím, bombu, ale musíte mít teda jako naplněnou plynem, anebo maskama plynovýma vybavení musí být, kdyby, jak si vaříte a začalo se něco pálit, tak aby nedošlo k obětem na životech, pálit. Tím se dostáváme k palbě. Takže palbu potrhnout vlnovkou. Palbu používá většina střelných zbraní, ať už na pušnej nebo prachovej pohon. Pušky dvojtečka. Máte? Pušky, pěchota si nosí ruku v ruce, teda pušku v ruce, to proto, aby bylo možný za pochodu, za A teda běžení, zastarali se tomu říká běh, za B je plížení, to je, otcové vám možná říkali, to je ta známá plyžba, za C je plazení, to je plazma, a za D je lezení, a to je lezba. Všechno jsou to druhy pohybu vpřed, pokud nepřítel pálí kleský, teda pokud nepřítel pálí ať už kulový nebo sněhový, je možný lesbu kombinovat s taktickým překulením do strany, a to je potom ta známá lesba s kulbou do strany. Konec závorky, tečka. No, vidíte, uteklo to jako voda, ani to nebolo. Já vím, jsou to trochu suchý čísla, ale oni bohužel musí být trochu suchý. Teď mluvím o vážné věci. Ty čísla musí být suchý, aby se pak nestalo, že najednou bude zem mokrá. Mokrá krví, lidskou, ještě teplou krví. No nic, aby jsme nekončili takhle dosmutna, tak já teď zmizím. Ale já skutečně zmizím. To je takový můj patent, kvůli tomu jsem byl v tom Bruselu, ale musíte trošičku spolupracovat, takže prosím vás pěkně, zavřete oči. Co? Ne, já tady zůstanu, jenom tady prostě nebudu. Takže zavřete oči všichni. To je rozkaz! Takže máme zavřeno, nepřipravte se o překvapení, hned to bude. Tak a nejsem tady. A když se to dělá ve tmě, tak je to ještě lepší. Tak vidíte.
1: Dobrý večer. Máme tady závěr roku a budeme bilancovat. Ovšem my na to nebudeme sami. To bychom si ani ostatně netroufli.
2: A proto jsou tady známé osobnosti z politiky i z kultury, kteří jsou k tomu kompetentní. Teď už jenom komu dá to první slovo, aby se nikdo neurazil.
3: Vás. Ano, děkuji vám, že jste oslovili, je to prvního mne. Dobrý večer. Podívejte se, mohl bych tady bilancovat četné úspěchy vlády v tomto roce. Ale protože jsem skromný a máme Silvestra, vzal jsem si sebou humoristické listy z roku 1921. Tady je takový hezký článeček, zamerikanizujme se, cituji. Ano, to nám ještě schází k úplné světovosti. Nebo dle vlastního přiznání jsme v tomto směru již tak daleko pokročili, že náš kapitál je německý, politika francouzská, smýšlení ruské, hospodářství turecké, úřadování rakouské, zákonodárství italianské. Jen my jsme stále typickými Čechy. No comment, opakuji, to není z letošního roku, to je z roku 1921, víš, Petruško?
4: Tak já musím říct, že předseda skutečně má výjimečné schopnosti, o tom je přesvědčil. Protože prostě nedávno jsme spolu jeli na grémium společně a pozorovali jsme cestou příhodu, kravičky a tak. Já jsem chtěla předsedu dostat, tak říkám, předsedu, že ty krávy nespočítáš. A on se tak podíval a řekl, 164. Takže jsem byla jako obyčejně v šoku, prostě úplně konsternovaná. Říkám, předsedo, vy ty počty ale válíte. A on mi na to řekl, to je úplně jednoduché, jen spočítám nohy a dělím 4.
1: To nikdy s tím počítáním není jaksi jednoduché, že? Já znám jednoho senátora, ten přišel k doktorovi a říká mu, pane doktore, já nemůžu v noci usnout. A on mu říká, tak klasicky počítejte. Druhý den přišel, do kolika jste počítal, pane senátore? No asi do 500 000. No a potom jsem už musel vstávat, že?
2: Prosím vás pěkně, prezidentský, to tady nebudu poslouchat, já jsem republikán, dostal jsem se konečně ke slovu, to jsem rád. Jsem rád, že jsem se tohoto Silvestra vůbec dožil, přátelé, protože neustále se mě snaží zneškodit anarchisté, ano. Včera mě přepadli za bílého dne a vylili mi na hlavu kyselinu sírovou, že prý mi nejlépe sluší rozpuštěné vlasy. Potom přišel zase jeden a musel jsem si hodit kostkou. Že prý, když mi padne jednička až pětka, tak dostanu po hubě, a když šestka, tak můžu házet znova, přátelé. A takový lidé, jako je ten Petr Úl, to ještě podporují.
5: Jelikož jste přihnal, pane Slády, to jste přihnal. A jelikož jste extrémní bavič, budíš vám přáno. Ale zpět k Silvestru. Novinář, humorista by neměl říkat příhody nepřehledné. Ale příhody jasně zřetelné, jako je třeba tato. Jdou dva policajti a jeden říká druhému, proč tak upřeně hledíš na měsíc? A ten mu říká, mám jet na měsíc na školení, tak koukám, jak je to daleko. No, ale přeci jenom další hostu neměl zase tak daleko.
6: Ano, to je pravda, hej, počuvajte mi tak. Novináři o mě napíšu různé věci, ano. A můžem povedať, že pravda je, ano, že po mně ide štátná policia, aj komunisti, ano, a včera ma trafili 40 do hlavy. Ano, našťastie žádná rána nezasáhla mozog.
7: Jak bych to řekl? Já nevím, jak to chodí na Slovensku, pane Mečiar, já jsem Čech. Víte, mě dřív ta politika strašně zajímala. Jo, já jsem opravdu byl do toho zažraný. Teď jsem vás poprskal. Poprskal. Ale teďka tvrdím, že politika je pěkný svínstvo, ale na Silvestra by mělo být veselo. Já jsem dopoledne cestoval, zastavili mě policajti, jeden říká, pane Čech, máte nečitelnou poznávací značku na autáku. Já jsem mu říkal, mě to nevadí, já ji znám na vzpaměť. Ale víte co, já myslím, že na vzpaměť znám i spoustu písníček, třeba Honzy Nedvěda. Ty jsou skvělý, ostatně na silvestrovské pódium právě přichází Honza Nedvěd.
6: Nazdárek, nazdárek, nazdárek, ten pici, jestli pak máte s sebou ještě. Tak, já jsem si myslel, že bychom si mohli zaspívat nějakou moji písničku, ale je tady strašná akustika, tak slíbili, že to vyvětraj, tak snad to bude v pořádku. Já bych zaspíval třeba kousek, že bychom si dali stánky trošku. Trošičku. Takže já naladím a u stánku na levnou krásu postávaj a směju se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít. Že jsi se mnou Věrka nebroukla.
7: Ne, já jsem si s tebou Honzo pobroukovala, ale já ti to nechtěla prostě kázit, to bylo suprový. Já ty tvoje písničky volá se, ty já prostě žeru, opravdu. Ale tohle to já třeba ty krásně zpíváš, já zase ráda vyprávím příhody o herečkách a hercích. No jedna herečka se vrátila ze školního srazu a říkala mužovi, představ si, že všecky chválili moje zuby a oni pá doufám, že si je nenechala kolovat. No ale já teďka něco točím s Oldou Kajzerem, no s tím vám je pryč. Aldo, řekni for.
8: Dobrá, tak my jsme se načapávali si chlápka s autákem a v tom autáku se válí obrovský nádherný jelen. Tak povídá chlápe, co má tohle znamenat. A ten chlápek ani bokem namrkne a říká, no co koukáte, to je můj pes. Jo, to je váš pes. A co ty parohy? No dovolte, to je snad jeho věc, ne?
9: Jo, no taťka ten má fóry, taťka to víte, já jsem taková stahaná stará lama, to víte, že jo, no, já jsem taková stará ženská. Teď on se byla v salonu krásy včera, zrovna jsem přišla domů, víte, co mi taťka na to řek? Škoda, že měli zavřít, no, no to je...
1: No, co kdybychom si dali někoho stereo, někoho hodně veselýho, nějakého klasika současné zábavy.
10: To je dobrý nápad, jo, ty asi budeš myslet,
11: dobrý večer, přátelé. Já zdravím všechny tady v sále. Já jsem si oblíbil poslední dobou hlavně vtipy o ženských, zvláště o blondýnkách. Já bych teda jeden řekl, víte, jak zabavíte blondýnku na celý den. Když jí zavedete do kulatý místnosti, řeknete jí, sedni si do rohu.
7: Já jsem se tuhle potkal s jednou blondýnkou a ona se mě ptala, jestli vím, proč Rusové tak často lítají do kosmu. Já říkám, no nevím, no že prej vozej Gagarinový důchod.
12: U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hrály děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozhodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. A poučení? Nespoléhejte jenom na značky.

0: Děkuji. Děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji. Opona! To funguje, to je radost.
1: Armáda za mnou! A levá! Levá! Levá! Levá! A pravá! Pravá! Pravá! A levá! Levá! Stát! Stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní! My jsme tak šťastní! Taky, paní, víte?
0: Jsme dostali nový uniformy. Nový, no. Na zbraně nám nezdolá, uniformy máme nový den. Akorát ty přírohý klobouky, víš, to je nešikovný. Kdo ještě víš, člověk neví, on to teče tadyhle, člověk neví, za kterým rohem má jít.
2: Hele, mlinář,
0: výslech civilního obyvatelstva. Předvedu.
3: Koho hledáte?
0: Vás, mlináři.
3: Mě?
0: No.
3: A co chcete?
0: Co?
3: Co chcete?
0: Aha. Jo, nesu sandáta ze zámku. Argo, to je mandát. Tak mandáta ze zámku nesu.
3: A komu?
0: No komu? Vám, mlináři. Vám od pana vrchního.
3: Mně? Mandát? Od vrchního? Tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem, pánem, já sám.
0: Ježíš, to byla pecka.
3: No takhle, sandáta kdybyste přinesl, to by bylo zajímavý. To
0: jo. Tak já, kdyby jsem věděl, že jste na šupináče, tak jsem cestou něco upytlačil. No. Ale, dít mináři, nic, já jsem ve vaší straně, teda na vaší straně. Já ani přesně nevím, komu platíte příspěvky. No, dít já taky, mináři, o robotě nic, o kontribuci nic, ani o tom soudu, o té vaší lípě. Nic, mináři, nic. Nic. Ale přiběhla štafeta. Přijde paní kněžna, co panství zdědila. No, zdědila, co jsme jí to teďka vrátili, jo? Vidíte, mináři! Jsem vám vletěl do potlesku, promiňte, ne? Víte, restituce řádí, no? Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čoveče. No, je to 14 dní, přijela kočárem, sem k nám, vylezla nahoře na hůrce z kočáru, fláklo to sníhy s kobylama. Teď jde sem k nám dolů, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama. Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi.
3: Ke komu?
0: Potěmkin, znáte?
3: Ne.
0: Ne? Úžasný architekt. To je kapacita, mlináři, ten nám tady chyběl. No jo, teď vám vítá popanský mandát za mandátem, všecko se natírá, chlapi lítají se štětkama. No a neopravdy. Některý se svýma, ty jsou smutný. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo, mlináři, a vy, vzkazuje pan vrchní, přijedete kůňmo, to je rejtharsky, a pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
3: To neuvítám, protože nikam nepojedu. To tak slavit a vítat, za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit.
0: A... No jo, no, to já bych se taky naštval. No. To víte, mlináře, mandát poroučí, to je jako ten první mandát.
3: Vy máte ještě nějaký?
0: Co?
3: No tak máte nebo nemáte.
0: A co máte na mysli?
3: No, ten mandát.
0: Já mám ještě druhý mandát.
3: No, ale...
0: Teda... Mlináři, jak se na to přišel? A ten poroučí, no. Hejte, vy jste to věděl. Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka. Ta holka, jaký máte za Almarou. Já jsem jí tam nedal. Ta půjde zadružit, mlináři. Půjdou družice, půjdou, některý poletěj. A to vaše děvče taky, mlináři.
3: Taky nikam nepojede.
0: Některý půjdou, některý poletěj. A to vaše děvče taky, mlináři.
3: Taky

0: i na mlinje, že jo?
1: Ano, i na mlinje. Jako ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
0: Mrcha jedna!
1: Ale proč vám to vykládám? Já jdu mlejt polohrubou.
2: Lásko, Bože, lásko.
1: Hanička.

0: tě, Haničko, zaslechl, musel jsem přizvučet. Hned šmitec pod radu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
1: Zajíčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
0: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen, aby má ze všech nejmilejší dornička.
2: Jo,
0: nemusela čekat. Co to má znamenat?
3: Že tu není, že tu není.
4: No váš muž není, ne?
3: Tak tady není. Ne. A u vás nebyl.
0: Klásek?
3: No, řekněte ne.
0: Ne.
3: Ne, já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mleť. Najednou taková starou dvomletí, jen jsem se ohlídla, už to bylo.
0: Ale já ho pozval...
3: Vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a frnka už byl v prachu.
0: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
3: Vy si jenom zahrajete. A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
5: A kdo?
3: Karty.
5: Haničko.
3: Jen se smějte. Karty povědějí svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
5: A co říkají?
3: No vždycky to samý, mlináři.
5: Kde jsou, Klásko? A víte to jistě?
3: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába,
5: ale...
3: kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
5: Haničko, prosím.
1: Ne, vochechule rozhodně ne.
5: A vy jste ho při něčem načapala?
3: Jako při čem?
5: No myslím tak jako normálně. No na to uvážené, nechačo.
3: Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
0: Ale vždyť byl u mě, ohledně toho uvítání.
3: No, já ho taky uvítám, votipéra.
5: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec ženská.
6: Haničko, sluníčko.
5: A je tady.
3: Kdo?
0: Kdo?
1: Michal.
5: No ten Hasselmann, ta tamácká, pojďte mě pomoct, chytneme ho.
3: Pozor, to by mohl být klidně převlečený Klásek. Pojďte, odklíčíme ho.
1: Ale babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
3: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
1: Ale babičko, Libor se nedá.
3: Libor je hodnej, Libor dá.
1: Ale no tak, babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
3: Kdo?
1: Libor.
3: Náš Libor, no ten se nedá.
7: Ach, ta naše babička. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
5: Je, pozdrav vám, Haničko.
1: Je, dobrý den, Klásku, co vy tady?
5: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde je cíl. Já jsem tak urajtovaný.
8: Jo, nebyl tady učitelský.
1: No jo, byl, ale ušel pryč.
5: Je, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hejte, jak když ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím.
1: Jojo,
5: no to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majete se slepice, když jí zrne kohout? No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím kurníku na příště, dělám si čárky a...
1: Ale pozor, vás tu žena hledala.
5: Co, mě?
1: No jo, vás a tu ze zle.
5: Mě, žena moje, mě?
1: No vás?
5: Mně moje?
1: No jste Klásek, ne?
5: Co?
1: Jestli jste Klásek.
5: No jakdy?

0: Jo, to je...
1: A teď?
0: Teď se mi to zrovna nehodí, teda, ne. Moje, zlé, ježišmarja, je. No já cítím, jako by se pálilo koště ve vzduchu. Stará přistává. Ale já mám hodnou ženu, Haničko, hodnou. Hodnou, no, hodnou. Já jsem dlouho vybíral.
1: Až jste si vybral, co?
0: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral na pomak jenom tak, no. Já jsem musel něco strašného províc, pane Bože, že mě takhle trestáš. Sděl mi, co jsem proved. No, no, to. Ale já mám doma slovo, svobodný, když se ho koupím, no. Ne. Já třeba přijdu domů za zvuk zemi a už ležím, hele, ne.
1: Pojďte si se mnou.
0: Tuhle jsem, Haničko, představte si, přišla k nám návštěva. Já říkám, ty dávejte pozor, teď vám něco předvedu, to jste dlouho neviděli. Mámo, vylez bedny.
1: To, že jste že?
0: No jo, ona si tam ráda hraje. Tak se říká, mámo, vylez bedny a ty dávejte pozor. Mámo, voda teče nahoru. Ona říká, teče, táto, teče. Dítě to guma, prosím vás. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
1: No.
0: Ježišmarja. Ne, nic, maminko, bochechule. Ne. Ženo moje, inteligentní. Maminko, voda nahoru. Sigma pumpa.
2: Já ti dám sigma pumpa. Kde jsi se zase coural, ty, kocoure jeden, mrouskavej.
0: No.
2: Zasutý Zemánkový, co?
0: Ne. U Zemánkový ne.
2: Ne, tak u Kery.
0: No, ale u Zemánkový ne. Já žádný Zemánkový neznám.
2: Nezná. Haničkovo nezná Zemánkovou.
0: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký Zemánkový?
1: Já teda jo.
0: No, tak Hanička tam chodí, jo. Je to, oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, že jo. Zemánková, že jo, to je ta, jaký chrastí bandasky, no jo, ne. Ale kde pak, ženo moje citová jistoto, představte. Počkej, neblbni, ale ne. Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem, se starým keserem. A představte si, mě přepadli, na lesní pěšině mě přepadla divá zvěř. Ale divá, diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježe, spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se nabíče, jí pita rozpíchá. Já jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
2: Já ti dám letí.
0: Ano.
2: Já ti dám letí. Ano. Já ti taky na melu. Ano. Ale až doma. Ano. A domů.
0: Ano.
2: A domů.
0: Ano, domů. My už vás nemeleme, Haničko,
2: ne.
0: Domů, ano.
3: Jak vám návštěva?
4: Sladé mušketýr.
3: O ne, sám pan vrchní.
2: Hele, mlinář. Ale no podívejme se. Mlináři. Byl tu mušketýr?
4: Byl. A vy viděl.
2: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlináři?
4: To doufám také vyřídil, ne?
2: No to taky vyřídil, to jo. No teda tak, to jestli, že dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se. Teď poroučím já, vrchní. Že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je srejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
4: To neuvítám.
1: Pane vrchní, cvakněte si.
0: Ale sakra již, matko, cvaknul bych si.
5: Nic mu nedávajte.
0: Kluci, to je obsluha.
5: Nikam nepojedu a vinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
0: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec sice platí. Mlináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
2: My máme všeho dost.
0: Jo.
5: Babičku,
0: a to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
5: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterým jej ponížili, stává se bitým psem.
6: Měli bysme mít psa.
5: No tak, babičko, prosím vás. A co zapomeneš, čeho pošel?
6: Pošel.
5: Už nechci to opořádat. Že i vy jste naší krve.
0: Kdo?
5: Vy.
0: My?
5: Vy.
0: Vy?
5: No vy ne.
0: My ne. Tak kere, Ježišmarja. Sakramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Mináři, takže nepojedeš?
5: Ne.
0: A nechceš ještě rozmyslet? A nebudeš vítat?
5: Ne.
0: Jsem vyřízený člověk. Hele! Ale podívejme. A tu ta dívčina půjde za družici.
1: Je. Ráda.
5: Drž se textu.
1: Jo.
7: Co je?
1: Ohohoho! To se načekáte.
5: A i kdybych chtěla jít, nenechám jí.
0: Ježišmarja. Ježiš, ty podaný si žijou.
5: My si můžeme na zámku akorát mačka klopy, ne?
0: Mináři, nehraj si na Zemana. A i oni pochopili, který ho mám na mysli. Přece seš podaný. Přece máš povinnost, plynáříčku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře svít.
6: Nemyslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
0: Jo, personál, pane Franc.
8: Ježiš, pane Franc, kruci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
0: No tak pojďte mezi nás, pojďte.
8: Vy jste a kremrole v terénu, pojďte.
0: No pojďte, spuste raport. Všecko pořád na to vítání.
9: Prosím všecko, jak se patří.
8: Ničeho se nevšimli, jeďte. Dobrý je to, pane Franc.
9: Ovšem, zahraničí.
8: Teď už si nejsem tak jistý, co jsem řekl.
9: Ovšem, zahradníček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost, nebo co?
8: To je nesmysl, pane Franc, prosím jich, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. Všecko, to víte, že jo, právo první noci. No, u mě to není právo, u mě to povinnost. Na mě nosej zpátky mě kutálej, jo.
0: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franc. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase mhu.
9: Ježiši, co to měl?
0: Mhu?
9: Mhu?
8: Hejte, vám než bych to vysvětlil, jak se to rozplyne, to nemá cenu.
0: Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání. No,
9: prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň Fábor Družice, kuň Fábor Družice.
0: Jako malý dítě, kuň Fábor Družice, kuň Fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka.
8: Ono ještě je, že jo?
0: Víte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Pane Franc, a přijeli všichni ze všech vesnic? Hejte, co ten pacholek mlynář? Kluci, a co to jeho děvče?
9: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlynáře? No toho je škoda.
8: Hejte, pane Franc, opatrně s tím, opatrně, opatrně. Už je to nejenom slyšet. Tak nemente, dávejte si pozor. Paní kněža, to je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
9: Ano?
8: No to víte, že jo. Ta víme tak nějakou dělou. Ne. Jako sjezdila svět, že? Vy musíte mít chlap.
9: Ježiši, chlap? No fuj.
8: Je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky.
0: Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
9: Ano.
0: Hejte se, umyslně bych na potlesku netrval. A pane Franz, když takhle blbneme, řekněte něco zprostýho.
9: Tisíc kulí...
8: Jen aby to nebylo přání, hejte. Vás, nikdy člověk neví.
0: Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo.
8: Já rychleji smluvím, než myslím, no.
0: Bohužel nejsem v tomhle státě sám.
9: Když už to bylo dobrý. No.
0: Pane Franz, jak se to zarychtovali s tím vinčem? Komu se to dali?
9: To jsem si prosím nechal já sám, že?
0: To snad zešíne, člověče.
9: No proč?
0: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
9: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
8: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska bouřeme.
0: Člověče, víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní Kněžnou? By se vám třásla kolena, pane, by se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátil jabka. Víte, kdo bude první vítat paní Kněžnu?
9: Já.
0: Nebudem se hádat, já.
9: Já.
0: Ne, řeč mám vypulírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
9: No, sesumíroval, že jo.
8: Jsem nic sesumíroval. Jsem vzal starý projevy a změnil se jména, no.
0: Hejte, pane Franz, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
9: Božinku, já?
0: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franz, oni budou jako paní Kněžna.
9: Ježiši, to jo.
0: Jo? Oni jsou jako paní Kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
9: Já jsem Kněžna, jo?
0: No.
9: Já jsem Kněžna, no.
0: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. No, už jsme tady vítali jiný ksichty, jo? Ježi, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
9: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavách stál sám. A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady. Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co? Jezdili k nám rádi?
0: Jezdili. Tak co?
9: Měli si co odvážet?
0: Se to odváželi, člověče? Ježi, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni radě. To víš, jo? To bychom měli z rejže i růžence. Tak, tak pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že zachystám kurletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, jeho se nevyplatí. Paní Kněžna nadiktovaná, já přicházím, úklona, vztyk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
9: No ovšem, prosím, na tom já trvám se.
0: No a teď je to proba.
9: Tak si to probněte.
0: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franz, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou, ale budete chtíští panou, no. Tak. Hargo, dobrý to bylo. Tak, úklon nám v té kváze funguje. Jdeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní Kněžno. To je paměť. Plbá. Vždycky pochválím dopředu. Jo, už mám.
2: dlouho očekávaný den přilétl.
9: Tál žebne, prosím.
2: To?
9: Tál žebne.
2: Tam je tál žebne, he?
9: Tál žebne, no.
2: Tátiška s někým hrotem, nebo... Schovat, schovat! Kdo jsem pustil?
7: S prominutím, urozený jemnost, pane direktor.
2: Jak se sem dostal?
7: Vaší milosti poníženě netajím.
2: No to ještě, abyste nám něco tajil.
7: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, zda by se za mě přimluvit ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté toto supliku předali.
2: Teda učitelské, vy to drmolíte. Vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Teď, když my chystáme uvítání paní kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí. No, to by se časem našlo, ale... No, podívejte, jsme všichni vyřízení. Podívejte, pan Franc, podívejte se. Vyřízený člověk, celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdu kouřil v prachárně? Čemu se smějete? Vážně, vážně!
9: Pani...
2: To nemůže nadvedávat.
9: Pani kněžna jede.
2: No to řeknu rovnou! Vy jste mě schválně zdržel! Tohle si odskáčete, to si odskáčete, pane Franci! To si odskáčete!
10: Můj milý! Jste poněkud zasmušilý.
11: Žel, nemohu být veselý.
10: Tak jako já.
11: Jasnosti.
10: Pohleďte, právě přijíždíme ze své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy, řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
11: Ano, ne, ano.
10: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat. Já ano. Ven. Ven, ven! Vy ne. Sedět. Ven z města, z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
11: Kyselo.
10: Kyselo? Bože. Oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco my vrchnost, abychom jedli nadívané holuby, šneky, ústřice, lanže. Kyselo. Vrchovatý talíř bych si dala. Pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní roz. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
11: Prací?
10: Prací.
11: Tady.
10: Tady.
11: Vyloučen.
10: Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím popravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl v něm jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
11: Takový je tu lid.
2: Tam se to
12: balí jasnosti.
2: Stelský s námi.
12: Rašte se posadit. Korporativně.
2: Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Bojde. Srovnat, úsměvy, nejjasnější, to je moc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní kněžno.
11: Ne, paní.
2: Já jsem to zase zapomněl, jak je to dál? Poraďte mi, dlouho. Já chci poradit, a ne, dlouho.
0: Já, pan Šopíček, se tlačíte na mý místo, pane Franc.
9: Ne, prosím, já.
0: Dlouho.
10: Toužebně.
0: To je unik informací. Teda chlapí, já vás poběhnu.
10: Pan Vrchní.
0: Ano, prosím, přijďte si platit, nebo... Jo.
10: Děkuji vám a všem pánům za slavné uvítání.
0: No, takže se to povedlo, že jo, jasnosti? Tak to my máme radost taky, tak my děkujeme vám, jasnosti, zase děkujeme vám, moc vám děkujeme, děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru. No, se to tak rychle stříhá, já to nestačím zachytit. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franc, promine, no. Se nějaký bohráblo najde, nebojte se to. Jasnosti, my máme takovou radost, že jste přijela. Opravdu to ani si nedovedete, my jsme si s chlapama říkali, přijede baba, nepřijede, to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zas maso. Co to kecám? A tuhle jsme měli zemlbábu.
9: Můžu?
0: To je spíš otázka pro vás, pane Franče. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
9: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
0: Co to kecáte, vy se dívejte třeba? Ježišimane, ano, držte si redlík, já jsem si hodl. Humber to jede, co tu blázníte, bože? Pane Franc, když nevím, jdu tam za stroma, přeříkám si to, běžte, odejděte.
9: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
0: No, z toho máme největší radost, běžte, pane Franc. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu zevnitř, běžte. Co vás to napadlo? Co vás to napadlo? Člověče nešťastná, člověče málo šťastná. On jí řekne pano, slyšel to? Slyšel to? Nespí. Vám řekne pano, vám. Vy stará motika. Jasnosti, promiň. Jasnosti, ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynohem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na bérce. Jasnosti, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasnosti, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale jasnosti, schválně se mi nedostavil. Mohl problém, ne? Tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy... Pochopitelně podaný není jasnosti, že? Má svobodný mlejn. Ale můžeme na něj jasnosti, protože má lucernu.
10: A co je to?
0: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Je lehce zahnout knot, vidět aj za roh. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítí ti panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka, jasnosti. A kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, odpoledne, naveč, posvať, jak to na panstvo hupne, a svítit rozjatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
10: Ten zámeček je zařízen?
8: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli.
0: No, zařízený to není přesný výraz. Ten je tak zařízený, je ale bez nábytku.
10: Děkuji vám.
0: Prosím vás.
10: Lid, ať je pohoštěn.

0: kvůli tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si ale, abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi. Já jsem si... Co to je zase? Co to zase je tohleto? Co vy se smějete?
2: Lid se bouří.
1: A tomu vy se smějete, jo?
2: No to je švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
2: Dudák, co?
1: Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
2: Ale...
1: No co ale? Už jste někdy držel násadu od lopaty.
2: Ježiši, to ne.
1: Teda vy to nedělejte. Takhle krátký násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid ne, že by se bouřil, to ne, ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
1: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane Franz, trachtací.
2: Trachtací, no.
1: A jo, houby, jsme ty prachy na trachtací proklastali minulý týden. Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. A vy jste trachtal dobře, teda to je. Ježiš, víte co? Dáme jim pivo.
2: Ježiši, pivo.
1: Pivo zatím zničilo každou revoluci. Jasnosti, kolik byste rád chtěla nechat vyvalit soudku piva z vašich sklepů?
3: Pět.
1: Ty blaze. Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, ne? Čtyři by museli stačit, čtyři. Kolik myslíte vy?
2: Stačili by i tři, že?
4: Pane Franz, vy jste diplomat!
1: Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká. Zamávejte jim taky.
2: Pápa.
1: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva.

0: Pra cacacá! Pra cacacá!
1: Precisamos de dorar da clã. Ježišmarja, to není Hasterman, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf.
0: A nic. Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hruha vyším samý červený. No, to je síla zvyku. Hej! Počkej, neblbni. Ne, počkej, vydrž to. Hele, já jsem šel jednou lesní pěšinou.
0: Fakt, čepeče. Ne, fakt.
1: Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná borbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají.
0: Fakt, čepeče.
1: Pak jsem přišel na křižovatku. Tam bylo 50 borboček. Jediná značka tam nebyla, čepeče.
0: Fakt.
2: Hastermánek, pozdrav Bůh.
1: Vodě zdár.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se kradli pod vodou, čoveče. Jsem seděl na vrbě, šepcoval jsem a dole mi bílili kvartýr. Jsem tam blíd, jsem zachránil tenhle mantl. Vždy si u nás utopil nějaký lampasák, víš? Ale to byla šajba, podívej. Komlináři, to kdybys viděl, co mám pod tím. To kdybys viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych sem se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych sem chtěl ženu. Jo. Jsi přece nevemu chlapa. Bych sem chtěl ženu, zelenou, krásně zelenou, brčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký. Široký, bystrozraký. Abych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili domova důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko. A do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pohodáme si panáka zelený.
2: Čože? Kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. Nech už je tady.
1: Já se jenom učím lodní sirénu.
2: Churo, ta jedna zelená. Hej.
0: Normálně mě vyhnali. Tak, člověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla? Kde jsem si svoje mládí odpůjčil? Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal?
1: Strana zelenej. A víte, proč mě vyhnali?
2: Že jsem málo zelenej.
1: Já říkám, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
0: No, to mi řekli, že je blbý argument.
1: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
0: Ne, anebo já se manér se utopím.
1: No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta.
0: No je to furt jeden na ten samý chlap.
1: Přišel starosta, já mu pojám, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
3: A on říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a už jste se pádlovat.
1: Je, pánové, ale já mám pro vás informaci disgrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat bez. Normálně bez.
0: Já ležím na dně, mám polaroid, jenom mačkám, člověk.

0: Brekekeke!
1: Je, dobrý den, Michale.
2: Mě se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru. Jožišmar. Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržela pod vodou?
1: Moc asi ne.
2: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
1: Dětí? No.
2: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
3: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
1: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
3: Už je tady.
1: No co, když přijde k nám na mlýn?
3: Když přijde, tak přijde.
1: Co když bude krásná? A bohatá? A co, když bude chtít, aby si jí posvítil? Lucernou! Až k zámečku! A v noci!
3: Budu muset.
4: Že by si se neponížil, Libore.
3: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
2: Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stínu kozinu.
0: Je, co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěný tenisky.
1: Pane, to jsou moje dřeváky.
0: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky, podívej.
3: Počkej, sakramenty.
0: Jeden dřeváky dám.
1: Druhý
3: ne.
1: Jo.
3: O druhý si ke mně přijdeš.
1: Ne.
3: Jo. Teď zase já, jo, a ty ne? Ty divná situace, přijď si večer na zámek, přijď, až už bude tma, až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži, řekni heslo Vrchní amore. Náš Vrchní amore.
1: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevičky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
0: Ježišmarja.
1: Co? Ještě jednou?
3: Ne, netřeba opakovat, ne, ne.
0: Ježišmarja.
3: Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne.
0: Porád žeru nějaký pilule a... Si musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košili noční, vemu dřeváky a... Ha!
3: Bože. Zrušení pominulo. Ona jak malina, a ne vesnicky hloupá, to já poznám.
4: A pan Vrchní?
0: Ke jasnosti.
4: Co vy tu?
0: No, já venčím čokla.
3: Jasnosti. A co vy tu, co vy tu? Co vy tu? Co vy tu? Vy tu co?
4: Chci vidět...
3: Ježišmarjo.
4: Toho vzpurného mlináře.
3: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
4: Ne, ten mlynář, ten zámeček v lesích nezajímá.
3: Jo, zámeček, mlynář.
0: Párka, děde.
3: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka. A protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlynář není doma.
4: To byla má poslední naděje.
3: A už je po ní. Pojďte, já se si.
4: A to děvče.
3: Děvče doma je, ale mlynář konec je pouště. Pojďme, jasnosti.
4: Pane Vrchní.
3: Ano?
4: Kam odešel mlynář?
3: Nevím, jasnosti. Vy mě neustále testujete.
0: Je to český mlynář, no někde mele, mele, mele, mele.
2: Já jsem s tím mlynářem nebezpečný. Pozor, to je muž.
5: Ano, muž. Jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
2: No, hlavu možná, no.
5: Toť síla.
2: Síla, já jsem s tím, ale hrubá síla.
6: Mamičko, mamičko, co jste to...
2: Skrýme se.
6: Celý pytel mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude zauklízen.
2: Ještě k tomu dvou.
5: Jak je urostlý a samý sval.
2: Já nevím, já jsem s tím, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
5: Pane,
2: ano.
5: Vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
2: Ne, já jsem s tím nemohu to nebolit. Já bdím nad vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
5: Tak dobrá, já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
2: Končíme s hygienou.
7: A pan Vrchní.
2: Ano, pan Vrchní.
7: Dobrý večer.
2: Dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer, to my taky víme, že když je tma, tak není vidět. Tak chytrý my jsme taky. Já jsem zde ve jménu je jasnosti.
7: A co si radši psát?
2: No, už měkne. Jsem zde stran Lípy a stran té...
7: Haničky.
2: No. Dobrou. No. Dobrou. Sakra.
7: Jasnosti, vy chcete, abych ho strestal? Jasnosti, přísávám, důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte.
2: Mlynáři! Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlyne a moučnej červ na pochodu.
7: Co si načne přát?
2: No, mlynáři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré Lípy.
7: To neučiním.
8: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
7: Uklidněte se, babičku, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tak.
2: No, aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou Lípou je prý poklad, se k nám doneslo mlynáři. Když jste takový chudý, vemte hrábě a vyhráběte ho. Ona by tam mohla být královská koruna, že by si ji nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, že jsou to samé výplody tmy.
7: Ha! Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
8: Tomu vy nerozumíte.
7: Děkuju.
2: Prosím. Ta Lípa padne, mlýnr, ta padne, ta lehne, stejně tak, jako že vydáš to děvče toho sirotka.
7: Ha! Ha! Ha! Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
2: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele! Poslechneš? A mě už to nebaví, tohle to.
7: Nemáte mi co poroučet.
2: To bys teda viděl.
8: Ale já.
2: Jasnosti, kde se tu berete?
5: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
7: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
2: Mlynáři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal.
5: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
7: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
5: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
8: Di, Libore, di.
2: Libore, spadla ti ofina. Jasnosti, ty žena a zkrotila jste ho.
5: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
8: Já do vás vidím.
2: Kecá babka. ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
5: Můj světlonož. A sluší mu to.
0: Sluší mu to.
2: Klesaj vám měřítka.
5: Ale to není všechna tvá povinnost.
2: Jasnosti.
5: Posvítíš mi.
2: Sluší považně, teď v noci k zámečku u jezírka.
5: Právě proto potřebuji průvodce a světlo.
2: Ježišmarja, já se nevyspím. Dobře, jasnosti, já vás doprovodím,
5: ale... Ne, není třeba, abyste mne doprovázel.
2: Ne, já vás musím doprovodit, jasnosti.
5: Ne, děkuji. To nemohu přijmout. Dobrou noc.
0: Dobrou noc! No to teď, až budu do zámku vypravovat dobré trasy, jsem ve stanu ruky, jak já jdu po
5: zámku. Nože, my půjdeme.
2: Jak poručíte, paní kněžno?
1: Libore! Libore, necho!
2: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
1: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne, no.
2: Hanka, pusť!
0: Paní kněžno, kde jste? Paní kněžno!
2: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně, jak ohař. Ohař, čeník v zemi. Já sypu pep, že to málo platí. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. Ne. To je příšerná situace, čeče. My už nebydlíme ani mezi lidma, my bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No. Kolikrát nevím ani kolikrát. Ne. Opravdu. Představte si, ona si popatří jakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jakou nadejchanova. Teď vždycky večer rozsvítí kníž, teda svíčku. Kníž? Svíčku, víš? Zapálí. Jenom ten knot, jo, to by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, či to je sutra. A... Fakt? A zapálí tu svíčku a teď mě položí na stůl. A přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo? Ne? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo? Ne? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo. Ježišmarja, co já tady dělám, já mám být doma. Mámo! Mámo!
9: Klásku!
2: Jo!
9: Klásku, kde jsi? To se mi ulevilo.
2: A ty si furt někde ulevuješ. Musí si dávat pozor na skladbu stravy. Co děláš?
9: Ale už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo.
10: A když paní kněžně pěkně zahrajeme a když si přečte tuhle supliku, nemůžu hladem žít. Nechci přece krást. My s holí žebráckou opouštět vlast.
2: Co blbneš? Co to rozmnožuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat.
9: Prchejme! Prchejme! Prchejme! Prchejme! Prchejme! Prchejme! Já nemůžu, jsem se nabot na kořen!
2: Moment, počkej.
11: Pojď sem, to byl posun.
2: Já jsem bývalý jak ziponňáky. Teď já už mám nervy na dranc úplně. Teď nám sebrali režijky, no. Tady. No, fakt, paní. Hele, počkej. Co furt máš s tím hejkalem? Co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
10: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
2: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Ajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu, a tam jinak zůstává, víš? Přišel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No, větší. Tohle se teprve stmívá, čovače. Tak jsem to, příteli brachu, vzal domů kolem hřbitova.
10: Ježišmarja, dych tam straší.
2: No, to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě dolez k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš. Ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kamennou... Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. Teď ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylesem nahoru, co špricl, špricl mi, ne? Víš, co to byl ten šramot? Na tom zbytově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
10: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
2: No, pamatuju si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. Tady chlap, já blbě vidím. No, já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaný. A takhle se smáli, protože druhý den měl být podpora, víš? No, nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali v noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá... Pauzu, pauziruje, a jo, on takový dřevař tam s tou tekerkou, víš, tam sedí někde u toho spalkot, no to nevidí na to práci, jo, to nemůže tekat, no to viděl, to nejde, protože oni mu tam podávají spalky, jo, tak ono to těká, to těká, to lítá, ti políká, těká, a on těká, jak ti neví, tak víte vám, těká, těká, podívej, a ještě těká, těká, detektor, retaj, to detekne, tu těká, spalku a konec, čeč. No. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Zaj, rozuměl jsi tomu, zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuj.
10: Co?
2: Neboj se, zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tak paní dělá, najednou se nazvihla země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě. Ne, země. Ale ty koukáš, zajíce. Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země. No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je... Země, matka země, jo? Z- Země matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, zajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě. Prostě nazvěla drn. Drn, drz. Tráva na tři. Ne, já věděl, že to je marný pokus, nic.
0: No nezvedlo si to?
2: Země se odklopila. Tamhle najednou vykoukla hlava velká, převeliká. Velká, převeliká, dědek za bábu, bába za dědka. Ba, počkejte, jiná je.
0: Ne, vykouká hlava. Velká, k ní bylo přidělaný tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výšin. V oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí. Štrádovalo to okolo nás. A říkalo to něco?
2: To víš, že jo.
0: Co?
2: Už pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě. Ale takovouhle chamrať jsem to ještě neviděl.
0: To myslelo tebe, viď?
2: Ale ne, to myslelo nás všecky. Ale ne myslelo, ale myslel.
0: Myslel,
2: to byl hejkal. Podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na drezu. Najednou ten hejkal ke mně skočil, stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
0: Nebyli.
2: A kdo to byl?
0: To nevím.
2: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmárané ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají, no.
0: Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraji hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Tak to ptáčátko dojde až na kraji hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá.

0: je tam tma a černo. Minář, vy máte u sebe zbraň.
1: Bojíte se mě, paní kněžno?
0: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
1: Kde? Ano, to je ona.
0: Krásný strom.
1: Že?
0: Jaká vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
1: Připomíná velké křivdy.
0: Křivdy?
1: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
0: Vždyť lid je spokojen.
1: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
0: Ale vy se nedáte. Mlynář, jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
1: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází
0: tam. Mlynáři, nerecituj a pojď blíž. A dej tu lucernu stranou, prosím.
1: Jak poručíte, paní kněžno?
0: Povídej. Co tu slýchat?
1: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
0: O čem?
1: O ztracené koruně.
0: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranu.
1: Jak poručit?
0: Stranou za strom.
1: Za strom, myslíte? Tam. O, paní kněžno, našel jsem tu. Složený list papíru. Nějaká suplíka či žádost?
0: Zde je divný lid. Pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
1: Mám ji zahodit?
0: Ne. Odevzdáte mi ji na zámečku.
1: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
0: Což pak tam byste mne nedovedl?
1: Kdybyste poručila.
0: A což, kdybych si to jenom přál?
1: Ano, paní kněžno. Doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejete.
0: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář. Mlynáři.
1: Paní kněžno. Kde jste?
0: Tady.
1: Kudy?
0: Kudy?
1: A tady jste, paní kněžno!
2: Mlynáři, nezalejzejte! Já jsem vás viděla! Mlynáři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic! Helejte se, pojďte na světlo, nech si tam pro vás kartu!
1: Klásková, dobrý večer!
2: Teda mlynáři, tohle, až se doví Hanička, to bude šrumec.
1: A co by se měla dovědět?
2: No, ona se to doví.
1: A od koho by se to dověděla?
2: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
1: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili.
0: Mlynáři, křivdíte mi.
1: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům.
0: Mlynáři,
1: běda jim.
0: Mlynáři, promáš. Mlynáři, křivdíte mi.
3: Fuj, to jsem se lekl. Já myslel, že to je lesní pána.
4: A jděte zajíčku. Pak nevíte, kolik je mě už roku.
5: A co vy tady, kde jsou ostatní?
3: Šli k zámečku. Já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
5: Běžím za Liborem. Vede kněžnu na zámeček.
6: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta Buzola nás nesklame. To je ta lípa. Vemte sekery na ní.
5: Zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě!
3: Haničko, schovej se do lípy!
5: Do lípy?
6: Pojďte, chlapi!

0: Hele, učitelský, co on tady? Si hraje na křiba satana?
1: My jsme chtěli hrát kasací.
0: Kasací, jo? A komu pak, šelmo? No, kde pak je to děvče Zemlejna? Kde pak je? Byla tady, že jo? Kam šla?
1: To prosím nevím.
0: Aha, jak by nevěděl, že má s minářem spolky. On jistě ví, kde mají tu skrejš. Tak ven s tím. Kluci, kde máte bunkr?
1: Já prosím o skrejši nic nevím.
0: No, jsem si mohl myslet, kde je to? Děvče to taky neví, že jo? No, to má být učitelský. Ten má vést mládež k poslušnosti. A mu řeknu, co on je. On je rebelant. Takhle školu v městečku to by po nás chtěl, co? Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídit, kam on by to řídil. Dostávat sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis, občas starší redispéro, od sedláků husí stehno.
1: Urozenosti, smilujou se.
0: Smiloval se on. Nad svojí dorničkou se smiloval. Aby se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali singrovka. No, zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým. Kde je to děvče?
1: A když povím,
0: no?
1: Co s Haničkou bude?
0: Co by bylo? Jak je právo a moc, půjde do dvora za děvku.
1: Ne, to ne, nepovím.
0: Jo, vzpoura. Oni už se nám bouřejí i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři. Zaň moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
1: Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěna.
0: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěna. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajízit, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo. Natáhnu si bačkory. To vůbec jedám, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte.
1: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
0: Sehne, pan vrchní. No tak pojďte. Ale varuju vás.
1: Pane otče, Hanička je v lípě. Je zachráněná.
0: Mlínáři. Vy se sekerou v ruce?
2: Ano já.
0: Sekera za dva zlatý a to půrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
2: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
0: Vinaři, nerozčilujte mě. Podívejte se, co je nás proti vám. Ptejte se dobrovolně.
2: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
3: Vinaři, vydržte.
0: Vydržte, vydržte, vydržte.
3: Nebudu držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
0: Na díky.
3: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
0: A čeho by se měli bát? Klásková, co je strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez versajku, ne? Nebojte se, nic není pravda.
2: Spát!

0: od pevře a z lípy vystoupí Hanička. Hanička.
1: Libore, Libore, ty jsi mě našel. Vrátil jsi se ke mně.
2: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásko.
3: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
4: Tohoto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
2: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Prosím vás, neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady.
0: Víte, ono nevýhodou první řady je to, že neví, že ty zadní ustávají, odcházejí, ne? Dokonce by se dalo říct, to je historická nevýhoda první řady. Neexistuje epocha, aby první řada neseděla, za ní už nikdo nestál, nikdo nestál. Prosím vás, pokud sedíte pouze proto, jste nepochopili, co jsme vám hráli, což se teda klidně mohlo stát, tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou. Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
1: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
0: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
1: Ano, prosím, vemte si tu židli, ano. Nepotřebujeme.
0: Ano. Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
1: No prosím.
0: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněvadž já koukám tady z té židli čovářebík. A kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
1: Ale prosím, nechte ji tady.
0: Ano, to jenom abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, i kdyby si je roztrh, tak bylo by jí škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
1: Prostě, tak ano, tak ji tady nechte.
0: Ano, ano.
1: Prostě chtělo by to...
0: Já ji nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
1: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
0: Ano, ano. A nebo semhle takhle dám kousek, semhle takhle dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
1: Já jsem to přestal.
0: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, pač já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
1: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
0: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
1: A fotografii?
0: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
1: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
0: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
1: Nemám, je mě líto.
0: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsí teda, nic takového tady nemáte?
1: Skutečně ne.
0: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
1: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
0: Ano, no to je pravda, nemůžete.
1: Skutečně líto.
0: Ano, takže.
1: Promiňte.
0: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
1: Prosím vás, víte
0: ano?
1: Co? Počkáte tam vzadu.
0: Tadyhle vzadu, ano.
1: A po programu já si napíšu vaši adresu.
0: Ano, tak ano? Děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
1: prosím
0: hned.
1: Prosím vás,
0: ano.
1: Já si napíšu tu adresu.
0: Ano, napište si adresu. Ano. Tak to je, chcete adresu, že jo? Ano, abychom
1: no,
0: aby to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
1: No ovšem, jméno samozřejmě, ano. Tak.
0: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno
1: komplet.
0: No ovšem, komplet.
1: Dohromady i křestní,
0: i křestní, ano, já jsem se myslel. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
1: To snad není křestní.
0: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní. To je...
1: Tak snad, prosím vás, dohromady,
0: dohromady celé jméno, ano. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
1: Holzmann?
0: Ano, s X se to píše.
1: Holzmann s X?
0: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
1: No tam přece žádné X není, že jo?
0: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
1: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
0: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
1: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, zapíše se to s dvěma N?
0: To Felix, nebo...
1: To Holzmann samozřejmě.
0: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
1: ano,
0: se to
1: přijde. Ano, to samozřejmě. Vzadu. A to Holzmann je s C nebo se Z?
0: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
1: To vím, ne? Ale já myslím uprostřed.
0: No tak tam už žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je, o, je tam a takovýhle různý.
1: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann, tu adresu bych
0: jo,
1: si napsal,
0: adresu,
1: bych to mohl.
0: A nebo chcete radní jméno mýho kluka, nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
1: Tak pak je to jedno.
0: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
1: tak,
0: napište.
1: Tak tu adresu.
0: Ano, tu adresu. Vzal, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
1: tak,
0: napsal.
1: No, samozřejmě velmi rád,
0: jo,
1: napíšu
0: tak to
1: dozadu
0: víte, ano, ano.
1: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
0: jo,
1: potřeboval.
0: Jo, adresu,
1: ano.
0: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako by to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo, to on ještě tak nedovede.
1: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas,
0: no,
1: že
0: jo, ano.
1: Pohle tu adresu,
0: jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi, to je stejně, on chodí na tu teorii,
1: ano.
0: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
1: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
0: To vám je úžasně zajímavý, jo? Úžasně, no jo.
1: Tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
0: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak, jak si namátkou.
1: No tón přece vzniká v krku.
0: Ne, jde vrážený v krku. Ani v krku tón vzniká v žaludku.
1: V žaludku?
0: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
1: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
0: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
1: Myslíte vzduch?
0: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
1: A na hlasivkách.
0: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
1: A odborně vibrovat.
0: No, začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
1: To je skutečně ta vaše teorie velmi zajímavá.
0: No,
1: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
0: No jo, taky to zkoušel už, ano.
1: Jo?
0: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
1: tak to já chápu to. Samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
0: ano,
1: že
0: ano? Potřebuje svůj čas.
1: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
0: Jo, tu adresu, tak to si... A nebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat. Já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
1: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tu.
0: No, anebo někdy tam mezi nás přijďte, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
1: Dobrá,
0: přijďte
1: uvidíme.
0: Tam někdy mezi nás.
1: Uvidíme.
0: Já si tu židli vemu pro
1: kluka, si
0: no. Ale určitě tam přijďte, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskráno, určitě tam.
1: Je, prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
0: No kdy, no pak přeci po cestě domů.
2: Kouzlo životopisu. Dosáhnuv věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a notný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký čas jsem se tomu bránil a živil se koledou, ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se se zákonem. Dali mi přezdívku příživník, a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč z kostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá je čeho jísti ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na Národní výbor a ptal se po práci. Práce máme dost, soudruhu. Nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945 ve vsi Tažovice. Otec byl střední rolník, matka dcera obuvníka. Mé dětství bylo klidné až do doby, kdy na mě začali vymáhat životopis. Žádám o práci. Pak jsem list posunul k referentovi. Ten přečetl, hlavou pokýval a řekl. Tak tatík byl kulačisko. A matka dcera živnostníka. Co zlata, kolik jste si ulili? Nechceš jít rubat do Ostravy a brát odlučné? Volným krokem jsem se odebral domů, rozhodnut, že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem. Moje životní strádání, zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice místě to selských bouří 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovy lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce. A když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku, abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. Otec, jako by tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní Prou. Protestní průvod jsme neuspořádali, protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z dratví. Ale co dělat, kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala a prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého otce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu, děde, zanech živnosti, přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé, aby je noha tlačila a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: Ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil. Soudruzi, po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patřím? Reakční domov mi vyčítá každé sousto a navíc kapitalistický děd zaslepený nenávistí sype mi do postele ševcovské hřebíčky, které neodevzdal státu. Mohu to dále snášet, když kolektiv Ta oáza slabých odpírá mi pomoc? Soudruzi, žádám vás o radu a o práci, které buď čest. Váš Jaroslav Brož. Životopis tento nový zalepil jsem do obálky a poslal příslušným místům. Již mám zaměstnání. Sice zase nepracuji, ale peněz mám dost.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím braníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl se nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám jí říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská. Ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicienský škou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit. A když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Steinmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem, veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě, všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení, neuvidím v životě.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři, kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všecko takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek.
1: Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta a kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jet nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. A jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je P. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je P. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla, a řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka vlasti paní Horvátová rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale,
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm barchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny, tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pašte cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny, dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté pre 10, pre 8 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá pani, už je presraté. No vidíte, ja už som ťaký v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Thain, je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek, je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek, je, je.

se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu. Ten orchestr, ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal syčák takhle hnátu na nápovědní voudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

mi jeszcze dam. Lekkie masę dam, ode mnie wyjdą. Ja wyrósł dar.

0: Прапора дюн, а бив си порно в зал с оленинде шара.
1: Je mě to velice líto, že přivádí mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, sedmdesátiny Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou křížem.

Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám trojmo. Ovšem pak onemocnila runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radůzova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, my si onikali, a říkal, ví, Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel, člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska, v 60. letech dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi! Nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Tak u nás na chatě jednou šel takhle mravenec.
1: Jo, teda šel normálně pochodník, no
0: prostě tam šel takhle okolo nás, nes na zádech kládu několikanásobně větší, než byl on sám. To je zajímavý, to mravenci dělají. Jestli mají přidáno, nebo... Ale dělají to. A já jsem na něj koukal, pak jsem mu tu kládu vytrhl z ruky, jo, a zahodil jsem mu ji úplně opačným směrem, jo. Takže on už neměl důvodu někam tu kládu nést a přesto šel stále týmž... A přesto šel stále týmž...

0: Takhle dělají v rozhlase Vánici. Kají. Už zmrz. No a jak zmrz, tak šel. Jo, víte, co chci říct? Já taky ne. To jsme dva, vlastně všichni. No, že šel, víte, ne, já jsem chtěl říct, že když jsem mu jí vytrhl z ruky, tak on tam šel, oni ho čekali, že jo, tam na pile. V tom skladě, jo. Vedoucí ho čekal, jo. A teď asi představit, že on tam stejně šel a neměl jí. A teď tam, on si tam přijde suverénně, frajíreček bez skládičky, jo. Teda, co mu řekli, víte? Co mu řekl ten vedoucí, já bych nechtěl být v jeho krunýři. No ale že tam stejně jde, víte? A to jsem chtěl říct, že kolem nás tisíce let chodějí mravenci a mají nějakou svoji organizaci práce a nějak to zvládají to celkem pořád. A že taky možná, že kdyby, jo, s nima navázali nějakou družbu nebo něco, ne, ale... se jich zeptat, ty jejich zkušenosti předat, oni by nám taky předali, pak bychom si to předávali a přijít takovýmu, nalejt mu tu, třeba si s ním ťuknout mu, nalej tu jeho oblíbenou kyselinu mravenčí. No a pak by takový mravenec to třeba vykecal, jak jim to tam chodí, nebo takhle, a, tak chytí ho, jo, a no ale takový problémy si musíte řešit vy sami, chlapci a děvčata. To není myslitelný, abych já neustále mezi vás chodil a podával vám pomocnou ruku. Já myslím, že mezi vás, že už jste na to dost starý. Do příště udělejte si takový kroužky. Ty slabší pomozte těm silnějším. A vypočítejte to, až to budete mít hotový, přijďte za mnou, já vás vyhodím, víte. To jsou pořád řeči o nějaký humanitě a odraselných hnojivech a kudy chodí, mravenec to neví nikdo. Já to zkazil. Já jsem myslel, že jak řeknu ty hnojiva, že to taky jako, víte, jako, že hnojivo přeci jenom nevoní nějak. A že se budete svát, že už to bude jako konec na konec. Ale já jsem to zkazil. Ne, ale to je tím, že já jsem tam dal to draselný. Ono to není ono. To není, to je už, jak je to draselný, už je to ta umělá odtina, jo, a už ani ta chuť už. Tak jak bychom to zakončili? Tak já vám řeknu, já řeknu, prostě až tam budou potom ty hnojiva, tak normálně se zasněte a já půjdu pryč. Ne ještě! Jak divej, on se do toho pustí. Ještě jsem nedal, normálně, jo, teďka seďte, nic. Nic se neděje, že jo, no jsme tady, viď, sedíme, nikdo nic, jo. Čekám, dívám se na mě, ani se nehnu, čekám a zase dřív, pozdějc, čekám, počkám se. No tak, jak malí kluci všichni, dívám se na mě, až já teď tady vypustím hnojivo.
1: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
2: To je dnes krásně, Toníčku.
3: No.
2: Tak pojď, co se tak vlečeš.
3: Nic.
2: Sedneme si tady třeba, ano. Tady pod tím šípkem je chládeček.
3: No, ale a proč si chceš porád sednout?
2: Bolí mě nohy, Toničku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
3: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
2: Tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
3: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
2: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
3: Co to je, jako jo a ne?
2: Uznej, Antoníne, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
3: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak, děsně to.
2: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
3: Co by jinej?
2: No!
3: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
2: A kdyby?
3: Já bych s ním.
2: Podívej se na sebe.
3: No co?
2: Jsme tu sami. Sami, no.
3: No.
2: A ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
3: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
2: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
3: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
2: To ti schvaluju, víš, no. Ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
3: Tak jo, pojď.
2: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
3: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
2: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
3: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
2: Okej, víš co?
3: No.
2: Víš co, zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
3: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
2: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
3: No.
2: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
3: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
2: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: Ale ona brečela?
2: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
3: No, jde to.
2: Takže bychom to zkusili, ne?
3: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
2: Začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je lepší.
3: Je 3:30 odpoledne.
2: Jako, rozumíš?
3: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
2: Koukaj, no ty straka pout, já dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
2: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
3: Schvacuju tě!
2: Ty tě směle chcáš.
3: No a kde máš orosený oči?
2: Na to vedro to je až.
3: Co je fakt?
2: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
3: Co?
2: Víčka.
3: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
2: Já už to nevydržím.
3: Co?
4: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty mě udusíš.
5: Ale, Ježíš na Maria, Osečinko, udělal vám něco?
2: Právě, že nic.
3: Jaj.
5: Když on byl takovej nesmělej. No,
3: takový jsou najhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
6: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
7: A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každý ho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prý si jde pro klíče.
3: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to sem nestratí, nebojte se.
7: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
3: Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Prej černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde.
7: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda, protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to probává ta staví, když co já už mám dělat, když já tady jsem úplně namidlenej, prostě vás sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysí, to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jakože. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělal jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Lígrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo. To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozný průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustál, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49, tohle Praha, New York. Opakuji, inženýr Kroustál, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49, tohle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že jo? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi sem nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kdesi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napsaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi! Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klipačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No, to bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale
6: Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bolchám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mama. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí Hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a Hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát. Tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bychom teda rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonou a naznačila se mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil. Že jo? Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát, ale do rána do půl osmi to nevydrží ani bejk, jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný, takový sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu, to tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášeli až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovém obalu, všechno jednotný, to jsme vůbec netušili. Nebo ten čichač, on jel jednou taky, on jel do třetího poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do třetího poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc, věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral a najednou ze zadu někdo poklepal na rameno, on se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samý sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval. A oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, proše pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoś přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak panově chcą? No to proše bardzo, panově mogą miał. Dobrze. Jaký kolor, proszę bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to jest taki bardzo seriózny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mierzył je. 123 cm. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 cm. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil.
8: Myslím, že úplnou novinkou pro vás bude scénka Loutková chunta.
9: Vážení přátelé, loutkářská Chrudim, tato každoroční přehlídka amatérského loutkařství, se letos konala již po 15. Jako delegát jsem si během diskusí dělal pro zajímavost čárky, kdykoliv se v příspěvcích objevilo jméno Cimrman. Ani jednou, přátelé. To vídeňský profesor Fiedler je čilejší, když už nemůže popřít návaznost Matěj Kopecký, Jára Cimrman. Rozhodl se Cimrmanovy zásluhy o loutkovou scénu bagatelizovat. Tak to alespoň vyznívá, pane profesore, z vašeho článku v rakouském odborářském časopise Österreichischer Puppenmacher. Jehož závěr ocituji. To, že při vyřezávání loutek Cimrman mimochodem vynalezl samorost, takzvané takzvané oživlé dřevo, je jediná jeho zásluha v této oblasti. No, vídeňský kolega jistě promine, ale zde se dopustil nehorázného matení pojmů. Je to jako když se u nás svého času zaměňovala dvojice Trocký Kameněv s dvojicí Kamenický Šenov. Ano, pojem Cimrmanovo oživlé dřevo existuje, ovšem v úplně jiném smyslu. Pro objasnění se obraťme k samým počátkům Cimrmanova působení na loutkové scéně. Poprvé vzbudili loutky jeho zájem v 90. letech minulého století, a to v Tichomoří. Tam se Jára Cimrman porval s Maňásky. Napsal pro ně dvě výpravné historické hry a jeden muzikál, ale záhy se s nimi rozešel. Příčinou bylo teplé tichomořské podnebí. Píše o tom v dopise profesoru Štechovi, cituji. Ještě žádný herec mi nešel tak na ruku, jako právě Maňásek. Ale zkuste jít v parném létě na plovárnu v palcových rukavicích, pane profesore. K práci s marionetami, tedy s loutkami vedenými zhora, se Cimrman dostal až na přelomu století v Jižní Americe. Při své politické práci mezi nevzdělanými paraguajskými bezzemky narazil totiž na problém, jak jim vysvětlit pojem loutková vláda. Začal tedy vyřezávat loutky. Mimochodem, při této uklidňující práci v milé společnosti své paraguajské sténografky Agáty došel Cimrman ke své dnes již překonané myšlence, že každá vláda je vlastně loutková. Pro jeho americké poměry volil Cimrman loutky ovládané zhora, ale zároveň si uvědomoval, že až pokročí ve výkladu k vládám demokratickým a lidovým, bude muset opět nasadit maňásky. Či loutky vedené ze strany. Cimrmanovi názorné lekce o loutkové vládě však diváky neuspokojovali. Tak malí ministři nejsou. Křičeli osmahlí peoni s naivitou primitivou. A Cimrman ve své chatrči na břehu řeky Paraná vyřezával loutky větší a větší. Nakonec mu došla trpělivost a v zápěti na to také dřevo. Zakoupil tedy v oděmním závodě Pérez figuríny z výkladních skříní. Bezemci přijali tyto mamutí loutky s nadšením. O dámskou figurínu byl takový zájem, že mu za ní domorodí diváci nabízeli výměnou své manželky. Na to Cimrman pochopitelně nepřistoupil. Ale vnuklo mu to nápad, který otřásl loutkovým divadlem v základech. Po několika reprízách Cimrmanovy hry Loutková chunta měl totiž on sám i jeho pomocní vodiči od těžkých figurin tak vytahné ruce, že jim visely dolů na scénu. Déle Cimrman váhat nemohl. Rozhodl se, že nahradí mamutí loutky živými herci. Jejich vedení zhora pomocí motouzu však ponechalo. A právě těmto živým loutkám se v paraguajských loutkařských kruzích začalo říkat oživlá dřeva. Pane profesore Fiedlere. Byli to prostě bezemci, většinou bez hereckého nadání, což nebylo na závodu, neboť nedotažená gesta mohli vodiči motouzem dotáhnout. A protože se však oživlá dřeva pohybovala po scéně přece jen vlastní silou, mohl Cimrman tyto vodiče směle nahradit polovodiči. Za zmínku stojí, že své loutkové herce vyplácel Cimrman v naturálích a nazýval je proto naturščiky. Byli i takoví, kteří hráli jen za alkoholické nápoje. To byli denaturščici. Přikročme však nyní k ukázce z mistrovy satiry Loutková chunta. Až uvidíte její strhující finále, pochopíte, proč ji paraguajský diktátor Alfredo Stroessner zařadil ve svém indexu zakázaných knih na třetí místo. A to hned za Marxův kapitál a Hálkovy večerní písně. V roli V roli předsedy loutkové vlády Alvareze José vystoupí pan profesor Ladislav Smoljak. V roli jeho ministra obrany Juana Farkaše uvidíte inženýra Jana Hrabětu. Děkuji vám.
10: Já jsem ten proslulý Alvarez José, předseda loutkové vlády. Mně stačí zvolat ti Farkaši k noze. A hleďme, Farkaš je tady.
11: Na mě stačí zavolat ti Farkaši a rozmydlím nepřítele na kaši.
10: A propo, od čeho máš Farkaši tak opuchlou ruku? Snad to není vrstva podkožního tuku.
11: Víš ty co, Alvarez?
10: Jářku, to nevím.
11: Řeknu ti to bez obalu.
10: Že ven s tím.
11: Naše chunta.
10: Naše chunta?
11: Nechce míti?
10: Nechce míti?
11: Nechce míti v čele takového špunta.
10: Má na mysli mne?
11: Naše pluky?
10: Naše pluky?
11: Chtějí vládu?
10: Chtějí vládu?
11: Chtějí vládu silné ruky.
10: Jak se troufá?
11: Silnou ruku Farkaš má, končí tvoje ankašmá.
10: To zde mi tu zavání pučem.
11: Abdiguj, nebo tě sklučem.
10: Co si počít proti zrádci? Netoužím již po něčem. Vrátím já se ke své práci. Budu opět holičem.
11: To ti chválím, Alvarez.
10: Ke své práci, eh vy zrádci. Budu opět holičem.
11: K čemu tato paže? K čemu mi je?
10: To máš za své intriky.
11: K čemu tato paže? K čemu mi je?
10: Budeš lepit pytlíky.
9: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. A kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
12: Taky představ si, že jsem si připravil šálek na čaj. Neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
9: No dobře, no ano, a co dál?
12: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
9: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
12: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku. To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
9: No počkej, ale jak spadlo?
12: Vyprávěj jej pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty. Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala,
13: přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
14: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
13: Ne, ne, to ne.
14: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
13: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkním. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
14: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A. No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to. Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
13: No a dál?
14: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
13: Který šálek si vzal?
14: No ten modrý, květovaný.
13: Dál.
14: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje. Ano, ano, to si celý ty. A dál? Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no. Má žena se překrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní. A konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žitý zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho peskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla, můj muž je dobrák od kostí, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala, vypravuj mi něco, bolí tě ještě ta noha? Bolí, bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl schodníku a vyvrt jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla, já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě, ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
15: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nechce. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl. Těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. Ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čipernej, ten tatínek. A dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v meze, on šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy, řekla rychle. Laďa mu bude otevřít, Maří, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí, pač to by nás bylo čít dál víc, furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí lida, to by nás bylo čít dál víc, furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí

0: Ty, ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocení nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dál. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytý, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti mý ženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe ten vývar hovězí, paž takhle se mohli picnout někdy chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky včera. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčilo, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jako že to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a řekla, no jenom po mně koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ti tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že andělko, jinak bych to nedělal! Bavte se!
1: Tak, teďka vám řeknu něco, co opravdu, já nevím, já se v tom sám nevyznám. Tak abychom se do toho pustili, tak já vám to teďka řeknu, ale prosím vás, sledujte mě dobře, já totiž sám nevím, já jsem z toho opravdu jelen Daně Kastrnec, tak dávejte pozor. Tak před několika lety jsem se ubytoval na zderaze u jedny vdovičky, která, já nevím proč, ale našel jsem v novinách inzerát, že zkrátka se přijme nabít nějaký slušný pán. No tak já jsem se šel podívat a to je právě to, tam na, to bylo na tom zderaze, na zderaze a já jsem tam šel na ten zderaz a to bylo to, co jsem vám předeslal, že jsem se ubytoval na tom zderaze. Tak já vám to ještě jako vysvětlím. Tak jsem tam přišel podle inzerátu do toho domu, zazvoním a teď mě přijde otevřít nějaká taková příjemná paní. A pozvala mě dál, já pán moje úcta, ona pán taky moje úcta. Já jsem, prosím vás pěkně, já jsem tady čet v novinách inzerát, je to tady u vás podle ty, a jo, ano, ano, ano, tak se pojďte podívat na ten pokojíček, jestli se vám bude líbit. Já jsem pán, no to já uvidím, no tak zkrátka jsem se šel podívat. No a pokojíček byl hezký, moc se mi to líbilo, já jsem pán, ano, já si to pronajmu. Dal jsem jí závdavek, no a za krátkou dobu jsem se tam nastěhoval. No, když jsem se tak kapičku zabydlel, trošičku jsem byl zabydlený, jak se říká, tak jsem zkrátka viděl, že ta vdovička je asi 40 let. No a tak jsem se po ní díval. Ona se dívala po mně, já jsem se díval po ní a pak jsme se dívali oba dva najednou a no a netrvalo to dlouho, tak jsem zkrátka jí povídám, já, jestli zvážená vdovo, jestli nemáte nic proti tomu, já bych byl tak laskav, totiž já bych chtěl, já bych vás požádal o ruku. No tak ona jako nejdřív byla se upejpala, já jsem se pak taky neupejpal. No tak zkrátka po tom pejpání, no řekl jsem, no tak dobře, no a slovo dalo slovo, no a zkrátka dobře byla svatba. No když je svatba, tak musí být taky samozřejmě svatební hostina. No tak já pochopitelně jsem taky na tu svatbu pozval mýho otce, který mimochodem byl řečeno, byl vdovcem. No, pak, patík, taky v nejlepších letech, najednou.

0: se začne dívat a zalíbila se mu dceruška ty vdovičky, respektive moje nevlastní dceruška. No a za nějaký čas nějak se dohodli a on si ji vzal. Můj otec teda si vzal mou dceru a stal se následkem toho mým zetěm a já jeho tchánem. A teď to začne být zamíchaný. Má nevlastní dcera stala se mou nevlastní matkou, poněvadž si ji můj otec vzal za manželku. A já, muž její matky, teda její otec, stal jsem se jejím synem. Teď ale to začne. Za rok narodil se mý dceři, tedy ženě mýho otce, totiž mý matce syn. Tak já jsem se stal dědečkem syna mýho otce, poněvadž jsem byl mužem matky otcovy ženy a můj vnuk, totiž syn mýho otce, byl zároveň mým bratrem a švagrem své babičky, totiž, totiž mý ženy. Já už je v tom teď tak. A jo, takhle to teď. A v tom se ale narodil taky mě. Totiž co povídám, já už jsem z toho, mý ženě, matce mýho otce, babičce mýho bratra syn. Takovej roztomilej, ale roztomilej klučina. A teď se stal můj malinký syn bratrem mý ženy, to jest mý dcery, respektive mý matky. Můj tatík, který si vzal mou dceru, stal se švagrem vlastního syna, poněvadž měl jeho sestru za ženu. A poněvadž on, jakožto můj otec, je zároveň dědečkem mýho syna, svýho švagra, jsem já dědečkem mýho syna, ergo pradědečkem, a co pradědeček svýho syna, jsem teda.
1: Pojď, Jirko, pojď. Já se tě musím k něčemu přiznat.
2: Sice.
1: Já mám takovou sdílnou chvilku. Já strašně závidím slavným lidem.
2: A co jim závidíš? Snad ne peníze.
1: Peníze ne. Vždyť mě znáš, ne?
2: No právě.
1: Ostatně si uvědom, že slavní lidi nemusí být za každou cenu bohatý.
2: Jak to?
1: No vem si takovýho Diogéna, Pantátu Bezouška, Boženu Němcovou, Ivana Lendla. Všechno poměrně skromný až chudobný lidi.
2: Na co těm chudobným závidíš?
1: No, například to, že se o nich ví. Vem si zmíněnýho Lendla, toho trochu bolí ruka, hned se o tom všude píše. No ne všude, ne, ve světě teda.
2: Jo.
1: A nemusí hrát, je omluvený. Mě dneska bolí celý tělo, neví o tom, nikdo hraju dvakrát.
2: No, já pořád nechápu, co těm lidem závidíš.
1: Ty snad nechceš chápat. Závidím jim popularitu. Popularitu, který já nikdy nemůžu dosáhnout.
2: A proč by si nemohl?
1: Ne, nemůžu.
2: Tak si udělej interview, nech si to otisknout. Lendl si to přečte. Dostane mindrák. Hodí rakety do kanálu. Zaleze do svých 42 plus 1 a začne živořit.
1: Co se mi na tobě líbí?
2: No.
1: U tebe je všechno jednoduchý. Ty si řekneš, udělej si interview. To by za mnou musel někdo přijít a to interview se mnou udělat, ne?
2: Přišel jsem já.
1: Ty? Při vší úctě k tvýmu obleku. Z kterého jsi plátku? Z mateří doušky, ne? Jenže kamaráde, já nejsem Ferda Mravené. Ani brouksáček.
2: Jenže já, když Slávku budu chtít, tak já to interview dostanu, do kterých budu chtít novin.
1: Nevytahuj se, nesluší ti to.
2: Já se nevytahuju, já mám styky.
1: Kde? U pokrývačů, jo.
2: Hodně vysoko.
1: Jo.
2: Hodně vysoko. Ovšem mám styky i dole.
1: No jestli máš styky nahoře a zejména i dole, to by potom mohlo vít. A co pro to mám udělat já?
2: Ty nic, chlapče. Ty si jenom sedni a buď moc hodný.
1: Takže normální život. Ty máš styky, já budu sedět.
2: Dobrý den, mistře. Mohu vás požádat o malé interview?
3: V žádném případě, dotěrný pisálku. Vypadněte z mého bytu, nesnáším novinářské kachny.
2: Ty jsi blázen.
1: Proč?
2: Ty chceš dělat interview a vyhazuješ mě z bytu, jo?
3: Je, promiňte, síla zvyku, já jsem příkrej k lidem. Vemem to znova.
2: Dobrý den, mistře. Dovolíte, abych vám položil několik zajímavých otázek pro náš list.
3: No, jste velice laskav, že jste šoupal plochou nohu až do mého domu. Ale já se strašně stydím.
2: Mistře, já hrozně rád zaznamenám, že jste skromný, ale čtenáři našeho listu by byli velice zklamáni, kdybyste mi dal košíčkem a neodpověděl mi tady na otázku čtvrtka másla, kilo hrubé mouky.
3: Pardon, jak zní ten dotaz?
2: To mám koupit domů, víte? To tam nepatří. Mistře, já kápnu božskou. Já jsem si nepřipravil moc dotazů, já mám jenom jeden, ale ten rozvedeme, jo?
3: Prosím, prosím.
2: Tak tady to mám. V chatrném oděvu ploužím se městem, jsem jenom pekař a laskám se s těstem.
3: Pardon, to je nákup ve verších?
2: Ne, to je moje nová báseň, jak se rodí chléb. Kdybyste dovolil, já bych vám ji zarecitoval.
3: Ne, prosím vás, jen to ne. Ne. To bych si mohl pamatovat a to bych nerad.
2: Tak my se budeme pokračovat. Co je váš největší problém?
3: Tak tohle už myslíte vážně, ano?
2: No, vidíte, že si všechno píšu a budu žertovat. Co je váš největší problém?
4: No to vám rád odpovím. Můj největší problém je nespavost.
2: A jak se to v praxi projevuje?
3: No asi tím, že nemůžu usnout, ne?
2: A zkoušel jste si lehnout?
3: Vidíte, to mě nenapadlo. Já jsem asi idiot, který si večer do postele stoupá.
2: No jo, Slávku, ale to si musíš do postele lehnout.
3: To víš, jo, Jirko, že si lehnu. Já si lehnu, přikryju se a nemůžu usnout.
2: No, nebude to nespavost?
3: Jinče, co je s tebou? Teď říkám, nespavost, to je můj největší problém.
2: A zkoušel jsi třeba počítatovce?
3: Mockrát, je starý tri.
2: Kolik jsi jich napočítal?
3: Naposled asi 37 512.
2: A proč jsi nepokračoval dál?
3: Proč? To nešlo. Jsem musel vstát tady do práce.
2: No jo, člověče, když ty chodíš do práce, to je těžký.
3: Já musím, já nemám takový štěstí jako ty, aby mě živila tchyně.
2: To já přijdu domů, vlezu si do pelíšku, tchyně Jaruna mě hezky přikryje, dám malou čokoládičku a já hezky jedna ovce, dvě ovce.
3: Kýrko, trapa.
2: Co je?
3: No ve filme hraješ pořád mladý, snaživý svazáky a tady si usnul jak starý krampol.
2: No jo, ve filmu. Já za to nemůžu, na mě ovce zabíraj perfektně.
3: Na mě hodně, to jsi šťastný kluk.
2: Co kdyby jsme v tvým případě zkusili hypnozu?
3: Hypnozu? Počkej, není to něco tajemného, aby mi to nezničilo nějak figuru.
2: To myslíš, že se dá ještě zničit, jo?
3: To víš, jo.
2: Hele, upřeně se mi dívej do očí, jo.
3: No, co tam uvidí? Řekni rovnou, že zase chceš puči prachy.
2: Sny obestírají...
3: Nepuči, mám děti, nepuči.
2: Hlava je...
3: Počkej ty, hlavo, jeď mi vydloubneš v oko.
2: Vykašli se na detaily.
3: No, jaký detaily? Ještě, že jsem měl brejličky, byl bych o jedno přišel. Máš prsty a kolíky na řípu.
2: Pojď sem. Chceš to v životě někam dotáhnout?
3: No rád bych, no.
2: No tak musíš riskovat, no. No. Vzpomeň si třeba na Jana Žižku.
3: Ale prosím tě, jsou jiný vzory.
2: Ten měl tak jedno oko, no.
3: No, já nejsem kyklop.
2: No. Soustřed se. Sny obestírají
3: zase,
2: tvojí hlavu.
3: Teda hypnoza ze zadu, to slyším prvně.
2: Můra ti sedá na čelo.
3: Jaká můra, jak můžu usnout, když mi lítá kolem hlavy hmyz? Přestaň se pitvořit, tohle mě vynervovalo, ne uspalo.
2: Zbývá poslední možnost.
3: Jaká pak?
2: Černošská ukolebavka.
4: Černošská ukolebavka, to zní noble, jak by to vypadalo v tvým podání?
2: Dáš mi hlavu do mýho vlídnýho černošskýho klína. A já ti budu zpívat jako stará, hodná, vlídná černoška.
3: Kam ti dám hlavu?
2: Do mýho mýho černošskýho klína.
4: To je zajímavý, mě se nějak spát nechce. Já jsem čerstvá grybička, abych vůbec už spát nemusel. Prosím tě, stará černoško, nebyl by jiný klín k dispozici?
2: Hele, bělochu, ber, co je.
4: Takovýhle klín mý doma, tak chodím spát do stohu.
2: Spí, můj Slávku, můj malý černý kudrnatý Slávku.
4: Oh yes, everybody, oh yes. Dělám ti zbor, je to suchý ten zpěv.
2: No ne, vlastně, netočíme desku, já tě uspávám. Až k ránu tě maminka k ňadru přiloží.
4: Přilož, mámo, to je dobrý nápad, je tady zima.
3: Přestaň mručet, jak poslední medvěd na Šumavě, tohle by taky neuspíš. Nech toho.
2: Hele, já tě upozorňuji, že já tě uspím, kdybych tě měl vzít kramlí mezi oči.
4: Na to tě nepotřebuju, takových kamarádů mám na každém rohu pět.
2: Vždyť si dělám Slávku legraci.
4: To doufám.
2: Ale počkej, spojíme všechny tři uspávací metody dohromady, budeš spát jako Dudek, hezky si sedni, počítej ovce, já spojím hypnozu se zpěvem a bude to, jo? Jedna ovce, dvě ovce.
3: Neuč mě počítat, to umím, když jsem opakoval.
2: No právě.
3: Jedna ovce, dvě ovce, tři ovce, čtyři ovce, pět, šest ovcí. Teď šli dvě najednou. Promiň, já jenom, aby nenastal ve stádu zmatek. Znáš to, přijde inventura, jedno zvíře chybí, hned tě vláčej po nástěnkách. To nechci. Já chci být vzornej bača, já se chci za odměnu dostat z ROH na rekreaci do hor.
2: Sny obeští radí tvojí hlavu, víčka se ti klíží, spí můj Slávku.
4: Ne, to se nedá, nešílenec to je.
2: Černý kudrnatý Slávku.
4: Ne toho, vypadáš jak Tarzán z inkubátoru. Já měl dobrou vůli a chtěl spát, najednou se mi začalo zdát, že mi lítá po kvartíru nějakej bláznivej černoškej bača a strašně falešně zpívá.
2: Já zpívám falešně.
4: Ty zpíváš hrozně, tebe kdyby slyšej zpívat černoši, jak se chaj dobrovolně odbarvit na blond.
2: A teď mi řekni, když jsi byl malej, kdo a jak tě uspával.
4: Žádný problém. Chůva ze sousedství, paní Kudláčková.
2: A co dělala?
4: Přišla, naklonila se nad můj kočárek, zaspívala, letěla bylonka a už jsem spal. Ještě jo. Jsem slyšel, jak mě chválí táto, jaký jsem hezký kluk.
2: To byly v kočárku zatažený záclonky, ne?
4: To. Paní Kudláčková mě viděla náhodou celýho, tam mě ji koupávala. Co to dělá?
2: Kočárek, chůva. Krásný kluk.
4: Teda já nejsem zrovna buržázního původu, ale že by mě máma vozila do parku na dvou židlích, to si taky ačkoliv můžu mít tebe za chůvu, to můžu spát i na zemi. Tak aby to bylo jako v dětství, abych jako iluzi potřeboval.
2: No. Jasně. Když se vyčuráte, asi to zkusím. Letěla bělo. Zmetku jeden ježaký, poškrivej prejlatý.
4: Řešil, co to tady děláš, kvůli tomu, že jsem spadnul z hrníčko. Já jsem neměl žádnou bláznivou, sadistickou, černoškou chůvu, já jsem měl naší, milou, českou chůvu, cikánku, pamatuj si to.
2: Tak já ti, Slávku, něco řeknu.
4: No prosím.
2: Tvůj největší problém není nespavost. Tvůj největší problém je v tom, že ty jsi normální rozmazlený fracek z Vokovic.
4: Já jsem tvrdý chlapec David.
2: Možná na tvrdlý, to bych věřil. Já měl kamaráde tvrdý dětství. A když jsem byl malej a nechtěl jsem spát, tak do mýho dětského pokojíčku, který mě rodiče udělali ze špajzu, přišel můj dědeček, naklonil se nad postýlku a povídá: Jirko, máš v plínkách rošt?
4: A vám ano, dědečku.
2: To je dobře. Tak než usneš, tak ti řeknu pohádku. Byl jednou jeden král a s tím jsme zatočili. A teď spi, nebo zatočím já s tebou. A kdyby si náhodou v noci něco potřeboval, tak mi najdeš dole ve vinárně. Nazdar.
5: tě napadá? Nedej bože, aby to tam takhle vypadalo.
6: Tak já budu dělat celní a pasovou kontrolu.
7: Ne, nestrašte si.
5: To je jenom hra, prosím tě.
8: Jaká hra? Já tady mám celní a devizový prohlášení, pěkně to vyplňte.
5: Kolik se může vyvážet peněz?
8: Tisícovka, jenom tam, a když jdeš zpátky, tak to musíš mít ve stovkách.
6: Ale ne, můžeš vyvážet normálně.
5: No, můžeš jet ale jenom jednou ročně, zpátky ovšem můžeš kolikrát chceš. No,
6: tak to je demokratický.
9: Platón se zabýval výzkumem jesky.
8: Ale může se vzít
6: jídlo? No jistě, ale jenom kolik sníš jako za den, tak pro sebe.
5: To bychom měli nějak pašovat, to ostatní, co lze.
8: Já
5: dokonce slyšel, že na hranicích běžně slíkají.
8: No počkej. No, no. Co ty Slováci, co k nám jezdí úplně normálně?
6: No jasně. To jde normálně, můžeš normálně.
8: Když můžou, tak můžou.
5: No, když nemůžou, tak asi nechtěj.
8: Ale totiž Slováci se sami mezi sebou dělají na kvalitní a nekvalitní. A ty kvalitní, jistě, ty kvalitní můžou jezdit pravidelně, ale omezeně. A nekvalitní nepravidelně a velmi omezeně.
5: Já dokonce někde čel, že někteří musí s ručitelem z doložkou.
6: Počkej. A co ty manželství teda smíš, když třeba on je na Moravě a ona žije na Slovensku?
5: No počkej, těm je dovolen malý pohlavní styk přímo na hranicích na nádraží.
9: Dnešní speleologové lezou do nějaké díry. Platón do žádné díry nelezl a jeskyni si prostě vymyslel.
8: Podívejte se na hranicích. To jsou hranice.
9: Perdele znamená rumunský záclon.
8: Už jde.
10: Dobrý den.
8: Dobrý den.
10: Celní a pasová kontrola. Převáží někdo něco?
8: Ne.
10: Co ten fotoaparát? To je, a ta kamera?
8: To jsem v celní prohlášení není kolonka, že bych to musel vyplňovat.
10: Ano, to máte pravdu. Ale filmovat a fotografovat stejně nesmíte. Tak já si to vemu. Na co by vám to bylo?
8: To je moje.
10: Co bylo, to bylo. Teraz je to naše.
8: Ale. To snad nemyslíte vážně, ne?
10: Ale. Kde máte batožinu? Vy?
5: Tady.
10: A čo tam máte?
5: Osobní věci.
10: Hej, láskavo otevřte to.
8: Proč? Nemusí ukazovat nikomu.
10: Otvorte to. Prosím vás, já se s vámi nebudem. A, no já si to všechno zoberem. Otvorte to.
8: Tak opravdu za to tak.
10: Tak toto jsou vaše osobné věci? No. Obujte to.
8: To vstepuje.
11: To je moje, jste, jako já jsem...
10: Můžu, hádám, pánko, mě... taky drzí, ale to, ne, to nebude.
5: Máme
10: a toto je čo?
8: Televize.
10: Televize?
8: Ano.
10: To já vidím. Ale to se nesmě prevážat přes hranicu. Tato federální vecička. I s tím federálním programem. Rozuměli jste?
8: Jsem rozuměl.
10: A toto je čo?
9: Noviny, dnešní.
10: Tlač se nesmě prevážat přes hranicu. To vám nepovedali v té vaší Prahe? Háda mě.
5: Ne. Jsme se neměli jezdit.
8: Neměli.
5: Já jsem říkal, že to takhle dopadne, protože... Takhle to není vyřešený,
12: jazyk! Z jedných a týchž úst pochází dobrořečení i zlořečení. Ne tak býti má, bratři moji.
10: Kolegyně, mášte?
13: Pojď. Vaše pasy.
14: Já se ho pohladím.
13: No tak to nejste vy, ukažte se z profila.
14: No,
13: další pasy.
15: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
16: No, představte si to, nás to pochopitelně velmi těší.
15: No tak nás to přímo hřeje.
16: Ano, nás to hřeje, 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
15: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platiti kodaň.
16: No, tak to je dotaz, no. Že tady by se ptal, z čeho je třeba platiti kokodaň, že ano, tak to myslím z hnědejch slepic,
15: ano,
16: ale...
15: Zatímco kodaň, že je to ví každé malé dítě,
16: to
15: je hlavní to... město...
16: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, no. Že jo. Prosím vás, podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte.
15: Ne,
16: nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
15: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
16: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd.
15: Tak.
16: My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva. My, že nebudeme fušovat do vědy a...
15: No, a ona, že nebude pro legraci.
16: Jo, ano.
15: takže bychom začali.
16: Tak teď už prosím konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o letajících talířích?
15: To je zajímavá otázka.
16: No, tak nejde o otázku, jde o odpověď, že jo, právě. Jo. O letajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
15: Jo, bez použití nádobí, že?
16: Ano, tak další dotaz.
15: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
16: Může.
15: Může.
16: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
15: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mikén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, jeli či neněli opilí. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
16: No co já, co to je? Mě chodí manžel domů opilé.
15: To je pravda, nechodí.
16: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
15: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
16: Je. Jedna paní si za tímto účelem koupila balonek a nechává manžela fouknout.
15: To je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
16: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu poznámku. Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do třetího patra po okapové rouře. Tenhle test si ale dámy dobře rozmyslete, co záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak.
15: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se svléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
16: A já tu mám další dotaz ženský. Paní Bémová píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
15: Tady píše... Hezky, tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je. Roztomilý. No. Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou.
16: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
15: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit manžel se šňůru u žehličky.
16: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
15: Tak dost.
16: Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
15: Ano.

0: Němci jsou nejchytřejší. Co vy na to?
1: Jak jste na to přišla?
0: No, mají průměrný IQ 107.
1: No to ne, to oni jenom řádně dělají ty testy.
0: To je evropský výzkum.
1: Já vím, na to nedejte. Výzkumy jsou taky vždycky velmi pofidérní. A říct, že Němci jsou nejchytřejší, to zní blbě už na první poslech.
0: No jo, ale v tom žebříčku mají Češi jenom 98.
1: No to je možný, ale ono to stejně neexistuje, že by se dalo říct, že některý národ je nejchytřejší a druhý nejblbější. Může tam být nějaký statistický průměr, to je asi to, co měří, ale oni tyhle testy, jak jsem si všim, i v Česku, když vždycky někdo zveřejňuje pišně, jak má vysoký IQ, všimněte si, že to je dost často docela slušný blbec.
0: Tak já kolik mám já? Kolik mi typujete?
1: Můžete mít přes 30 tutově.
0: Víkend bude slunečný, co vy na to?
1: No tak doufejme, ještě to sluneční nestačí, záleží, jaká bude teplota, protože ono teďko jsou dny, kdy je slunce a jsou 2 stupně Celsia, čili to slunce je ohromně zesláblý.
0: Budete se opalovat?
1: No teďko určitě ne.
0: Zašli bychom spolu jako?
1: Ne, to určitě teď ne a já se vůbec moc neopaluju.
0: Znám
1: se...
0: takový pěkný koutek.
1: To je sice pravda, ale já jsem od přírody snědej.
0: Mohli bychom se tam opalovat i na Adama.
1: No to opravdu děkuju, Kateřino, jste velmi laskavá. Ale děkuju.
0: Teda vy na Adama a já na Evu.
1: Jo, jasně. Tak je vidět, že s váma to jaro nějak pohnulo, nevymyslí správným směrem.
0: Jidáš není padouch. Co vy na to?
1: Jak jste na to přišla?
0: No, našly se písemnosti, které to dokazují.
1: Jo, no to píšou v nějakém blbým plátku, asi ne?
0: Ne, Mladá fronta, Lidovky i Hospodářky.
1: Jo, tyhle ty kvalitní noviny, to, no tak jestli to píšou tyhle tři světově uznávaný listy, Kateřino, tak to je tutová pravda, že teda padouch nebyl.
0: Počkejte, ale oni prej našli nějaký nový dokumenty.
1: Já vím, ale tady přece nejde vůbec o ty dokumenty dneska. Tady jde o jistou symboliku a tam v té symbolice má Jidáš poměrně jednoznačnou pozici. Prostě Jidáš bude pro lidi vždycky symbolem zráce a noviny to používají na to, když tam nemají co napsat a mají volné místo, tak to zafláknou takovouhle připitomělou zprávou. Proč tam mají to místo, že to musí zafláknout takhle připitomělou zprávou, je ta otázka na ty noviny.
0: No protože já to pak čtu.
1: No tak to je jedna věc, že takovýhle lidi chučí duchem ještě tím, jako můžou být uvedený do stavu nějakého zvláštního nadšení, což je pro společnost nežádoucí. A druhá věc je, oni by se měli pokusit vyplnit to místo něčím směrodatnějším.
0: Slováci vymysleli vakcínu proti klíšťatům. Co je na to?
1: No tak to je dobře, hlavně jestli je účinná a jestli je proti všem klíšťatům, jestli není jenom proti slovenským klíšťatům.
0: No když se do vás klíšťák zakousne a saje, tak chcípne.
1: Jo, a no. To vy jako něco užíváte, jo?
0: No to je ta vakcína právě, ale aha, zatím je to odzkoušený jenom na myších.
1: No tam se pak zjistí, že i vám zkrátí život o 15 let, ale na druhou stranu nehrozí žádný nakažení pod klíštěte.
0: Tak vy byste do toho nešel?
1: Já bych s tím nebyl vždycky opatrný, počkal bych pár let, jak se to osvědčí a pak teprve, protože znáte to, to si budou lidi libovat, jak od nich odpadali klíšťata a pak odpadnou sami.
0: 1/3 hospod v republice šidí. Co vy na to?
1: No, tak to považuji za úspěch. Vycházeli jsme ze stavu, kdy tak 90% jich šidilo, čili to je docela pokrok.
0: Jak mám poznat šidící hospodu?
1: To nemusíte poznat. Stačí, když si budete dávat pozor, jestli vám ta hospoda vyhovuje. To je hospoda, kde se šidí, nebývá celkově dobrá.
0: Takže nemám radši nikam chodit.
1: No, u vás by to nevadilo, kdybyste byla doma.
0: Hele, a co byste dělal s hospodským, který šidí? Já teda na pranýř.
1: No, to já ne, ale tak já si tak nenápadně dávám pozor, jestli mě někdo šidí nebo ne.
0: A když jak někdo... si dáváte nenápadně pozor, já chci nějaký zlepšováček.
1: Zlepšováček je jednoduchý, musíte mě počítat a pak je pošizení. No, když vás chce ošidit, tak je určitou prestiží dát mu najevo, mě blbečku šidit nemůžeš, na to ještě nemáš.
0: Mladým nevadí sex za peníze, co vy na to?
1: Jo, jakože se to navzájem proplácej, nebo co?
0: No, ukázal to průzkum mezi 19-letýma lidma.
1: To vím, ale tam jde o jednu věc, jestli to je za peníze, to znamená s někým, ke komu nemají vztah, čili je to takový druh aerobiku pohlavního, anebo jestli je to sex za peníze mezi sebou, to znamená Jarda chodí s Alenou a...
0: Ne, Alena proč vždycky... by se za to platili, když spolu chodí ten první, no, říkáte, ten první je správný, jakože za to zaplatí a nevidí v tom prostituci.
1: No tak to je ta, zřejmě ta mladší generace, která si tak jako popletla některé principy kapitalismu, že má pocit, že vše, co je za peníze, práce, anebo dobrý, protože na tom ten náš systém přece jenom hodně stojí. No tak si to někteří možná tak blbě vysvětlují, že mají pocit, že když dávají sex za peníze, že si vlastně řádně vydělávají.
0: 1/4 českých dívek si umí představit, že by složitou životní situaci řešila pornografií nebo sexem za peníze.
1: No, to je právě to, co říkám, že mají pocit, že to je, jak často říkají ty pornoherci, že to je práce jako každá jiná. A já vždycky říkám, to říkají jenom pornoherci. A pro nás, pro normální lidi, je to prasárna jako žádná jiná.
0: V Senátu nemají ženy nosit trička? Co vy na to?
1: Já vím, no tak ona druhá pravda je, že trička, minisukně, já nevím, co všecko, a že to zavádí ten pan Jakubec, který píšou noviny, nikdy nepracoval jinde než v prostředí, kde se nosí kravaty a tak dále. Ale ono, já jsem první, kdo má rád, když ženy nosí trička, nebo ještě lepší se mi zdá, když nemají vůbec žádný trička, ale nejlepší je, když žena na sobě nemá vůbec nic, teda ne vždycky, ale často. Ale druhá pravda je, že v Senátu to tak úplně nejde. Protože když přijde žena, třeba pěkná žena v tričku v Senátu, tak já bych se vůbec nemohl soustředit na tu zákonodárnou činnost.
0: To jako, že jim je moc vidět na prsa?
1: Ne, vidět na prsa. Najednou si uvědomíte, jak je pěkná a že vy trouchní víte v Senátu.
0: To no tak jsou strašný... to ženský, ne?
1: No, to musí být strašný pocit pro ty senátory, čili já to chápu, že tam tohle zavedli, protože ono je to na zešílení. Najednou si tam uvědomíte, jak někde musí běžet život a vy zatím dřepíte v Senátu.
0: Každý třetí Čech dal někdy úplatek. Co vy na to?
1: Jo, no tak tomu věřím, já nevím, za jaký období se to sbírá, jestli se to sbírá jaksi za celý život toho Čecha nebo za posledních 15 let. Mě by zajímalo, jestli je rozdíl mezi těma posledníma 15 rokama a komunismem. V komunismu byla spousta oblastí, kde bez úplatku to nešlo. Já jsem dal taky úplatek, třeba bych dostal sunar, víte?
0: Hele, ale ještě se k tomu ty lidi přiznali, vy jste se teďka taky přiznal.
1: No, protože jsem si říkal, radši sunar pro děti, než že bych je zkusil nějak nakrmit morálkou, to opravdu by nešlo.
0: Prej, ale uplácej hlavně vzdělaní muži nad 45 let, tak to je přesně vaše kolonka.
1: No tak jsem se dostal do korupčního věku, dá se říct, ale já jsem, jak známo, kontroverzní, čili dá se předpokládat, že já naopak v tomhle věku uplácet přestanu.
0: A kdy je uplácení normální a kdy už je to trestný?
1: Nikdy, tak v té totalitě to mělo svou logiku, protože to uplácení byla taková součást vyrovnávání finanční balance a taky ten nedostatek všeho byl tak chronický, že prostě jiný recept nebyl. Kdo uplácí v demokracii, je pro mě žalostný případ, pokud ta demokracie trošku funguje, a protože si kupuje to, čeho není schopný dosáhnout vlastníma schopnostma.
0: Dneska je výročí Černobylu. Vybouchlo to před 20 lety. Pamatujete si to?
1: Ne, že si to pamatuju a o to víc mě dojímá. Dobrý je si to připomenout, že komunisti, kteří vždycky říkají, že taky udělali něco z dobrýho, tak to možná myslí právě třeba tohleto, kdy nám zatajili, lépe řečeno koncepčně utajili před národem, že došlo k jaderný havárii a naši lidi pochodovali na 1. máje, jeli závod míru, prostě jsme se venčili a větrali jak málo kdy jindy. Takže komunisti jsou v tomhle případě, nebo komunisti strana Československa zodpovědná svým způsobem za poškození zdraví, ne-li za zabití.
0: Vy máte taky nějaký následky?
1: No tak já mám z komunismu jiný následky, myslím si, že přímo z Černobylu ne, ale byl jsem jeden z těch, kdo žil taky v tom nevědomí, který bylo koncepční.
0: Takže zaplať pánbu, že jsme to přežili.
1: No vůbec, komunismu spousta lidí nepřežila právě proto, jak to komunisti dělali, a je třeba jim to připomínat, a Černobyl je jednou strašnou nekonečnou připomínkou jejich odporného způsobu vládnutí.
0: Dneska jsou čarodějnice. Co vy na to?
1: No takže máte svátek, ne?
0: Budete mít táborák?
1: Já ne, vy byste měla lítat.
0: Vy to nedržíte?
1: Já ne.
0: Fakt ne, jo?
1: No ale lítáme vždycky čarodějnice kolem baráku. Oni takhle na svátek čarodějnic jsou ještě drzejší než kdy jindy, tak dorážejí trošku.
0: No ale teď se přece upalujou, ne, čarodějnice?
1: No tak ne upalujou, ale pálej.
0: Mně se tato tradice líbí.
1: To věřím, dejte si hlavně pozor, aby vás někdo nešoup na táborák taky.
2: Karle, styďte se. Máte slovo.
3: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
2: Karle, nestyďte se.
3: Děvkař.
2: Karle, styďte se.
3: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi... Mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
2: Jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
3: No jo, ale jak?
2: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
3: Ale to se nechte toho, jo.
2: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy? Kam jdete?
3: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
2: No tak to každý, to každý, jo, máte po té hygieně. Kam jdete?
3: No, na snídani.
2: Ale kam?
3: No do hotelové restaurace.
2: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. A, pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
3: Ne, já bych prosil minerálku.
2: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale spravováčka si dáte, co?
3: Ale ne.
2: Kyselou okurčičku tam máme. Ne. Nebo že jste to vy, 2 deci láku?
3: No, já bych prosil Matonio kyselku a prosil bych kávu.
2: Kavičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že jo? No, tak to by byla matončička a kávička. Jo, snad mi... To je Černoch. Karličku, kuci, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? Tu máš... Dáš si se mnou panáka.
3: Ne, já už
2: ano,
3: mám objednáno.
2: Dáš si se mnou panáka ne. A tady něco, pak to můžeš otočit.
3: Ne.
2: Karličku, dáš si panáka. Jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď. Karliček, Černoch je tady. Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Oh, že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradi vidíme, víte.
3: Ne, přece, to
2: no,
3: ne.
2: No, ne, ne, ne. My to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No, takže, Karle, máme posnídaní, že? Den je před vámi. Co děláte potom?
3: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
2: To se vám nedivím.
3: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
2: Číslo číst, dobře.
3: Přikoupím kousek salámu.
2: No salám, salám to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
3: No na obě.
2: Kam?
3: No do hotelové restaurace.
2: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady kávička.
3: Můžu si něco objednat k jídlu?
2: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle, takhle to, abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, už to máme, už to máme.
3: Moment.
2: Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, vej? Ty kluku, jak ty to děláš. Kaličku, popojedem, co tady? Kale, to tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to s bíječkou nedostanou ven. Kaličku, dáš si, pojď ke klukům. Karel se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců. No, takže se to nese. Pane Černoch.
3: Já jsem si objednal něco k jídlu.
2: Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jako zatím taková pozornost podniku. Už
3: ne,
2: já ty
3: to ne,
2: no,
3: ne.
2: Moskovská stalička.
3: Ne, ne, to ne, já to nepiju.
2: Já bych si tady napsal, laskal jim 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si schodíte, jatýrka uděláme. Co by dup. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak nám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
3: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká no, zajímavá to, výstava, přikoupím kousek salámu
2: no, a... Co máte pořád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
3: Do hotelové...
2: Restaurace! Tak. Pane Černoch, jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
3: To ne.
2: Vy si s tím poradíte.
3: Ne, já.
2: Ano, já si napíšu archivní. Ta společnost ve výčepu dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to půjde.
3: Pane vrchní, ale...
2: Je, Černoši! Kdy se berete vy, kuci mourovatý? Vy jste si tady tak zvyklí, vy kuci. Pojďte, musíte zahrát Marusce ve výčepu ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
3: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
2: A kuci, tam máte natočíno. Ano, pane vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
3: Vrchní.
2: No, prosím. Vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, Den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem, klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonil, no tak to je 16 myslivců, 8 grogů, 26 piv, to ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy. To je hrozné. Chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
3: ale já
2: to
3: jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
2: Já vím, ženský, tak tohle, jestli by to mělo dopadnout, jako tamhle s tím pitím, ženský, prosím vás, ženský.
3: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, jo, nebo osvětlit no,
2: osvětlit
3: chtěl...
2: a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstalo.
3: Já přece nejsem žádnej...
2: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
4: Unavený zpěvák, který jde po koncertě spát se Šiškou sám.
5: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se. Vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
6: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
5: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty 4 před ním stály za prd.
6: No jo. Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
5: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. A na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
6: Kolik vám visel?
5: 2 dny, no. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme, že jo. A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
6: Já ho znám jenom od oka.
5: Jo, tak, jako od vidění.
6: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
5: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
6: Ne.
5: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
6: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
5: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
6: No, tak tu tam má pořád, víte.
5: Jo,
6: no.
5: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
6: Spolehněte
5: Děkuju,
6: se. No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
5: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
6: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
5: A co s ní jako budete dělat?
6: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl. Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
7: No, on prohrál i nějaký cihly.
6: Ale ne, auto.
7: Cože?
6: Auto.
7: Auto.
6: No.
7: Auto.
6: Ano.
7: No to já snad nepřežiju.
6: No tak tím by se to velice usnadnilo.
8: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
7: Jo, tady leží, no.
8: Pane bože!
7: A vy jste kdo?
8: Já jsem Levoboček.
6: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
7: Jo, a co? Jo, jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
8: Levoboček! Pane bože!
7: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk. No já... A takhle mi ho Fandu oplakává.
6: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
7: Že by příbuznej.
6: Přihořívá.
8: Tatínku!
6: Hoří!
7: Ten konec.
6: A já myslel, že dělá chybí jenom škarta.
7: Marja, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
8: Ne jednou, třikrát.
7: Jak třikrát?
8: Já mám ještě dvě sestřičky.
7: Ne.
8: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
7: Ale ne.
8: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
7: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
6: To jsou jeny. Geny ty má každej, ty měli Franta.
7: Jo, no. A kde teda jsou?
6: No to já nevím. No.
7: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
8: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána,
6: tak... Chlapče, vydrž, já to zařídím. Panínko,
7: ano.
6: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
7: Já jsem Marie.
6: Tak Máňo, koukej ma za domu vařit.
7: No, co si to dovolujete?
9: Upřímnou soustrast. Odpusťte. Ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
7: Vy jste znala našeho Fandu.
9: Znala je málo.
7: Málo.
9: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
7: Cože? Tak vy jste...
9: Jeho tajná milenka.
7: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
8: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
7: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Kardan a děvky.
9: No dovolte. V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
6: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
9: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
7: Ježiš, kytku.
9: Jak ten uměl být pozorný?
8: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
7: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
9: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
7: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to. Prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No, ale já jsem se ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. No. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata,
1: ne, děvčata, prosím,
0: přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Záhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co Fandovi, vem to domů.
1: Jo, je to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna. On taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak,
3: hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja. Honem! Honem! Lepidlo!
0: Ale
1: lepidlo.
0: Roztrány ti to nikde nevemou!
1: Ježišmě, nevemou, nevemou, já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda.
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No, doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
4: Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti, králi mikromile miligrame první, já přináším špatnou zprávu.
5: Milí komoři,
4: no?
5: Já se nepamatuju na den, kdyby si mi ty přinesl dobrou zprávu. Dobrá zpráva bude, až umřeš. Ale ani tu mi nepřineseš ty, tu přinese někdo jiný.
4: To je pravda.
5: Tak co je?
4: Letí k nám drak.
5: Drak?
4: No.
5: Teď v zimě, ale blbost. Draci přece vždycky přilétají na jaře.
4: Ale to není blbost, to si vaše královská urozenosti, přirozenosti, nadřazenosti, vaše jasná nevědomosti. To si ráčíte plést s vlašťovkama. Vlašťovky přiletají na jaře, draci v zimě.
5: Hele, nepoučuj, nepoučuj, jo? Co je to za draka?
4: Je to blb. Ale strašnej.
5: Co to?
4: No, blb je to strašnej, no. Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazen...
5: Ale prosím tě, zkrať to, ty se mnou pořád hovoříš tak oficiálně.
4: No jo, tak teda dobře, ty starý píšiš
5: vole. Ale moment! Tak to zas ne tak důvěrně, ne? Spolu jsme na krále neštudovali.
4: No.
5: Tu čtvrtou špatnou zprávu rychle. Sežral železnou jízdu s vybranýma penězma, s daněma, no co ještě víc?
4: No, chce princeznu.
5: Princ... Jakou princeznu?
4: No, jakou princeznu, naší, teda vaší.
5: Poslouchej, komoři, dechni na mě. Co pak my máme nějakou princeznu? My přece žádnou princeznu nemáme, já jsem přece bez dětek, bez princezna, bez ženěn.
4: Ten drak je blb vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti. Zatím v každém království požadoval princeznu a bylo mu všude vyhověno.
5: No jo, vyhověno, vyhověno, ale kdy já teď mám se na nějakou princeznu?
4: No.
5: Se přece nedá stihnout do příletu toho blba. Zájmu dynastie se oženit, říct si nějakou ženskou, notabene, ta by musela pomít dceru, dcera by musela v zájmu dynastie vypočet, květno se nedá stihnout.
4: No ale proč hned tak hrozným způsobem se obětovat a ženit se, vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti? Hejte, my tomu drakovi někoho nastrčíme. Hejte, ale ono už je to jedno, jaká dívka to bude. Rozumíte, hlavně ať má dlouhý vlasy, bílý šaty a na hlavě korunku. Samozřejmě z kočičího zlata, přece nebudeme drakat spát pravým zlatem z diamanty, ne?
5: Ale to je komoří dobrý nápad, to je dobrý nápad. A znáš nějakou, která by to pro nás chtěla udělat?
4: To neznám.
5: A komoří, co kdybychom to udělali jináč? Já tě adoptuju.
4: Co se mnou uděláte?
5: Že tě adoptuju, ty se převlíkneš za dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
4: Počkej, já a princezna?
5: No sám si říkal, dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
4: Počkej, já a

0: Teda budu vaše dcera, vaše královská princezna, jo? Tak já taky musím mít nějaký věno, že jo? Kolik věno? Dělá moje věno?
1: Věno?
0: No věno. Máte princeznu, princezna vypůjčila do věku, když se o ní zajímá drak a princezna taky musí mít věno. Protože co když se objeví krásný princ, draka porazí a bude svatba?
1: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
0: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
1: Věno budeš mít, řekněme 100 000.
0: No tak to je výborný.
1: 100 000 zlatých, ano. Co se raduješ, prosím tě? I kdyby náhodou se našel nějaký princ, který by se draku postavil, tak co budeš dělat potom? Až ten princ se jme hledí, nasadí si brejle, co si nemyslíš, že si tě veme? Tele hrudní křivý nohy.
0: Co teda ne, to jistě ne, jenomže já jen, že si teď z toho svýho věna vezmu takových, no, dejme tomu 25 000 zlatých a nechám se zastupovat.
1: Jak zastupovat?
0: Profesionálně. Víte, kolik princezen se za tyhle prachy půjde nechat ochotně sežrat drakem?
2: Dojíš, Ďuro, dojíš.
3: Dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš.
2: Ech, dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš?
3: Dojím.
2: Veď tak len doj.
3: No už čo, dojme.
2: Tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, a len dojím a dojím.
3: Aha, tam už onako dodojíme.
2: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
3: A je toč minule. Dojím ti a dojím. A zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, pomyslel som si. A čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel. Tá ma dala také čudné oči. Aj raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
2: Pozavčerom si tak kráčam, hore grúňom, a zrazu ti mi zišlo na rozum takvo to. Na čo si ty, Ondro, to ako ja? Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? No štav som sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
3: Bolo by na čím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása, dookola samé hviezdy. Sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakuľou pohrozil. A čo už môžeš bakuľou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
2: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Hádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať. Už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalená. Ak chrochce, tak chrochce. Hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
3: A čo, že sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza návalila bôbu, doniesla mi to len pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz, faka som posúril, a len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam do neba, hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Však zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože, fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zozu po papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. A však nie je to dosák.
2: Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala.

0: roztoužení se to jmenuje.
1: A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl. Tak... Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skromných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela. No zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš. Úplná armatura. A ten, když se chce umýt, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje. Ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopech přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak proto, že jsem se chtěl jaksi trochu rozdat, a jednak proto, že jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Roztouženém zadumání. T. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3 a jedna rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačím. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Ej, prostou ženem zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostou ženem zadumání.
2: To je
1: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
2: Ano.
1: Takové to obrácení do sebe, že ano?
2: To je tohle.
1: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
2: Já.
1: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.

0: Už by to měl být?
1: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
0: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč z toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
1: To by mě nevadilo. Finština ta je tady taky.
0: Taky?
1: Hlavně, aby to byl odborář.
0: Milenko, víš, že to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář, to dá rozum, ne?
1: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej se, tady třeba, no, zotavovna závodní odborová.
0: To je česky,
1: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndisksen lomakotino. Nebo turecky, dinlemne evi birmjusus. No, tady, práce, bezpečnost, produktivita, finsky. Tyjeven suojelu.
0: A parahohikotitatis.
1: Ne řecky.
0: Řecky.
1: Tady turecky. Gvenlik, verimliklik, no. Co jak?
0: To je nepříjemný, aby se neurazil. To bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
2: Promiňte, prosím, ale tady obsazí, no.
0: Jak to?
2: No, rezervé, teď se důle.
0: No, to je rezervé pro nás.
1: Ano.
0: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince. Na Itala.
1: Ano.
0: Jednoho,
2: no,
0: Itala.
2: Pardon, no. To je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
0: Co?
2: Na velmi dobrých vínek.
0: No, my jsme skromní.
2: To tady Cinzano, Rufino.
0: No, tak to ne, to.
2: Nebo Chianti. No, máme i Mozo. Výborně.
0: No, počkej, tady no, no, tak jo.
2: Výborně, prosím. Hned dám jednu chlavínku chladit.
0: Dobrá, hezká paleta, co?
1: No, to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
0: No,
1: nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Když jsme na Capri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
0: No, to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
1: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit.
0: Oh,
1: já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo kožich.
0: To bude on.
3: Buongiorno, signorina.
1: Buongiorno,
3: signora.
0: Buongiorno.
3: I capisco italiano? Morim con un bar percuto minerale di appetito. No.
1: Per favore.
3: Per favore.
1: Io parlo più adagio.
3: Adagio. Oh, ver la metine, da ver algoniaca. Ia brillanto, secchi, rozumila? Ia ne ale nemo. Ia vicceschi, ia...
1: Italiano.
3: Una perfetta.
0: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně česky, pane.
3: Scusa, ja Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, e tanto credo ti ledomedo. Aromatico pistacia.
1: Pistacia.
3: Fabrico.
0: Já jsem ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
3: A víš, čapito.
0: To je moje paní tady.
1: Ženíšková.
3: O sole mio.
0: Poslyšte, pane Mortadella.
3: Mortarello. Qua ti pencio.
0: Já jsem slyšel od jistého pana Pazderi.
3: Oj, sí. Tulito, amigo Pastiero, amigo Pastiero.
0: No tak ten
3: privato.
0: Amigo Pastiero,
3: hovoril.
0: Amigo Pastiera, on nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na Capri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
3: písemně.
0: Hotely jsou u vás drahý, takže my jsme si jako mysleli.
3: I to oficiálo.
0: Jo.
3: Adresore comandore.
0: Dobrý den, já děkuju.
3: Maje, vane mata mora. I Capri moje haciendo. Il vileto taxico vanera haciendo gratis. Gratis.
1: Grazie, signorina. Grazie.
3: La mego maniera chiudo sia.
1: Io voglio...
3: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
0: Auch nicht.
1: Italiano.
3: Ja, Italiano. Auch, ja.
1: Le svetro.
3: Ah!
1: Felice.
0: Ma se modlíš, nebo se optáš, že co? Já tomu nerozumím.
3: No, ma tresco, nieto, ace, maro. E trabiesco. ba more maya haciendo. Vi, mua hostitutka. Ah. E vi hostesco. Hacienda, alles do grato i Casacink.
1: Casacink,
3: mia lira Casacink.
1: Detto na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
3: A ta účet, ta naša. Bacha.
0: Jo, tohle to je prima vineta, prima vineta.
3: Prima, mose, svarce, kance. E to, brat, je Marka. Dobra. Molim. Jo,
1: prosím vás.
0: Já jsem pan Paz...
3: No víš, hlavní penisa, no.
0: Pan Pazděra nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
3: Kostvarno Čenča,
0: našema, Čenča. Našema korunama.
3: Vilire a koruna.
0: Já bych nerad urazil, samozřejmě.
3: Neurazíte.
0: Vy se neurazíte. Dali vám.
3: To dobrý obchod. No, i komerciál a presta, no. Vy prijela vuestra taxi da Capri i v mia hacienda vyžila... Ako milionára.
0: Ne.
3: No. Multimilionára. Vy Marcello Mastroianni, la grande. I vy Sofia Loren.
1: Počkej. Já se zeptám, prosím tě, jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
0: Dovolíte? Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na ostrově bude zájem? Jako...
3: Zboží. Materiál.
0: Materiál, produkty a...
3: Produkty, alla, je is alla...
0: Fabrikáte,
3: Alla fia moderato, cosa, osso, stia.
1: Přece kozu nemůžeme tahat z taxíku do Itálie, kozu.
0: Počkej, Milenko.
3: Ale listia, cosa.
0: Kdybyste dovolili, já jsem nakoupil trojhousle.
3: Husle?
0: Husle, no tak je to, jak se to... Paganini. Krém na boty Globino, to je výborná marka.
3: Globino, a s tím máš jáda.
0: A knoflíky, jak se to řekne italsky?
3: Gombíky.
0: A diamanty mám.
3: Diamanto. Grande diamanto.
0: Ne, nařezání skla.
3: A, fenstr diamanto.
0: Mám to za 3000.
3: No, è tutta rosmanito, è tutta interessno materia.
0: Io?
3: E vi, molto, molto, ja era il libro, i denara, mozza penisa.
1: To nevadí, to si vememe pučku, to si můžem přikoupit.
3: Ne, vítám a mozza penisa, curíko.
0: My můžeme nakoupit ještě.
1: Můžem přikoupit.
3: No, i esta misa. Ja vi este termina TV na Capri eta Julieta.
0: No jo, to je
3: Augusto i Julieta.
1: Augusto v Juliáne to ja mám.
3: Oj, Juliano, mocato, moc vrka komaraš. Augusto je to perfekta sezona.
0: Tak mi přijde Augusto, tak to je nějako na
3: beton.
0: Augusto, na betonito.
3: Da. Sì, vi prie hatono ista ja to le appinto.
1: A quinto?
0: No. No tak na zdraví, jak se říká u nás tady, Italia.
3: Cinque. Na ten, na zdraví.
4: Viste Cesaro Mortarello?
0: Ja? Ne, co má být?
3: Riu, Cesaro Mortarello?
4: Jste začen, půjdete se mnou.
0: Počkejte, moment, co to má znamenat?
3: Co je to začen? No,
4: mafie, pašování drog.
0: Co to?
4: Vy toho pána znáte? Ne, vůbec
1: ne.
4: Známý?
1: Ne, vůbec nic,
4: náhodou si přisedl, ano, že? No, a to se mnou, račte.
3: Přisacena, já mafia.
4: Prosím.
3: Vy to nemáte pořádka v hlava. Tak Cesaro Mortarello, dottore, da universitaro. Můj tata, mafio, to prosto, no a já ne.
4: Prosím, mafia.
0: Pro pána Jana za 3000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
1: 3000 na mafii. Já se snad zblázním.
0: Co to?
2: Já prosil jsem... bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
0: Ještě tohleto.
1: Pláč. No.
3: Poslední, ty jsi mi dál, jak jsi vedel domů a jim měl povídat, já neznám. Co?
4: No dovol, tady máš ten rybářský lístek a v 3:15 mě zatkneš v Alkronu, jo?
3: Jo.
4: Já tam mám jednoho kozena, který chce za 5 tácu na Kanárský ostrov.
5: Ale, jak to, že vedle vás volné místo? Zavolejte honem babičku nebo souseda. Začíná náš pořad. Riskuj, ať je léto nebo zima, s riskem nám je vždycky prýma.
2: To je blbě.
5: Prosím?
2: To je blbě, povídám.
5: Jak pak je to správně?
2: V hospodě je vždycky prýma.
5: To je náš soutěžící pan Václav.
2: Dobrý den.
5: Odkud jste k nám přijel? No.
2: Z Prahy.
5: To je ale dálka. No a vaše záliby koníčky?
2: Co vám říkal minule přece?
5: Ale máte pamatováka. Já jenom připomenu, že pan Václav rád houbaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco?
2: No rád sbírám známky.
5: A vida.
2: Hoube.
5: Ano.
2: Docela rád cestuju teda.
5: Takže jste nám to ještě rozšířil od minule?
2: Tak náhodou rozšířil, protože už týden soustavně chlastám.
5: To je milé. Yeah. Já už vidím témata prvního kola Risko, takže prosím, vybírejte. A nebojte se zariskovat. Jmenujeme se přece Riskuj, a ne třeba Bačkura. Skvělý for. To mě teď napadlo, Bačkura. Inu, skvělý moderátor, tak skvělý for. Tak jsme se zaspáli a vybírejte.
2: Naše historie za 50 tisíc.
5: Slavný český náboženský reformátor mistr Jan Hus byl upálen v Kostnici a jeho popel byl vržen do Bodamského jezera. Nás zajímá, jak se tento reformátor jmenoval. Já vám mohu napovědět, že to byl mistr.
2: Mistr světa.
5: Ne, mistr Jan.
2: Rosák.
5: Ale mistr Jan Hu.
2: Sák.
5: Já si myslím, je to obsaženo, můžeme uznat.
2: Slavné prohry českého národa za 65 tisíc.
5: Jak se jmenoval vůdce poraženého chodského povstání?
2: Lomikar.
5: Jste ale kus debila, ne. Je to Jan Sladký Kozina.
2: Kozina.
5: Tak si to zapamatujte, Kozina.
2: Kozina.
5: Vybírejte dál, já vám to odpustím.
2: Je, tak to jste hodné, děkuji.
5: Za málo cizího krev neteče.
2: Přísloví napoví za 70 tisíc.
5: Panenka rozmělá, červená malina, travička zelená, tu je má... Na, něco, doplňte.
2: Kozina.
5: Peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude kozina. Pojďme dál.
2: Dobře, no tak jo. Říkávali naše prababičky za 85 tisíc.
5: Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz?
2: Korzet.
5: Prosím?
2: Korzet.
5: Tak bohužel, tentokrát je na místě ta vaše kozina. Pojďme dál.
2: Český scouting v období totality za 100 tisíc.
5: Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad scoutů v totalitním Československu. Je jich víc, ale stačí nám 5.
2: Ano. Přeskoč, přelom, podles, zrať a udej.
5: Ano, jestli tam patří také třeba pomluv a ukradni, ale stačilo nám 5. Pojďme dál.
2: Ženy na evropských panovnických dvorech za 135 tisíc.
5: Na dvoře krále Ludvíka 14. přezdívaného též Slunce. To byl kreten. Působila také madame Pompadour. Byla to králova, doplňte.
2: Matka.
5: Jste blázen, ne?
2: Nebo nějaká tajemnice.
5: Jste upat asi.
2: Stážistka.
5: Datel, odpovězte správně, než vám zasnou letky. Tak honem. Madame Pompadour byla
2: když
5: králová.
2: Já si teď zrovna nemůžu vzpomenout, kurva.
5: Správně, ano, na poslední chvíli, ale správně. Já ještě doplním, že byla zároveň i milenkou. Pojďme dál.
2: Evropské státy za 166 tisíc.
5: A teď jste narazil na prémiovou, takže budete odpovídat zcela sám. Samozřejmě, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má Spolková republika Německo? Máte toleranci 3 Němce?
2: Ano. 79 milionů.
5: Ano.
2: 358 tisíc.
5: Ano.
2: 942.
5: Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má celá Evropa? Teď už bez tolerance.
2: 890 milionů.
5: Ano.
2: 556 tisíc.
5: Ano.
2: 321.
5: Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak se zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavi, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny. Je to Walkman, sluchátka a 2 tuškové baterie v hodnotě 50 korun neznámého výrobce.
2: Co?
5: Já jsem to koupil v tržnici od Rákosky. Dále je to Škoda Octavia, ta se vás dnes taky netýká. Myslím, že než ji někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 tisíc, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste blbý jako pučtok, ale pořád jste na tom líp než ten Levinger Stehlik s Poldovkou.
2: Nezlobte se na mě, pane Krasle.
5: Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda.
2: Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná. Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vyply proud, tak byste byl úplně v prdě.
5: Máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou! No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra!
6: Dobrý den, pane Grundle.
7: Je, dobrý den, pane Carboch.
6: Co pak tady děláte na lavičce?
7: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
6: Jo.
7: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
6: Myslíte sem na lavičku?
7: No tak kam jinám?
6: No tak jestli není moc studená zrovna?
7: To není, to ne.
6: Tak by si chvíli přised, no.
7: No.
6: Jo.
7: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
6: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
7: To chápu.
6: No jo. A víte, že ta lavička je nějak mimořádně teplá?
7: Tak.
6: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
7: No.
6: Jak je tohle možný?
7: To nevím.
6: No jo. Co vám hledáte?
7: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
6: Jste tady měl někde řízek?
7: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
6: Jo. Jsem někam na lavičku?
7: No, jsem zrovna.
6: Jo?
7: Ano.
6: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
7: No to byl.
6: Jo?
7: No.
6: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
7: A víte, že to je možný?
6: Jo?
7: Proč se ptáte?
6: Ne, a jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
7: No jo, to je možný.
6: No jo.
7: A hřeje vás to hodně?
6: No dost vám.
7: Jo.
6: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
7: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
6: Že jo?
7: Jo.
6: Já si o to již taky myslím, víte?
7: No jo.
6: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
7: no
6: že jo?
7: No právě. To je mi taky divný.
6: No jo. Víte, co se bude nejlepší, asi stoupnu a koupnem se, ne?
7: Jo. To bude nejlepší asi.
6: Jo, hejte,
7: to je on.
6: Víte, co vám to říkal, já jsem to myslel. No jo, tak si nechte chutnat, no jo.
7: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte?
6: Ne.
7: Ne.
6: Co pak, vždycky nerad, nebo co?
7: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
6: A
7: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
6: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
7: Jak to, že najednou nechcete?
6: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
7: Jo.
6: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak mám potom, že na to nemám chuť.
7: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
6: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
7: Ale jo! Si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
6: Ale jo, to já bych si dal.
7: Tady náhodou, víte,
6: no jo,
7: takže...
6: tak to jo, to víte, zase...
7: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
6: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
7: No jo.
6: Nějaký moučník nebo co, ne?
7: No, říkám, závin.
6: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že to jmenuje?
7: Závin.
6: A jo.
7: Vy to neznáte?
6: Jo, to já znám tohle, ano.
7: Proč byste to neznal?
6: Už jsem taky někde jet tohle,
7: no.
6: Co?
7: Proč by ne?
6: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
7: No všem, to říkám, jablečnej závin.
6: No jo, opravdu dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
7: Vždyť, když je to jablečnej závin...
6: No to je právě, to je s ovocem většinou bývá, jo. No nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
7: Kde pak? Jabka!
6: Jo, jabka, aha.
7: Jabka.
6: Opravdu dobrý to je, jo.
7: No.
6: Chutná skoro jako štrůdel.
7: Ale to je přece štrudl.
6: Jo, to je štrudl, jo. No. Já myslím, že jste říkal, že to je jablečný závin.
7: Přece štrudl nebo závin, to je jedno.
6: No to je jedno, ano. A tohle je štrudl nebo závin teda?
7: No tak správně česky se tomu říká jablečný závin.
6: Je to opravdu moc dobrý, ano. No. A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
7: Dobrý je to. Jo. Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
6: No jo, to já jim taky rád, jabka, no. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě župan.
7: Ale vy mě nerozumíte.
6: Ne?
7: Jabka v županu jsou pečivo.
6: Jo?
7: No.
6: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
7: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
6: Jo?
7: No.
6: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
7: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
6: No to je možný, no. Jo, jo.
7: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
6: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
7: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
6: Jo.
7: No.
6: A on ten župan se peče sebou?
7: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
6: No to je pravda.
7: No.
6: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
7: Naopak to chutná výborně.
6: Jo.
7: Vy si to zkuste někdy udělat.
6: Jo.
7: No.
6: Myslíte upít ten župan s těma jabkama?
7: Ty jabka v županu.
6: Aha, takhle, jo, jo.
7: No. A jak se to dělá, to no, máte...
6: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
7: Jo.
6: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
7: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
6: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte.
7: No proč, když je to dobrá kuchařka?
6: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
7: No.
6: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
7: Jo, jo.
6: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
7: To jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
6: No já už taky mám posvačně, no jo.
7: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbok, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
6: Já už chodím 30 minut do kurzu na vaření.
7: No jak je možné, že to ještě tak málo znáte?
6: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
7: Jo, no. Tak.
8: Tak přátelé, v tuto chvíli hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je...
9: To moje vlastní zuby.
8: Tohle to je vlastní?
9: No jistě, a nejsou tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, že jsou velký.
8: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
9: Ano.
8: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si na límeček.
9: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
8: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu. No.
9: A to jí řeknu.
8: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
9: Sex.
8: Ne. Je to s, ano to ano.
9: Myslím, že budeme rozbírat káma sutu.
8: Nebudeme rozbírat.
9: Jsem se na to připravoval.
8: Nebudeme
9: rozbírat. Normální úkol. Víte, paní se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
8: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s...
9: Svatba.
8: Ne, svatba ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp...
9: Sp... Spirit...
8: Ne, není to spiritus.
9: Spiritus.
8: Ani spopelnění. Je to spo...
9: Spolek, přátel, že...
8: Sport.
9: Sport.
8: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
9: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcípalo?
8: Dávej si pozor na ty slova.
9: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, že ho vykopali, vzniklo Zakopané.
8: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
9: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To jo. Je nebezpečný sport.
8: No, tak to asi
9: ano. 4 roky jsem dělal Shaolin.
8: A co, zlomená ruka nebo něco?
9: Ne, první kolo, stal jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
8: Třeba šachy jsou sport.
9: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
8: Ano.
9: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní, ujeli domácímu borci, jakýmu si arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, který by se opíral o šachovnici a vypichnul si v oko vo vlastního pindíka. Nebo vo střelce. Teď nevím.
8: Prosím vás.
9: Vo věžku těžko.
8: Sport je velice záslužná a dobrá věc pro zdraví. Vemte si například ping-pong.
9: Ping-pong, to je nebezpečná věc.
8: Ano, běžíš, tak třísku si zadrhneš.
9: Horší věci se stávají. Na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong, to je pro blbý, pane mladý. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento v zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom s tenisákem na tenise, rozsák dal smeč, já to chytnul do huby.
8: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěný. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
9: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte dneska možnost vyhrát sladkou odměnu.
8: Ale.
9: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
8: Prosím tě. Co? Já to vím, který sport si dělal.
9: No tak hádejte, ne.
8: Skok do zdi.
9: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
8: Jo, tohle myslíš.
9: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě na 50 metrů na běžící cíl.
8: No, nedělej si z toho srandu, nebudou ti to věřit.
9: Já jsem střílel za Lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali u nás v oddíle dokonce Wilhelm Tell. Pak jsem s kamarádem dělal takový číslo. Jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů, no. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dle. Jabko jako jabko.
8: No, musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Wilhelm Tell.
9: Ano.
8: Vy, kdo víte, kdo to byl Wilhelm Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá: Tele, kam to střílíš?
9: Ne, Tele, Wilhelme Telle, kam to střílíš?
8: Hinku,
9: no, Jarmila na mě volali, ne?
8: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až ve sprchách, vole. Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
9: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
8: Ano.
9: Při lukostřeleckém mistrovství světa, bylo to v Mogulsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas-e-Ajartul.
8: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
9: Kuzbas-e-Ajartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přítele na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davlet by Vjurtučučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
8: Zase jedna důležitá věc.
9: Ano?
8: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
9: A víte, jak skončil ten chudák, ten Davlet by Vjurtučučím? Teďka v Tibetu zpívá v chrámek ty vejšky.
8: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
9: Takhle nízko? Ale...
8: Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu. Ano. Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
9: To je nebezpečný sport, přátelé.
8: Ježíš, ano, jestliže neumím plavat, tak nelezu do hloubky.
9: Jistý James Foster, zvaný sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
8: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba turistika.
9: To je nebezpečný sport.
8: Ježišmarja.
9: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
8: Hele, dávej si pozor, co říkáš, ano?
9: Ano.
8: Nikdy mi neříkali kamzík.
9: Vám vždycky říkali králíček, ano.
8: Ano, protože jsem takový hebký.
9: Ne, takový rychlý, říkali holky.
8: Hele, mně je to jedno.
9: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
8: Ať je potvím, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
9: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
8: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika,
9: ano.
8: Což jste tady vy prakticky všichni.
9: Ano, intelektuálně silnější část publika to určitě lépe pochopí. Ano.
8: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
9: Po? Jako po akci? Ne.
8: Poe?
9: Poe? Alan Edgar Poe?
8: Téma je poezie.
9: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. 20 stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Demižony, sudy.
8: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
9: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
8: Ty jsi někde recitoval?
9: No jistě, já jsem vítěz festivalu vybroušeného slova.
8: Upřímně, on to nebyl festival vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
9: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
8: No, to se nedá nic dělat.
9: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
8: Tak. Ale to no. Se hodí.
9: To se hodí.
8: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
9: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
8: Co to?
9: V mých básničkách zvířátka chcípají.
8: Prosím tě.
9: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
8: Alois, to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
9: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
8: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem, no.
9: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
8: No jistě, zbytek musíte vrátit. No,
9: odevzdat,
8: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil a oni řekli, pane mladý, že jste to vy, ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
9: Ano, 16 teráka možná. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
8: No?
9: Třeba tahle je pěkná, Kanárek, ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
8: Ježíš.
9: Já jsem ji psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
8: Ano, na operaci slepého střeva,
9: to která... To nebylo slepý střev.
8: Bylo to slepý střev.
9: Bylo to slepý střev. Tak, jeden. Je to velmi vážná, dojemná, smutná básně, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Ano. Hoďte na tu paní dejku tam.
8: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
9: Jste manžele, že jo?
8: Jak jsi přišel na to jsou manžele?
9: No pán si nevšímá, to je obě jisté. Ha,
8: víš co, básničku si slíbil.
9: Slíbil básničku. No. Kanárek. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel, ke všemu jsem čapla černý kašel a zarděnky. Co?
8: Cože?
9: Cože?
8: To je všechno.
9: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici, zarděnky. Ještě k tomu černý kašel.
8: Takhle se dělají
9: no
8: verše.
9: No jistě, to je, tomu se říká poezie všedního dne.
8: Tohle je poezie no, velmi nevšedního
9: to mám, dne. To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá. V tom.
8: Tvým vzorem je Volker?
9: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá.
8: A to ti u týdla ale musel se hodně nadřít. Tam byl s celou rodinou, ne? I bratranec Fernet přijel. Sestřenice Zelená taky se zúčastnila.
9: Tahle básnička je taky pěkná o zvířatkách. Měl krteček do beček, rošláp mu ho chlapeček. Blbeček.
8: To nejde. Ti lidé chtěli kvalitní básně.
9: Já jsem dokonce vydal sbírku básnickou. Ministerstvo školství mi vydalo, to je pro děti předškolního věku. To je taková výchovná poezie.
8: Tobě vyšla sbírka?
9: Ta básnická sbírka, kterou jsem vydal s ministerstvem školství, se jmenuje Elektrický proud přítel člověka. Nevěděla holčička, že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
8: No to je výborný.
9: No, aby děti věděli, že nemáš sát, kam nemají. Jsem teď připravil druhý díl. Plyn, přítel člověka. Neviděl mladý vojáček.
8: Vojáček.
9: Že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
8: Ne.
9: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
8: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejš, víte.
9: Tak bude dobrý.
8: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
9: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
8: Nic mě neupadlo.
9: Ne to,
8: to já takhle recituji.
9: Jo, takhle.
8: Používám výrazové prostředky. Já jsem recitoval v Kamenném divadle.
9: Výrazové prostředky? Ano. Proč se tomu říká výrazové?
8: No, oni mě po půl roce vyrazili.
9: Výrazové.
8: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
9: Čistícíma. Ano. No, nevadí. Ano. Prosím, pane mistr Proper.
8: Držena je košile,
9: kužbobo, tvoj.
8: Jenž včera byla nová, zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strh jsem trolej, hned mě stlouk mocně proud elektrický.
9: No jo, no.
8: Děkuji.
9: Vynucenej potles s poklonou.
8: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
9: A víte, děkuji. Že to je na vás ještě vidět?
8: Co pak?
9: Jak vám ten proud namlátil.
8: No, tak.
9: Hlavně v obličejové části ksichtu.
8: No, tak.
9: Ne, to je jedno. Taky zkusím ty výrazové prostředky.
8: Co to je tohleto?
9: To je to karate.
8: Ano, tak to sem netahej. Ne. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
9: Prožívat.
8: Rozumíš?
9: Ano.
8: Soustřed se. Jseš soustředěný?
9: Ano, jsem.
8: Poezie. To je váška. Která se vznáší nad modrou tůní.
9: Váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
8: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson nad modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak. To je ono, to je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
9: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
8: Ano. Tak dobře, no tak ne, už se do toho vžil, no.
9: Básnička je to o lásce.
8: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
9: Mně se rozjíždějí nožičky.
8: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
9: To není ještě básnička, to je pravda.
8: Jo, takhle. No tak Heidi, Heidi k básničce.
9: Vypadám jako Hašek v bráně.
8: Tak jeď.
9: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
8: Co je, jak to zapomněl?
9: Ne, tak stojím, tak jsem dostal křeč do mozku.
8: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale ještě nemám to rád, no.
9: Na lavice v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
8: Teď se omluv.
9: Proč?
8: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
9: To je hezká básnička.
8: Já ti říkám omluv se.
9: Mimo tato je taky pěkná. Moje milá Andula, od pití je odulá.
8: Já tě varuju.
9: Kdybych do ní pích, potrče z ní pivo. Aah!
8: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
9: Proč ne?
8: Protože nemáš ten cit k tomu.
9: Cit nemám,
8: ty
9: jo.
8: Ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
9: S rytmem.
8: Vůbec ne, to nejde prostě.
9: No, ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
8: Ale špatný.
9: Teď to kupujou lidi.
8: Ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
9: No, to je jediný případ, ale to, no, byl, to byl dobrý slogan.
8: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
9: No, co je na tom špatnýho? A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím Mladý Boleslavy. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
8: To jenom nepochopili, to byl nepochopili, dobrý to slogan.
9: Jo.
8: Tam to nepochopili.
9: No tak to řekněte, ať věděj, no.
8: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
9: A už jsme jeli. Hm? To je na té úrovni, jak to byl ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
8: No. Kerej?
9: Nejlepší pedigree pal je z masa koček, který žerou výzkaz.
8: To bylo smutný.
9: No, jsem to potom opravil, udělal jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigree pal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere výzkaz. Chcete být taky zdravý, žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
8: No.
10: Já jsem na fotbale, to je takovej dobře 20 let, jo. A nedávno volá mi kamarád Vojta, říká, co děláš. Říkám, no, co dělám, čekám, až bude druhý den. On říká, no tak nechtěl by si se mnou jít na fotbal? Říkám, no tak celkem, jo. Byl to ten zápas, co tenkrát Slavie byla, jo. Obrovský manévry kolem toho, bylo to všude v televizi. Zbrojnoši tam vedli ty fanoušky, asi 6 fanoušků, takhle 180 policajtů kolem, lítali vrtulníky, tanky, zavřená doprava, jezdilo se jenom doleva. Jo. Opravdu brutální zákrok. Jo. Ne, vy se smějete, ale to bylo dříve, když jsem já chodil na fotbal, to se ještě chodilo na fotbal, dneska to, abys tam byl dřív než na letišti, tam jsou bezpečnostní předpisy, to neuvěříš prostě, 4-5 hodin před zápasem tam musíš být. Jo. No tak tam přijdu, jdu k tomu turniketu, co dřív býval vstup. Tam stojí u toho chlap, jo, jak hora, ale, jo. Na rukou takovýhle svaly, jo, na nohou těžký boty, na hlavě žádný vlasy, jo. Aby se ho rozeznal od skinheada, tak má na sobě žlutou vestu s nápisem pořadatel. Tam přijdu a říkám, dobrý den, vůbec nepozdravil a povídá, stůj, neseš něco, já co, kde? A teď už klečel a už mě šacoval. Začal normálně u kotníku a teď mi takhle ohmatával nohu, když byl u kolen, tak jsem ucuk. Povídám, člověče, co to děláte? Jak se to ke mně chováte? Teď já jsem normální slušný divák. A on říká, jak mám asi poznat, že nejste výtržník? A já říkám, jak mám poznat, že vy nejste buzerant? A šacuje mě dál, vůbec na to nic neřek, už byl tady, teď mi tady také začal klepat. A povídá mi, pane, a to vy nevíte, že na stadion je přísně zakázáno vnášet ocelové tyče? A já jsem říkal, já už jsem vám jednou říkal, že jsem slušný divák, jo, ale ještě chvilku mi to oklepávejte, tak tu tyč vyndám a natrhnu vám s ním prdel. Teď on se postavil a požádal mě o telefonní číslo. Jsem ho nedal, samozřejmě šacuje mě dál, tady na kapse se zastavil, jsem měl bundu takovou, zastavil, co to tu máte? Já jsem říkal, to mám pet lahev s kolou. No tak to nemůžete. Já jsem říkal, proč bych nemohl, se bojíte, že se během zápasu napiju? On říkal, no to ne, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo? To je stejně debilní výmluva, jak na těch letištích. Jo? Na fotbal nechodíš možná, ale v letiště si byl někdy, že víš, že se tam nesmíš si vzít pití do toho letadla, že ti to seberou. Jo, víš, tady kejvá, jo? Jak to, jo? A víš proč? Kdo ví proč? Kvůli teroristům, jo? blbější výmluvu jsem v životě neviděl. Rozumíš, já si vždycky představím toho teroristu, jak vtrhne do toho kokpitu, teď má v ruce tu lahev s kolou. A teď zařve na toho kapitána, odtoč to okamžitě do Iráku, než ti tady tím postříkám všechny páčky, co tu máš. Jo? No nic, zpátky na fotbal, jo. A říká, tady to hoďte do toho kontejneru, tam normálně kontejner, v tom svačiny, řízky, jo, vlašský salát, já jsem tam do toho hodil to, tu kolu a on povídá, co ten deštník. Já jsem říkal, tak prší, tak mám asi deštník, ne. On říkal, to mít nemůžete, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo. Já jsem říkal, proč, to se bojíte, že budete mít suchý diváky? A on říkal, no to ne, ale vy si vůbec nedovedete představit, jaká zbraně je deštník v rukou zkušeného výtržníka. Já jsem říkal, už jsem vám jednou říkal, že jsem normální divák, ale vám bych ho nejradši vrazil do prdele a otevřel. Je požádal po druhý o telefonní číslo. Vy to hoďte sem, na druhé straně jiný kontejner, tam samý kovový věci, francouzský hole, dětský kárky, jo, invalidní vozíky, nesmíš tam vnes nic kovovýho, jo. Takže jsem tam hodil ten deštník a teď si projděte tady tím rámem, tam normálně rám, jako na těch letištích, ty jsou ty rámy, tam zabejčený chlap takhle povídal, ne, já mám kardiostimulátor. A oni mu říkali, my vám ten kardiostimulátor po zápase vrátíme. A on říká, co blbnete, teď mě zabijete. A oni říkají, pane, nám jde hlavně o vaše bezpečí. V okus dál na zemi ležel chlap, tomu vyndávali totální endoprotézu kyčelního kloubu, protože mu to v tom pískalo, jo. Já už neměl nic, já už jsem prošel úplně normálně za tou bránou. Další skinhead a povídá, lístek. Já měl, tak lístek nemám, ne, jsem se rozhodnul teď spontánně, ten si koupím teď. On byl, to těžko. Říká, proč? No, lístky se prodávali včera. Říká, je vyprodáno, to ne, to ani náhodou, ale to je opatření kvůli výtržníkům. Jsem říká, tak kde si teď koupím lístek? No nikde, přijďte příští týden. To tu hraje Baník. To už přijďte ve středu. Jo, a vemte si pás nebo občanku. Jsem tam už nešel. Jsem se bál, že budu potřebovat vízum. Tam už nešel. Jsem se bál, že budu potřebovat vízum.

jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do varieté a cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Crêpe Moire Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče a nebo manžel. Já tedy honem ohlásil. Opravuji! Hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krebdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče! A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn. Ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat. A když naposledy spadla opona, přišel ke mně cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat, nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje, i on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je, no a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili, tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám, ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí.
Já vždycky s hrůzou přímo se třásl,

0: která barva zase vyjde.
1: Setkání Einsteina s Chaplinem. Velký fyzik říká velkému komikovi: víte, co na vašem umění nejvíc obdivuji? Každý je možná neuznává, ale celý svět mu rozumí. Mě zase fascinuje, odpoví Chaplin, že vaší teorii relativity nikdo nerozumí. Ale celý svět ji uznává.
2: Frau Polak von Parneck byla manželkou vídeňského průmyslníka, který přestoupil ke katolíkům a byl povýšen do šlechtického stavu. Její výroky jsou dodnes nezapomenutelné.
1: Jednou prováděla frau Polak hosty po nové vile. Jeden z nich poznamenal: opravdu přepichový dům. Přemýšlím jen nad tím, proč jste zařizovali dětský pokoj, když vaše ratolesti jsou už dávno dospělé. No, to je tak, přiznala se paní Polak. Když chodili návštěvy do našeho starého domu, několikrát jsem zaslechla, jak říkají, ti Polakovi mají opravdu všechno, jenom žádnou kinderstupe. Tak jsem ten dětský pokoj musela pořídit.
2: Proč jste nebyli na Figarově svatbě, má drahá? Divila se při setkání s frau Polak její přítelkyně. Nedostali jste pozvánku? Dostali. Ale nemůžeme přece vyhovět všem. Poslala jsem stoupencům kytici.
1: Paní Polak popíjí v salonku kávu s paní Kleinovou a pobízí ji: vezměte si ještě koláček, děkuju. Už jsem měla 3, zdráhá se návštěvnice. 4, ale jen si berte, přece to nebudem počítat.
2: Paní Polak pořádala večírek, který se protáhl do pozdních nočních hodin. V důsledku společenské únavy rozbila skleničku od vína a řízla se do prstu. Omotala si ráno kapesníčkem a běžela za věhlasným lékařem, který byl mezi hosty. Co mám dělat, doktore, naříkala. Poslat i hned do lékárny, která má noční službu pro antiseptickou náplast. Paní zbledla. Hrozí nějaké nebezpečí? Ovšem, madam, je to nebezpečí, že by se ráno mohla zacelit sama.
1: Jednou se paní Polak vypravila do divadla, ale za hodinu byla zpátky. Co je? Vzhlédl od obchodních lejster manžel. Nelíbilo se ti to? Líbilo. Tak proč se zvrátila tak brzo? V programu bylo napsáno, že třetí jednání se odehrává až za rok.
2: Frau Polak v New Yorku. Zapsal se v recepci hotelu Hilton. Jeden poslíček se ujal jejich zavazadel, druhý ji doprovodil k výtahu a liftboy ji dovezl do jejího poschodí. Když se vrátila z odpolední procházky po městě, ve výtahu nikdo nebyl. Chvíli čekala a pak melodicky zavolala na recepčního: kde vyjezdí ten váš liftboy?

já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak já jsem se v první řadě narodil. Teda by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil v hlavním městě naší vlasti na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si na své věci, jo, že pořád mám co dělat. A najednou do toho přijde narození nějakého člověka. A on to byl já. To mě teda vyrazilo dech. Ale již z počátku byl jsem velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to odstl? Veřejné ve zahradě, lidí na se to valné jak ku poradě. No tak Neruda teda u toho přímo nebyl tehdy, jo. U toho byla tehdy pouze moje matka, protože ta jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo která dneska. Ty mladý, to už není ono. Ale vypadal jsem úplně jinak. Například pro srovnání, jo. Ku příkladu, kančí mládě. To hned po narození chodí. Já nic. Já jsem jenom tak ležel, jak Lazar, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Jestli už taky mezi náma něco bylo, víte? Asi kvůli baráku něco. Ale na oce taky. Já byl nervózní. Taky jsem nevěděl, jak to všecko bude dál, jo. Jestli budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se uklidnil, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No přátelé, co se týče tohoto období, tak to já nemůžu z tohoto místa, To mi dalo hodně. Zabrat tedy. Ale hodně jsem si odnes třeba. Houbu taky. Křídy. Hodně. Ale i jiný třeba. Například ještě dneska, jo? O půl noci, když byste mě vzbudili. Ne, abyste mě chodili budit. Ale o půl noci ještě dneska, jo? Kdyby... Tak, jak když bičem mrzká. Počkejte, nechte to. Jo, ještě dneska, o půl noc, no, jste mě spletli. Ještě dnes, o půl noc, noci, jak když mrzká. Takhle, o půl noc ještě dneska, když by se mě zmrskali bičem. To už bych vůbec nic, ne, počkej, ne, nechte mě bejt. Jo, o půl noci, ještě dneska. Když bych se zmrskal. No hodně. Ale i jiný. Jo, třeba, pak jsem se ještě taky učil. Francouzsky. To jsem se nenaučil.
No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak, nejsem cvok. No ale zase třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel. Pořád se to tak přehazují. Sice arabský, to je pravda. To mě zpočátku činilo potíže. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně důležitý u tohohle z toho všeho je, víte co jo, že se dělá hlavou. Protože to se nedělá nic. No, o to mě šlo celý život. Tady vidíte výsledek. Ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo i krku, ta se snad někde válí. Ta je líná, ale chytrá. A když vás tak sleduju, vy asi taky spíš tou hlavou, že? Sice některý takhle rukou je línej. No podívejte se, vážení přátel, takhle by to nešlo. Že? Společnost do vás investovala. To je málo tohle. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. No tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a budu vás to zvedne ze sedadla.

Utřel jsem pisk v Carrefouru. Včeraj, jak jsem jel ráno lokalku na šichtu, jsem ještě poloslepý kuknul z okna a co nevidím. Řada aut jak cip od Imperialu až po Frydlanské mosty. Už jsem se těšil, že uvidím jakési rozflagané ždorby na čtyřech kolách, od hňupů, co jezdí jak prasata a nedodržují vyhlášku, anebo aj jakési dojebané krvavé zneuznané zavodníky Formule 1, ale nic. Řada až ku kulturaku a sociálce a ještě dál. U domu energetiky jsem se na to vysral a zas jsem zavřel oči, bo se mi chtělo spať a našich tu ještě daleko. A zrovna i nastupil jakýsi na strany pas křivet z berlu a už si to zamířil ku mně. Vyser si oko. Máš jezdit invalidním vozíkem ani lokálku, cipe. Jak jsem přišel do roboty, tuž tam mě ani stolek nepozdravil, bo všetci keceli o jakési akci storoča v Carrefouru. Chvílu jsem poslouchal, jestli nevyšpionuju jakési detaily, ale gůvno. Nakonec mi to nedalo a zeptal jsem se Jaruny, ta na mě mrkla, asi si vzpomněla na náš tanec na Stodolní, a že prý v Carrefouru mají dneska i akci, kdy si můžeš koupit buty anebo košulu ze slevu jak prase. Tuž buty mám dojebané a košula už by tež zasloužila vyprat. Vrtalo mi palu, až jsem se rozhodnul. Bulnu šichtu a nenápadně se vytratím na hodinu. Třeba tam kupím hadry a kdo ví, co ještě. Nenápadně jsem se prošvenknul vratnicu, ty rámba v černých uniformách zrovna čuměli na televizu, kde byl jakýsi pořad o ucpaných cestách. Sednul jsem na lokálku a valil směr Carrefour. Vystupil jsem u hutních montáží a přiskokem vpřed jsem se šinul ku hlavnímu vchodu. Už za zastávku mi bylo divné, že tam bylo lidi jak na prvomajovém průvodě za Komančů. Čím blíž jsem byl Kerfu, tím to bylo horší. Lidé se tlačili jak sardinky v plechovce a čím dál víc mě srali. Jak už jsem myslel, že se na to vyseru, tož mě dav vtlačil do hlavní brány a já spolu s další partiou, které se zachtělo zlevněných košul a radií, proletěl kolem McDonalda, bývalého Electro City a nakonec kolem informací. Elektrickou branku, která pušťa lidi do obchodu, jsem přeskočil jak Sergej Bubka v dobách své největší slavy a řinul jsem si to do oddělení textilu. Ti hajzli. Košule za 20 korun už neměli. Tuž smykem vybírám za tačku a valím do oddělení obuvi, které je hned vedle. Do štajgrovej řití. Poslední fajné buty za 30 korun ukořistil jakýsi k Antex Polskej. Tuž co robiť. Zhýbám se pro leták, co se tu vala na zemi. Po hřbetě mi přeběhne 10 duchovců. Slyšíme nem, jak si zčebetají cosi k olevných pomerančách po koruně za kilo. Jejich berle cítím v každém obratlu. Vstávám s letákem v ruce a oko mi padne na přední stránku. Domácí kino za 15 cent. Kůrník šopat už to je věc. Nedávno nám zavřeli kino Vesmír, do Luny je daleko a jeden lístek do Sine Staru stojí jak jízdenka do Brna. Měť doma vlastní kino enem za pár korun, tuž to by partia z roboty čuměla jak grozna lokomotiv. Doufám, že to platno k tému je dost velké. Nerad bych na to čuměl moc blízky. Valím do Elektra, tam už stojí banda rychlejších koliků s robkami, které se tvaří tak, jak by mě chtěli narvat do té jejich vybrané ledničky, na kterou jsem se jenom tak kutkem oka podíval. Čumím jak vrana na Romadur. Lednička za 2000. Tuž to jsem neviděl ani u známého v bazaru a to je nějaký frajer, bo má otevřené non-stop, aj v noci. Prodírám se davem různé národnosti k televizám a videám. A zas guvno. Poslední domácí kino za 1500 bere jakýsi čobol, na kterého se v zapětí vrhají ostatní v řadě, který tež chtěli ušetřit za kino.
Jeden se mu snaží vyrvat z ruk tu krabicu a druhý ho píchá prstem do oka. No, nevím, jestli mu k čemu si bude ta zmačkaná bedna, kterou mu vsteky poskákala ta tlustou prdka, co stala za ním. No nic. Seru na to a pomaly se deru k východu. Cestu se ještě nachomitnu k bytce u věci pro malé haranty. Chytnu jednu do ksichtu, kterou hned tej babě vracám. Padá na zem a bere sebu další tři hňupy, který drža stejnou krabicu lega jak ona. Lego se rozletí na všechny strany, jak křeček, který proletí ventilatorem a je klid. Po dvou hodinách se orvaný jak oberva deru do lokálky a valím zpátky do roboty. Ramba na vratnici si mě ani nevšimnu, bo furt čumia na televizu. V robotě se mě všetci ptají, co jsem robil tak dlouho na tým hajzlu. A jestli jsem nespadnul do mušle, že jsem tak oškubaný. Chuj jak lampa, no ní. Večer na Nově potom ukazovali obrázky ze Slovenska, jak se tam ľudia rvali do jakéhosi k supermarketu. Tuž také zufalce já nechápu. Tlačit se jak herring kvůli zlevněným kobzolám. Bych se na to mohl vysrat, ní?

0: láska a poezie. I když připusťme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří se obohacují, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
1: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
0: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
1: Jsem pod vlivem svých vzorů a přál bych si, aby se tak jako Máchův máj líbila i Šípova Kotva.
0: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
1: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
0: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
1: Podívejte, básník může ve své básni oslovit koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
2: Může.
1: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a mojí první ženu Růženu.
0: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny. Prvotiny.
1: Ale vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska. Ano. Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, ta každého spráská. Láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým.
0: Ano.
1: Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
0: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
3: James.
4: Prosím, pane.
3: Gnohe.
4: A nezastrelíte ma, pane?
3: James. Ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech ťa netrápia. Vylez.
4: Tu som, pane.
3: Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok?
4: Ťažko povedať, pane. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
3: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
4: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my, chudobnejší.
3: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
4: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
3: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
4: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
3: James.
4: Áno, pane.
3: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal.
4: S radosťou, pane.
3: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
4: Ďakujem, pane.
3: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
4: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
3: No, ak už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
4: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
3: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím Dobermanom.
4: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
3: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný?
4: Ďakujem, pane.
3: A prečo si tancoval, James?
4: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou.
3: S mojou dogou? A prečo?
4: Zdalo sa vám, že je smutná, pane.
3: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
4: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
3: A ako sa ti tancovalo, James?
4: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
3: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
4: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
3: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
4: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta.
3: Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
4: Prepáčte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
3: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
4: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
3: Tak preto sa nechcela vyzlieť z potvora jedna?
4: Možno preto, pane.
3: James.
4: Áno, pane.
3: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
4: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
3: James?
4: Áno, pane.
3: A čo keby sme si išli?
4: Čo?
3: Trochu zastrieľať.
4: Obidva ja, pane.
3: Máš pravdu, James. Vy ani veľmi nie.
4: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
3: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
4: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
3: Ukáž, kde?
4: Tamto, na poli, pane.
3: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej.
4: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
3: Čo je s ním, James?
4: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
3: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
4: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
3: Kto? Zajac?
4: Nie, ten sedliak.
3: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
4: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace. A žiadneho sedliaka.
3: No, čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
4: Prosím, pane.
3: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
4: Ale pane...
3: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián.

Přátelé, povídáme se tady o nejrůznějších druzích pohybu, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV. Žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl tohle dobrý, to u nás zavedu, tohle volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem nad první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš. Ty tam jsou doby pážat, dneska se si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to je nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trist. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedmstatečný piják mýho srdce. Sedmstatečný, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interview s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadní, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takovej kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluš je kůň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak se řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili na sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fajn. A co když ten kuň vyhodí? A
A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětlal princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kůň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, to dobře, ten kůň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kůň. Říkám, poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, tak je to kus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přijde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přijde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Tak to skončilo. Jako v té stařičké anekdotě, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobný koni. Říká, ne, proč? Říká, no víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili, v čepice a bičem mě honil po těch lůkách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhý. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A hej, já znám blbější v těch po závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možný, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Tak do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovním poli, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Dá nahrát tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladruhech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok
Překážka je koni cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisu v Příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu dají do gipsu, za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, teď dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko, všecko možný. Ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámek. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byl. A já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat. To z boží vůle jen. To kráno bylo a snep měsíc zrud a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc. Jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, že louky voňkol a jeteli a kveteř řicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá. A chtěl by ržát, že neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč se ve v krvi nohy z olova? Ho, toč se světe, toč. Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důl kůle zliven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct. Tož člověk rád. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. To dobyče se strašně umí ptát, proč nesmí žít víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou pohnutku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A taky já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane vista, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím. Nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiry, tehdejšího Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila. Ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během jeho pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn. Takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmerdel papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera, jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Prdel. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkínko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomnosti Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. Přijde nás a složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli,
Probudil se asi v 2:30, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistila štáb vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmíte do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka jistého Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčeli toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já do dneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem jí měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici, kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam do Bulharska byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže ze mě dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra,
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A podle rozhodu se hned pro nejkrásnější dět a jenom pro něj hodlá žít.
1: Šle já.
0: Na křech jsem být, než chtěl jsem žít.
2: To už se stává.
3: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem.

Tak se dávám u barovýho pultu. V tom jde posádka a říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s náma. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s náma. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu řemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudím. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu, a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobnej sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský. Když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo. Až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy, jak to říct, my se dostali do situace, kdy, je těžký vyjádřit. My se dostali do situace, no dá se to říct přesně, my se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky.

na okraj bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál po tom pytlíku před sebou, že jo. A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala: pane Horníčku, nejhorší byly ty Čichový věmy. Jak si tím letadlem vznášeli ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom Čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám, náš Honza, malej kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil a on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlub. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný, hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám, ty Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. Dal jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie, a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové od židle k židli a každýho se na něco ptal. Vy si bavíte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tohle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se těžko, tam ještě bude hezký počasí, si prolali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla, černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu nebo v bufetu 15 deka vlašského salátu. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci. Že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny. Že? Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Je to dobrý. Říkám, to už bude dobrý, na chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říká, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A bravo.
A v tom okamžiku... V tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jediný doletěl zdráv. Jediný. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybu a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít svý spory srdce s laskavostí duše, s láskou k bližnímu, takový krásný, chladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí době ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujem jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho jsem uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady, říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho. Že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na shledanou, nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Miroštěl rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nemůžu
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouplout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšouplu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mně stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Podvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co bych dělal v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se Nepředstavuji, já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá...
0: Počkejte, paní Bograní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr sám. Ta šišky a mě tím
1: cpala. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete. Kam? Kam? Kam?
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
0: měl... Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb ne, 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozru dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Můžete, jak? Když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřek, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino. Proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: Dobrý den.
3: Co pak mi nesete snad, nemám ve vrátnici návštěvu.
2: No teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
3: No a?
2: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
3: Úředně, vy mi přímo lekáte.
2: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane Frente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
3: Statistik.
2: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta Vendulka Hnidousková, zemzdovýho oddělení.
3: No tak to bych musel.
2: No nemusel, ale špatný mi to nebylo. Špatný mi to nebylo. Tak hejte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázek.
3: No tak ukažte, ukažte.
2: Nešahat, nešahat, nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
3: A dovolte, vy mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
2: A to právě nesmíte. Milý zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
3: Jak to myslíte?
2: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Je tady otázka, jo? Jedna, jo?
3: Jenom jedna?
2: Ne, číslo jedna, číslo,
3: no,
2: jedna.
3: Číslo jedna.
2: Tak a ta otázka zní, co čtete?
3: No já...
2: Hele, Sofra, vy tady máte knížku nějakou zrovna, no to... s dovolením, ale na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla. Nebo to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil z dovolení tohle, co přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak. Otázka číslo dvě.
3: Prosím.
2: Jak jste spokojen s platem?
3: A je, to by člověk plakal.
2: Dobrý, píšu. spokojen až k pláči. Dále otázka číslo 3. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
3: Jo, vy ho znáte?
2: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
3: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
2: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka číslo 4. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No, takhle někam daleko od starý, víte?
3: No, takhle k moři.
2: Do Bulharska.
3: Ale ne, k moři.
2: Do Rumunska.
3: Ale ne, počkejte, k moři piva.
2: No, tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
3: Počkejte. To o tom pivu tam nepište. Ne. Napište doma má je.
2: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
3: Ne, má je doma. Doma má je.
2: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
3: No prosím.
2: Jak máte velký
3: byt?
2: Byt?
3: Byt. Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
2: A takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
3: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
2: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, no, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milý malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
3: A co vám řekl?
2: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musel odejít.
3: Jo.
2: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte? Ano. Jak vychováváte dětka?
3: Dětka?
2: Ne, jak vychováváte děcka?
3: Já děcka nemám.
2: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
3: A kde bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Babičky nemáme. Ví, tak 2 roky nefunguje.
2: Je, tak moment, já to napíšu takhle. Jo. Vychovává chudinky, jo?
3: Jo.
2: Aniž by je měl, víte?
3: Jo.
2: Bez babiček, jo?
3: Jo.
2: A výtah nefungujíce.
3: No. Ano, ano.
2: Tak.
3: Ale to je nesmysl.
2: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Sedm. Chodíte na ryby?
3: No, jednou jsem chytal štiky.
2: Jo, kolik jste chytil?
3: Žádnou.
2: A jak to víte, že jste chytal štiky?
3: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
2: No, vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
3: Jo.
2: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
3: Ano.
2: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
3: Ano.
2: A ono vám 7 hodin nic. 8 hodin nic. 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je? Pan kolega vedle nepřijde?
3: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
2: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
3: Nervák?
2: Já to vím podle sebe.
3: Nervák mě to naopak uklidňuje.
2: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
3: Mordu?
2: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
3: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc. To má moc.
2: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini, víte.
3: A proč?
2: No, ono není hezký, když se odkreje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. Další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
3: Ano, ano.
2: Jaký je váš erotický život?
3: No prosím vás, co je komu do toho?
2: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
3: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
2: No dlouho.
3: Jo?
2: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
3: No?
2: Včera dopoledne. No tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo méně?
3: No jak kdy? Vy to znáte. No,
2: je, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
3: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
2: No tady, v tomhle dotazníku.
3: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
2: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
3: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě připlo strašně práce.
2: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, že jo? Nutno řešit personálně. No. je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte Sportku nebo Matesa?
3: Pravidelně a dokonce vášnivě.
2: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
3: A myslíte, že by mi mohli na základě tohle dotazníku přidělit?
2: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
3: Tak proč to píšete?
2: No přece kvůli premiím.
3: Aha, no a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
2: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
3: No tak.
2: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak. Já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
3: Na shledanou.
2: Na shledanou.

já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou, i ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou. Nemyslete

Odo mě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden. Taky následující den nestojí za moc. Po celý ten den se zase těším na noc. Leč závis bledá, mi spáti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice. Zavánice bolí mě velice plíce. Za mrazu sup plednou milíce, od všeho znám jenom rup. To pro mě není dobré znamení, den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty

0: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
1: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupal kerejvů, tohleto. A tohleto, a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. My jsme pomáhali, no my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal. Vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový. Povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, víte, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvetový košel, povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
0: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
1: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do Vinohradského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herectví říkali, já bych šel na Vinohrady. A tam mu ještě ti z Vinohrad říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, aby, co, ale co tam nemá, no, venku prší, jdeš ní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu tam, jak se chodí hodně do hospody, opále do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhý krky, oni pojí na safari, ale to, plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonici jsme byli, no. A oni pojí, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A jedna mouška povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? To jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nafackoval, řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak... No, co je tam? A prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělně dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a mouška povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. A vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený handlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříňem a pán Hanzlíku, protože nevěděl, co jsem říkal, vzpomenul.
0: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
2: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Jak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchhle věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smíří, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. A nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A mu říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka se vám říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slamy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
0: V hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
2: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo
1: loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
1: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapáč, si pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: zepil.
1: No, tak skvašenej.
2: Ano.
1: Skvašenej. Tenkrát ještě byl skvašenej.
2: Ano.
1: A
3: Mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
3: Ne polivku, klích, klích.
2: Ty máš rád klích, ne?
3: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
2: Jo.
3: Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestně jediná možnost. Jak to leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem mockrát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
0: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
4: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc. To bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice. A
5: my to u nás?
4: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obýváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
5: ne,
4: teďka, no, protože...
1: Proč ne?
4: Ale, tak se...
1: Proč ne?
4: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice, říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka tato určitě slyší taky a říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, ale teda, takže jsem jak nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako... 18 let jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Pak jsem úplně odpadl, já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslý krovonou do nemocnice Vorvísa a kapačky, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Teďka jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
0: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
5: Mně bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo? Ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo? Tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám.
0: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
5: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
6: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit a ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Vericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne. Takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten vydrat svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
5: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
6: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může větších prvních režisérů Národního divadla a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno

Potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Záhorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou mě říct zhyni ničemu a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal zhyni ničemu a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá tak a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě. Ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy. Teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vídle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl propemyl barbitur saures penildy metildy mentol abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježíš, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říká taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a vozval se

Stop! Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé. 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prý.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem, nikdo nemá páru. Režisér, trouba, autor, cvrk.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teátr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptýz a všechno, to já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackie Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávaly.
1: Dávaly. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Ale tím, že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem robotnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zaspomínal na Španělsko. Vzpomínáš si, v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposledy, já tam byl jenom dvakrát, za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Je tam ten bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem. A teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení. Když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
4: Pardon, můžu?
5: Poděk, první!
3: Neraskáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
5: Tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávě do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijeli jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola, tyhle ty věci, takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky, a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dám. No a ten Luděk nějak si všiml, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelila, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou rukou, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí, no a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho. Sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch Wagnů, těch Mercedesů a těch Nobl autáků. Ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já mám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
0: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Kdo nechtěl jít, tak povezeme i s mueblem. Tak. Akademiku jsme na místě.
6: Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
7: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
6: A jo.
2: To je zajímavý.
6: Já nelečím.
7: Jak to nelečím?
6: Já nemám léky.
8: Mohl, všecko jsme vzali. Všecko máme, hele.
2: Antibiografika.
7: Antibiotický blister.
2: To je.
6: Jo. A kdo pak zaplatí?
7: Co zaplatí, za co?
6: Za noční návštěvu, to je zleták předem. Já jsem profesor a je noc.
7: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
6: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
7: A já jsem ras a je noc.
2: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
7: A i ve dne.
2: Jo.
7: Tak zařvěte na něj, vy máte silnější ten organismus a... Zařvěte na něj.
2: Stávej a leč!
7: No ne, to musíte česky vomit.
2: No česky, stávej a leč, no.
7: No ne, co to je a leč?
2: Stávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
7: A jo, jako leč. No. Ty leč.
2: Vykřičník, leč.
7: Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
2: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
7: To byste řekl.
2: Poprvé.
7: V dějinách? Hergot, leč. A víte, že věce, teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
2: Některé imperativy to nikdy neřeknou.
7: A musí je mít to sloves.
2: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
7: To jsem žilo spíš.
2: A to se musí, každý slovo se musí mít imperativní, jináč se nedostane do gramatiky.
7: To musí mít.
2: To musí mít.
7: Vykázat, jo.
2: No je, je, to máte. Je. A jsou zvláštní imperativy, třeba. Třeba.
7: No.
2: Hněď.
7: Prosím?
2: Hněď.
7: Hněď. Aha, aha, aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
2: Jindro, hněď mne.
7: A to je... No jo, aby to Jindra nepoplet, protože... To může být hněď a taky jako hněditi.
2: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
7: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna. To.
2: No ne, no tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
7: Ano, může jí ohnědit.
2: Ano, ona může chtít.
7: Jo.
2: Jindro, hněď mě a pak mě hněď.
7: Uhněď mne, nahněď mne a...
2: Nahněď mě.
7: Nahněď mne.
2: Trošku jen.
7: Ano, nahněď.
2: A pak mě dohněď.
7: Ale abys mne nepřehněd.
2: Přehněte šli toho vepře. Bude přehnětěný vepř.
7: No.
2: Petře. Nepřehněď hnědí. Vepře. Přehnědí šli hnědí vepře. Bude přehněděný vepř.
7: Hněď mi neč. Hněď mi neč.
2: Aha, to říká strýc, jo?
7: Nebo teta, podle toho.
2: Ano, ano.
7: Hněď mi neč.
2: Může. A ujec vykřikl.
7: Ano.
2: Hněď mi
7: neč.
2: Neč, hned. Neč,
7: neč. Hněď mi zeď a neď mi hněď.
2: Nehněď mi neď, hněď mi zeď.
7: Řekl zeď.
2: Ujcovi.
7: Ano.
2: A ne zeď, to je marná věc.
7: To je chrám i tvrz.
2: To je uj.
7: Tak a víte, že jo, že jsou takový imperativy, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý.
2: No je, je.
7: Třeba je. Teď mě napadá, tak jen tak to, takový smrť.
2: No o smrti se mluví dost, bohužel.
7: No ne, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
2: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dě?
7: Totiž smrt z dě není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste, dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo? Jdete?
2: Jdu, já jsem tomu dala, jdu, no. Jo.
7: Dejme tomu, že jdete, jo?
2: No.
7: A jdete takovým nějakým opuštěným lidu prázdným místem, tak k 9. večer, jo?
2: Po opiši.
7: Prosím?
2: Po opiši.
7: Jo, jo, jo, to je nejlíp. Po opiši.
2: A to je na Klárově.
7: Já vím.
2: Na opiši se to jmenuje ta ulice.
7: Ano, na opiši.
2: Já jdu po na opiši.
7: Po na opiši.
2: A se to jmenuje na opiši.
7: Ano, ano, na
2: opiši. Já jdu po na opiši.
7: Jdete po na opiši, jo?
6: A nikde nikdo.
2: No, po Naopiši, když jdu, tak nikde nikdo. Naopiši nikdo nikde.
6: Jo. Naopišané spějí už většinou.
2: Naopišní.
6: Naopišní, jo. Naopišanky taky.
2: Naopišné.
6: Naopišné, aha. Ano, naopišní.
2: To se píše s tvrdými. Opiš.
6: Já vím. To není jako opiš.
2: Ne. To je opiš.

0: Nosotros hemos da.
1: Možná, že chléb sírá listonoš.
0: Proto se nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši.
1: A nikde nikdo, jo?
2: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo. Vidíte to, jo?
0: No vidím, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mě stát, tak to udělám.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí, se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Vstal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdal si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9. se objevily před křižovatkou svatební taxíky. A bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem.
Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

0: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
1: Pochlápen, redaktor doktor Capec.
0: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
1: Ano, ano.
0: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
1: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
0: A milujeme národ, že?
1: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
0: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
1: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
0: No například, které sporty, tak namátkou, že?
1: Například ta gymnastika.
0: Gymnastika, to je krásný sport.
1: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
0: Nebo rozkročení přes kladinu.
1: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem únožmo.
0: To je krásné. No já si myslím, že kladina, to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
1: A dost se opomíjí?
0: Podívejte se, já chodívám mnohdy...
1: Na kladinu?
0: Ne,
1: na hodiny, ne? Nechodíte se
0: právě,
1: učit
0: no, tak já
1: na
0: jsem
1: kladinu?
0: Právě nechodím, ale že chodívám...
1: Já znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
0: Chodí do kladiny jako na hodiny?
1: Do kladiny, jo.
0: Jako se chodí...
1: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
0: Jako je třeba do houslí se chodí, že jo?
1: Ano, ano, ano. Tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou.
0: Ano.
1: Občas, víte?
0: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
1: Kladiny.
0: Ano.
1: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
0: Nešla jí kladina, no.
1: Tak ta jí dává kondice v kladině.
0: No, kladina je těžká.
1: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
0: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
1: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
0: Ano.
1: A nebo i na ty madla zase s tím koňským, nebo koza potom je, to je ano. Zase bez madel.
0: Ano, bez madel, ano, jistě.
1: Tam mají několik koní s madlama.
0: Ano.
1: A kozy bez madel.
0: Kozy bez madel.
1: A ty se skáče zase.
0: Bez madel, ano.
1: Ano.
0: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
1: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
0: Kruhy, ano.
1: A kolovadla.
0: A proč se vám to tak líbilo?
1: Já jsem do těch kruhů strkal údy.
0: Ano.
1: Buď horní nebo dolní.
0: Ano.
1: A houpal se.
0: Ano.
1: Sem a tam.
0: To se vám líbilo?
1: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
0: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
1: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
0: Ano.
1: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama. Ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
0: Ano, ano, jistě, no, samozřejmě. Tenkrát jako
1: to bylo pochopitelné.
0: Dneska už je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
1: Žádný kruhy nemáme takový.
0: Jistě, takové
1: kruhy. Prosím.
0: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
1: Jako hrazda.
0: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
1: No to je pravda.
0: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
1: hrazdu nemají.
0: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
1: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí, už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách provaz,
0: ano.
1: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
0: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
1: V žádné rodině, víte.
0: Já provaz...
1: Ani gorotky už nemají doma lidi?
0: Ano, no tak jako jsem tam gorotku jednu nebo dvě mají, ale...
1: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
0: Třeba celý chov?
1: Ano, všech třeba 40 gorotek.
0: No.
1: To nemají.
0: Ano.
1: No,
0: já
1: tak taky už ani nikdo neví,
0: jednoho doktora
1: jak se to hraje.
0: A ty měli griotku doma.
1: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
0: Ano, ale gorotky to...
1: Gorotky jako... to prosím, no.
0: A nebo třeba stůl? takový ten,
1: víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to.
0: Tak na odbědvání to mají stůl.
1: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
0: Ano, takzvaný skákací stůl.
1: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
0: No, nebo
1: lidi,
0: že by víte? Obědvali na tom skákacím.
1: Na
0: že?
1: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat. Taky nabídkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
0: Že by se prostě koupil skákací stůl.
1: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky. Víte?
0: Myslím si, že jako...
1: Já jsem znal takovou jednu gorotku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
0: No tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
1: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
0: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
1: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho.
0: To je obdobná
1: hra. Do toho topůrka.
0: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
1: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
0: No.
1: Aby měli doma takový ty hole.
0: Ano.
1: A strefovali se do těch dírek, víte.
0: Nebo jamky.
1: No, do jamek, no.
0: Ano. Protože jako...
1: Nemají tak, udělaný jamky, no.
0: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
1: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
0: Ano.
1: Udělíte si jamky.
0: V bytě si udělejte jamky.
1: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
0: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
1: Nebo hokej.
0: No, hokej, no tak, že by si někdo doma jako to...
1: S hokejkou.
0: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba, no, tak takový sport, no, tak mě tak nenapadá.
1: No, ten někdo. Taky je.
0: Tak děkuji vám.
1: Prosím.
0: Naschledanou,
1: děkuji.
0: A prosím. Prosím. Jo, děkuji. No.
2: Přátelé, jste ve veliké výhodě. My jsme pro vás připravili takovou malou, krátkou soutěž, která bude trvat asi 3/4 hodiny. Co víš o svém okrese? Otázky jsme připravovali s kapelníkem, takže nemusíte se obávat, ceny jsou překrásné, upozorni. A věřím, že každý z vás, pokud budete chtít, můžete získat nějakou hodnotnou cenu, když se do této soutěže přihlásíte. Halo, pane, co to tady děláte, prosím vás?
3: Co říkáte?
2: Ale co to děláte?
3: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
2: No to já vidím, a to nějaká desinfekce nebo co?
3: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
2: No jo, lesní vůně, ale teďka během programu nám to nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
3: No a kdyby bych to podle vás měl dělat? Přece to tady nemůžu dělat po programu, když tady nikdo nebude. Se musí na ten rok, jsou tady nějaký lidi, aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
2: No dobře, tak si na to vyberte vhodnější chvíli, nebo to rozprašujte vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti.
3: Pojďte se, pane doktore.
2: Já nejsem žádný doktor.
3: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vidět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
2: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
3: No ruší jak koho, že jo? Vás ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích? A mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, jo?
2: No člověč, já se z vás asi zblázním.
3: Co říkáte?
2: Že se z vás asi zblázním.
3: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte.
2: No
3: jo.
2: Tak člověče, pochopte,
3: a nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše hádanky, které tady po ničem nevonějí, jo?
2: Podívejte se, pane.
3: Ty vaše hádanky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli by byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
2: No prosím, no. Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady můžete laskavě zkusit sám.
3: Co tady laskavě zkusit sám?
2: No já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo?
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kvizu já znám, ano. Takový malý blonďák, to je.
2: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tak no, já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no, počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde ano. Je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže... Přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no, ostrov u Dare Salámu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dare Salámu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze Salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný...
2: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
3: Kde leží Addis a kdo?
2: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
3: Jo, kde leží Addis Abeda.
2: Ne Beda, Abeba,
3: jo, Abeba.
2: Addis Abeba.
3: Addis Abeba, kde ležej. Jo.
2: Ne kde ležej, kde leží.
3: Jo, kde leží, aha.
2: Kde leží Addis Abeba.
3: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
2: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
3: No jsou známé jména, samozřejmě. Co pak tu Addis by znal, ten Beda je mi tak trošku jako...
2: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města,
3: no?
2: A je to hlavní město Etiopie.
3: Ano. Kdo pije?
2: Etiopie, stát, země.
3: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musím zeptat něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
2: No tak ale jaké soutěžní otázky vy si představujete?
3: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a něco vy se tady pořád, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděl, jaký se dávají otázky.
2: Jsem zvědav, ptejte se vy.
3: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte... Co to je? Visí to na stěně? Dělá to tik-tak? A když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
2: Prosím vás, ale to snad nemyslíte vážně.
3: No, to je lehká otázka, která se na úvodu.
2: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Milejte jinou, ale rozhodně těžší.
3: Když vám nám těžkou, když zase neuhodnete, že jo?
2: No, ale to už nechte na mě, to je moje věc.
3: Tak těžkou chcete,
2: no, vše.
3: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Je to bílý? Visí to u umyvadla? Utírají se s tím ruce? A píská to.
2: Píská to.
3: Píská to, ano.
2: No tak to nevím.
3: No tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
2: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
3: no,
2: tak bych řekl, že je to ručník.
3: No, tak náhodou jste to uvod, ručník to je. No,
2: no dovolte, ale ručník přece nepíská.
3: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Jo.
2: Podívejte se, pane, prosím vás, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
3: No, to víte, vybírat si nemůžete již od ceny.
2: No, ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. Se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata, nebo
3: tak případně... dobrá, tak mě to třeba hned řekněte.
2: No a co?
3: No tohle, kdo napsal ty Traviata. Ale...
2: Traviata.
3: Traviata. Tak mě to teda hned řekněte.
2: No prosím, no. Jako otázku?
3: Ne, jako odpověď mě to řekněte.
2: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
3: Od koho?
2: Skladatel Giuseppe Verdi.
3: Jo?
2: No ovšem.
3: Víte to určitě?
2: Samozřejmě.
3: Není to od Picassa?
2: Přece Picasso byl malíř.
3: A jo, to je malíř. Když on měl loni maloval kuchyň, vzpomínám.
2: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
3: No ne, on mi to dělal jako fušku.
2: Vy si to pletete, to byl francouzský akademický malíř,
3: francouz. Ano, francouz, máte pravdu, lidi mi to sám říkal, já si vzpomínám, ano.
2: Co, vy jste se znal s Picassem?
3: Co známe, s Tondou Picassovým, no jo, samozřejmě.
2: A vy umíte francouzsky?
3: Francouzsky já dovedu, no jo.
2: Tak?
3: No jo.
2: Parlez-vous français?
3: Co říkáte?
2: No ptám se, parlez-vous français?
3: A víte, že ani nevím?
2: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
3: No francouzsky dovedu, perfekt skoro.
2: No, když umíte francouzsky, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
3: Otec? Myslíte francouzský?
2: No francouzský otec.
3: Francouzský otec, jo.
2: No, ano, ano.
3: No tak otec tedy, abych vám řekl francouzský otec.
2: No.
3: A vy to nevíte, to ne?
2: No tak já to vím.
3: Ale takom to nemusím ani říkat, že jo?
2: No všem, jestli vy to víte, a vy to víte?
3: No samozřejmě, otce, vím, francouzský otce je otec, francouzský otec.
2: Le père.
3: Le père, správně, le père. No je vidět, že jaký dovedete francouzský.
2: No. No a co matka?
3: No tak teď se vede dobře, děkuji.
2: Ale matce. Ne, jak se řekne francouzský matka.
3: Jo, francouzský, aha. No tak matka zase, francouzský matka je francouzský.
2: No tak otec le père,
3: le père,
2: matka.
3: Matka le pérka.
2: La mère.
3: A jo, la mère. La mère.
2: No, tak otec le père.
3: Le père.
2: No. Matka la mère.
3: La mère.
2: Dítě.
3: Dítě malér.
2: L'enfant.
3: L'enfant.
2: No, l'enfant.
3: Já vás nechtěl poprskat, ono to fon jako někde.
2: Ale fon, podívejte se, ale ta frančtina vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu hadačů. Chcete vůbec hrát dál nebo nechcete soutěžit dál?
3: No vyhrál jsem něco už, anebo...
2: No vyhrál, zatím vyhrávám já.
3: No tak hrajeme dál ještě, no. A poslíšte, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
2: No soutěže bez otázek to nejde.
3: To jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to... Tady to hledáme nové talenty, nebo něco takového.
2: Tak vy si tady chcete zaspívat dneska večer před obecenstvem, nebo?
3: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo.
2: No tak to jde také, zarecitujete báseň a je to.
3: Jo, že zacarituju nějakou...
2: Zarecitujete.
3: Zarecitujete.
2: Ne, já, jako vy.
3: Jako vy, ano, jako ne, že já.
2: Ano. A jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
3: Ano, že bych nějakou záležitost, že bych si vybral.
2: No ale co budete recitovat?
3: Že bych řekl něco z toho Pugétu.
2: Jo, myslíte Skytice?
3: Skytice, ano.
2: Skytice, jenomže to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
3: Ano,
2: kterou...
3: takže bych řekl třeba tu pohlednici, nebo...
2: Polednici.
3: Polednici. No počkejte.
2: Co říkáte?
3: Že byste to napověděl, kdybych náhodou zaškobrt.
2: Jo, vy to neumíte.
3: Ale jo, kdybych náhodou zaškobrt, že byste...
2: Ale jinak to ovládáte.
3: Jinak to dovedu, no. Dovedete taky.
2: No to já umím, mám tady stát nebo...
3: No, tak mi to napovíte, já vám dám na pivo, pak.
2: Ale to není nutné.
3: Podržte tohleto.
2: No co s tím?
3: Se nehodí k poezii, no. Dovedete taky, že jo. Tady si stoupněte kousek, tamhle, jak je ten... Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je, si stoupněte. Se šláp do toho, i to rozťapete, tadyhle si stoupněte. A neutíkejte, zůstaňte tady, kdybych to náhodou neviděl, že se nefouknete. Vážení, to můžu tak něco vyhrát, že jo?
2: Tak podle toho, jak to bude vypadat.
3: Už se zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
2: Kytice.
3: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena,
2: no,
3: ne?
2: Karla Jaromíra Erbena.
3: Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
2: U lavice dítě stálo.
3: Kde?
2: U lavice.
3: Jo, u lavice dítě stálo, splná hrdla mlčelo.
2: Křičelo.
3: Splná hrdla křičelo. Splná hrdla křičelo. A křičelo splná hrdla. Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Mlčelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Z fachy zrovna. Jo, a mě hasne uvaření, mě hasne. I haslo najednou uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna.
2: Ale třeba... dovolte, člověče, teď vy to vůbec neumíte.
3: Haslo najednou uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna.
2: Ale třeba... dovolte, člověče, teď vy to vůbec neumíte.

0: Erbena. Na topole nad jezerem seděl Erben se...
1: Seděl vodník.
0: Seděl vodník pod Erbenem.
1: Pod večerem.
0: A splná hrdla křičel.
1: Ale splná hrdla křičel, když vy to vůbec neovládáte, neumíte, jak je to možné?
0: Když já jsem se učil dálkově.
1: Ale dálkově.

0: A dnešním naším hostem je, tady nebo tady, odtud přijde, režisér Jiří Wenzel. A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
1: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
2: Proč jako malý? Vrchní topič?
1: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový
3: můj sen. Vítr má dost píly, no.
1: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
3: Doufám, najdu jedno.
1: Ale co vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
2: Vy jste se prál někdy v civilu?
1: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
2: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
1: Jo.
2: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
1: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
0: Že se pak na nic nezbude.
2: Ne, budu byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo. Překvapení.
4: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobní životě, ale zas velmi obratně používáte proutek.
1: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
0: No a jak to začalo?
5: Prosím, posaďte se.
6: Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku.
5: Příteli, mohu vám tak říkat?
6: Prosím.
5: Příteli! Mohu-li vám tak říkat?
6: Samozřejmě.
5: Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosím. Klidně, jasně řekněte, žádám to a to. A my co?
6: No já to nevím.
5: My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme.
6: Ne!
5: Ano, ano.
6: No to by bylo překrásné.
5: Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
6: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
5: Jo, no! Vy jste nám přišel spravit záchod, prosím, pojďte.
6: Ne, pane, já chci postavit záchod.
5: Mám-li tomu tak rozumět, vám spadl?
6: Nebylo co, aby spadlo, víte, protože tam žádný záchod není. A to je ten můj problém, pane.
5: Nepovídejte.
6: Ano. Představte si, já bydlím v takovým starým baráku, prastarým baráku, s takovýma těma pavlačema.
5: Znám, ano? Pane, ano. Musíte mít trpělivost. Jednoho dne to zbouráme všechno.
6: Vážený pane, to není zapotřebí, protože než se k tomu dostanete, víte, ono to spadne samo.
5: Ale pane,
6: čemu
5: ten

0: Pesymismus! K čemu ten pesimismus? Vždyť my přece, rozumíte, kde jsme to přestali?
1: Takhle jste mával rukama a říkal jste, že něco ví.
0: Jo, u toho starého baráku.
1: Podívejte se.
0: No tak prosím.
1: V tom baráku, kde nás bydlí 5 partají, nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, jeden záchodek. Čili na jeden záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne?
0: Poslyšte, ale to je proti normě.
1: Na to jsou nějaký normy?
0: No samozřejmě, na to jsou normy.
1: Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě a jak se tam ráno vždycky u toho hádáme.
0: Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1 tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy.
1: Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhle tom větší, víte? To jsou těžké chvilky, které na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života.
0: Prosím, prosím.
1: Já se vždycky tak rozčíš, když tohle to vyprávím.
0: Jen se uklidněte, uklidněte se.
1: Já jsem klidnej.
0: Uklidněte se, příteli.
1: Tam nahoře ten palvači právě vede ty místnůcky, bydlí takový bývalý zápasník z Hájkovy arény.
0: Aha.
1: Hulvát. Hulvát jeden, povídám.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Já vám to řeknu, jak to bylo. Já už takhle s odpuštěním seděl tý místnůstce a on má najednou, vytám, vypadně tohle, on vyrval dveře i s futrama a vynes mě ven.
0: To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě.
1: No jak bych se tam dostal, když mám kalhoty spuštěný, prosím vás.
0: To je pravda, to je pravda.
1: No vidíte to. A v tom momentě mě šlo úplně jiný věci. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane, to ano. Víte, co jsem zjistil?
0: To pak.
1: Že z něj mají hrůzu na úřadech. Teď povídám hulvát.
0: Nepovídejte, nepovídejte.
1: A to jsem si dal, pane, on se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě volej dá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každý mu prej podle jeho potřeba, on má potřebu furt.
0: Poslyšte, ale to je pustá demagogie.
1: To je demagogie.
0: To je naprostá demagogie.
1: To bych si vyprosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, ty si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně Pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, stoupačku.
0: Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení?
1: Já ještě promluvím do záchodku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte?
0: Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo v opuštěným hajzlí. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo, proto říkáme sociální zařízení, víte?
1: Jo, tak, no víte. Ha! Já do dneška žil v takový nevědomosti, já myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak.
0: Jo. Ne. Ne. Jo. Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád.
1: Koukám, taky to nemáte lehký. No ale abychom se vrátili k tomu tématu.
0: Poslyšte.
1: Prosím.
0: Pustíme se do toho.
1: Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct.
0: Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přesnapy.
1: No tak to já bych vám to mohl načeknout, já bych si představil takhle prtínko, víte, a nad tím nějakou střížku.
0: No poslíšte, to ne.
1: Bych nebyl závislý na počasí, myslím.
0: To ne, podívejte se, příteli. To musí načrtnout architekt, nebo aspoň inženýr. A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích.
1: Já vám rozumím, ale kde já to natisknu?
0: To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků.
1: No na záchodě nemá co zhořet, pane.
0: Pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet.
1: Jo.
0: No jo, jistě. Jo. Ano. A to je starší dům, víte?
1: No to se dá říct starší, to je z dob Žižky někdy.
0: Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem.
1: A proč?
0: No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té Pavlač.
1: To byste musel tu Pavlač vidět, pane! Vzhled té Pavlače nemůže změnit ani atomová bomba!
0: Poslyšte, pane, to jste na velikým omylu.
1: Jak to?
0: Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti.
1: Ano.
0: Ano. A kdo vám to postaví?
1: No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle.
0: No počkejte, to musí být firma.
1: No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách, známá firma. No jo.
0: Má razítko?
1: Spíš pan Lucnici.
0: No vidíte, nemá. No a co, kanalizace?
1: Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se, v první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil.
0: To je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníku, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví.
1: No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne?
0: Ale prosím vás pěkně, nedělejte mě v tom holubní.
1: Ale holubní tak vysoká vůbec, nemyslím, já chci záchod, no!
0: No, dobře, dobře, dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním?
1: No tak to už by snad si sehnala ta firma, která by to stavěla.
0: Ne? Ale prosím vás pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly.
1: No kdo to má teda jiný zhánět?
0: Jiná firma, jiní lidé.
1: No tomu tady nerozumím.
0: Jak to máte s proudem?
1: No tak s proudem, no tak... Kromě soboty vydatný prout a v sobotu jen tak čůrkem, to víte, každý se koupuje.
0: Prosím vás pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá prout elektrický.
1: Jo, elektrický, ale to já to nechci, v obyčejný, žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no, rozumíte.
0: Podívejte se, něčím tam přece musíte svítit.
1: No to ano.
0: No jaké je tam napětí, to mě zajímá.
1: U nás do mě, no teď kvůli tomu záchodku strašný napětí.
0: Já myslím jako napětí proudu.
1: No víte? Jako všude v Praze 120.
0: A oh, tak to je konec, pane. To je naprostý konec.
1: Proč pak to?
0: No, protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V.
1: Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V?
0: No, docela dobře, pane.
1: No, proč?
0: No, proč? No, protože, představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s tím, rozumíte?
1: No to je pravda.
0: My myslíme dopředu.
1: No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220 v celý ulici a v celém čtvrtí je 120?
0: No jo, no, podívejte se, to je samozřejmě otázka.
1: Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju tranďák.
0: No to je vloučená věc.
1: Co, proč?
0: No to by vám nikdo nepovolil.
1: Ne, no, tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no.
0: No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné.
1: A tak co mám
0: vy
1: dělat?
0: Si totiž musíte postavit trafostanici.
1: Co?
0: Trafostanici.
1: Ježišmarja, co to povídáte, trafostanici?
0: Samozřejmě.
1: Trafostanici, a kde bych ji postavil?
0: Vedle.
1: No ale vedle, já v takovým kamrlíku bejvám.
0: Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory.
1: Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát?
0: To je trafostanici.
1: Ježišmarja, to je trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví?
0: Nějaká firma odborná.
1: Já vám něco povím.
0: Prosím.
1: Jak to tady sleduju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, které mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu počítat stolici. Je, už budu stát dávno před soudnou stolici.
0: Jen se uklidněte. Jen se uklidněte. Totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje.
1: Nestrašte, prosím vás.
0: Ano, ano. Dnes už století starší nejsou žádnými bílými vránami.
1: No, to je pěkný. Ježiši, podívejte se. A pane Befende, mohu vás poprosit o sklenku vody?
0: Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste. Tady se zásadně neprosí. Jen si klidně poručte.
1: Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Skutečně?
0: Samozřejmě.
1: V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene a přines mi flašku koňaku.
2: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně, ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. Z toho jsme pochopili, že s tímhle tím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl: Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček, možná Ovar, ale Buček ani nebyl. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to já jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autička? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, proč jsem? Já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš žít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé. To. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k tý davuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká, prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říkal, po čem to se stalo? Říkám, to říkal Láčkovci. Ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říkal, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem 1 minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo, během školy talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi: Bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances. Si c'est parti de comment sujet avec sport des participations. Ona se zarazila, ta paní profesorka, říká, ale od soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte prosím vás, pokračujte Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit? Říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno. Stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích Fazole a hrách a Bobby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily 2 neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. No, řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává, opravdu mám. Říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Tak. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane 2. 3 schování! Dostal
3: pochopitelně zásah taky, že? A jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé oni říkají, že je v lásce nestává, ale ona putají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná Dajana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Říkám, no dobře, no ale jak, jako ze předu, nebo z vrchu, nebo z boku? Prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jste pěkná baba, ne? Že chce s váma normálně, s váma mrzkrem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a ne zase odejdu. A co tak by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Že kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak 3x, 4x jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová bystrině Evropy v judu, jo, tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý. Podívej si, on otevře dveře, že jo, on vykoukne ven, jo, on rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
4: Princip, ty ti to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
3: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
4: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
3: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
4: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
3: A hopnul, skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl spadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
4: Dobrý den, vysvětluji právě žákům, jak se hope z vlaku.
0: Ano, děkuji. Děkuji.
1: Opona! To funguje, to je rado.
0: Armáda za mnou! A levá! A pravá! A levá! Tak, stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní! Taky paní, víte?
1: Jsme dostali nový uniformy. Nový, no. Na zbraně nám nezbylo, ale uniformy máme nový, ne? Akorát ty třírohý klobouky, víš, to je nešikovný. Do deště, víš, člověk neví, on to teče tadyhle. Člověk neví, za kterým rohem má jít. Hele, mlinář. Výslech civilního obyvatelstva. Předvedu.
5: Pohledátem.
0: Vás, mlináři.
5: Mě?
0: No.
5: A co chcete?
0: Co?
5: Co chcete?
0: Aha. Jo, nesu sandáta ze zámku. Hrgo, to je mandát. Tak mandáta ze zámku nesu.
5: A komu?
0: No komu? Vám, mlináři. Vám, od pana vrchního.
5: Mně? Mandát? Od vrchního? Tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem, pánem, já sám.
1: Ježíš, to byla pecka.
5: No takhle, sandáta kdybyste přines, to by bylo zajímavý.
0: To jo. Tak to já, kdybych věděl, že jste na šupináče, tak jsem cestou něco upytlačil. Ale, dít mináři, nic, já jsem ve vaší straně, teda na vaší straně. Já ani přesně nevím, komu platíte příspěvky. No, dít já taky, mináři, o robotě nic, o kontribuci nic, ani o tom soudu, o té vaší lípě, nic, mináři, nic. Nic. Ale přiběhla štafeta. Přijede paní kněžna, co parství zdědila. No, zdědila, co jsme jí to teďka vrátili, jo? No jíte, mináři! Jsem vám vletěl do potlesku, promiňte, ne? U té restituce řádí, no? Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čoveče. No, je to 14 dní, přijela kočárem, sem k nám, vylezla nahoře na hůrce z kočáru, flákl to sníhy z kobylama. Teď jde sem k nám dolů, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama. Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi.
5: Ke komu?
0: Potěmkin, znáte?
5: Ne.
0: Ne?
1: Úžasný architekt.
0: To je kapacita, mlináři, ten nám tady chyběl. No jo, teď vám vítá popanství mandát za mandátem, všecko se natírá, chlapi lítají se štětkama. No ne, opravdu. Některý se svýma, ty jsou smutný. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo, mlináři, a vy, vzkazuje pan vrchní, přijedete kůňmo, to je rejthársky, a pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
5: To neuvítám, protože nikam nepojedu. To tak slavit a vítat, za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit.
0: A... No jo, no, to já bych se taky naštval. No. To víte, mlináři, mandát poroučí, to je jako ten první mandát.
5: Vy máte ještě nějaký?
0: Co?
5: No tak máte nebo nemáte.
0: A co máte na mysli?
5: No, ten mandát.
0: Já mám ještě druhý mandát.
5: No, ale...
0: Teda... Mlináři, jak se na to přišel? A ten poroučí, ale jděte, no. Vy jste to věděl. Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka. Ta holka, jaký máte za Almarou. Já jsem jí tam nedal. Ta půjde za družici, mlináři. Půjdou družice, půjdou, některý poletěj. A to vaše děvče taky, mlináři.
5: Taky nikam nepojede.
0: Ano, já jsem si to myslel.
5: Vždyť já ji našel.
6: ležela v příkopě u cesty.
7: Co se jí stalo?
5: Zimou prokřehla!
7: Já myslím, že spadla z bicyklu a...
5: Sebral jsem jí jako...
7: Třeba jako ptáčka.
5: Ne třeba.
7: Ptáčka ne třeba.
5: Ptáčka třeba!
7: I na mlejně, že jo?
5: Ano! I na mlejně. Jako ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
8: Mrcha jedna!
5: Ale proč vám to vykládám? Já jdu mlejt polohrubou.
9: Lásko Bože, lásko.
5: Hanička.

0: jsem tě, Haničko, zaslechl, musel jsem si zvučet. Hned šmitec pod bradu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
1: Zajíčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
0: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen, aby má ze všech nejmilejší dornička.
2: Jo, to.
0: Už nemusela čekat. Co to má znamenat?
3: Že tu není, že tu není.
4: No, váš muž není, ne?
3: Tak tady není. A u vás nebyl.
0: Klásek?
3: No, řekněte ne.
0: Ne.
3: Ne, já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mleť. Najednou taková starost dvomletí, jen jsem se ho hlídla, už to bylo.
0: Ale já ho pozval...
3: Vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a frnka už byl v prachu.
0: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
5: Vy si jenom zahrajete.
3: A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
6: A kdo?
3: Karty.
6: Haničko.
3: Jen se smějte. Karty pověděj svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
6: A co říkají?
3: No, vždycky to samý, mlináři.
6: Kde jsem, Klásková? A víte to jistě?
3: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába,
6: ale...
3: kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
6: Haničko, prosím.
7: Ne, vochechule rozhodně ne.
6: A vy jste ho při něčem načapala?
3: Jako při čem?
6: No myslím tak, jako normálně. No na to uvážené, nechačo.
3: Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
0: Ale vždyť byl u mě, ohledně toho uvítání.
3: No já ho taky uvítám, votipéra.
6: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec ženská.
8: Haničko, sluníčko.
6: A je tady.
3: Kdo?
0: Kdo?
7: Michal.
6: No ten Hasselmann, ta Tatamanská, pojďte mě pomoct, chytneme ho.
3: Pozor, to by mohl být klidně převlečený Klásek. Pojďte, odklíčíme ho.
7: Ale babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
3: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
7: Ale babičko, Libor se nedá.
3: Libor je hodnej, Libor dá.
7: Ano tak, babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
3: Kdo?
7: Libor.
3: Náš Libor, no ten se nedá.
9: Ach, ta naše babička. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlíně.
6: Je, pozdrav pánu, Haničko.
7: Je, dobrý den, Klásku, co mi tady?
6: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde cíl. Já jsem tak urajtovaný.
10: Jo, nebyl tady učitelský.
7: No jo, byl, ale ušel pryč.
6: He, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hejte, jak když ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím.
7: Jo,
6: no to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majete se slepice, když jí zrne kohout? No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím v kurníku na příště, dělám si čárky a...
7: Ale pozor, vás tu žena hledala.
6: Co, mě?
7: No jo, vás a tu ze zle.
6: Mě, žena moje, mě?
7: No vás?
6: Mě, moje?
7: No jste Klásek, ne?
6: Co?
7: Jestli jste Klásek.
6: No jak když, jo, ne.
7: A teď?
6: Teď se mi to zrovna nehodí, ne. Moje, zlé, je, ježišmarja, je. No já cítím, jako by se pálilo koště ve vzduchu. Stará přistává. Ježišmarja, ale já mám hodnou ženu, Haničko, hodnou. Hodnou, no, hodnou. Já jsem dlouho vybíral.
7: Až jste si vybral, co?
6: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. A... Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral na bomak jenom takhle. No. Já jsem musel něco strašného províc, pane bože, že mě takhle trestáš. Sděl mi, co jsem proved. No, no, to... Ale já mám doma slovo, svobodný, když se ho koupím. No, ale... já třeba přijdu domů za zvuk zemi a už ležím. Hele, ne. Tudle jsem, Haničko, představte si, přišla k nám návštěva. Já říkám, ty dávejte pozor, teď vám něco předvedu, to jste dlouho neviděli. Mámo, vylez bedny.
2: Cože jste řekl?
0: No jo, jo, žiž, ona si tam ráda hraje. Tak se říká. Mámo, vylez bedny a ty dávejte pozor. Mámo, voda teče nahoru. Ona říká, teče, táto, teče. Dítě to guma, prosím vás. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
4: No.
0: Ježišmarja. Co kdybych
4: třeba řekl?
0: Ne, nic, nic, maminko.
4: Co kdybych třeba řekl?
0: Ne, nic, maminko, bochechule. Ne, ne, ne. Ženo moje, inteligenti. Maminko, voda nahoru, voda nahoru. Sigma pumpa, sigma pumpa, sigma pumpa.
4: Já ti dám voda nahoru, já ti dám sigma pumpa. Kde jsi zase byl? Kde jsi se zase coural, ty, kocoure jeden, mrouskavej?
0: No, no.
4: Zasutý Zemánkový, co?
0: Ne, ne, ne. Ne. U Zemánkový ne.
4: Ne, tak u Kerry.
0: No, ale u Zemánkový ne. Já žádný Zemánkový neznám.
4: Nezná,
0: ne.
4: A Haničkovo nezná Zemánkovou.
0: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký Zemánkový?
7: Já teda jo.
0: No, ta Hanička tam chodí, jo. No. Je to, oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, jo, jo. Zemánková! Že jo, to je ta... Jaký chrastě bandasky, no jo, ne. Ale kde pak, ženo moje citová jistoto, představte... Počkej, neblbni, ale... Ne. Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem, se starým keserem. A představte si, mě přepadli, na lesní pěšině mě přepadla divá zvěř. Ale divá, diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježe, spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se na DJ pita rozpíchá, já jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
4: Já ti dám letí.
0: Ano.
4: Já ti dám letí. Já ti taky na melu.
0: Ano.
4: Ale až doma.
0: Ano.
4: A domů.
0: Ano.
4: A domů.
0: Ano, domů, domů. My už vás nemeleme, Haničko, domů, ano.
8: Jak vám návštěva?
0: Snad ne, mušketýr.
8: O ne, sám pan vrchní.
11: Hele, mlínář! Ale no, podívejme se. Mlínáři!
8: Byl tu mušketýr?
0: Byl. Aby viděl.
8: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlínáři?
0: To doufám také vyřídil, ne?
8: No to taky vyřídil, to jo. To teda tak, to jestli, že dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se. Teď poroučím já, vrchní. Že přijedete kůňmo, že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je srejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
0: To no. Neuvítám.
4: Pane vrchní, cvakněte si.
0: Ale sakra, již matko, cvaknul bych si.
8: Nic mu nedávíte.
0: Kluci, to je obsluha.
8: Nikam nepojedu a pinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
0: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec sice platí. Mlináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
4: My máme všeho dost.
0: Jo.
8: Babičko.
0: A to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
8: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterými jej ponížili, stává se bitým psem.
4: Měli bysme mít psa.
8: No tak, babičko, prosím vás. A kdo zapomene, z čeho pošel?
4: Pošel.
8: Už nechci toho poznat. Že i vy jste naší krve.
0: Kdo?
8: Vy.
0: My?
8: Vy.
0: Vy?
8: No vy ne.
0: My ne? Tak kere, Ježišmarja. Tak ramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Mlináři, takže nepojedeš?
8: Ne.
0: A nechceš se ještě rozmyslet? A nebudeš vítat?
8: Ne.
0: Jsem vyřízený člověk. Hele! Ale podívejme. A tu ta dívčina půjde za družici.
7: Je. Ráda.
8: Drž se textu.
7: Jo.
0: Co je?
7: Oho, ho, ho. To se načekáte.
8: A i kdybych chtěla jít, nenechám jí.
6: Ježišmarie. Ježiš, ty podaný si žijou? My si můžeme na zámku akorát mačka klopy. Mináři, nehraj si na Zemana. A i oni pochopili, který ho mám na mysli. Přece seš podanej. Přece máš povinnost, plynáříčku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře s ní.
4: Nemyslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
6: Jo, personál, pane Franc.
2: Ježiš, pane Franc, kruci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
6: No tak pojďte mezi nás, pojďte.
2: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte.
6: No pojďte, spuste raport.
2: Všechno v pořádku na to vítání?
12: Prosím, všechno, jak se patří.
2: Ničeho se nevšimli, jeďte. Dobrý je to, pane Franc.
12: Ovšem, zahraničí.
2: Teď už si nejsem tak jistý, co jsem řekl.
12: Ovšem, zahraniček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost nebo co?
2: To je nesmysl, pane Franc, prosím jich, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. No to víte, že jo, právo první noci. U mě to není právo, u mě to povinnost. Tam mě nosej zpátky, mě kutálej, jo.
6: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franc. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase muhu.
12: Ježiši, co to měl?
6: Muhu?
2: Hejte, vám než bych to vysvětlil, jak se to rozplyne, to nemá cenu.
6: Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání. No.
12: Prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň, fábor, družice, kuň, fábor, družice.
6: Jako malý dítě, kuň, fábor, družice, kuň, fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka.
2: Ono ještě je, že jo?
6: Víte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Jo. Pane Franc. A přijeli všichni ze všech vesnic? Hejte, co ten pacholek mlynář? Kruci, a co to jeho děvče?
12: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlynáře? No toho je škoda.
2: Hejte, pane Franc, opatrně s tím, opatrně, opatrně. Už je to nejenom slyšet. Tak nemente, dávejte si pozor. Paní kněžata je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
12: Ano.
2: No to víte, že jo. Ta vymetla nějakou dňou. Ne. Jako sjezdila svět, že? Vy musíte mít chlap.
12: Ježiši, chlap? No fuj.
2: A je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky.
6: Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
12: Ano.
2: Vlastně.
6: Hejte se, umyslel, kdybych na potlesku netrval.
2: A pane Franc, když takhle blbneme, řekněte něco z prostýho.
12: Tisíc kulí.
2: No jen aby to nebylo přání, hejte. Vás, nikdy člověk neví.
6: Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo.
2: Já rychleji smluvím, než myslím, no. Bohužel nejsem v tomhle státě sám. A...
6: Když už to bylo dobrý. No. Pane Franc, jak jste to zarychtovali s tím vinčem? Komu jste to dali?
12: To jsem si prosím nechal já sám, že?
6: Jste snad zešílel, člověče?
12: No proč?
6: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
12: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
6: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska ohřejeme. Člověče, víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní Kněžnou? By se vám třásla kolena, pane, by se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátil jabka. Víte, kdo bude první vítat paní Kněžnu?
12: Já.
6: Nebudem se hádat, já.
12: Já.
6: Ne, řeč mám vypulírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
12: No, sesumíroval, že jo.
6: Jsem ji sesumíroval. Jsem vzal starý projev a změnil jsem jména, no. Hejte, pane Franc, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
12: Božinku, já?
6: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franc, oni budou jako paní Kněžna.
12: Ježiši, to jo.
6: Jo? Oni jsou jako paní Kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
12: Já jsem Kněžna, jo?
6: No?
12: Já jsem Kněžna, no.
6: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. Ale už jsme tady vítali jiný ksikty, jo? Ježiš, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
11: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavách stál sám.
6: Vy jste mazený.
11: A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady, tudy, tady, tudy, tady.
6: Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co?
11: Jezdili k nám rádi,
6: jezdili,
11: tak co? Měli si co odvážet?
6: Se to odváželi, člověče? Ježiš, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni teď. To víš, jo? To bychom měli z rejže i růžence, tak. Tak, pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že zachystám kotletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, ho se nevyplatí. Paní Kněžna nadiktovaná, já přicházím, úklona, styk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
12: No ovšem, prosím, na tom já trvám se.
6: No, když je to proba.
12: Tak si to probněte.
6: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franc, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou, kde těch tiští panou, no. Tak. Harko, dobrý to bylo. Tak, úklona v těch kvátech funguje. Jdeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní, paní Kněžno. To je paměť. No, ale blbá. Vždycky pochválím dopředu. Jo, už mám. Dlouho očekávaný den přilétl.
12: Tamže mě, prosím.
6: To?
12: Tamže mě.
6: Tam je ta žebně, he?
12: Tamže mě,
6: no. Tátuška s mětím hrotem, nebo... Schovat, schovat! Kdo jsem pustil?
13: S prominutím. Urozený jemnost, pane direktor.
6: Jak se sem dostal?
13: Vaší milosti poníženě netajím.
6: No to ještě, abyste nám něco tajil.
13: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, aby se za mě přimluvit ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté toto supliku předali.
6: Teda učitelské, vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Když my chystáme uvítání paní Kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí. Tak, no, to by se časem našlo, ale... No podívejte, jsme všichni vyřízený. Podívejte, pan Franz, podívejte se. Vyřízený člověk, celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdu kouřil v prachárně? Čemu se smějete? Vážně, vážně!
14: Pani...
6: To nemůžu jenat vedal.
14: Pani kněžna jedle.
6: No to řeknu rovnou! Vy jste mě schválně zdržel! Tohle si odskáčete, to si odskáčete, pane Franz! To si odskáčete!
15: Můj milý, jste poněkud zasmušilý.
13: Žel, nemohu být veselý.
15: Tak jako já.
13: Jasnosti.
15: Pohleďte, právě přijíždí mezi své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy, řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
13: Ano, ne, ano.
15: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat, já ano, ven, ven, ven, vine. Sedět. Ven z města, z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
13: Kyselo.
15: Kyselo? Bože. Oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco my vrchnost, abychom jedli nadívané holuby, šneky, ústřice, lanůže. Kyselo. Vrchovatý talíř bych si dala, pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní rosy. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
13: Prací?
15: Prací.
13: Tady.
15: Tady.
13: Vyloučen.
15: Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím popravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl v něm jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
13: Takový je tu lid.
6: To se to, Vali, jasnosti.
14: Přítelský s námi.
6: Rašte se posadit. Korporativně. Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Pojde. Rovnat, úsměvy, nejjasnější, to je moc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní kněžno.
13: Ne, proti.
6: Já jsem to zase zapomněl, jak je to dál? Poraďte mi, dlouho. Já chci poradit a ne. Dlouho. Se tlačíte na mý místo, pane Franci. Dlouho.
15: Toužebně.
6: To je unik informací. Teda chlapí, já vás proběhnu.
15: Pan Vrchní.
6: Ano, prosím, přijete si platit, nebo... Jo.
15: Všem pánům za slavné... Děkuji vám a všem pánům

0: to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zase maso. Co to kecám? A tuhle jsme měli zemlbábu.
1: Můžu?
0: To je spíš otázka pro vás, pane Franče. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
1: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
0: Co to kecáte? Co to kecáte? Vy se dívejte třeba. Ježiši, mane, ano, držte se redlík, já jsem si hodl. Humberto jede, co tu plhazdíte, prosím? Pane Franci, nevím, jdu tam za stroma, přeříkám si to, běžte, odejděte.
1: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
0: No, z toho máme největší radost, běžte, pane Franci. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu země, běžte. Co vás to napadlo? Co vás to napadlo? Člověče nešťastná, člověče málo šťastná. On jí řekne pano, slyšel to? Slyšel to? Nespí. Vám řekne pano, vám. Vy stará motika. Já jsem si, promiň. Ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynojem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na BRC. Jasnosti, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasnosti, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale jasnosti, schválně se mi nedostavil. Tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy... Pochopitelně podaný není jasnosti, že? Má svobodný mlejn. Ale můžeme na něj jasnosti, protože má lucernu.
2: A co je to?
0: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Je lehce zahnout knot, vidět aj za roh. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítit panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka jasnosti. A kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, odpoledne, naveč, posvať, jak to na panstvo hupne. A svítit rozžatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
2: Ten zámeček je zařízen?
0: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli. No, zařízený to není přesný výraz, tedy tak zařízený je, ale bez nábytku.
2: Děkuji vám.
0: Prosím vás.
2: Liď, ať je pohoštěn.

0: tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si ale, abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi.
2: Co to je zase? Co to zase je tohle to? Co vy se smějete?
3: Lid se bouří.
2: A tomu vy se smějete, jo?
3: No to je Švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
3: Dudák, co?
1: Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
3: Ale...
1: Juču, ale, už jsi někdy držel násadu od lopaty.
3: Ježiši, to ne.

0: Teda vy to nedělejte.
1: Takhle krátký násady nebývají.
2: Jasnosti, váš podaný lík ne, že by se bouřil, to ne, ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
2: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane Franz, trachtací.
4: Trachtací, no.
2: A jo, houby, jsme ty prachy na trachtací proplastali minulý týden.
0: Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. A vy jste trachtal dobře, teda to je.
1: Ježiš, víte co, dáme jim pivo.
4: Ježiši, pivo.
0: Pivo zatím zničilo každou revoluci.
2: Jasnosti, kolik byste ráčila nechat vyvalit soudku piva z vašich sklepů?
3: Pět.
1: Pět?
0: Ty blaze.
5: Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, ne? Čtyři by museli stačit, čtyři.
1: Kolik myslíte vy?
4: Stačili by i tři, že?
2: Pane Franz, vy jste diplomat!
0: Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká.
1: Zamávejte jim taky.
4: Papa.
0: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva.

0: Pra cacacá! Pra cacacá!
1: Precisamos de dorar takhle. Ježišmarja, to není Hastermann, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf.
0: A nic. Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hruha, věším samý červený. No, to je síla zvyku. Hele! Počkej, neblbni. Hele! Ne, počkej, vydrž to. Hele! Já jsem šel jinou lesní pěšinou. Fakt, čepeče.
0: Ne, fakt. Ne, fakt, fakt, fakt.
1: Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná borbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají. Fakt, čepeče, fakt, čepeče. Pak jsem přišel na křižovatku, tam bylo 50 borboček, jediná značka tam nebyla, člověk.
0: Fakt, fakt.
2: A, oh, Hastermánek. Pozdrav Bůh.
1: Vodě zdár.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se kradli pod vodou, čověče. Jsem seděl na vrbě, šepcoval jsem a dole mi bílili kvartýr. Jsem tam blíd, jsem zachránil tenhle mantl. Tady si u nás utopil nějaký lampasák, víš? Ale to byla šajba, podívej. Komlináři, to kdybys viděl, co mám pod tím. To kdybys viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych sem se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych sem chtěl ženu. Jsi přece nevím u chlapa. Já bych sem chtěl ženu zelenou, krásně zelenou, brčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně dětí, hodně, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký, široký, bystrozraký. Já bych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili domova důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko. A do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pohodáme si panáka zelený.
2: A kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. Hle. Nech už je tady.
1: Ne, já se jenom učím lodní sirénu.
2: Kuro, ta jedna zelená. Ej.
1: Normálně mě vyhnali. Tak člověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla. Kde jsem si svoje mládí odpůjčil. Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal? Strana zelených. A víte, proč mě vyhnali?
2: Že jsem málo zelenej.
1: Já říkám, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
2: No, to mi řekli, že je blbej argument.
1: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
2: Ne, anebo já se manér se utopím.
1: No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta. No je to furt jeden a ten samý chlap. Přišel starosta, já mu pojám, starosto, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
2: A on říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a už jste se pádlovat.
1: Je, pánové, ale já mám pro vás informaci diskrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat bez, normálně. Já ležím na dně, mám polaroid, no mačka, čověk.
2: Se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru.
3: Ježišmar. Ježišmar.
1: Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržela pod vodou?
4: Moc asi ne.
1: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
4: Dětí? No.
1: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
2: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
4: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
2: Už je tady.
4: No co, když přijde k nám na mlýn?
2: Když přijde, tak přijde.
4: Co když bude krásná? A bohatá? A co, když bude chtít, aby si jí posvítil? Lucernou! Až k zámečku! A v noci!
2: Budu muset.
5: Žeby si se neponížil, Libore.
2: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
1: Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdlopu. Já ještě dneska stínu kozinu.
6: Co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěné tenisky.
4: Pane, to jsou moje dřeváky.
6: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky, podívej.
2: Počkej, sakramenty.
6: Jeden dřeváky dám.
4: Druhý tak.
2: Ne.
4: Jo.
2: O druhý si ke mně přijdeš.
4: Ne.
2: Jo. Ty zase já, jo, a ty ne? Ty divná situace, přijď si večer na zámek, přijď, přijď, až už bude tma, až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži, řekni heslo Vrchní a more. Náš Vrchní a more.
4: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevičky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
6: Ježiši, Mario.
4: Co? Ještě jednou?
2: Ne, ne, netřeba opakovat, ne, ne.
6: Ježiši, Mario.
2: Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne. Podát žeru nějaký pilule a... Si musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košili noční, vemu dřeváky a... Ha! Bože.
1: Zrušení pominulo. A ona jak malina. A ne vesnicky hloupá, to já poznám.
7: A pan Vrchní.
6: Ke jasnosti.
7: Co vy tu?
6: No, já venčím čokla.
1: Jasnosti. A co by tu, co by tu? Co by tu? Co by tu? By tu co?
7: Chci vidět...
2: Ježišmarjo.
7: Toho vzpůrného mlináře.
1: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
7: Ne, ten mlynář, ten zámeček v lesích nezajímá.
1: Jo, zámeček, mlynář,
6: párka, jeden.
2: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka, a protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlynář není doma.
7: To byla má poslední naděje.
2: A už je po ní. Pojďte, já se si.
7: A to děvče.
2: Děvče doma je, ale mlynářko nechce pouštět. Pojďme, jasnost.
7: Pane Vrchní.
2: Ano?
7: Kam odešel mlynář?
2: Nevím, jasnosti. Vy mě neustále testujete. Je to český mlynář, no někde mele, mele, mele, mele. Jasnosti, mlynář je nebezpečný. Pozor, to je muž.
7: Ano. Muž. jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
2: No, hlavu možná, no.
7: Toť síla.
2: Síla, jasnosti, ale hrubá síla.
3: Paničko, paničko, co jste to
2: přijde? Skrýme se.
3: Celý pytel mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude na uklízen.
2: Ještě tomu dvou.
7: Jak je urostlý. A samý sval.
2: Já nevím, jasnosti, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
7: Pane, vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
2: Ne, já si nemohu to dovolit. Já bdím nad vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
7: Tak, dobrá. Já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
2: Končíme s hygienou.
8: A, pan Vrchní.
2: Ano, pan Vrchní.
8: Dobrý večer.
2: Dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer, to my taky víme, že když je tma, tak není vidět.
8: Ve chytrými jsme taky.
2: Já jsem zde ve jménu je jasnosti.
8: A co si ráči psát?
2: No, už měkne. Jsem zde stran lípy a stran té...
8: Haničky!
2: No. Dobrou noc. Dobrou. Sakra.
7: Za ním.
2: Co, jasnosti, vy chcete, abych ho strestal? Jasnosti, přísávám, důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte. Mlináři! Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlyne a moučnej červ na pochodu.
8: Co si radšte přát?
2: No, mlináři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré lípy.
8: To neučiním.
4: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
8: Uklidněte se, babičko, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tak.
2: No, aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou lípou je prý poklad, se k nám doneslo, mlináři. Když jste takový chudý, vemte hrábě a vyhrábněte ho. Ona by tam mohla být královská koruna, že by si ji nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, ti jsou to samé výplody tmy. Ha!
8: Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
4: Tomu vy nerozumíte.
8: Děkuju.
2: Prosím. Ta lípa padne, mlínr, ta padne, ta lehne, stejně tak, jako že vydáš to děvče toho sirotka.
8: Ha! Ha! Ha! Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
2: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele! Poslechneš? A mě už to nebaví, tohle to.
8: Nemáte mi co poroučet.
6: To bys teda viděl.
7: Ale já.
6: Jasnosti, kde se tu berete?
7: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
8: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
2: Mlináři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal.
7: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
8: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
7: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
4: Di, Libore, di.
2: Libore, spadla ti hofina. Jasnosti. Vy žena a skrotila jste ho?
7: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
4: Já do vás vidím.
2: Kecá babka. Ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
7: Můj světlonož. A sluší mu to.
6: Sluší mu to.
9: klesaj vám měřítka.
7: Ale to není všechna tvá povinnost.
9: Jasnosti?
7: Posvítíš mi.
9: Slušně považte, teď v noci k zámečku u jezírka?
7: Právě proto potřebuji průvodce a světlo.
9: Ježišmarja, já se nevyspím. Dobře, jasnosti, já vás doprovodím,
7: ale... Ne, není třeba, abyste mne doprovázel.
9: Ne, já vás musím doprovodit, jasnosti.
7: Ne, děkuji, to nemohu přijmout. Dobrou noc.
10: Dobrou noc! No to teda, až budu do zámku vypravovat dobré trasy, jsem ve stanou ruku, se jak já jdu po zámku, to bude
7: jiné. Nože, my půjdeme.
11: Jak poručíte, paní kněžno?
4: Libore! Libore, necho!
11: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
4: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne, no.
11: Hanka, pusť!
12: Paní kněžno, kde jste? Paní kněžno!
9: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně, jak ohař. Ohař, čeník v zemi. Já sypu pepř, je to málo platný. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. To je příšerná situace, čeče. My už nebydlíme ani mezi lidma. My bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No. Kolikrát nevím ani kolikrát. Opravdu. Představte si, ona si popatří jakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jako nadejchanova. Teď vždycky večer rozsvítí kníž, teda svíčku. Kníž? Svíčku, víš? Zapálí. Jenom ten knot, jo? To by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, čí to je sutra. Fakt? A zapálí tu svíčku a... Teď mě položí na stůl a přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo ne? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo ne? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo. Ježišmarja, co já tady dělám, já mám být doma. Mamo!
13: Klásku!
11: Jo!
13: Klásku, kde jsi? To se mi ulevilo.
9: A ty si furt někde ulevuješ. Musíš si dávat pozor na skladbu stravy. Co děláš?
13: Už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo.
14: A když paní kněžně pěkně zahrajeme, a když si přečte tuhle supliku, nemůžu hladem žít. Nechci přece krást. My s holí žebráckou opouštět vlast.
9: Co blbneš? Co to rozmlžuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat. Já jsem bývalý exiponiáky. Čeč, já už mám nervy na dranc úplně. Teď nám sebrali režijky, no. No, fakt, paní. Hele, počkej. Co furt máš s tím hejkalem? Co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
14: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
9: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Hajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu, a tam jinak zůstává, víš? Přišel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No, větší. Tohle se teprve smívá, čovač. Tak jsem to příteli brachu vzal domů kolem hřbitova.
14: Ježišmarja, dych tam straší.
9: No, to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě dolez k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš. Ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kamennou... Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. No, těč, já ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylesem nahoru, co špricl, špricl mine. Víš, co to byl ten šramot? Na tom zbytově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
14: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
9: No, pamatuju si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. Tady chlap, já blbě vidím. No, já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaný. A takhle se smáli, protože druhý den měla být podpora, víš? No, nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali k noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá... Pauzu, pauziruje, jo, on takový dřevař tam s tou tekerkou, víš, tam sedí někde u toho spalkot, no to nevidí na to práci, jo, to nemůže tekat, no to viděl, to nejde, protože oni no, tam podávají spalky, jo, tak ono to těká, to těká, to lítá, ti políká, ti mají, a on těká, jak ti neví, jak ti těká, těká, těká, pojďte, a ještě těká, těká, detektor, raděj, to detekne, tu tuto spalku a konec, jo, no. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Hej, rozuměl jsi tomu, zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuj.
14: Co?
9: Neboj se, zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tak paní dělá, dáme, najednou se nazvíhla země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě. Ne, země. Ale ty koukáš, zajíce. Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země. No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je... Země, matka země, jo? Země matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, zajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě.
1: prostě nazvěla drn. Drn, drz.
11: Tráva na tři. Já věděl, že to je marný pokus. Nic.
1: No nezvedlo si to?
11: Země se odklopila. Tamhle najednou vykoukla hlava. Velká, převeliká. Velká, převeliká, dědek za bábu, bába za dětka. Ba, počkejte, jiná je.
1: Ne, vykouká hlava. Velká, k ní bylo přidělané tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výšin. V oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí. Štrádovalo to okolo nás.
6: A říkalo to něco?
11: To víš, že jo.
6: Co?
11: Už pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě. Ale takovouhle chamrať jsem to ještě neviděl.
6: To myslelo tebe, viď?
1: Ale ne, to myslelo nás všecky. Ale ne myslelo, ale myslel.
6: Myslel,
1: to byl hejkal. Podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na dresu. Najednou ten hejkal ke mně skočil, stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
6: Nebyli.
1: A kdo to byl?
6: To nevím.
1: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmárané ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají, no. Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraj hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Ty vole, to je vejška. Potom se otočí. Potom se otočí čelem před zádama k naší budoucnosti. Odevře radostně svůj růžový zobáček a zvolá.
15: Lásku! Lásku! Pane učitelské!
1: Pryč pocaj, to je jiný zobák. Pryč pocaj!

0: Bojíte se mě, paní kněžno?
1: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
0: Kde? Ano, to je ona.
1: Krásný strom.
0: Že?
1: Jaká vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
0: Připomíná velké křivdy.
1: Křivdy?
0: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
1: Vždyť lid je spokojen.
0: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
1: Ale vy se nedáte, mlynář. Ach, jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
0: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází
1: mlynáři, tam. Mlynáři, nerecituj a pojď blíž. A dej tu lucernu stranou, prosím.
0: Jak poručíte, paní kněžno?
1: Povídej, co tu slýchat?
0: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
1: O čem?
0: O ztracené koruně.
1: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranou.
0: Jak poručit?
1: Stranou za strom.
0: Za strom, myslíte? Tam. O, paní kněžno, našel jsem tu. Složený list papíru. Nějaká suplíka či žádost.
1: Zde je divný lid. Pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
0: Mám ji zahodit?
1: Ne. Odevzdáte mi ji na zámečku.
0: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
1: Což pak tam byste mne nedovedl?
0: Kdybyste poručila.
1: A což, kdybych si to jenom přál?
0: Ano, paní kněžno. Doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejete.
1: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář. Mlynáři.
0: Paní kněžno. Kde jste?
1: Tady.
0: Kudy?
1: Kudy, mlynáři.
0: Kudy. Tady jste, paní kněžno.
2: Mlynáři, nezalejzejte. Já jsem vás viděla. Mlynáři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic. Helejte se, pojďte na světlo, nech si tam pro vás žádnu.
0: Klásku a dobrý večer.
2: Teda mlynáři, tohle až se doví Hanička, to bude šrumec.
0: A co by se měla dovědět?
2: No, ona se to doví.
0: A od koho by se to dověděla?
2: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
0: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili.
1: Mlynáři, křivdíte mi.
0: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům!
1: Mlynáři,
0: běda jim!
1: Mlynáři, mlynáři, křivdíte mi! Ah!
3: To jsem se lekl. Já myslel, že to je lesní pána.
4: A jděte zajíčku. Spad nevíte, kolik je mě už roku. Tak...
5: A co vy tady, kde jsou ostatní?
3: Šli k zámečku. Já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
5: Běžím za Liborem. Vede kněžnu na zámeček.
6: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta buzola nás nesklame. To je ta lípa, vemte sekery na ní.
5: Zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě.
3: Haničko, schovej se do lípy.
5: Do lípy? Jo.
6: Pojďte, chlapi. Hele, učitelský, co on tady? Si hraje na křiba satana.
3: My jsme chtěli hrát kasací.
6: Kasací, jo? A komu pak, šelmo? No, kde pak je to děvče zemlejna? Kde pak je? Byla tady, že jo? Kam šla?
3: To prosím nevím.
6: Aha, jak by nevěděl, když má s mlynářem spolky. On jistě ví, kde mají tu skrejš. Tak ven s tím. Kluci, kde máte bunkr?
3: Já prosím o skrejši, nic nevím.
7: No, jsem si mohl myslet, kde je to děvče, to taky neví, že jo? No, to má být učitelský. Ten má vést mládež k poslušnosti. A mu řeknu, co on je. On je rebelant. Takhle školu v městečku to by po nás chtěl, co? Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídit, kam on by to řídil. Dostávat sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis, občas starší redispéro, od sedláků husí stehno.
3: Rozenosti, smiloval se.
7: Smiloval se on. Nad svojí dorničkou se smiloval. Aby se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali singrovka. No, zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým. Kde je to děvče?
3: A když povím,
7: no?
3: Co s Haničkou bude?
7: Co by bylo? Jak je právo a moc, půjde do dvora za děvku.
3: Ne, to ne, nepovím.
7: Jo, vzpoura. Oni už se nám bouřejí i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři. Zač moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
3: Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěná.
7: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěná. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajízit, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo. Natáhnu si bačkory. To vůbec jedná, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte.
3: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
7: Se hne. A pan vrchní. No tak pojďte. Ale varuju vás.
3: Pane otče, Hanička je v lípě. Je zachráněná.
7: Mlínáři. Vy se sekerou v ruce?
8: Ano já.
7: Sekera za dva zlatý a to půrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
8: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
7: Vinaři, nerozčilujte mě.
8: Podívejte se, co je nás proti vám.
7: A ptejte se dobrovolně.
8: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
9: Vinaři, vydržte.
7: Vydržte, vydržte, vydržte.
9: Nebudu držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
7: Na děti.
9: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
7: A čeho by se měli bát? Klásková, co je strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez mercajku, ne?
8: Nebojte se, nic není pravda.
7: Zpátky.
10: V tom horu na staré lípy zazáří, zazáří. Světla v ní splanou, splanou. Líba se otevře, otevře. A z lípy vystoupí Hanička, Hanička.
5: Libore, Libore, ty jsi mě naše. Vrátil jsi se ke mně.
11: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásku.
12: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
1: Toto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
11: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Už vás neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady.
0: Víte, ono nevýhodou první řady je to, že neví, že ty zadní ustávají, odcházejí, ne? Dokonce by se dalo říct, to je historická nevýhoda první řady. Neexistuje epocha, aby první řada neseděla za ní, už nikdo nestál, nikdo nestál. Prosím vás, pokud sedíte pouze proto, jste nepochopili, co jsme vám hráli, což se teda klidně mohlo stát, tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou. Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: nepřeháníte to trochu?
1: Já si chci přisednout.
0: No to prosím, přisedněte, a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
1: No, jak to přece se říká, řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
0: Co mi tykáte?
1: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pekno.
0: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
1: jak
0: ne?
1: Jak to, že ne?
0: To kdybych čekl, když nastali deště, tak jsem mrak.
1: No jistě, přísloví nelže.
0: No jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
1: No jo, ale vy čtete bídáky. Tady.
0: Bídníky, tak já se jmenuje bídníci, prosím. Protože jsem přítelem historické beletrie.
1: No.
0: Co vy například čtete?
1: Já?
0: No.
1: Já čtu bídníky.
0: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak jak se vám líbí tak nějak?
1: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
0: No prosím, já přeci se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
1: Doma?
0: No doma, co jste četl v poslední době?
1: V poslední době doma, to jsem čet jak ono se říme, psí hlavy.
0: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
1: Ne, normálně psí hlavy.
0: Nemáte náhodou na mysli psohlavce?
1: No, to je ono.
0: No to, to není ono, ta kniha se jmenuje Psí hlavy. A
1: co?
0: Teda, pardon, no vy jste mě splet.
1: Co?
0: Psohlavci se jmenuje ta kniha.
1: No, tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
0: No prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, ano. Máte rád toho kozinu, toho lomikara,
1: no,
0: že?
1: No tak radši mám toho kozinu, než toho lomikara.
0: No pochopitelně, protože lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho lomikara,
1: no,
0: kolem toho
1: koziny,
0: že?
1: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No ale zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
0: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil.
1: Ano?
0: Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
1: Ne, z historií nemám nic společného.
0: Ne, historie vás zajímá,
1: to,
0: ne?
1: Jo, to ne.
0: Ne? Tak ne. Jo nebo ne?
1: Ne.
0: Tak
1: ne.
0: Jakou máte rád literaturu?
1: Já mám rád krásnou literaturu.
0: Čili vlastně také klasickou beletrii.
1: Ne, to ne.
0: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
1: No krásnou.
0: Jak krásnou?
1: Já krásnou, hodně krásnou.
0: No, jak hodně krásnou?
1: No prostě, že krása, že je to hezký, krásný, no, knihy, když
0: no, jak
1: to,
0: hezký?
1: No barevný obrázky, když no, jsou tam a když to má zlatý obřízky.
0: Cože?
1: Obřízky a řízky mám rád. Bramborovou kaší.
0: Vy jste se zbláznil.
1: Bramborov má tolik ne, ale s bramborovou kaší.
0: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
1: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
0: Meny?
1: Scházelo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
0: Ale prosím, ale já se vás tady ptám na literaturu.
1: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátil.
0: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
1: Jak?
0: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
1: A matematika ne.
0: Ale tematika.
1: To mě nezajímá, to nemám
0: tematika,
1: rád.
0: Člověče.
1: Co?
0: O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
1: Tematika?
0: No.
1: To nevím.
0: No jak to, že?
1: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
0: Železniční no, tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
1: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem, a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
0: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam řeci o železnici není ani zmínka?
1: No, pojď jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
0: No, to jste měl vrátit. To.
1: Já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečel, abych se podíval, jestli tam není něco o železnici, no.
0: A pak jste knihu odnesl na ztráty?
1: Ne, pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
0: To je správný, knihu měl podepsanou,
1: no,
0: tak se
1: no,
0: to má
1: ano,
0: dělat.
1: Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Alojzovi.
0: Prosím vás, Alois Jirásek tu knížku napsal.
1: No tak to vidíte, on se s tím píše, jo, a pak to zapomene, jde na nádraží. Doma vždycky, na co ty lidi myslí, já
0: ne? Prosím vás, Alojzi Rásek už nežije.
1: No tak na co myslel, když je?
0: Tak znova, Alojzi Rásek byl spisovatel. No. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no ten měl na co myslet.
1: No tak víte, a pak se mu zase člověk nemůže divit, že zapomíná někde na nádraží knihy.
0: No to není možný, taková ale zabedněnost. Ano. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku, ano, komu byste ji vrátil?
1: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
0: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
1: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
0: Tak se podívejte, prosím. No,
1: naštěstí je.
0: Jo, komu patří?
1: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha 1, Panská 8.
0: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do Panský Hugovi.
1: Hugovi do Panský.
0: Ano. Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. S váma já se, pane, nemám o čem bavit, vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
1: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.
2: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď, Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu: jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orlíčky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel. V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok. Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují, vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Till, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení ten týž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.

0: pár hera, co?
1: Polský kraj.
2: Ježiš, to byla cesta.
0: To je úplně něco jiného než u nás v Čechách.
3: To je pravda.
4: Děti, tak berte zavazadla.
5: Batožina.
0: Tak.
4: Děkuji, tam nenecháto.
0: Ano, děkujeme, děkujeme.
4: Tak už je všechno venku.
0: Všechno, tak děti.
4: Máte všechno?
0: Ano. Poskáváme.
1: Tak pojďte.
0: Poskáváme, tak.
1: Pojďte vy, Česi.
2: To je Zoušek.
1: Tady půjdem já, tady půjdete i vy.
0: To se nedá, to se nedá srovnat tohle. Pojďte
4: děti. Je ta cesta.
0: To se dejchá, co?
4: Pozor, ať neupadnete.
0: Máma, opatrně.
4: No moment, mě to strašně klouže. Je!
0: Ale mamko, no tak prosím tebe.
6: Au.
0: Co pak je?
6: No musím jít.
0: Co pak je, Broučku?
1: Tak tu je vaše rezidencie. Čo?

50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, hodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, tak opnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vstek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba, zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně, nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván

0: tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbijem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
1: Měli bychom vzít dědu také do kina, navrhli jednou otec matce. A matka, která si nebyla jista, zda by děda měl o něco takového zájem, se ho teprve zeptala, zda by do biografu chtěl jít. Děda si vzpomněl, že byl v kině dvakrát. Jednou, když dávali pěkný film Svatý Václav, o kterém psali tenkrát v katolickém kalendáři, a podruhé, když ukazovali nějaký film z první světové války. Řekl matce, že by s námi do kina šel docela rád, zejména půjde-li o vzdělávací nebo zábavný film, jinak, že by si nerad kazil oči. Když se dozvěděl, že dávají starou veselohru s Vlastou Buriánem, byl pro. A pak listoval v zápisníku a chtěl vědět, kdy se má do kina jít. A matka pravila, že je to jedno, že to může být kterýkoliv den v týdnu. Děda se znovu podíval do zápisníku a zjistil, že by se mu nehodil čtvrtek, kdy se má sejít s jedním penzistou, který mu má opatřit papírové odřezky. A také ne pátek, kdy má schůzku s jedním inženýrem, co mýval továrnu na mýdlo a teď je metařem na Žižkově. Nakonec souhlasil se středou a napsal si modrou tuškou do zápisníku poznámku. Pozván dcerou a zetěm na biografické představení. Pozvání přijal. V.V. Pamatuji se, že to bylo jedno z těch mála představení, kdy jsme přišli do kina včas. Patrně to bylo právě tím, že s námi šel také děda, který neustále sledoval své velké kapesní hodinky Omega a hlásil matce správný čas. Otec, který jako vždy chtěl vidět týdeník, byl velmi rád. Ale právě týdeník způsobil komplikace. Nejprve ukazovali vysoké pece a kolem nich rozesmáté dělníky, kteří podle komentátora plnili skvěle plán. Děda je sledoval s nedůvěrou. Pak se objevila na plátně továrna na jakousi výrobu. Nebylo vidět, co se v továrně vyrábí, ale za to bylo slyšet mistra, který v hluku strojů křičel do mikrofonu reportéra, že těžkostem, které mají, budou rozhodně čelit. Děda se začal vrtět na židli a pak se ptal matky, jak dlouho se ještě na takové věci bude muset dívat a vyčítal jí, že mu neřekla, co ho v kině čeká. Matka ho uklidňovala a šeptala mu, že týdeník už brzy skončí. Zřejmě rušila nějakého pána za námi, který několikrát sykl. Na muže, který sykl, zasyčel někdo jiný na konci řady. Otec, který se snažil matce pomoci, nabídl dědovi, že mu půjde koupit oříšky nebo bonbóny, aby ho nějak zabavil, ale děda pravil, že nic nechce ani nepotřebuje, že by si jen přál, aby se nemusel dívat na plátno, protože je to stejně všechno podvod. Muž za námi opět zasyčel a navrhl dědovi, aby šel raději domů, když ho film nezajímá, ale dopustil se chyby, protože přitom dědovi tykal. To přirozeně rozčílilo otce, který muži také tykl, a navrhl mu, aby šel domů laskavě sám. Mezitím ukazovali na plátně nový fejeton o pilných dětech, které někde na Moravě nazbírali několik tun různě barevných kovů a pomohli tím našemu hospodářství cosi překročit. Nebylo dobře rozumět, protože otec se přel s člověkem za námi, který mu začal tykat. Někdo přivolal uvaděčku, která obcházela řady a svítila lidem do obličeje ve snaze najít toho člověka, co ruší. Protože však už syčelo víc lidí. Ztratila uvaděčka přelet a pobíhala kolem dokola s rozsvícenou baterkou jako světluška. Na plátně naskočil obraz černých horníků s bílými zuby. Vyfárali právě z dolu a reporter byl nadšený, protože horníci si dali nějaký závazek. Muž s mikrofonem obcházel horníky, kladl jim otázky, jak se jim těží, a ujišťoval je, že si jich společnost velmi váží. Horníci se na reportéra dívali nedůvěřivě a odpovídali skoupě. Jeden z nich se neustále otáčel dozadu, jako by měl chuť zmizet opět v dole. Pak se reportér otočil do hlediště s otázkou, kdo je víc, a někdo v hledišti mu něco odpověděl a lidé se tomu smáli. Zmatená uvadička vybízela nějakého staršího pána, aby opustil kino, protože rušil. Ten člověk se velice zlobil, říkal, že si zaplatil a že jediný, kdo ruší, je právě uvadička. To už se na plátně objevil film z nějakého zemědělského družstva. Komentátor chodil po stáji, vyhýbal se loužím a pak se zastavil u nějaké krávy. Vypadalo to, jako by už znal z jiného týdeníku. Tvrdil, že družstvo plní plán na víc než 300%. To je sprostá lež, vykřikl děda, který už měl všeho dost. Někdo se zasmál. Z druhé strany se k nám řítila uvaděčka. Posvítila matce do obličeje a chtěla vědět, zda k ní děda patří. Když matka přisvědčila, požádala jí uvaděčka, aby si dědu odvedla pryč. Ten vstal, zdvihl hůl proti proudu světla vycházejícímu z promítačovy kabiny, takže vypadal jako nějaký věštec, když se jeho tmavá postava objevila na plátně a velmi spisovnou češtinou se představil udiveným divákům. Dámy a pánové, jsem bývalý drobný, nyní vyvlastněný rolník. Pracoval jsem 50 let na poli i v chlévě. Začal svůj projev. Pak řekl, že to, co ukazují ve filmu, je lež, a to bohapustá, jaké se mohou dopustit jen lidé, kteří zničili poctivé dílo mnoha generací, lidé, které on jako křesťan a poctivý rolník nemůže nazvat jinak, než lháři a křivopřísežníky. Matka se snažila dědu nějak uklidnit, ale bylo to docela marné. Nějaký pán dědu hájil a křičel, ať ho nechají mluvit. Na plátně pobíhala kolem dědovy postavy prasata. Komentátor nadšeně vykřikoval cosi o skvělých přírůstcích, kterých bylo dosaženo prací družstva. Děda komentátorovi odpovídal, že lže, že by se měl stydět, že on to musí vědět, protože na vesnici vyrostl a pracoval na poli celý život. To už uvaděčka sehnala posilu a přiběhla i s promítačem. Oba křičeli na dědu, ať okamžitě zmizí z kina. Otec žádal muže, který seděl vedle něho, aby ho pustil ven. Ten otci vysvětloval, že se může kvůli dědovi dostat do pěkného maléru. Hlediště se rozdělilo na skupinu dědových příznivců a odpůrců. Vzájemně si hrozili, kdo komu co udělá. Děda se prodíral z řady ven. Na plátně vypadal jako velký Chaplin, který se ohání holí mezi kojenci, protože právě běžel nějaký film z porodnice. Pak jeho silueta zmizela, protože zmizel i z proudu světla. Na druhé straně hlediště volal někdo, výborně. Vzadu se ozval dědův spojenec, který vyběhl z řady a tiskl dědovi ruku. Ke dveřím nás doprovázeli promítač s uvaděčkou. U východu se děda otočil a zvolal. Pravda vítězí! Do šatny jsme už nemuseli. Šatnářky na nás čekali a házeli na nás kabáty i šály. Jedna držela dokonce dveře a šeptala matce, že nás stařec přivede ještě do maléru. Už se stalo, pravil otec, který to zaslechl. Po cestě domů se děda velmi zlobil. Tvrdil, že si ve svém věku nezaslouží, aby ho někdo při kinematografickém představení takhle urážel. Krom toho znovu vypočítával, kolik čeho za léta hospodaření vypěstoval a co všechno bolševici zničili za těch pár let, co jsou u moci. Ještě na schodech domu se dovolával Churchilla a Roosevelta a proklínal Stalina. Pak odjel k tetě Aně do Liberce, aby se tam trochu zotavil. Poslal nám pohled, v němž sděloval rodičům, že nepůjde tak dlouho do kina, dokud tento režim bude existovat. A matka dědovi napsala v dopise, že bude lépe, když bude své pohledy příště posílat v zalepené obálce. Děda uposlechl. Za nějaký čas přišla obálka, na její zadní straně děda připsal. Drazí, Posílám pohled chrámu svatého Pavla v obálce, abyste neměli nepříjemnosti s režimem.
2: Níže Naryškín.

0: I am enchanted. How do you do, sir?
1: Oh, yes. Here in Kochi. Yes, Turnovam. A starch at Sisto Brumbury. Antantini. Brum brum.
2: Так выпьем еще по одной, ваше высокопревосходительство.
1: И трошку слиняя.
2: Я счастлив, что мне удалось встретиться с настоящим князем, славный род которого известен каждому русскому.
3: Да, да.
4: А где моя киевская губерния?
5: Киевская губерния?
4: Ага.
5: Але довольте, не милим ли се... Vyprávěl jste, že jste žil v semipalatinské guvernii.
4: No jo, to taky správně. To víte, nad naším panstvím slunce nezapadalo. A no, pak jsme se pořád stěhovali, protože zima je taková, že nemůžete na jednom místě vydržet, to máte. A hned taky jsem musel přiložit ruku na Urále, hned zase vejplata na Kavkaze a to jste měli pořád.
5: No jo,
4: Dada, taky ještě. A vy nemáte ponětí, jak já měl štěstí, ku příkladu úrodu. Já měl tolik úrody, že jsme to vůbec ani do stodoly nevozili, že jsme to vozili z krst. Rovnou z krst ryby. My měli ryb tady v tom, že říct, co já to tím klubem. Co my měli ryb, Rusko, my máme ryb. A kaviáru, co já měl? No, tolika kaviáru nebylo nikdy to, co já zrovna, to jsme měli takovou spoustu, že jsme s tím mazali schody, boty, podlaj a kluci s tím hráli kuličky. Já bych to neřekl, kdyby to nebyla pravda. Moji vlastní plavci na Volze zpívali vždycky.

0: Er kommt natürlich. Gaia.
1: Já jsem detektiv, já přicházím chránit vaše zájmy. Ich komme in...
2: I beg your pardon. I don't understand any word.
1: Oni chtějí zkrátkn und kurzen. Oni přicházejí vám pajeznout, špajeznout, šlohnou vaše diamanty, které já musím chránit. Já přicházím, ich bin... Kukajda. Koukej, nerozumí slovo, ich musím, ich nech, das ist Nariškin, so, koukejte, tak je to Nariškin, černá, so, ne, a ich nech Nariškin, ich kozn, cíge pryč, koza pryč, ich detektiv, babočka, tady z detektiv, Kotland, já, no, koukej, tady si zboutn, detektiv, a ich komme Diamanty, aby nicht schlohen, sakra. Vy přicházíte jako jak smilování. Prosím vás, vysvětlete tady panu Bajadérovi, že nejsem Nariškin, že jsem detektiv, který chce chránit jeho diamanty. Spuknu das ich ihnen sowas.
3: Maharadža si bude pokládat za čest, budete-li v jeho nepřítomnosti střežit jeho pokladu.
1: No, tak hlavně, že jsme se dohodli, vždyť já nic jiného nechci, než když Maharadža tady nebude, že jsem vždycky nakoupnu a on bude mít svatý pokoj.
3: Prosím, prosím, to nám bude vítáno.
1: To nám bude vítáno. Gumi arabicum? Salmi agaestum?
3: Říkal jste, že máte zájem o tři vejčité diamanty Maharadžovi, pane Van Houdene, které potřebuje vaše amsterdamská ústředna pro korunní klenotnici jedné evropské velmoci. Informoval jsem Maharadžu a ptáme se vás, jakou nám můžete dát záruku.
4: Zde prosím je ček. A Maharadža může čeku kdykoliv použít na znamení, že koupě je uzavřena.
3: Přezkoumáme, dovolíte-li, je-li šek dostatečně kryt. Prominete, v dnešních dobách je nutno být opatrný. Napíšete panu Van Houdenovi potvrzenku na šek.
5: První letoun startuje 6:15 ráno. A není možné si objednat zvláštní letadlo? Ne. Tak dobrá, přijdu k vám do kanceláře.
1: Tak děti, všecko kápe, všecko v nejlepším pořádku.
6: Leo, objednali jsme zvláštní letadlo.
1: No to je báječný nápad. A v kolik to letí?
6: 6:15.
1: Co? 6:15. No to je ohromné.
6: Kam chceš?
1: A já se chci pojat na toho detektiva.
5: Tam nechoď.
1: Proč?
5: My jsme ho odstranili.
1: Co jste s ním udělali?
7: V tom okamžiku, jak střelíte, střelím i já.
2: Co z toho budete mít? Udělám vám návrh. Rozdělme se.
7: Já.
2: Koukejte. Já nejsem Maharadža a vy nejste Nariškin. Nabízím vám třetinu.
7: Tak to bych musel vystřelit. Dvě třetiny.
2: Dobrá.
7: Dejte sem dvě třetiny brilantu, co jste sebral klenotníku.
3: Diamanty tu nejsou.
7: Ano.
3: Prosím, mám k dispozici ček. Ček tu není. Mezi námi je zloděj.
1: Jeden? Celý aeroplán vás je tady, chlapi, zatracený. Ty bouchačky pryč a ruce nahoru. Tak, kde šek?
4: Ten mám já.
1: Který vy jste?
4: Obchodník Diamanty Houden a syn z Amsterdamu, který díky chytrosti slečny Sandry nebyl okraden.
1: Pojďte se. Vy mě ty chlapi tady budete hlídat, tu máte. Tak. Tak abyste věděli, mizerové, tak ty tři pravý diamanty mám v tyhle kapce. A v tyhle ty kapce mám ty ostatní diamanty těch obchodníků. Tak, pa, padal kem do pryč.

0: Udrený víkend. Tak už je konečne ten šilený víkend za mnou. Tak som sa už dlho netešil do roboty. Robi v patek na šište kvokali, že má byť přes sobotu a nedelu piekne. Hned som dúmal, že bych cosik podniknul, bo to je možná posledný fajný letní víkend. Chvíľu som zvažoval, že bych zrobil cosik pro zdraví a vylez na jakýsi kopec. Nebo možná bude lepší vyjet kajsik na kole. Kolo buty by tež nemuseli byť zle. No a taká fajná hospa ze zahradku by tež nemusela byť marná. Banda z hrabovky mi už dlho laká do Dakoty, že pri to tam nepoznám. Tuž, že bych zašel. Nakoniec to odpoledne rozhodnul Erich, ktorý mi stručne pravil, že treba zas oprašiť rezavé kolo a zítra se valíme na Moravku. Ani nevím, jak sem mu to odkýval. K večeru už sem zas vymýšľal, jak ste ho ven, ale přitým sem dal olejoval kolca a leštil ram. Přeslechnul sem asi tydlifon, bo sem tam pozdejší našel nepřijatý hovor od mamy, ale bo mi bylo jasné, že to bude zas bez tak o zahrade, radši sem nevolal zpátky. Chvíľu sem se čučel na ty vyvolené, ale mám potom vždycky nepříjemný pocit, jak se čistím zuby a robím na sebe gzichty do špígla, tuž sem to radši vypnul. Ráno enen sem začnul chystať baťoch, už mě Erich prozvaňal. Abych rozhýbal zhnilé telo, znes sem tu svoju Ukrajinu po schodách. Chvíľu sem dole spočnul a předstíral, že se rozcvičuju, bo mě to jaksi zmohlo. Erich vyrazil a ja ve vleku za ním. Už u makra sem ho začnul v duchu proklinať, čemu jezdím s takým pajtašem pohlupavým, ktorý jezdí do roboty v žlutým trikotu a zdá se mu o lancovi. Jak už byla mezi nami špara, tak ze 4 kilometry docvaklo mu, že nestíha ma spomalil. Trošku ironicky sem mě zoptal, jestli náhodou nechcu doprovodiť na nejbližší nádraží, že bych zbytek dojel vlakem. Vymluvil sem se, že sem poslední dobu jakýsi zgychany po rozchodu ze Zdenku. Toho zaujalo, bo se zařadil vedle mě a ignoroval šoféry, kteří jezdili kolem a trubili jak nadržený jelen. Tuž to mě překvapilo, bo na také pajtaše vždycky nadává. Tuž jsme chvíľu jeli ram vedle ramu a já jsem mu líčil naše společné dni, jejího čokla, naše hadky a nakonec toho ramba. Asi ho to celkem zebralo, bo potom jel kus cesty dosť otřesený, ale možná to tež bylo tým kamionem, co ho malem srazil. Výlet byl fajný, fajne sem se pročistil hlavu, akurát Erich měl pravdu, že sem už dlho nikde nebyl, bo dať se na oběd smažak a hrancle môže na cyklovilete v polovine etapy NMCIP. Nohy mi potom stěžkli, jak nepohodlnému podnikatelovi, a měl jsem co robiť, abych vůbec dojel dom. Erich mě potom ještě lakal na jedno, ale já jsem tak zesednul ze sedla a malem jsem se vyvratil na chodník. Ještě, že tam bylo to zabradlí. Zamával jsem mu a deprem, až zajel za roh, jsem zkusmo přehodil nohu přes ram a stal chvíľu obuma nohama na zemi. Zaperoval jsem a jak jsem se všimnul, že mě špehuje susedka z přizemí, zrobil jsem paru dřepu, jakože se rozcvičuju. Tak sem vstanul. Doma sem vlez pod sprchu a jenem tak půl hodinky stál a nechal na sebe leť vodu. Potem sem se ohřal, jakýsi zbytek lapnul do křesla a spočíval. Tak mě po paru minutách začalo brať spani a náraz tydlifon. Tuž zákon schválnosti, no ni, bez tak mama, ale ni, segra. Chvíľu sem dúmal, jestli to mám zvýhnuť, bo mama ti bez tak pravila o tým, že sem ju včera nechal zvoniť, ale nakoniec se ve mne pohlo svedomie a vzal sem to. Tuž nebylo to přání dobre noci. Ubečená segra mi stoplila do tydlifona, že sem mi tak rozumiel. Pochopil sem jenem to, že jej starý je debil a hovado, ale to sem stejnak už viedel. A jestli bych nemohl prijet, bo beze mě to nezvládne. Rodina se musí pomáhať, pravil jsem se v duchu, jak jsem toho lahvového synka vracal do ledničky. V lokálce bych usnul, pravil jsem se a jel jsem radši felinu. Že jsem to já vůl bral. Tuž jasné, že by to beze mě nezvládla. Segra se totiž před týdnem rozhodla, že je třeba přes víkend vymalovat obývak a předsíň, bo už to tam vypadá, jak by tam buchly saze. Upřímný synovec hned vyrukoval s tím, že má jakusi k brigádu, ale bez tak jelgy zna baník do Prahy. Tak zbyl jenem švager a dva malí natěrači amatéři. Švager má jakési dobré období, bo jim dovolil čmarať po zďach, však se to stejně bude natírať. Enem jak potem v patek večer, po vyklizení celého kvartyra, důležitě jak vratna na kolejách VŠB, rozmíchal barvu a začnul přetírať ty berušky a ostatní ozdoby, co ti gizdi stihli do výšky jedného metra načmarať, zjistil, že tuha HB se zas tak snadno přetřeť nedá. Zvlášť, jak je ten starší některé kresby přemaloval kružitkem. A aby byli výraznější, dorobil jich lihovou fixku. Segra se do něho hned obula, že čemu jich to nechá robiť, a on na to, že děcka se mají nechat vyblbnout. Nakonec se pohádali, bo segra mu pravila, že se to bude muset škrabať a on, že to stačí natřeť a bude, a segra zase, že nebudu žít jak u cigánů s ryhami ve stěně, a on, že není její otrok a že na škrabaní sere. No zvali po sobě jak baníkovci na Matušoviča a nakonec to odsral aj sused, který se v 11 v noci přišel zoptať, jestli se švager nechce tu škrabku strčit do řití. Já nevím, co mu slibila, ale škrabal celou noc jak Monte Cristo. V sobotu ráno ho našli děcka na hromadě ze škrabaného mítky, flekatého jak po neštovicách, a nevěřili byste, že je to foter. Segra prý hned, kdy začne malovat. Místo snídaní, tuž nezabili byste ju. Sem tam bych aj uvěřil, že to ty robia schválně. Švager se vytočil, ale aj tak popadnul kybel a valeček a jel jak Fredka. Natřel jednu stěnu a prý kdy bude snídať. Segra zas, jestli se myslí, že ty tři chleby se salámem, co mu zrobila před chvílu, byl za kusek, a že není kantina, ať máka a počka na oběd. Bo v tým burdelu, co je v celým kvartyře z toho škrabaňa, se jí nechce ani být na tož, co si chystať. On začnul vyryvať, že jestli se ona myslí, že tři chleby stača chlopovi jak hora, tuž to se plete. Potem segra objevila ty z grafita gizdu aj v ložnici, která se neměla malovať. Jak jich valila ten starší bonzdul upřímného synovca, že ty kosoštverce jich naučil on. Abo ten byl v dupě, vylela si zlost na švagrovi, že on za to může, že děcka jsou nevychované a on stojí za guvno, bo ani nemůže vymalovat. Švager, jak měl hlad a byl nasraný na celý svět, zařval na celou dubinu, jebnul s valečkem, až to obchlistlo čtvrť obyvaku, a šel do dupy. Ta jak byl, ve flekatých hadrach, bez hektaku a dokladu. Se divím, že ho nezbalili benga hned na prvním rohu. Segra mi hned volala, ale přece se nebudu brát tydlifon na cyklovýlet, no ni. Pěkně vyzváňal doma a čekal, až se vrátím. Deprem potem nastala moja chvíla, že jsem se vracal. Jadola mani po cyklový letě, jak když bechnete se špagetami ze schodu, jsem měl domalovat zbytek. Do švagrové řitě. Segra sice pomáhala, ale stejnak odpadla kolem půlnoci. Ještě předtím je přemluvala, ať aj vyměním zámek, že bude řiť. Ale už jsem měl všeckého plné stoličky a vrčel jsem jak nasraný šarek. Kolem jedné ráno bylo hotové. Jak by ten hňub čekal za dveřami, půl hodiny po jedné se připlantal a na to, že vypadnul bez koruny, se motal jak klubko z kopca. Furt mě chtěl objímat a dřistal co si gotým, že rodina se musí pomáhat a že se mi odvděčí, až se ožením, ale kdo ví, jestli se toho dočka. Bo kera by si mě chtěla vzať. Jak jsem měl v ruce ten valeček, napadlo mě, že bych mu mohl trochu vymalovat střeva. Sprchnul jsem se a ustlal se v kuchyni, kaj mě ráno zbudili dvě hrdličky, které kolem sebe tokali a vrkali, jakože to přeceň a obyvak mají krásné. Ene mě to utvrdilo v tým, že se asi fakt neožením.
1: Chcete to od Adama?
2: Já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisérnou. Kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma? Já tak
1: ne, to je všechno velký omyl. Já jsem měl vždycky rád divadlo, ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě jsem šel do televize jako takovej ten, přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako, který nejsou dost dobrý pro divadlo. No a přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režisér.
3: To jste režíroval i divadlo přece potom?
1: No já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal, mě nabídli v Činoherním klubu. Pan ředitel Ostřížek, mám tady pět kluků, který momentálně neskoušejí, tak najdi nějakou hru pro pět kluků. No já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru. To jsme se cvičili, hráli jsme to potom 9 let.
4: No jo, ale ty sám si taky herec.
1: No jo, to je ten další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových. Já jsem skončil školu filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brýlatej, byl jsem strašně plachej. Já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion po svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abrahama doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten Činoherní klub, začínal hrát, tak to přetáhli do Činoráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Jirásková, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně, samozřejmě. Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak. A měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to. Byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde. Jděte na to jeviště a zahrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasou, naučili mě ty kroky, které se tam přišlo, byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po 7:30. Já jsem to všechno řekl. Lidi se smáli a pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, mčel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v Činoheráku vedle Abrahama, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
4: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
1: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda. Že jo? A lidi se chodili koukat na něj. A během těch zkoušek to bylo strašný. A já jsem koktal. Nemám slabý hlas, jo? Takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět. A muselo se hrát a teď to trvá asi 40 minut, když to hraje Abraham, to hrál s paní Ráskou. Lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já. A to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný. A pak jsem ještě řekl něco, řekl, a pak pan Krejčík v tom sále zařval nahlas!
5: Já...
6: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
5: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
6: Kam, prosím?
5: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je? Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
6: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
5: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
6: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
5: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rozšťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
6: Kam, prosím?
5: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
6: Pane,
5: no, prosím.
6: Já nemám zájem
5: já, promiňte,
6: ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
5: no, ne, já jen tak, že jako...
6: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
5: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vidrolci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
6: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
5: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
6: No. Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
5: Kde tady u vás tak asi bydlej neboštíci?
6: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
5: Vidíte to. To je něco jinýho. Janda bydlel v Brně.
6: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
5: Jedete do Brna?
6: Jedete do Brna.
5: Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
6: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
5: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
6: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
5: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
6: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
5: Co do Olomouce?
6: No jedete do Olomouce.
5: Co vy děláte v Olomouci? Paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
6: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
5: Já jsem říkal, to on vždycky říkal, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
6: No, dovolte, pane.
5: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois. Těší mě Kulajda mé jméno.
6: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
5: Počkejte, paní Bogradní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
6: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan.
5: Děkuji.
6: Kulajda.
5: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrošťák, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on
6: prosím
5: dělal
6: vás
5: takový legraci, že třeba krat
6: pan
5: husám,
6: Fafejta,
5: šišky a mě tím
6: cpál. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
5: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starým Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
6: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
5: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
6: No tak co, ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
5: měl Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
6: Ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
5: To vám pomůže?
6: Ano, to mi pomůže.
5: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
6: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
5: ano, paní,
6: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florenc.
5: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
6: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám.
5: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
6: Lístky nedává, dává to počítač.
5: To počítač.
6: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
5: Poslechněte, babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
6: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: Bien, Pablo Pedro.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Už to jede?
0: No co jede? Hovno jede.
1: Kolik máme?
0: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle, jak?
2: Nebudem se hádat dneska.
1: Ne, ale bude ostrý.
0: Ne, a to má klidnou takovou hladinku, ale občas... Tady to nasadá, to tak nějak. Chcete něco k pití, rychle?
1: Dvojku, dvojku si dám.
0: Dvojku produkce!
2: Přineste, prosím. Panáka, nech si dopšit. Už je.
0: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Řmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
3: Dobrý večer.
0: Jirka.
4: Dobrý večer, ahoj.
0: A David.
3: Dobrý večer.
0: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
1: No, my děláme teď takový seriál o městě.
0: Dobře, Jirka.
2: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
0: blahopřeju a Jirka.
4: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase... Ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší, no tak...
1: To je přesný docela.
0: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá. No,
1: parabola určitá.
0: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
4: Spíš taková hyperbola možná.
1: Asi metafora. Necháme toho.
2: Sinusoida to můžu.
0: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stánci knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš nebo...
1: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, potom se tady nedočne. Mě hlavně na tom rozčiluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí. Jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová. Jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom. Jo.
0: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část. To je pod vás.
4: Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
0: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubyl, sloveso, pardon, tady je.
2: Já už teď nevím vůbec nic.
0: Doda, Šama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury a to jméno zní Sekora. A tamhle Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko tamhle. Tamhle ten nese mršinku vosičky. Tamhle zase.
1: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda. Je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj. A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam pitlík samozřejmě.
2: Pitlík Ferda. Tam třeba, já nevím, Beruška.
0: No,
1: jo, to je krásná.
0: Ano, já můžu se vyvíjet s těma postavama.
1: Evoluvat.
0: Ven s těma.
2: Kobylka.
0: Ne,
1: potápí.
0: Potápí, jo, potápí. Ale to já věřím.
2: A ta se vyvíjí.
0: To prostě svatej Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
4: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec, a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pitlíka, a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
0: Já musím potvrdit, že tady jmenný rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pánu, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený. Vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
4: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
0: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí, takže...
2: Bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové, že... Já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku, a když potom srovnáte, přátelé, tohle, s tímhle. Tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky. Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
4: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
0: Namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nechť vytřepe Bůh.
4: No, to je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
0: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
4: No přesně takhle.
0: O rouchách, to není vtip, ne, o rouchách.
4: Ani o záhybech.
0: Ne. No.
1: Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před půl rokem grant.
4: No to jsme ti dali.
1: Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se rozstoupí, tahle ta část, jo, a on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí, a nic, já tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
4: To je jasný, ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak po tohle bych se napsal. Takže...
0: Já mám z celý té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY, docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl, Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad říkám.
1: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
0: No já myslím, že se David trošku unáhlil v tom hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
4: Já koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná.

0: době, kdy byl u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál, tak jsem zmíněný text přeložil správně. To hop over the states totiž neznamená, kdy zase zaskočíš do státu. Nýbrž, kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Weberové, která Cimrmanovi sděluje. Cituji doslova. Nemohu s tebou jít životem, pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nechme stranou, proč mu většina přátel říkala prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k nečekanému zjištění. Jára Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří v průměru 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na milimetr přesně. Jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, kterým Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci minulého století působil Jara Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze samot, hájoven, mlýnů a hamrů, tedy pacienti, kterým zubař svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Na dušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vypravil se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl v zamyšlení z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina hlídačů strážních domků utrati má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou šátkem, jiní cenili na cestující své bezubé dásně. Tehdy si Cimrman uvědomil, že tito lidé připoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu potřebují jeho M6 daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned, co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční koleji. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl se svým trakařem celou českomoravskou železniční síť, měřící tehdy 6280 kilometrů, a že vzdálenost mezi Pražci a rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté, co ho 1. září 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakařem před rychlík Praha-Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hájka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční hru Švestka, kterou uvidíte ve druhé půli dnešního večera.
1: Vážení přátelé, pozdržme se ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven svým zubařským trmácením po mlýnech a vechtrovnách napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým titulem Zuby, pohroma, huby. V úvodu se až rouhačsky obořil rovnou na Pána Boha. Přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem, až na jedinou součástku, a tou je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící k pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Cimrman, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jakou je třeba kopyto či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně jako například nechty by neustále dorůstaly.

0: Cimrman dále píše. I starý člověk by s takovýmito ústními paznechty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopita by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Zimmermann řadu příkladů ze své bohaté praxe. Velice názorně to ilustruje případem Vechtra Pekárka z Kunčic u Vrchlabín. Cituji. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem Vechtrovnu prázdnou. Věděl jsem dobře, jak příšerně se mě Pekárek bojí, a tak jsem volal, Pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchyl jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám. Ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu Vechtrovny a Pekárka jsem za límec vytáhl ven. Vklačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu rozkročmo na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chrtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepěl, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr. A když jsem ho už držel za šosy, vytrhl se mi a naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honičce po střechách vagónů, která skončila až na tendru za lokomotivou. Povalil jsem Pekárka na uhlí a zaklekl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty. S lokálním anestetickým účinkem se mi podařilo Pekárku špičák extrahovat. A já se tě, pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Zimmermann se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, jich se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. Problémem byl materiál. První pokusy dělal Zimmermann s ocelí. Ocelový chrup kousal dobře, byl však těžký. Železo vylučovalo do úst chuťově odporné látky a v Lídně nepůsobil ani ocelový úsměv. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem. Jehož měkost kompenzoval Zimmermann na kousacích plochách alpakou. Tato protéza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. V ústech to vyvolávalo nepříjemné brnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, neboť uživateli této náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez potíží číst. Ale na druhou stranu se rodinní příslušníci, zejména děti, těchto čtenářů báli. Volali, babi už nečti, dědo zhasni a podobně. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Zimmermann neuspěl. Pokud nepovažujeme za úspěch jeho sádrovou protézu Veselý železničář. Stejnojmenná akce Veselý železničář proběhla na trati Vídeň Praha v roce 1907 u příležitosti císařovy plánované návštěvy českých zemí. Ministerstvo drah vědělo, že František Josef I. má rád zdravé a spokojené státní zaměstnance, Stejně dobře však vědělo, v jak žalostném stavu je chrup většiny železničářů. Proto objednalo u Cimrmana 750 levných zubních protéz z bílé sádry k jednorázovému použití. Nádražní personál si je měl nasadit právě jen na těch několik vteřin zářivého úsměvu, kterým pozdraví stařičkého panovníka v okně projíždějícího vlaku. Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil v Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Cimrmanova zubní náhrada konstruována. A když měl přednosta Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi mu vyšla z úst jen bílá kaše a poprskal mocnáře sádrovou drtí.
1: Vážení přátelé, ve hře Švestka, kterou vy uvidíte po přestávce a kterou diváci Cimrmanovi kočující společnosti zhlédli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Cimrman jednu scénickou novinku, a to hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Cimrman navštívil zemi vycházejícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který předváděl v tokijských restauracích. Nechal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a šachové hodiny. Stiskl časový spínač a předvedl, jak neúměrně dlouho trvá, pojídáli se rýže tyčinkami. Pak uvedl v chod druhý hodinový stroj a během několika sekund zhltl obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase usedl k psacímu stroji a napsal báseň. Tu potom úžasným hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždyť často vznikaly během jedné minuty, že? A přestože byli v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. Pro zajímavost aspoň jednu z nich vám přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama Hirohito, příbor Neres rychle sní to. Okinawa, Trutnov Kurili, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Cimrman i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádějí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru, Ota Plk, který po léta ženské role v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným, neboť na jeho povadlou tvář plnou hlubokých vrásek a vysokých bradavic bylo každé líčidlo krátké. Cimrman se proto rozhodl vyřešit problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl v jediném představení rychlým střídáním masek zastat několik ženských rolí. Takto se hrál o taplk například 6 žen Jindřicha VIII. a všechny veselé paničky Vincorské. Dámských masek si Cimrman postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá maska dostala své jméno. Tak tam například byl nevinný Kvítek, blbá Julča, děvče z Dělíčky, děvče z Dělíčky od Neštovic. Stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, dáma s kaméliemi, dáma s migrénou, chudokrevná Soňa, spurná Aneška. Tady snad jednu poznámku. Tato maska trochu dusila, takže herec pod ní vydržel sotva hodinu. Proto jí přezdívali Aneška hodinová spurná. Dále tam byla šilhavá Olina a konečně mužatka Irma. Tyto masky se však nakonec proslavily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Cimrmanův sklad kostýmů a rekvizit byl totiž těsně před první světovou válkou vykraden proslulou bandou Zenofivky, která využila kostýmů a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako Nevinný Kvítek znásilnil nezletilou. Nebo Šilhavá Olina trefila omylem svého komplice. Nebo Jana z Arku přepadla listonoše z dobrušky. Nebo konečně do trezoru Agrární banky se úspěšně protunelovala blbá Julča.
2: Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu důležitou okolnost. Je to hra o stáří a stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry bohužel poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří především dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada, neschopnost myšlenku opustit. Já bych se dnes ve svém příspěvku soustředil pouze na tu první vadu. Tak to utrpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý, zvláště na sklonku života a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal, dejme tomu, husitským hnutím a teď řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, k plnění plánu ve výkupu brambor, až skončil, dejme tomu, tradičním poděkováním straně a vládě, třeba za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou většinou mladší tváře a vy mladí možná už ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl, ale my starší si dobře pamatujeme například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraj dne, které on v 50. letech neděli co neděli, nevím teď už přesně v kolik hodin, ale myslím, že to bylo kolem poledne, protože kdykoliv si na ty jeho nedělní promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka vždycky v neděli dělávala. Já jsem totiž jako student jezdíval... Jezdíval jsem za rodiči na víkend, nebo abych byl přesnější, jenom na neděli. Protože, a to vy zase už asi nepamatujete, za mého mládí ještě volné soboty nebyly. My jsme měli jenom kratší vyučování v sobotu. Také rodiče měli kratší pracovní dobu. No ale to tenkrát ani tak nevadilo lidem, protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření, ta přišla až později. No, ale abych se vrátil. Já sám jsem na chalupu jezdil. Ale... Ale pozor, u mne to nebylo to chalupaření. Já prostě pocházím z vesnice a tam normálně bydleli moje rodiče na vesnici, takže já do té naší chalupy jezdil právě na ty maminčiny nedělní svíčkové. Tak ona to popravdě řečeno, pravá svíčková vždycky nebyla. protože, a to už zase si málo kdo dnes uvědomuje, byla doba, kdy maso bylo velice vzácné. Zejména hovězího byl naprostý nedostatek. To maminka často na té smetaně místo toho hovězího udělala králíka. Protože ten králík je přece jenom dostupnější na tom venkově. I když někdy ani ten králík. No ale tak to jsme si zase věděli rady, to se prostě zajde do lesa, nazbírají se lišky, že? Zase, dneska o lišku nezavadíte. Ale já pamatuju dobu, kdy lišek byl plný les. Liška byla vlastně takový lesní plevel. No. Ano, děkuji. Aha, no, děkuji doktoru Brucknerovi. To je správná připomínka. Nejedlí, ano. To je správné, protože skutečně existují mykologické atlasy, které pokládají... Ano, které pokládají lišku za nejedlou hubu. Já myslím, že se právem smějete, protože podle mne tedy nejsem žádný smotlacha, že jo, ale... Podle mne je liška sice těžko stravitelná, ale když se dobře podusí nebo povaří, tak velice dobrá huba. Ale to jsme opravdu odbočili. Tak kde jsme to? Ano, tady. Tak to husitské hnutí. No, podívejte se. Názory na tuto otázku se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci této epochy je pravda, že ta glorifikace se opírá o pojetí Františka Palackého a v popularizační rovině o Jiráska. My se ale dnes kloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na tuto dobu, tak jak ho zastával ve svém díle Za komunismu naprosto zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Zase, pro vás mladší asi neznáme jméno, že? No já sám jsem kdysi... Mohu malou odbočku, pane doktore? No. Já sám jsem kdysi pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě. Dnes už mě tam nevím, proč nezvou. Vzpomínám si, že jsme tam měli jednoho uchazeče o studium, který právě dostal otázku na historika Josefa Pekaře. Ale neřekl jsem mu to takhle, historik Josef Pekař, co o něm víte. Někdo z komise na něj prostě vypálil Pekař. Takhle na něj ukázal, řekl Pekař. No a teď tak on jako zaváhal, nevěděl, co honem, co se po něm chce. A potom, protože shodou okolností byl o prázdninách na brigádě v pekárnách, ale pozor, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Počkejte, nejsem si jistý, jestli nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, už si vzpomínám. Ano, z Prahy. Pražák to byl, Pražák, ano. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná postava. Nejen literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, on je to v tom pražském povstání, v tom 45. roce. Oni to neměli lehké. Vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo za problém? Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě za mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Pokud se ovšem někdo tu hlavu úplně neoholí, že, tak tomu pak se dá těžko říkat účes. Nebo jsou zase opačné extrémy. Například můj synovec, ten si nechává ty vlasy po ramena a splétá je do takových těch copánků, jestli to znáte. Teď ono to tak jako splstnatí. Umít se to nedá, česat se to nedá. Já mu domlouvám horem dole a je to prostě marné, no.
3: To téma už je dostatečně.
2: Ano, je to vyčerpávající, skutečně. Já jsem si nakonec řekl, co se s ním budu rozčilovat. Je to jeho hlava, ne? Já mám se svou hlavou starostí až nad hlavu.
4: Dobrý den, po Poklonka, poklonka učivá.
5: No, buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
4: Ale tě, a k čemu?
5: No k čemu? Ještě se ptejte.
4: No tyka, se taky ptám.
5: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
4: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
5: No, nestojí za řeč, no, jste dobrej. Vždy jste vyhrál, kolik?
4: No.
5: 30?
4: Nepak, 40, pane.
5: 40,
4: no, jo, 40, prosím, 40.
5: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
4: No co, tak si pošlu pro pivo, jo? Zapálím si cikáro,
5: jo, jo.
4: Ano, a budu poslouchat Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba Dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
5: Vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte? Tedy jak sázíte?
4: Aha.
5: Jistě máte na to svou určitou metodu,
4: no,
5: ne?
4: No to dá rozum, no, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam by jsme dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
5: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je to pravda?
4: Jo, ale musí se opatrně, víte?
5: Jo, jo.
4: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
5: Jo.
4: Srážky, jo?
5: Ano, ano.
4: Tak jsem vsadil horskou službu.
5: Jo,
4: no jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
5: Podívejme, no a jak to děláte jinak podle snu?
4: No tak koukněte. Posaďte se u nás. Přijměte místo.
5: No, děkuji,
4: místo.
5: Děkuji, no.
4: Když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
5: Jo, jo, jo.
4: Tak to je 2,40.
5: Aha, aha.
4: Turistika.
5: Aha.
4: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
5: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
4: Prosím.
5: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
4: Aha. Tak to je česká házena.
5: Aha. Čili 4,
4: jo?
5: Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
4: Tak to je spirální.
5: Stojím frontu na brambory.
4: Košíková.
5: Kluk dostal 5 z počtu.
4: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám o ženě a o tchýni, jo?
5: Jo, jo, jo, jo.
4: Tak to jsou saně.
5: Podívejte se,
4: no.
5: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
4: Aha, tak to je 11, judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
5: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohledajte.
4: Já hledím.
5: No, mám. Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu.
4: Aha, tak to je plachtění.
5: No.
4: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
5: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
4: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
5: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
4: Ježišmarja, jaký 40 000, pane? To se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
5: Co?
4: No.
5: 40 korun?
4: No jo.
5: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
4: No pravda.
5: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
4: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
6: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelejvá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam, slipme si? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal dvoukilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl čtyřkilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starej Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
7: Poslyšte, kolegyně, já jsem se chtěl zeptat už prve. No. To máte nový šaty, víte?
8: No, líbí se vám?
7: Moc.
8: Jo.
7: Já mám všem hrozný vkus. Já jsem jednou koupil manželce klobouk, ona si ho zkusila na zahradě a od té doby k nám nepřiletěl brabec.
8: No ale tyhle šaty mi snad sluší. Já nevím, ale inšpicient byl nadšený.
7: No jo, no tak víte, ono mužskýho na dámských šatech vždycky něco natchne. Yeah. Když nic jinýho, tak vědomí, že nemusel platit. Nebo vy jste si to spíchla sama?
8: Ale no ne. Dovolte, no tak to šili v módním závodě Paleta, že?
7: Ano.
8: Podle návrhu kostýmního výtvarníka, který schválil režisér s hlavním kameramanem. No tak...
7: To je, člověk neřekl, kolik lidí taková pitomo zaměstná, víte.
8: Tak... Podle vás je pitomost starat se o to, abych já vypadala dobře?
7: Ne, takhle jsem to nemyslel. Chtěl říct, že vy to nemáte zapotřebí, kolegyně. Že vy byste nakonec vypadala výborně i v teplákách.
8: To je nápad. Proč si nevemete někdy vy tepláky, co?
7: Protože já bych v nich asi nevypadal dobře. Ačkoliv všimla jste si, kolegyně, já jsem zhubnul.
8: Jděte, kde?
7: Krkonoši.
8: Nesnažte se mi namluvit, že jste se dal na zimní sporty.
7: Ne, já jsem byl v Krkonoších pracovně. Já jsem byl na prvním ročníku krkofilmu v žiri.
8: Co to je?
7: Co to je žiri? No žiri je porota, to je to samé.
8: Ale ne, to jak jste říkal, ten...
7: Jo, krkofilm. No to je festival filmů o Krkonoších.
8: Krátkej film.
7: Údajně krátkej. Ono se ovšem ukázalo, některý trvali taky 5 minut.
8: Ale
7: víte, na čem jsem se rozhodl? No. Že dám kluka na promítače krátkých filmů. To má budoucnost, poslouchejte. Protože u nás v domě bydlí jeden promítač a ten vám není doma ani tak často jako ministr zahraničí. Furt někde promítá. No to máte. Arsfilm, agrofilm, technofilm, ekofilm, etnofilm, teďko krkofilm, hlásí se Šumava, že chce šumfilm. No jo. A to nemluvím o festivalech, který znáte.
8: Jo, teda válíme.
7: Fest válíme teda, no. Ale my jsme odbočili, my jsme původně...
8: Jo, mluvili... my jsme mluvili o těch mých nových šatech.
7: No, hezky, opravdu.
8: No ne, víte, co by mě zajímalo?
7: Co pak?
8: Jak vypadají na obrazovce?
7: No to není problém zjistit, tady vzadu je televizor.
8: Ale no co pak můžu stát tady a koukat se současně na sebe?
7: Já, že bych se šel podívat a...
8: Jo, tak.
7: Že bych vám to řekl.
8: Vy byste to pro mě
7: no,
8: udělali.
7: No, to milé rád. A já vám to povím na rovinu.
8: Já tady počkám, jo. No. Promiňte, to důležitý. Už jste tam?
7: Já vás vidím, kolegyně.
8: No.
7: Otočte se malinko doprava. Doprava jsem říkal.
8: Já jsem levačka, promiňte.
7: A teď se otočte úplně tím, teda já
8: vím.
7: Jako k publiku.
8: Já vím.
7: No a teď zase obráceně tím druhým.
8: To vím tak.
7: No. Poslouchejte, ty šaty vypadají výborně.
8: Jo, tak to děkuju. Děkuju.
7: Na revanč, kolegyně.
8: No.
7: Když už tam tak stojíte zbytečně, prosím vás, buďte tak hodná, uveďte další číslo.
8: Ano. Co to bude?
7: Eva Pilarová.
8: Co bude zpívat?
7: Něco o duze.
8: Eva Pilarová.
9: Hej, kde jsi? No já jsem si to tam vzadu celé precvičoval, ty tváre, víte, to tvárení, a všimněte si, jako jsem se zdokonalil. Například teraz, jako se tvárím. No, už jsem vám povedal jako chudák. Ještě stále se tvářím jako chudák? Prosím vás, vy jste taky vzdělaný člověk.
10: Odhoďte mi pokud so vzdělaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči.
9: No nie, já bych potřeboval taký krátký kurz pretvarování
10: se. Já nemám čas na kurz.
9: Keby jste mi aspoň 5 tváří, keby jste vám naučili, prosím vás.
10: Nemám čas.
9: Aspoň půl semestra, když jsem vám mohl, pan asistent.
10: Dajte pokoj, dajte
9: pokoj. Pan docent.
10: Na to vám kašlem, docent.
9: Pan profesor. Víte, jsem v takové situaci bezradnej, skutečně musím se vám. Tak čo? Dobrý večer.
10: Potrebujete pomoc?
9: Ano, ano, ano.
10: Pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete.
9: No veď hovorím.
10: Veď by vás udupali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej?
9: Nie, to môže byť aj väčší, to je v poriadku.
10: No dobre, tak aj väčší spravím.
9: Ano.
10: Urobíme taký pokus, ja vám dám za ucho a vy sa budete tváriť ako keby nič, hej?
9: A vy ako sa budete tváriť?
10: No, ako keby som vám dal za ucho, no.
9: Čo, ako keby? Takže to za ucho mi nedáte?
10: No dám, no, no nebude sa, dám, dám, no.
9: Ale
10: sa budem tváriť, ako keby som vám ho nedal, rozumiete?
9: Áno, áno,
10: postavte sa takto.
9: Tak to stačí.
10: Áno, navýchnite sa, hlavičku hore, takto. Ano. Máte zuby?
9: 2.
10: To stačí.
9: Tak, pozor, tak ja sa takto rozuženiem a potom mám... Počkajte, vy mi dáte za ucho a ja sa mám tváriť, ako keby nič.
10: A nechápate, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať.
9: Ja, áno, rozumiem.
10: Ešte takto,
9: takto, tak, áno.
10: Pridržať, pre istotu, navýchnuť.
9: Áno, ja sa rozbehnem,
10: áno. Odtiaľto a potom vám tu na jednu zavalím.
9: Počkajte, nemohli by sme to skúsiť naopak?
10: Aj naopak.
9: Keby ste sa postavili sem a ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič.
10: A prečo?
9: No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap.
10: Aha.
9: A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice vonku.
10: Dobre, ja mám dostať za ucho pre nič, za nič a mám sa tváriť ako keby nič.
9: Ale nie, o vás vôbec nejde. Vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a pritom vám takú vrazím.
10: Počúvajte.
9: Že až na ulicu.
10: Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte. Čo?
9: Nie, čo? Už sa to zlepšuje.
10: No.
9: Viete, ako sa budem tváriť? Ako Cassius Clay.
10: Čo?
9: Cassius Clay.
10: Dojde pokoj.
9: Srejte zo mňa.
10: Dojde pokoj.
9: A hev Coca-Cola.
10: Dojde
9: pokoj. Auto vám na neplatí. Ja vám dám na solár.
10: Tu
9: to máte solár.
10: Neutravu.
9: Neviete, kde máte solár?
10: Sú to.
9: Aho, čo je? Je. Kam zase utekáte, prvo? Kam zase utekáte?
10: Ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika.
9: No.
10: Napríklad toho.
9: Á, toho radšej nie.
10: To nie je také jednoduché, viete čo, ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre.
9: Čo?
10: Celý život.
9: Celý život? A či?
10: No pochopiteľne, že môj, no. Aha. Ešte pár ľudí na to doplatilo. A celý život som ja svoj život som
9: obetoval. Vy ste museli mať mimoriadne dobrodružný život.
10: No, dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia, jedna dráma, moje detstvo, Ježiš Mária.
9: Tak nám porozprávajte o svojom
10: detstve. Moje detstvo, dávajte pozor.
9: No to som zvedavý.
10: Moje detstvo. Ráno vstanem.
9: Ale čo?
10: Idem na záchod.
9: Tým vašim zvyčajným krokom, áno?
10: Áno. A tam som takých 10-15 minút. Chvíľa plné vzrušenia. A potom...
9: Do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne?
10: Pravda.
9: No vy ste mali pestré detstvo. No. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
10: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapnem.
9: Ježišmária.
10: No. Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva to mlieko. Zatiaľ zbehnem dole do schránky, po noviny otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie.
9: Áno, ukáž!
10: Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky, o 5 minút, 3 štvrte, vstanem a utekám do školy.
9: Vy ste chodili do školy?
10: Porozprávajte mi,
9: ako
10: tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice a tam všetci sedeli.
9: No úžasne.
10: Bakšič, Bašňáková, Bednár. Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop. Klop.
9: Čo?
10: Klop. Na chodbe sa ozvali kroky.
9: Ale čo?
10: Klop.
9: Ja som nič nepočul.
10: V škole! Ja tak. Klop. Klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop. Klop. Klop. Dvere sa otvoria. A vošiel... Učiteľ. Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
9: Už ste mali pestrofarebné detstvo, zdá sa vám to striedalo.
10: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu hrať sa, vrátim sa o 6. po 7. Zjem večeru, idem na záchod.
9: Zase?
10: Ale co nebo od rána? No,
9: ja sa pýtam.
10: Chodem do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov.
9: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné. plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
10: No tak zvinenie ako.
9: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
10: Celú púšť pešo.
9: Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil, veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
10: No, Černoši.
9: Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli, no a tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
10: Áno, áno, áno.
9: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte, ja tú vodu. A zrazu sa vynoril čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. A na ňom bolo napísané...
10: Zaplaťte.
9: Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
10: Á, tak ste zas utekali.
9: Ale čo, zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto myhoce.
10: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
9: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
10: to ste mohli
9: v Grónsku, byť... v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
10: Áno, no.
9: Ja som si totiž začal vykladať pasiac.
10: Áno.
9: A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom ušla moja matka na korčuliach.
10: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
9: Po celom byte.
10: No isté, to... no.
9: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Pošla, mala Halifax nevtedy, pošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili.
10: Áno.
9: A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu.
10: Áno.
9: Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku.
10: Áno, áno, áno.
9: Mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
10: Do kuchyne, hej, tam.
9: Do Palerma.
10: Čo?
9: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
10: Na korčuliach.
9: Ó, je príjemné. Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java. Ja som bol na Tahiti.
10: No.
9: Ja som bol na Tahiti. Capri.
10: Capri. To je len na Vianoce, je to nerád.
9: Počúvajte, no takéto detstvo, to sa radšej nenarodiť. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
10: Áno,
9: no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
10: Dospelá osoba má rozum.
9: Ona to mala previslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
10: No, krásna smrť.
9: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
10: Hovorím, krásna smrť.
9: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
10: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá.
9: Nie, Milan, stavme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom, pestrofarebnom. Počkajte, mňa to strašne baví. Milan, ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
10: Na záchod.
9: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A v škole to začalo prestávkou.
10: Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
9: Aha, ale potom bola prestávka.
10: Prestávka.
9: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
10: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval celý ten čas, furt. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Ano. Hej. A tak som sa tam aj pripútal. Ano. Mali sme tam aj tú tabuľku.
9: No smoking.
10: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
9: Ale veď lietadlo už skonštruoval.
10: A to som ja nevedel, to sa k nám nedostalo. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
9: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj domov, prepadne ti vízum. v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel by sa taký lietal len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom. Ja, pardon, a prišli ste na niečo konkrétneho? No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja. Čo takého? Spola výťah, spola lietadlo a ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
11: ano,
9: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie. A ako je to možné? Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov. To je už len krok k dobitiu celého vesmíru.
11: Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Jonosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária.
12: Vnímanie. Ja čustvujem z očí, chrašo.
11: Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa pondelok na zemi. Dovidenia. Ja mám asi 30 dekov.
9: No vidíte, no? A takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu.
11: Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježišmária, som tam vymyslel veci.
9: Som na vás hrdý, Milan. Čo?
11: Air Armchair.
9: To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastne Air Armchair?
11: Lietajúca stolička.
9: No, je to za repulusy. Je to Mr. Lasico, repulusy, tako zautorišo konstruktor. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
11: Áno.
9: Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchynská K.
12: Kuchynská K, kuň hosi.
9: K nej je pripevnená špagátom M.
12: Udovol, keď to M špagával.
9: Páka P.
12: Pípáko.
9: Páko P voľne pohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu a síce do bodu Ž. Ten ešte nemám. No. A jak to mám všetko pohromade, stoličku K som zobral od susedov z kuchyne.
12: Ja, kaj si keď kuňa bol, to som si doktor.
9: Špagátem som odrezal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť.
12: M špagáto vyciru, na toho flokostu tomu gáto zopukájo, de somoru históriu.
9: Paku P, ja palúčil a tovariša Ilyušina.
12: Nenúžno prevodiť.
9: Mám to už všetko pohromadie, akurát mi chýba ten bod Ž.
11: Tak to je tak nemá vyčiť.
9: Počkajte, apropo, ako vyzeral ten bod Ž?
11: Taký malý čierny, dovol.
9: Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
11: Prečo?
9: Ten sa už dávno odsťahoval.
11: Dávno.
9: Do nekonečna.
13: Dragí druzia, my ti pier sa silajem malinký padarúnok našemu tavarišťu Ilyušinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasica.
9: Muziku ispaňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, pas na kontes. Eto naši tavarišti muzikanti a eto naši tavarišti kantrarevolucionieri.
14: Eto náš megafón. Девушки, one, two, three.

Rusina bude. Pa i u ja. Eto, uvertura.

0: Všetko bude kráčať jedným smerom. Raz, dva, ľavá, ľavá, tráva na jednej nohe, rúža na jednej nohe, hnedý jelen na jednej nohe, mokrá voda na jednej nohe, nikto nevybočí z radu. No iba zo pár ľudí príde o nohu. Ale to je nič, to je predsa maličkosť. Keď sa rúbe les, odjak živa lietali nohy.
1: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onem příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: Pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: Proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: Vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustme, prosím, úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. Tak kolik, 3,60 kg? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas.
2: Prosím? Porodnice, lidavita, ha? A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Je 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím.
1: Že Blahovce jete,
2: no, to se má, to se má.
1: A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, má už.
3: Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Ano, já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar.

prächtig. Poradnice, a sestřička. Sestřičko, a co vy? Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co vy? Paní zdráva, no výborně. Sestřičko, a co vy? 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No, já to... Malej, já. A sestřičko, a co vy? Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co vy? Děkuju. A co vy? Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Já. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím.

0: fotbalista.
1: Haló, haló, haló, haló, haló, sestřička, jo? Kluk? No to, Sláva, kolik má nožiček? 10, 10, ne, jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
0: Ahoj. A závěrem prodavač.
2: Prosím, přála jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co, zeptáte se v úterý, Mausa služebník.

0: Добрый день. Натян Виндо. А у тебя что еще вчера макли, че? Я потребую намазать панты в движение, кто тари вообще?
1: Мы вам то придем мазно.
0: Ну, то вихило, завтра случим чарили на ходнику, не? Ну, че с детку нějak хитрый поранен, човетче, ale радись си на шпрты глашение, аж прийдут ти молчи пани. Не, небось тебе заточи, яко зе сланцки.
2: Už zase a hned ráno, tu se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.
0: No, pozdrav pán Buruzálko, ju nevíte náhodou, co to je?
3: A co?
0: Když je to strké dovnitř, je to tvrdé a suché, a když ven, tak je to mokré a měkké.
3: Je to bytkové, je takový prasáce.
0: No nic, no, je to žvětačka.
1: Kam dovnitř?
0: Kam, do prdele, sestry, člověče. Neměla půl?
1: No, já nevím proč.
0: Hele, neměl půl, co ještě nevím?
1: Čemu je třeba tohle?
0: No, to je šoubovat, člověče.
1: A na co?
0: Na co, až to uraním nosetí.
4: Ne, to je vymenu jak jaký.
5: Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno.
0: No, hele, tu včera nabili zuňák.
5: No.
0: No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, on je mašinfíra, jo. A lokomotivu let celou od vodbu bylí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, jo, představ si. Včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A utřebují na kolejích jaké šele. Co bys udělal na mém místě? A já mu říkám, co bych mohl udělat v té rychlosti, víš? Tak asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utek do pole.
5: To už soudruzi hraničí s pučem, abych si soudruzi neřekl, že vás zničím. Náš aktiv si z rozvrace či výrady, paňat, no, i na UV máme, přátelé.
0: Ještě neblbni, hele jo.
5: Hele, bacha, už je tady.
6: Debatujte, abychom se rozsešli na osobním výpovědi. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedno dovnitř a druhá ven.
5: A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrzí dvojnásob.
6: Vy se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazíte všichni, zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace.
1: A přijede taky jakýž.
6: Zajímavé, soudruh, generálně tajemník Jakáš.
1: A v té lokomotivě mokrý, co se strká.
0: No ne, no, ne, my už dejme, on je takový lidovější.
2: Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase. Kam teď?
7: Pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechť se ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení. Dobrý, jo, nepřeřekl jsem si nějak nebo.
5: No vod, pašli.
0: Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Ty tam na tebe nejsou zvědáví.
5: My straníci, na rozdíl od vás, čili Povlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi, a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi z UV, že jsme údržba uvědoměla.
0: Ní, tak už tak ti dža, a bacha, nezabloudíš. Proč by bloudil, ne? Ty tady jsi ználi. Ní, to je strašně nebezpečný, rozumíš? To víte, jak zabloudil Brezně v lese? Nevíme. Ní, tak ho hledali, rozumíš? Potkali za děti a pro jestli neviděli Brezněva. Prejženě. Pak zase líška, takže prej taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaile.
2: Dobře, vtipkujte, ale potichu. Já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk. Nikde, ticho, já bych to stejně zapřel.
0: No, tak povídej něco.
2: Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká.
0: No, dobře, děli.
2: No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč, proč? Svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale ticho, tichoučko, nechte si to pro sebe.
0: No ale ty počasíčko májový dneska, člověče. Fabrika plná bolševiku, ale hele, dneska by to co se mi zdá, jo? Dneska by mohl jít.
2: Hele, je čas, pojďte, to nepoděláme. To by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu.
8: No vod, soudruzi. Já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhu Janisovi.
6: Sešli jsme se u příležitosti zítřejšího slav svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zítřejší oslava hluboko zareje svoji atmosféru do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti.
1: No, nezapomeneme, vždy připraven.
0: Jak ty smrdí plitupně.
6: No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mne. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím.
9: Já tady prostě soudruži dítej zkrátka. Předávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk.
3: Já vás taky vítám za všichni.
0: Ní, mluv za sebe, Dilínu.
3: No a tady Anna, máte malou kytičku.
9: Jo, a je hezká.
1: To je Rozárka.
0: Ní, hele, jaký okukuje kozí.
6: Takže prosím, do zkaza.
1: Vy jste tý lokomotivě utě?
9: Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, ač prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch hůrkách. Ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou.
1: Děkuju.
6: No, další dotaz, nastavte se, prosím.
0: Nebudu jít na záchod.
9: Prostě já si myslím, že proč ne. Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi. Důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě.
2: Ne, já si z ní snad podojí. Vydrž brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí.
6: Další dotaz.
0: No, on nám třeba tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžem za peníze fabriky přestavět novou, jako jo.
2: Tady furt smrdí plyn víc a víc, víc.
9: Soudruzi, ta přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě.
0: No, tak to má rejt asi. Jo, ještě bychom mohli tady rozdálit si koupit nový plotny.
9: No, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak.
0: No, to ne, já jenom tam, že to je smrčoče.
9: Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. Těm je to jedna. Páč ne my, ale lidi si to žádá. A ne prostě.
1: Prostě Magnum.
0: No, Magnum, čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odvíral, nebo?
1: Ne.
0: No, já že tady prudně jak ten plyn cítím, ví.
8: Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko.
3: Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. Prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Michle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že kde mám holku, no včera mi...
9: Já vám prostě rozumím, že jo. Ono venku někdo prostě přijde o 5 minut později a vyhodí ho. U nás je to jinak, že u nás je to takový kliďánko, pijánko, plážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy.
6: Další? Sodrhu, otevře to dveře, nějak to co ten plen.
4: Ne, můžeš se jí převlíknout, už jsem se podojit.
1: Proč? Chtěl ten cikán být komunista a umřel.
9: No já prostě nic o cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude.
3: No a tady máte sodru, chlebíčky, zákusek a kafíčko.
9: Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku cigárko.
6: Samo sebou prosím, já vám přepolím.
9: Ježiši prostě!
6: Ura! Da zdravstvuje krásné armie!
9: Udržba, kurva!
6: Hele, tu je paráme všichni pryč.
4: No, ale dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít.
0: Nikdo zase.
4: No, jenom, já když byl malý, když mi part, víc, tak mi táta říkával, že jednoho krásného dne půjdu komunistí do prdele.
2: Je, první máj lásky čas, všude plno fízlů a on zase reje.
4: Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze?
1: To není kulička, to je ten šroubová.
4: Jsi z prasa, čečo, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Janis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovno na patě.
6: Máte černý bot na úvaz, odraze, a u mě dva. Vy si koledujete o pohovor na osobném, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty.
1: Jedna a jedna jsou...
6: Co je to za vytvor?
4: No, my jsme to včera zmrvili, noci jsme svoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no.
1: To je alegorická multikára.
6: Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo. Mám z vás radost, bando.

0: A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustáv Husák.
1: Vážené súdružky, vážení súdruhovia, milí spoluobčané, vítam vás u príležitosti svátku práce 1. maja. Tento deň budete všichni oslavovať v robote doma.
2: Nie, a v putici.
1: Áno, aj tam.
2: Jo, nebo čo slyšeli, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, bajs. Já cítím, malér, velký kolosální.
1: Kolosální výsledky našeho hospodářstva.
2: On fakt slyší.
1: Nech žije a skvěte naše socialistická republika. Nech žije a skvěte komunistická strana ČSSR. Nech žije a skvěte pracující lid této krajiny. Nech žije a skvěte naša socialistická republika.
2: Ne, on furt měli to samý, jo. Není divu, ty včera nasrali jak těch.
3: Jak to?
2: Mě se ptali, jak těši, co jako, a on, že prý Husák kvůli chodí po nadvoří a tahá za sebou dřevěnou kačenku. No a ty z televize říkali, no jo, je starý kár, už na to má nárok, ne? A jakéž, no jo, ale ona je moje.
3: Hej, Maxam, odfajfkuj si mě, jo, já mizím, hele, mám noční, přijde mi do vratnici vnuk z večeři, nechcete jít se mnou, Rožárko?
4: To vy si fakt nedáte pokoj, vy jak jste starý, tak jste prase.
2: Hele, Maňa, nechtěl bys to má vátko vyndat z toho nosu, co?
3: Nechtěl.
5: Radši ven s ním, někdo to uvidí a veme to jako provokaci. Navíc za sebou táhneme ruskou vlajku, už od fabriky. Nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký.
2: No, člověče, hned ti psychoreticky povolili, kdo to přidělával?
3: No.
2: No, nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky?
3: Ne, dva jsem zapíchnul.
6: No vod, ničeho. Dáme hřebíky, vruty. Připevníme tu standardu fortelněji.
2: No, ne, kladivu, hřebík, au, další, tak, je tam na furt, čověče. Ne, vlajka drží, ale písmena ti popadali. No, je to maně přidělá, ne, přistane se aspoň vrta v nosi.
5: Kriste, pane, má vátko v nose, není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivo a každý jedný dírce, mě je zlé.
2: Hrgo, vyjde to z toho hebla, ty prase.
3: Když mu to nejde, ono se to zaseklo.
2: Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím cuknu.
3: Au!
5: Lékař, je tu někde lékař, teče krev.
4: Já ho když tak rozdýchám.
2: Hele, sestřičky ze Sanopsu, děvčata, rychlej, tady ten mladý má natržený frňák. Hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče.
7: Rybiate, prvod se pohnul ke strojům.
2: Prdele, to je lohle, drčni do mě. Jo, dobrý.
0: Ženy naše pracovnice věrně slouží republice. Hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz, hurá, a jejich heslo, leninské učení do našich hoven.
2: Co to řekl, čiči? Co to všichni vyjrál?
6: No, vodu poutali jsme pozornost, paňat, no.
2: Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
5: Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj, máme tam nápis učení do hoven.
8: Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je.
2: Držte se všichni, já to strhnu do letenského tunelu. Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá.
6: Není to obrněný transportér?
2: Ne, tě je multikárny.
6: Myslím před námi.
2: Do prdele.
5: A jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi.
2: Jménem zákona neodporujte, jste začeni.
9: Už nás obkličují.
6: To je slušný malér, panět, no.
3: No, teď máme na triku celou státní bezpečnost.
2: Je, jak jsi poznal?
3: No, to by není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
2: To jsi ty?
1: Co provedli, že jsou tady? Těžko říct. No, co jsem já, milý?
2: Jsi ty.
1: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
2: Ale jo, poznám. Ale už.
1: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
2: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum, existuje, to je marný.
1: Fluidum, říkáš?
2: Ano, něco takového je.
1: Když myslíš. Tak, budeš se tázat ty mě.
2: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, by to hodně.
1: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
2: Velmi narad, ale prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání. Počkej, nemyslím spolupráci. Naše první
1: osobní
2: setkání.
1: Lidský.
2: Osobní lidské setkání.
1: Ano.
2: Kdy, kde, jak to?
1: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
2: Tak jest.
1: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
2: My jsme tam to nevíš?
1: Ne?
2: No v té době ne.
1: Ne.
2: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tamhle jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho Podzimka.
1: Ano, ano, tam byl vlastně Podzimek, tam byl jeho tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
2: Ano, ano, tak. No.
1: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát se mi zalíbil. Jím tam taky.
2: Říká, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
1: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No, a tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tedy.
2: Tak. První hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no. To byl Suchovo Kobylin, Smrt Tarelkinova.
1: Smrt Tarelkinova, ano, správně.
2: Ty jsi hrál jistého Varavina.
1: Varavina, ano.
2: Ano.
1: A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
2: hereckou lekci?
1: Hereckou.
2: Ano.
1: No, já tě saju herecky, celý léta.
2: To je zajímavé, že lidsky seš imunní.
1: Ano, lidsky
2: ti... Absolutně, co je lekcí, já už jsem ti v životě dal.
1: Já jsem šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
2: Tak.
1: Jo.
2: Ano, ano. A toho hloupějšího jsem hrál já.
1: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
2: Ne,
1: pozor, aby to nevypadalo, jako že mě nekotíš. Ne. Ty jsi hrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, který myslím, Kačalu?
2: Šatalu.
1: Kačalu.
2: Ne, tam je. Kačalu.
1: A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že jsi před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žádný mimický. No.
2: Ano.
1: A byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že vy jste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci,
2: zametali
1: a takto.
2: A to pro tebe byla lekce?
1: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
2: To je pravda. To
1: když
2: je
1: není nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
2: Ano.
1: Takže to bylo první, co jsme spolu jak si na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně ledochu, to bylo v 45. roce.
2: Co byla druhá premiéra? Naše mise.
1: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
2: Tři mušketýři? Ano, ty jsi byl D'Artagnan.
1: Ano, jsem
2: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
1: Ty jsi hrál kardinál Richelieu.
2: Richelieu.
1: Ano. Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
2: Jej, jako dnes to vidím.
1: Jo, ano. Já to budu líčit tady. Dobře, když dovolíš, pardon. Já jsem tedy... To je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnan, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale...
2: Neslyším nic.
1: Ale směju se tiše. Ale to nám bylo kolik nám... No tak ty jsi byl kluk.
2: Skočme to.
1: Ty jsi byl v pubertě, ale já už jsem byl...
2: Puntičkář.
1: No. Dobře. Jo? Rok tam. Nebudem to počítat.
2: Nebo epochu.
1: Epochu, ano, tak nebo epochu.
2: Kterou
1: ano.
2: Spolu vytváříme.
1: Tak.
2: Bez děka. Aniž bysme chtěli.
1: Samozřejmě. A byla premiéra Tří mušketýrů, já jsem tedy měl hrát toho D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla a tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel
2: zkušený. Tak se přelíčený.
1: Přelíčený, ano, přelíčený. Ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
2: A že taky nemám to postavení. To
1: bych, ano.
2: To bych se tak neklepal přece, že?
1: Samozřejmě, jo, ano. A ty se tam třásl přes zrcadlem, z toho jsem usoudil, že žiješ a chvilkama si odcházel ještě taky ven.
2: Ano,
1: opakovat
2: ano,
1: roli.
2: Ano, ano.
1: A říkal jsi mi, kde jsi? Kde jsi? Já říkám, no tady, se mě vidíš, ne? Já jsem se ptáš, kde ten jsem. A já jsem říkal, no...
2: Kde jsi byl?
1: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, ano.
2: To bylo snad za 8:10. Ano. Já už hodinu předtím, jo, soustředěno, no. Nedostatek talentu se musí dohájet. Píli svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén, prostě elegama, si kráčil to. Nechápu.
1: Ano. Nechápu. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
2: On se potřebuje rozptýlovat, já soustředit.
1: Ano.
2: Rozumíte?
1: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to. Protože ty potom tím výkonem chytneš
2: jo,
1: a...
2: Jo. Ty lidi chytají tebe.
1: Já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech Tvrďák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidnej suverén, který ovládne hlediště a já vedení je
2: dovolíš, dovolíš. No. Já hraju, taky odtud, proč jsem slabší, horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo. Mm-hmm. Jo?
1: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidného Kopeckýho hraješ výborně. Horší je to z toho druhou roli. No, čili... To je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já mám takový zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
2: Nejlepší říct afinitu.
1: Afinita?
2: Afinita. Sklonost.
1: Děkuji ti, dobrý výběr sebe vzdělance.
2: Promiň, ano. Já to vím. Já jsem vzdělaný.
1: Ano, tedy mě.
2: Ano.
1: Jinak jim okouzluješ. Kde koho? Tam je ta dívka září přímo.
2: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
1: To věřím. Korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já si jsem v šatně, já na mě únava...
2: Vejde a lidi se probudějí.
1: Ano.
2: Jo? U mě je to naopak.
1: Ano. Přišel jsem a ten Milda, kde jsi byl, a jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět, musíš. A on říkal, ty jsi ho viděl, a říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografii, říkám, co jsem měl dělat, od 5 jsem šel do bio. A do dneška mě to vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina. Já tuhle tradici držím dodnes.
2: Nevyčítám.
1: Hlavně, když seš v tom filmu ty, tak
2: nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že do omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne, lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako, je jako
1: já vím.
2: Od Neštovice, jo?
1: Ano.
2: kteří nejsou u divadla, to těžko pochopí. Já jsem prožil za svůj život 7 let, když jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo se skutečnou rozkoší, bez toho být vynervován, mít tréma, to bylo po jeho boku.
1: Aha, je. Ano, to chápu.
2: To je, ano. S promenutím, to je bez humoru.
1: Ne, to je bez humoru, ale to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
2: No.
1: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já.
2: Ano, to vidíš dneska.
1: No, ale to přeskakujeme, jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Zatím jsme byli Trníku. Pak jsme hráli Švejka. Tam jsem zažil krásnou věc, kdy... Tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala několik 20-30 korun za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo. A pak byl další, jak však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
2: Já jsem hrál Grinsteina.
1: Ano. Já jsem hrál především hostinského palivce.
2: Ano, od plic, prostě.
1: Ano, protože...
2: Srdečný, bodrý člověk,
1: no.
2: Palivec.
1: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct beze studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem Palivce, pak jsem rád, tam ještě, já už nevím, co nějakého Schrödreitmana nebo co.
2: A Duba.
1: A Duba, na doporučíte, Duba jsem rád, no, měl jsem zrzavý polsy. Vypadá jsem jako ty teď.
2: Už tenkrát říkal, však mě poznáte.
1: Ano,
2: se splnilo.
1: Ještě neznáte. No, tak se hrál toho Duba a tam byla ta scéna, kdy Švejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co a nepřišla a pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí na Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme, co bude a tak dále.
2: Poplach
1: v zákulisí, kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vešel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po čtyřech, byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa výborným
2: způsobem. To byl Kožich. Z té inscenace,
1: ano,
2: jak se hrál, jo?
1: Jak jedou Lovinský prostě, toho
2: no, Putinského,
1: tak obrácený Kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po čtyřech, hrál psa, fantasticky, opravdu, já od té doby žasnu, proč ti hraješ lidi. A hrál psa krásně, jak teď měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu, člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
2: No potom, Cenerentola. Tak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou rolí, to si nespomínám.
1: To už nevím. To byla ta Sněhurka, Cenerentola. Popelka. Já si tyhle bytosti pletu.
2: Bontempeli, Cenerentola.
1: Bontempeli.
2: Adamová hrála.
1: Cenerentola, Popelka.
2: Ano, hrál toho kadeřníka, že?
1: Ano, já jsem hrál prince.
2: Ale hrál. No. Byl, ano.
1: Tam byl princ. No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
2: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
1: A já jsem ti řekl, co máš s tou roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník, já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
2: Tak, vzpomínám. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic.
1: Ano.
2: Mildo, tady jsou kluci z Pelařimova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechovic.
1: Ano.
2: Bylo to náramný, Mašku dělá Kaha Franka.
1: Ano, rozhovory, improvizovan.
2: Ano,
1: Mirek Lipský, vynikající, ano. Výborný představení.
2: No a my jsme se to zbláznili a šli jsme do divadla. Satyry.
1: Brodský, ty, Zázvorková,
2: ano,
1: já.
2: Ano,
1: čtyři jsme tam přešli.
2: Spáčel.
1: To později.
2: Hlinomaz byl, počkej. Jak to bylo s Hlinomazem?
1: Ochoten taky od někud přišel. Skladna. Ve Pík byl skladní.
2: Taky, já si vzpomínám, přišel ve Vojenském.
1: Já taky byl ve Vojenském. Já mám ještě fotku z Brodského, jsem ve Vojenském.
2: A to se tajilo, doufám.
1: No, ještě dneska se to tají.
2: Aby si nepřítel netrouf.
1: Ano. Naopak by se lek. A v divadle Satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
2: Čert ví, co se s tebou
1: dělo. Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
2: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
1: s tebou?
2: Se dělo.
1: No tak to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do studia Národního divadla. A,
2: tenkrát, ano, pěšky dokonce.
1: Pěšky?
2: Jo. No to bylo za rohem.
1: To bylo přes rok, no.
2: Já bydlel v Jámě.
1: No, tak to si měl blízko. No.
2: Ve studiu Národního divadla to bylo zajímavé, opravdu zajímavé.
1: No, tam si hrál tehdy krásný role, já jsem
2: krásný
1: tam
2: parka.
1: No. To bylo v Mozarte, kde jsme začínali s nějakou...
2: Ano, ano. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
1: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle Satyry. Pak divadlo Satyry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo.
2: Ano,
1: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla Satyry, kromě 2 výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. A tak jsme se s tím byť těžce smířili. Ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
2: Takovou, jak si elitu, elitu souboru.
1: Že? Ano, elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební období. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde.
2: Někdo proletí.
1: Někdo proletí, že jak šlajsnou. A něco mává tam režisér.
2: Co? Asi, že je to příliš dobrý.
1: Ubrat. No, my budeme pokračovat. V Národní jsem pak strávil 6 let, kde jsem vytvořil řadu zapomenutelných postav. A ty jsi mezi tím odešel, kam ty jsi to šel v té době? To už byly Vinohrady, ne?
2: Ne.
1: Že daleko, ne?
2: Ze studia z Národního divadla jsem šel do Národního divadla.
1: No.
2: Kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
1: A kdo jo?
2: Jednak...
1: Řekni mi, kdo jo?
2: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
1: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
2: Pak jsme přišli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a Satvěry.
1: Ano, Vodičková ulice.
2: Vodička, dnešní divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků, kde se hrála, tam to ještě smrdělo po tom lvu.
1: Tam by se byl lepší, lep, ano.
2: A za několik korun na bedničkách, prostě jsem se udělala scéna, hrál jsem jakási svíze s Merunkou a podobně, kde jsme hráli Hosta Číšníka a potom bylo...
1: No
2: potom
1: tam přišel Verich potom.
2: Pak přišel Verich. No. Mezitím Verich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak... To nebylo tak snadné. On se doslechl, že existuje jistý horníček.
1: Lidi vykecají kde co.
2: Kde co, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam... Verich si šel na horníčka podívat, aby ho viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál
1: Molière Lakomec. To bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdraví o nemocno a tak dále. A ty ostatní role tak trošku odbyl, hlavně ty mladí, že jo. A to se nedá hrát. Vždycky Edouard Kohout říkal, ty milovníci Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do půl litru.
2: Ano.
1: Skutečně se nedá hrát. No já jsem rád milovník.
2: Ty, že to hezky?
1: Ano.
2: Hezky, to přesně. Ano.
1: Přesně, ano. Ta francouzština je tak rychlá řeč, že když lidi pochopí, že to je volovina, už jsou doma. Já jsem taky ještě nikdy neviděl třeba Harpagona dobře zahraného, kromě Miloše. To ti říkám dneska poprvé a naposled. Si to pamatuju.
2: A to je škoda, já to rád slyším.
1: Já ti to bude.
2: Já tak potřebuju masírovat se pro sebevědomí. Přijď někdy. No a Verich co?
1: No a Verich se přišel na to představení podívat, jo? Ale tady to bylo, tedy tady jsem hrál já milovníka a... Sed si potom se mnou na večeři a probral to představení velice přesně a velice přísně. On tehdy říkal nádherné věci o hercích a tak a o mě mlčel pořád. A když už potom probíral i uvaděčky a požárníky. Tak jsem říkal, pane Verich, nezlobte se, ale já měl takovou hlášku, že se jdete podívat na mě. Co byste mi k té roli řekl? A on tehdy řekl, horníčku to nebyla role, to byl potrat. Byl jste strašný. Měl pravdu. Ale přesto mě vzal. A v Národním, přestože mi za tu roli chválili, mě pustili. Tak jsme se všichni tak nějak lidsky dohodli, ano. Že jo? No a přešel jsem tedy po bok Jana Vericha, kde jsem se opět setkal s Milošem Kopeckým. Ale ano. Potom jsme zhráli v ABC spolu. Já jsem ho režíroval a právě třeba Černí nespí, dělal Čerta z jiného, že jo? A pak Milence z kiosku. To bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
2: Vzpomínáš si, jak to bylo?
1: No.
2: Jak jsme se viděli v šatně u Vericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát. Něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano. Přišli jsme na nápad Milence z kiosku. Verich opovídá, to není špatný nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
1: Ano, máš pravdu.
2: Ty jsi někdy Motrankovi do bytu.
1: Aby dělal se.
2: Aby dělal se, no. Ano. A dneska pršilete na mě, já jsem říkal, ze snobismu.
1: No,
2: jo? Ano. No, to no. Vidíme. Ale.
1: Takže Trnka dělal scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andrea, když
2: ano. A ten to režíroval.
1: A to režíroval.
2: A ta muzika k Milencům z Kiosku je přenádherná. No. Pro mě, já to miluju.
1: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z Kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takového jako intrikána, že to bylo všechno, to krásně to hrál a zpíval.
2: S odporem, ale?
1: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela...
2: A prodejela původně.
1: Jo, prodejela, pardon. Jo,
2: ano, Rudolfa Dejla.
1: Jo, to měl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dejl. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to podělal já.
2: On byl nemocný.
1: Ano, nějak tak nějak, prosím, ano. A, protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopecký a Rudolf Dej dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda, a tak dále. A Černý kdy nespí.
2: To jsme dělali,
1: to režíroval. No. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice, nejen na jevišti, ale hlavně v šatně, protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má Suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dejlem v šatně, to byly tak fantastické legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudla Dejl s Voskou, to tež, pokračovat s Václavem
2: Voskou. A už se drhlo asi.
1: Už to asi drhlo asi, ano. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dietl plným právě napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dejla. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jak si ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat a my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrďák a nabídli jsme ho divadlu.
2: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrďák.
1: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představu.
2: Oni to z díky odmítli.
1: Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z tvrďák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo. A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda Národní umělec nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě, dnešní tedy Dom kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
2: nervózní,
1: špatný hlediště, špatný, no prostě všechno bylo špatné, včetně mě. A tak jsme potom na tvrďáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že tvrďák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říkal, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo.
2: Tak jo?
1: Tam vznikl třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní, ano. Ale nepatrná část skutečně. A ta...
2: Intelektuálové.
1: No, ano. Tam byly takové scény, kdy já se nežme hraje dva takový účetní, kteří vlastně vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takové scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo takové to intelektuálské žvanění o ničem. To. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil, tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
2: Že na tom někdy něco je, že je lhostejné.
1: Ano, jestli to je dramaturg, autor, že ano. To intelektuálské žvanění je velice správně parodováno a že ano, tedy má své opodstatnění, je vyšší, že? Takže tvrďák byl takové krásné divadelní dobrodružství. Pro mě snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Hráli jsme to asi 300krát, vzpomínám třeba na představení v Bratislavě.
2: No to bylo velice.
1: To bylo fantastické. My jsme měli přece jenom obavu, víte, jako že byť nepatrná, ale přece jenom jazyková bariéra třeba zabrání v určitým dorozumění. Bylo se, že pravý opak je pravdou. Že naopak slovenští diváci to brali daleko intenzivněji, citlivěji a živelněji.
2: Spontánněji. Naprosto spontánně.
1: A že nám svými reakcemi a svými smíchy rozbili rytmus toho představení tak, že jsme se nestačili divit.
2: Ano.
1: Já jsem tu teď zkušenost a pak udělal s dobře utajenýma houslema. To už jsem hrál sám, aby si mě lidi všimli vůbec, že jsem nejvyšší, tak jsem musel Miloše odstranit. A hrál jsem sám a... Protože on, to bylo stejně zajímavý, on hrál a na mě koukalo vždycky asi pět penzistů z hlediště a všechny ženský na něj. No.
2: To je takzvaný černý humor.
1: Není.
2: To mám strašně rád, jo? To mám hrozně rád, dělat si zmrzáka legraci. Skutečně to je. No to je tvá,
1: Bereme to jako takové.
2: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
1: Dobře.
2: Já, víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
1: Fajn,
2: jo?
1: To je nejlepší dárek Vánocům vůbec, ano, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, co bychom ještě k Tvrďáku řekli, ocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten Tvrďák nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No, tak co ještě k tomu Tvrďáku, ocho? No tak...
2: Já ti řeknu k Tvrďáku.
1: No.
2: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomínám.
1: No já taky.
2: Já přijedu někam, kromě toho, že si mě spletl, říkají, že ten horníčku.
1: To mě taky. Já jsem tu za tebe platil v náchodě.
2: Tak kromě toho, že toto přehlédnu velkolice, tak je fakt, že říká, je tenkrát, vy jste si se vydali legraci, to byla legrata, to bylo hromě. To je fakt.
1: No ale taž se dál, hochu.
2: Co bylo pak?
1: Co bylo pak? No tak po Tvrďáku.
2: Dívej se, kdo to narežíle?
1: Asi dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po Tvrďáku jsme se spousta...
2: Tři dvě myšlenka, jedna.
1: No to je můj případ. Já mám celý život jenom dvě myšlenky.
2: Já jen jednu,
1: to já vím. Na tu druhou se nezmůžeš. Po Tvrďáku nás čekalo další takový setkání a to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle, kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak si přišel dopoledne, byla zkouška nějak na něco a ty si říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a ty nešťastný, že jo, protože on má různý choroby, ale hlavně hypochondr a že prostě absolutně to. A pak najednou přišel rozářený a říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned. Já si dám kalciovku dát, kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský, nadšený, byl okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla, se říkal, už jsi měl kalciovku. On říkal, ne, ty přijde doktora, dá mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že po té injekci někdo taky omdlel? Říkal, taky, že to stalo, on říkal, tak ven. A hrál stejně, on stačil, že viděl tu injekci. No,
2: víra tvá tě uzdraví.
1: Ano, samozřejmě.
2: Obavy tvé tě posílil.
1: Tak, přesně tak, ano, ano. No Kat a blázen, tak tam byly taky krásný legrace různý.
2: Tam byly veliký legrace.
1: No. Tam vznikl dialog o dědečkovi. Ne, on už vlastně
2: byl jednou dva.
1: A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukový.
2: Poslední naše předscena, tu jsem vždycky strašně měl, jak se potkáme v tom.
1: Ahoj. Tak to bylo takový naše, bych řekl, poslední divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každý šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
2: cestou,
1: je...
2: Cestou, necestou?
1: Cestou, já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takový ten herecký, pravý slova smyslu,
2: ano.
1: A já jsem spíš to cestou takový jako to autorskýho herectví, nebo
2: psání. Ano, neodporovat, prosím.
1: Ne. A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, kde vytváří postavy.
2: Podnes vytváří na Vinohradské scéně.
1: Ano, postavy.
2: Seč jsem.
1: No.
2: To někdy není moc.
1: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se taky jako ty cesty se rozešli, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky. Že jo? Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
2: Ano, ano. Lehce si kynout se.
1: To, když jsme se, jak si, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali, co mezi váma bylo, a tohle to a to.
2: Co peníze, nebo ženská.
1: To ženská, no.
2: Oj.
1: Jak říká Milda, jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali, jako, a Milda říkal, já, tuhle zase se mě ptali novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli, a on říkal, jak, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkával, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tuhle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
2: Ano.
1: Ne. Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že, a teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninami, že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána, to znamená velice banální starosti, rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. V manželský žena nebo muž.
2: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
1: A když jsou dva lidi bez sexu. A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Šlitr, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl nesehnání. Já furt nad knihama a on furt nad těma. Nad známkama.
0: Minuty s reklamou.
3: Váňu, kde jsi? Natáško! Váňu, kde jsi? Natáško!

0: červená, flek, barva.
1: Poradní televizor do každé rodiny.
2: Tak věr už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
3: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svileta.
0: No tak sakra ženská, tak hni sebou.
3: Já nemůžu tak rychle.
0: No tak dělej.
1: Píte šaratici. Zrychlí váš krok.
4: Těžko, těžko, těžko.
1: Slovenská tlač do celého světa.
5: Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontágu, z Běle pod pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, do toho jsme to koupili krásný byt, on je na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si ji moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej, teď se drží, ne? Dobrý ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako vlastně, no tak on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou člověče, ale s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na to majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už z hůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký už prostě jenom američtí seriál věrci. No a to mrazivé, to by zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se neděl. Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka půjčila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říká, ne, a my se celkem ani... Já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás,

0: Za to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, ne, půjdete domů, pojďte, pojďte, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Kdo tam? Policie! On říká, otevře, no jděte, jděte, jděte. Teď ho tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý, ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
1: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Vždyť to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo. Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se.
2: Ty jsi hajzel, Franto, jo?
1: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle. Jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každej, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je.
2: Jo.
1: To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt. Jo. Až přišel Brbla. Brbla byl náš technikář, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko, se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím. Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak Brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí. No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co? Co by mě mělo vadit? Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si Brbla koupil nový sluneční brejle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu. Jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli. Jo. Ten sám podívá a říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
2: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
2: Myslíte silo, jo? No to silo, no.
1: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko. A on ťapal před náma ten náměstek, jo? 4-5 kroků. A Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantíku.
1: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, quando ce lo sia, se tu...
3: Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
1: Říkám, Franto, pojď už. Nego, jdi do Gauner, nego bej.
3: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme. No. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
3: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až ten takový to kamarád. Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil zdravo, drugári! Oni řekli zdravo! A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká, poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka, kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf, Američanka? No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo, no tak co, no tak se tato sebe zakosli, no tak o co jde, že? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde dohodit. A v
2: samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště. A to mě dostal teda, to by neměl, jo. A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?
3: Frantíku, teď on nezná ani slovo v cizím jazyce, tak jak on to mohl říct?
2: Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomínu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole. Říkám, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu? Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlape. Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, až by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlema to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s tak
1: takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mě dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš dvě, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty dvě, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
4: Jo, jo. Pořád se něco děje.
1: No a tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo, a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil, a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat.
5: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Nebo... Pane Nadlesní, opravdu, já to zkusil. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano, a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
6: No.
5: Fafejta.
6: Copak?
5: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
6: Pepa zahnul?
5: Ano.
6: No Pepa je světák, to přece víš.
5: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
6: To neříkej.
5: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
6: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
5: Pepa,
6: vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
5: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
6: Jakou?
5: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
6: Já ti říkám, že Pepa je světák.
5: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váji.
6: Jak to?
5: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
6: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
5: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
6: To jsem.
5: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
7: Jo. Projdo.